nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

ani déšť, ani stín, ani plášť, ani šát, jen hned platí. Ani prach, ani smích, ani zem, ani smích, ani mráz, ani déšť, ani stín, ani plášť, ani šát, jen hned platí.

přátelství, pravé přátelství. Je jenom několik takových slov, jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

Ustálená dvojice, mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrung vás v pravidelném čase vítá k poslechu ostravské hodinky Oldies. V playlistu je tentokrát 17 hudebních titulů, na úvod to bude pohled do americké horké stovky. Přesně před 44 lety v ní na čtvrtém místě kulminoval remake Handyman zpěváka a skladatele Jamese Taylora.

pokud vaše zlomené srdce potřebuje uzdravit, jsem tady, můžete se holky hlásit. V žebříčku singlu už po třetí a to v pomalém tempu. Poprvé to bylo v roce 1960 v podání Jimmyho Jonese, po druhé o 4,5 roku později to byla nahrávka Del Shannona. Pan Květoš z Brna si napsal o písně použité v americkém filmu Divoká karta.

Američané si dokážou vybrat do filmů parádní muziku a dost často právě oldies. Třeba Johnnyho Thundera a jeho I'm Live z roku 1969. Ten single tehdy bublal pod stovkou a já jsem vám přidal do dvojice jeho B stranu s názvem Verbal Expressions of TV. A ještě tu mám pro pana Květoše Beretta Stronga jeho písničku Dobře znáte.

Když jsem před chvílí říkal, že písničku zdáte, měl jsem samozřejmě na mysli tu první. Bert Strong zaspíval Money, That's What I Want. Měli v repertoáru také The Beatles, uzavírá jejich druhou dlouhohrající desku. A do dvojice jsem opět přidal B stranu toho amerického singlu, jak název Oh, I Apologize napovídá, je to taková zpívaná omluva. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období roku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Olga Sabová zaspívala Musíš zabudnout, doprovázelo jí sexteto Juraja Velčovského. Je to rozhlasová nahrávka z roku 1966, autorem textu je Alois Bouda. Název originálu ve fonotéce na Slovensku sice chybí, ale identifikace nebyla složitá. Už proto, že se v Čechách zpívalo Nekřič na mne stůj a v Británii Sandy Shaw Message Understood.

Dopisy už od posluchačů nedostávám, všichni jste přešli na elektronickou komunikaci. A najednou, ejhle, pan Pavel Petkov z Ostravy dopis poslal. Adresa nebyla úplně správná, takže trochu bloudil, ale nakonec se ke mně dostal. Pan Pavel má dvě úplně obyčejná přání z tuzemska, ale proč ne? Říká se, že opakování v muzice neškodí.

Hvězdy jsou jak sedmi krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá, dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrné. Dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůž

0: dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůžku bych ti dát.
1: Josef Zima zaspíval původně japonskou Bílou vránu, zpěvák originálu, který je o smutku po rozchodu, zahynul při leteckém neštěstí v roce 1985. Milan Směták přidal Hvězdy nad Brnem, tady musím upozornit, že pamětní deska k této písni, odhalená letos v Brně, není asi historicky zcela v pořádku, ale to si musí Brňáci vyřídit sami mezi sebou.

Barta Kubišová zaspívala ze svého prvního alba Songy a balady z roku 1969 píseň Proudy. Text ní napsal Zdeněk Rytíř, doprovázel orchestr Golden Kids. Už při prvním vydání byly převzaté písně na tom albu dobře zdokumentovány, je zřejmé, že vzorem byl paní Martě song Prove It. A dá se předpokládat, že verze Rity Franklin.

Prúvit znamená česky dokaž nebo potvrď a je to píseň o vztahu dvou lidí. Přiznám se, že mi z anglického textu není úplně jasné, jestli se tedy nakonec rozejdou nebo ne. Najdete ji na albu Aretha Rives z roku 1967, které bylo v popovém pořadí páté a v rhythm and bluesovém pětkrát první. A teď tu mám napřání dvě instrumentálky.

Pan Jiří Krpata si napsal o instrumentálky z mé databáze. Vybral si čísly, jak jsem doporučoval, a to 333 a 444. Takže jste slyšeli Music to Watch Girls By v podání The Bob Crew Generation a So What's New Herba Alperta. Připomínám, že jsou v tom seznamu ty u nás nejznámější, teď je jich 581. Jako poslední jsem přidal Torpedo od Fleminga. Jo.

Po třetí dnes porovnávám, Pavel Sedláček zaspíval Penny Lane s českým textem Eduarda Krečmara. Doprovázela ho skupina Rudolfa Rokla, vydal Suprafon v roce 1968, a to na EP desce, na které byly ještě další tři převzaté písně The Beatles. Pamětníci si možná ještě vybaví, že ten vinyl se čtyřmi písničkami byl v české i v anglické verzi.

V rámci druhé předělávky jsem zmínil album Aretha Franklin Aretha Arrives. Mám ho tady ve studiu, chtěl jsem vám z něj nabídnout dva kousky, ale když jsme s Vojtěchem spočítali stopáže, tak jsme zjistili, že to časově nevyjde. Tak až příště, dnes vmáčkneme alespoň ten nejkratší song z celého alba, a to předělávku hitu 96 Tears.

oldies.ostrava@rozhlas.cz a SMSky na číslo 723 102 513. To jsou kontakty, kdybyste chtěli napsat. Pan Jiří si napsal ještě o instrumentálku číslo 555, tu jsem nechal na závěr. Je to skladbička Boba Dylana s názvem Wigwam, pochází z dvojalba Self-Portrait z roku 1970. Mějte se hezky, přeji vám příjemné babí léto.

třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho zdrudaná?
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Ondřej Kepka. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Krásné odpoledne.
5: Každému prospěje, když se na svět usměje.
0: Humoriáda.

0: Memoriáda zahájená, máme tady prezidenta herecké asociace a tak se sluší popřát jubilance, blíží se to Daniele Kolářové.
1: No, Daniela Kolářová, ano, úžasná herečka, já si vzpomínám na představení, máma říkala, že bych neměla v divadle na Vinohradech takový zvláštní název, ale čtyři dámy tehdy byly excelentní, já měl tu možnost to točit pro televizi.
0: No, výborně.
1: Takže jsem si to užil.
0: Tak to je paráda.
1: Tak tam byla skvělá.
0: Tak přejeme všechno nejlepší, hlavně zdraví a ano, spoustu příjemných chvil, nejenom na jevišti, ale i v životě. Ještě
1: legenda, dá se říct už legenda.
0: Gratulujeme. Ještě mám drobnou gratulaci, pro mě velkou, ano, pro důležitou osobu v mém životě, ano, a to je moje maminka. Ludmila má dneska svátek, takže je všechno nejlepší, hlavně zdraví.
1: A zdravíme maminku a zdravíme všechny Ludmily.
0: Samozřejmě. Ano, vše i všechny, co poslouchají Humoriádu právě teď. Přátelé, s námi je Ondřej Kepka a teď vybírá první výstup.
1: Ano, ano, tak to se teda posluchači pomněte, protože přijde říkalo se zpívající právník, že jo, se říkalo Ivu Jahelkovi. Ivo Jahelka a Zdeněk Izer. No tak tahle dvojice, to určitě, to bude super.
0: A navíc už ten název pořadu Jen blbni Prima TV to dosvědčuje úplně všechno.
2: Tak, pardon, s dovolením gorily. Tak, děkuju. Dobrý den. Já jsem váš obhajce, ex ofo. Dobrý den. Já jsem mu byl přidělen, strašně se omlouvám, Praha je zasekaná, já nevím, co se kde děje, jaký fotbal, nebo co. Hlejte, tak jsem to četl, no. Není to žádná sláva, no, ale já myslím, že vás toho vysekám, jo, že tak více jak desítka z toho nebude. No, nekoukejte na mě, tady ten váš svatouškovský ksicht, on se třikrát utrhne a pak se diví, jakože desítka. Myslím vás, takhle čumte, až bude soud, to je přesně ten pohled, jako je to, jo, ale mluvit nechte mě, já budu mluvit za vás, jo, to ukecám a vysekám vás, nepojďte se nic vůbec, jo, takže hlavně nekecat a čumět jako je to. Pacha, vstaňte nebo zas, my jsme ho nenakrkli hned z kraje, on je pěkná svině, tenhle soud.
3: Tak, pane obhájče, co je to?
2: Já se omlouvám, pane soudce, ale můj mandant potřeboval nutnou, řekl bych, konzultaci hned v úvodu, tak.
3: Zahajuji hlavní líčení ve věci obžalovaného. No prosím, co zase máte?
2: Pane souče, já se omlouvám, já bych hned začal mojí obhajovací řečí, je to trošku nezvyklé, ale...
3: Je to formálně poněkud netypický postup, nicméně s ohledem na povahu jednání vašeho mandanta budiš.
2: Ano. Zírejte. Tak... Pane souče, já hned v úvodu, než začneme projednávat celou kauzu, tak já bych zhodnotil trestný čin mého mandanta, který několikrát, konkrétně třikrát, spáchal brutální trestný čin. A bylo by dobré hned v úvodu si to ještě jednou celé zopakovat, abychom na jeho trestný čin pohlíželi, tak říkají, z jiného úhlu všichni.
3: Pane obhajče, je to opravdu nutné v tomto případě? Pokud je mi známo, byl jste přidělen ex ofo vašemu klientovi z úřední povinnosti. A já se tady táži, jestli jste s případem dostatečně seznámen.
2: Ano, velice pečlivě, já jsem to celé studoval několikrát, stihnul jsem si to přečíst teďko celou cestu v autě po Vinohradské.
3: Prosím, hlavně nezdržujte.
2: Jasně, dobře. Tak tedy, já jsem si velmi vědom vysoké nebezpečnosti trestných činů mého mandanta, protože i já jsem byl zděšen brutalitou, se kterou byl veden tento trestný čin, a stejně zděšen by byl asi každý občan v této zemi.
3: Co to je, ten člověk? Co to povídá?
2: Ovšem v prvé řadě je třeba říci, že já mám hájit zájmy svého mandanta. A na druhé straně jsem právě zděšen s tím, jak celý trestný čin spáchal, konkrétně třikrát. No. Ježíš, nekoukejte na mě takhle, já jsem říkal koukat jako jeli to, ale tady koukáte, jak když vám na Globeček, kdyby vám dal 5 korun, já jsem to čet, jak jste se hezky oháněl kudličkou. No čím tedy, zrůdo? Ano, já bych se nebál mého mandanta označit za lidskou zrůdu, pane soudče.
3: Tady snad, pane obhájče, trochu přeháníte.
4: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak. Stolik, rozehrávka u soudu s Ivo Jahelkou a Zdeňkem Izerem. Co přidá Ondřej?
1: No já přidám jenom, že jsem je nikdy neslyšel takhle ve dvou, znám každého samozřejmě solo. Ivo Jahelku mám v takovém výběru folkových legend s těmi některými úžasnými písněmi, kdy on přespíval ty absurdní případy ze soudní síně, kdy si člověk uvědomil, jak někdy opravdu vůbec nechápe, jo, jak to k tomu mohlo dojít, nebo kde je vlastně pravda. No a Zdeňka Izera mám zařazeného například z Najkrajší kut v širom světě, kdy dělá Černocha a Dvorského, jestli s tím je ty fousy. No to je pro mě top ten vůbec jako v zábavě, jo, jako, takže vedle Anešky, Lídlešky a podobně. Takže tohle
0: tam takže bychom super mohli pokračovat, určitě, když posluchači určitě dají Ačko, Ivo Jahelka, Zdeněk Izer, když nastoupí Bčko do našeho vysílání, tak je tu archivní Řecko, Pireo s Františkem Nepilem. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731

Simeon has died.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: V dnešní humoriádě je s vámi posádka Pavel Kučera a náš host Ondřej Kepka. Teď jsme zvědaví, jak budete hlasovat, kam přidáte své hlasy, jestli pro pokračování scénky s Ivem Jahelkou a Zdeňkem Izerem, nebo si zvolíte Františka Nepila. Tak co vy na to? Dobré odpoledne, slyšíme.
3: Dobré odpoledne, Karel Bojkovic. Zdraví vás, Pavla, i pana Ketku.
4: Děkuju.

0: A já bych si přál pana Nepila.
1: Mm-hmm. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Mm-hmm. Dobré odpoledne.
2: Miroslav Karviné, dobrý den, pánové.
1: Dobrý den.
2: A já hlasuju pro pokračování, Zdenka Jízera. Mm-hmm.
1: Děkujeme i za váš hlas pro Ačko, naslyšenou.
3: Souboje napínavý.
1: Myslíš? Tak jo, jdem se napínat dál, kdo je s námi?
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Standa Zemník s Karlem vás zdraví. Ano. Je to těžká volba. Radši bychom dali Nepila, protože teď jsme se napili.
1: Takže vy jste nepilové, vy jste pilové a chcete Nepila. Dobře. Vysvětleno, děkujeme. Hezký den i vám.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Zdravím vás, pánové, do studia. A protože si myslím, že každá historka by měla nějak mít konec, tak doufám, že se ho dozvíme. Takže hlasujeme pro Jízera.
1: Ano, Ačko, píšeme si, Honzo, díky. Haló, haló, kdo je tady?
5: Dobré odpoledne, Honza Slkavý. Zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
1: Dobrý den.
5: A já bych určitě pokračoval s panem Jahelkou a panem Jízerem. A Pavle, když už tam máte pana Jahelku, pušte tam hodně nějaký kousek.
1: No tak to není jenom na mě. Já nejsem hlavní hudební
5: dramaturg,
1: ale snad by ten náš přimouřil očko. Uvidíme, uvidíme.
5: Dobře,
1: mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló, je tam někdo? Měl by tam být. Ano, už se slyšíme. No, kdo pak volá?
6: Tak,
1: ano, už vás posloucháme. Je to napínavé.
6: Chtěla bych dvojku.
1: Či, dvojku bílého nebo červeného? Ne, samozřejmě. Bčko, chápeme.
6: Hodně vás zdravím a opatrujte se.
1: Dobře.
6: Ať jste zdraví.
1: Nápodobně přejeme, samozřejmě. A děkujeme. Naslyšenou. No. Tak, sečteme hlasy.
3: No, jak to dopadlo? To jsem teda sám překvapený.
1: Napnutej
3: teda.
1: Ochlup. Chlup. Čili o dva hlasy.
3: Ano.
1: Zvítězilo Ačko.
3: Ačko.
7: No, ovšem, já jsem samozřejmě také zastáncem pravidla třikrát a dost, protože takovýhle grázlové by neměli běhat po svobodě. Zatím to u nás nefunguje, i já jsem také zvažoval, že bych navrhl nejvyšší trest, výjimečný trest smrti, bohužel byl vypuštěn z našeho právního řádu.
8: Pane obájče, mluvte, prosím vás, už konečně k věci,
7: ano,
8: rozumíte,
7: hned.
8: K věci.
7: Tak tedy, chceme-li pochopit jednání mého mandanta, musíme se vrátit hluboko do jeho dětských let. Pane soudče, jeho otec byl notorický alkoholik, jeho matka byla neznámá.
9: No tak to tohle už ale...
7: No ne, neznámá, vůbec nikdo ji neznal, vy taky ne. Navíc mého mandanta sexuálně zneužíval jeho strýc a poté i jeho teta. Což se samozřejmě obrazilo i na jeho mravním charakteru. Navíc své brutální činy spáchal v afektu a i na to náš právní řád pamatuje jaksi nižší sazbou, že?
8: Pane obhájče, já tedy úplně nevím, nevím.
7: Já vím, pane souče, co chcete namítnout. Byly to hlavně osobnostní nepevnost a lidské selhání, které přivedly mého mandanta na cestu zločinu. Ovšem, právě proto bych navrhoval takovou tu střední hranici trestu, to znamená 10 let nepodmíněně s věznicí se zvýšenou ostrahou.
8: Pane obhájče, já si nejsem úplně jistý, jestli vám správně rozumím, nicméně, když tedy myslíte, povstaňte, poslyšte rozsudek. Obžalovaný se uznává vinným a odsuzuje se k trestu odnětí svobody na 10 let nepodmíněně ve věznici se zvýšenou ostrahou.
9: 10 let?
8: Posaďte se. Stručně k odůvodnění. Soud se rozhodnul vyhovět návrhu pana obhájce. Ten jistě chce pro obžalovaného to nejlepší. Poučení proti rozsudku je možno podat odvolání.
7: My se vzdáváme odvolání, pane
8: soudce. Pane obhájče, na slovíčko.
7: Moment.
8: Řeknu vám, dobrá práce.
7: Ano, ano.
8: Napařit 10 let za trojnásobné nezaplacení koncesionářských poplatků, to jsem teda ještě nezažil. A mimochodem, ten trojnásobný vrah se soudí přesně za hodinu. Tak to zase, prosím vás, nepopleťte.
7: jsem vám to říkal, ten soudce, že to je hrozná svině. Proti němu Urválek, to je normálně pohádkový dědeček. Hlejte, ale já jsem vám slíbil, že vás toho vysekám. Já vám domluvím na Mírově blok C, tam jsou nejtenčí zdi. Hlejte, aspoň pak budete mít v hospodě o čem povídat, ne? Hladu vzhůru, ale já schutí do toho a půl je hotovo, jo? Já se na vás tady tak přijdu, mrknout, mějte se pěkně. Naschalou, macha gorily.
10: Humoriáda.
1: Tak jsme opět v Humoriádě zpátky od Zdeňka Izera a Iva Jehelky. A protože rozhlas a zvláště Humoriáda plní ráda přání posluchačů, tak na návrh jednoho z nich, jak jsme slyšeli, budeme hrát píseň Iva Jehelky a není to nic jiného, než chceš to říct ty, Ondřej?
3: Já jsem to zapomněl.
1: Raději. Případ nudisty Bédi Šulisty.
11: Poslyšte.

bylo ze šulistu, kráče ti po pláži, jak Adam bez listu, že kvůli nudistkám v jistém byl napětí, na břicho nucen byl ulehnout v zápětí. Na břiše změnil

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak tolik nudisti a případ nudisty Bédi Šulisty v podání Ivan Helky. Vybavují se mi četníci, kteří dělali slavní filmový francouzští zátah na nudisty a měli i školení, jehož výsledkem byla otázka, kdo je to nudista? A odpověď zněla, to je někdo úplně nahej. Určitě se vám vybavil i Louis Define a jsme u toho, co chce Ondřej říci a pozvat nás na dabingové ceny, nebo říci nám o nich, že už budou brzy.
2: Ano, ano, jedna z nejtradičnějších kulturních akcí, samozřejmě i spojená s humorem často, Louis Define a jeho úžasné filmy, ceny Františka Filipovského, známého dabera a rodáka z Přelouče. A proto v Přelouči, kde se navíc obnaží, tedy když jsme u těch nudistů, je pomník Františku Filipovskému, ale bude oblečený, ano, samozřejmě. Ta velká věc se už chystá a bude to 19. tedy popozítří sobotu. Ano, celé odpoledne vlastně, no a partnerská Česká televize streamuje ten přenos od 5 hodin a na různých kanálech dalších je to možné i sledovat, kdyby chtěli jednak přijet do Přelouče, anebo nasát tu atmosféru prostřednictvím videopřenosu, tedy přímo z toho udílení cen. Já mám tu čest už po XT moderovat, těším se na to. No a bude tam řada osobností, které budou získávat v různých kategoriích, že jo, tam máme seriály, dětská tvorba, je tam i kouzelný Arabelin prsten, který já udělu nejslavnějšímu, nebo nejlepšímu českému
1: takže
2: malému
1: daberu. Takže ty ho nosíš sebou.
2: No, ale on je skleněný, to je cena, neexistuje ten původní. To musím říct tedy historičku krátkou. Já jsem slíbil, že vyrobím nějakou cenu, když si vymysleli tuto cenu, teda pořadatele Přelouči, že vyrobím nějaký kouzelný prsten, jo? Nějaký, prostě, že něco vymyslím. Já jsem na to zapomněl ten první rok, to už je dávno. No a protože jsem měl doma od jednoho historika kopii toho Arabelina prstenu, tak jsem byl nucen tuto slavnou kopii věnovat tomu prvnímu laureátovi, protože neměl tu cenu. Takže ten první získal opravdu vlastně věrnou kopii toho Arabelina prstenu. No a teď už jsou to, takže já už nemám nic, tím chci říct doma, ale teď už jsou to takové skleněné od pana Svobody, krásné, prostě skleněné takové malé sošky nebo malé vázičky, nebo jak to říct, ale je to tvar opravdu prstenu, no. A bude tam řada hereckých osobností, které budou získávat tu cenu za celoživotní mistrovství. Takže sobota 19. Přelouč, Pardubický kraj.
1: Dabingové ceny. Ano. Tak škoda, že nemáš ten pravý Arabelin prsten,
2: nemám,
1: protože bychom mohli s ním zrušit závist a přát si třeba mír a dobro a lásku, to nám určitě chybí.
2: Určitě, ale představ málo. Si, kdyby se dostal do rukou nějaký zločin, co to bylo.
1: O tom nebudeme vůbec mluvit. Pojďme k tomu dobru a vtipu a humoru a smíchu. Tak, co dál?
2: Co dál? Tak dál sadíme na jistotu na člověka, se kterým jsem vlastně vyrůstal, byl mým takovým vzorem dobrého humoru, Miloslav Šimek.
1: Jak jsme vdávali sestru?
3: V naší rodině velice spořádané a až na občasné mravnostní delikty chlípného strýce Balouna, téměř puritánské, došlo k otřesnému zvratu. Sestra Agnes přišla totiž do jiného stavu tak nečekaně, jako podzim do Krušnohoří. Ve čtvrtek vešla do dveří a místo pozdravu nám to vesele oznámila. Pak šla zase klidně pryč. Tady to máte, řekla matka. Chodí po setmění ven a hned je nás o jednoho víc. Tím to není, odsekl dědeček. Podívejte se na mě. Denně se večer procházím, i do lesíka zajdu a přišel jsem někdy s něčím. A že jsem měl nabídek, dodal pyšně. Toto dědečkovo hledbání jsme přešli všichni mlčením. Pouze strýc Balón se horečně pídil po podrobnostech, hodlé si všechno zapisovat a kreslit. Otec byl tedy nucen do strýce investovat 20 korun a namluvit mu, že v Alhambře mají nový pikantní program. Strýc pravil, zajímavé, že jsem o tom neslyšel od přátel, ale přesto se rychle oblékl a opatřen námořním dalekohledem zmizel. Všichni jsme si odechli. Nejvíce dědeček, kterému při vyprávění došla fantazie. Otec rozhodl, že smije hambu z rodinného štítu. Holka se musí vdát, řekl. Rodina je základ státu. Najdi dneska ženicha. Najdi dneska ženicha, prohlásila matka na kvašeně. Dokud bude strýček balón v domě, nikdo se k nám dvakrát nepohrne. Nikdy jsem o tom nechtěl mluvit, vmísil se opět otec, ale můj příbuzný to není. Můj také ne, ohradila se matka. Či je tedy náš strýček, zeptala se babička nervózně. Nastalo trapné ticho, během něhož si všichni vzpomněli na deštivý večer, kdy se neznámý muž objevil ve dveřích a zvolal. Jsem váš strýc balón, mám vás rád a budu u vás žít. Všechny nás objal, snědl husu, na kterou jsme týden šetřili, a šel spát. Ráno všechny znovu líbal a omlouval se, že nám dlouho nepsal. Když k svačině zlikvidoval rodinný oběd, otec se ho opatrně zeptal, jak dlouho u nás bude bydlet. Neboj se, synku, užiješ mě, řekl strýc a opět ho objal. Svůj slib dodržel, žije u nás dodnes. Tak nějak k nám patří. Na důkaz toho zazněl telefon a otec v něm uslyšel strýcovo spílání, z něhož vyrozuměl, že v Alhambře dnes neprovozují ohlášený pikantní rejs děvčátky, ale hostuje tam Spejbl s Hurvínkem. Tatínek se snažil strýčka balouna přesvědčit, že Mánička je také pěkná kůstka. Ale strýc odporoval, že je to dřevo a inteligenta neuspokojí. Chvíli se ještě o něčem přeli. Jdu domů, pravil pak strýc, mám hlad. Neobtěžuj se, strýčku, volal otec. Nejsme doma a vrátíme se velmi pozdě, dodal významně. I vy, nočňátka, zasmál se balón. Nevadí, mám klíče. Mezitím, co otec konverzoval se strýcem balounem, dohodli jsme se, že ženicha pro sestru seženeme pomocí inzerátu. Navrhla to velmi stará babička, která důvěřuje tisku, neboť v roce 1785 ji Kramérius v Pražských listech otiskl verš. Jsem Slovanka, jsem, mám ráda svou zem. Kdo ji nemají rádi, hodíme ho z báni. Tato velmi stará babička tedy navrhla použít inzerátu tohoto znění. Kdo si neveme moji vnučku, schodíme ho z báně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím z povídek Šimka a Grossmana. Miloslav Šimek, jak jsme vdávali sestru, tak můžeme pokračovat ve vdavkách, anebo nastoupí rozvod s Lubomírem Lipským, Janem Skopečkem a Lubou Skořepovou. To je výběr, Ondřej.
2: No to teda je dramatický oblouk.
1: Je to vždycky A nebo B, takže hlasujte prosím SMS-kou, dámy a páni, u rádia Humor Mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefon máme 731 800 900 a věřím, že to není takový hlavolam, o jakém zpívají a hrají činasky.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jutá, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: A slavnou značkou je i cena Thálie. Ondřej bdí nad vším konáním okolo těchto cen slavných divadelních.
5: No jo. Asi narážíš na to, že zítra je takové nominační odpoledne tiskovka, kde dokonce bude, pozor, to je novinka, předána už jedna Thálie mladému umělci do 33 let. Já prozajím, že to bude umělkyně, ještě je to tajemné do zítřka.
4: Co umí?
5: Umí, a posluchači velmi dobře znají z filmu a z televize, takže myslím si, že to bude hezký okamžik. Bude jí to předávat Bára Munzarová, tu cenu, oni jsou patroni se svojí nadací Munzarových této ceny. No a budeme tam vlastně oznamovat nominace a další věci a to vše směřuje k 3. říjnu, kdy budou Thálie mimochodem pod patronací Českého rozhlasu budou udělovány. Takže to je takový předskokanský moment pro Thálie.
4: Jsme rádi, že Zítřek. Jsme u toho.
5: No tak určitě. Jo? Děkujeme Dobře. Rozhlasu za pomoc.
4: Tak a vracíme se nám do humoriády. Ano. A máme tady výběr Miloslav Šimek anebo Lipský, Skořepová, Skopeček. Tohle trio v další scénce. Tak si vyberte, na našem telefonu přidáváme vaše hlasy. 731 800 900. Dobrý den. Haló.
6: No, haló, já vás zdravím, dobrý den. Tady je Milan ze Sacky.
4: Ano.
6: Já vás všichni zdravím, chtěl bych pokračování. A jestli můžu požádat, pozdrav panu Šlejharovi a panu Ševčíkovi.
4: No tak už je to tam, buďte pozdraveni, chtěl jsem říct, ale vy buďte taky pozdraven. Ano. Mějte se hezky, naschledanou. Ano. Dobrý den.
7: Dobrý den, já vás zdravím, Ogaři, zdravím Ondru a Pavla.
4: Zdravíme.
7: Pavle, co kdybyste řekli dramaturgovi, ať protáhne stopáč? Ta hodina je málo.
4: No a co potom ty další pořady? No. Ti by zase říkali, proč to protáhli, když nám ubrali? Ale to by nešlo. Ne. Musíte si nás užít poctivě celou hodinu.
5: Já bych to klidně vydržel další dobu. Dokonce.
4: Já jsem tady do 7 na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy, takže se mnou můžete povít. Ondra třeba zůstane taky, ale zdarma.
5: Ano, no samozřejmě, to je jasné. Teď nevím, jak na to
7: reagovat.
4: Berte nebo neberte.
5: Ano.
4: Kam dáme váš hlas, Petře?
7: Já bych měl chuť na pokračování.
4: Je to tam. Mějte se hezky. Naschledanou. Děkujeme. Tak, kdo dál se hlásí? Dobrý den.
8: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím vás, Pavle, do humoriády a vašeho milého hosta, pana Ondřeje Ketku. Dobrý den,
5: děkuji,
8: pane Ketka.
5: Díky moc.
8: Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko. Všem posluchačům a vám oběma přeji pohodový večer či příjemné čtvrteční ráno s příjemným probouzením všem posluchačům do nového dne. Přeje Růža z humoriádnice z Riknovska. Pozdravím ještě pana Petra Dozdounek. Naschledanou.
4: Ano,
5: no,
4: tak
5: prosím.
4: Všichni se pozdravili. Ano. A vás teď pozdraví z našeho archivu další Miloslav Šimek.
9: Po 2 hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve 2, případně ve 3? Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je. Já to vím. Odepiš. Značka přivezu překvapení. Do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném stavu, hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá dva cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka sňatek podmínkou. Do mladého světa. Dopisovat si chce dívka s nadějí. Značka Bigby, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balón navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Balón je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já abych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Balón. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil dět od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase posed mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat, Vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Mici z Alhambry, řekl Balón. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlý mladý mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Balón a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýc se zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak a v tuto chvíli vracíme do hry ty, co se k vám z našeho archivu ještě neprobojovali. A to je František Nepil a trojice Lipský, Skořepová, Skopeček. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Ondřej mi visí pohledem na rtech.
5: Ano, visím.
4: A já to přehraju na něj, koho by si vybral on do finále?
5: No, se vší úctou k té trojici, já miluji Františka Nepila, protože to je tak inteligentní humor, že ho dneska není mnoho takového. Mm-hmm. Takže já bych si vybral jeho, ale samozřejmě ta tři jména, no tak co k tomu dodat, že jo? Jsou to úžasní herci a skvělí komici, tak asi to necháme na posluchači.
4: Posluchači, volte humor podle svého gusta.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Skupina No Name nám zahrála a právě teď už máme výsledek odhlasováno, sečteno. Ondřej, chceš to říci ty, nebo to mám prozradit ti já? Hezkou fanfáru zahrál, křídlovku nosí sebou po kapsách.
2: Ano.
1: A tak říkáme, že vyhrál František Nepil.
3: Vladimírova žena trvala na tom, že když jsme v Aténách, musíme vidět i děti z Pirea. Zajeli jsme tedy do tohoto města, většího než Brno, ale navzdory někdejšímu hitu Ivety Simonové jsme tam objevili jedno jediné dítě, a to v přístavu. Byly mu asi 3 roky, sedělo mamince na ruce a usedavě plakalo. Tatínek totiž usedl na loď, která se viditelně chystala k odplutí. Děťátko z Pirea nutně potřebovalo, aby nikam neodplul, a naříkalo tak, že se mojí i Vladimírově ženě začaly rovněž kutálet slzy po tvářích. Jenomže marně, loď neúprosně zaklapla obrovitou záď, kudy mohlo do jejich útrop vjet malé autobusové nádraží, a spustila lodní šrouby, netušíc, že je vynalezl český lesník Josef Ressl. Odlepila se z volna od břehu a začala se vzdalovat na 10, 20 a 30 metrů, když se stalo něco nevídaného. Zatímco jsme já s Vladimírem luštili jméno lodi napsané řeckou abecedou, mně vyšlo, že se jmenuje Rétimnon, přiřítil se na molo řecký strejda, který evidentně zmeškal její odplutí. Nevypadal ani jako Apollo, ani jako Adonis, vypadal nejspíš na černookého hostinského palivce, hrozil odjíždějící lodi holí a něco vykřikoval. Co to samozřejmě nevím, neuměl řecky, ale předpokládám, že něco podobného, co vykřikují naši lidé, když se přiřítí na nástupiště a vidí odjíždět svůj vlak. Co se však nestalo? Na zádi Rétimnonu asi někdo vydal nějaký povel, nejspíš plnou parou vzad. Ty lodní šrouby od českého lesníka se začaly otáčet na opačnou stranu, kolos o 4 palubách se začal zvolna vracet a přirazil zase ke břehu. Tam otevřel tu záď, kterou by mohlo vjet malé autobusové nádraží, ale vpochodoval tam jen řecký palivec. Za ním se záď zase zaklapla a loď definitivně odplula. My z Prahy jsme na to zírali jako náměsíční a bez hlesu. Děťátko z Pirea spustilo ovšem zase naplno. Jak by ne, vždyť ta loď odplouvala podruhé a jeho tatínek nestačil ani teď vystoupit.
1: Všechno nestihneme, i do Řecka jsme si odskočili.
2: Díky, no, to byl hudební střih, teda to byla nádhera.
1: Jo, a to ještě nevíš, co přijde ve finále, jo, až se rozloučíme. Tak, Ondřej Kepka byl s námi, děkujeme krásně.
2: Já moc děkuju, dneska to byl nádherný průvan humorem všeho druhu, tak mám z toho velkou radost.
1: Průvan uděláme opět zítra, těšíme se s dalším hostem, ještě neprozradím, kdo to bude, někteří možná už vědí. Pavel Kučera přeje také krásný den a dobrý poslech.
2: Krásný den.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Koaliční rada znovu projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Kladno sloučí od ledna dvě školy. Bude slunečno a teploty do 21 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Návrh státního rozpočtu na příští rok by měla dnes ráno mít znovu na programu koaliční rada. Ministerstvo financí navrhlo rozpočet se schodkem 389 miliard korun. Deficit se nelíbí vládním partnerům SPD a motoristům, kteří vyjednávají s hnutím ANO o škrtech. Definitivně by vláda měla rozpočet schválit v pondělí. Podle předsedy SPD Tomia Okamury by dnes měla k finální dohodě o rozpočtu dospět koalice.
2: Za SPD se jednoznačně k ní blížíme a v podstatě já jsem na poslední koaliční radě, což bylo v pondělí, tak já už jsem za SPD shrnul, že vlastně to, co jsme si vyjednali, takže my jsme spokojení.
1: Koaliční špičky mají dnes podle Okamury jednat i o možném termínu zahájení sněmovní debaty o změně financování České televize a Českého rozhlasu a o zmrazení platů vrcholných politiků. Dobrovolníci v okolí Slapské přehrady od minulého týdne nazbírali přes 5000 škeblí. Ty tam kvůli nízké hladině umírají na suchých březích.
3: Je to velmi jednoduché, když tam přijdete, uvidíte, že je tam nějaká škeble na suchu, tak z toho vydloubnout a hodit jí daleko. Ideálně, aby ta škeble byla ponořená a měla nějaký čas se posouvat s tou ustupující hladinou.
4: Říká koordinátorka sběru škeblí z Českého svazu ochránců přírody Eliška Prouzová. Podle ekologa z povodí Vltavy Jiřího Vajta bude hladina vody v nejbližších týdnech nadále klesat.
5: Hladina vody ve Slapech klesá z důvodu zajišťování průtoku 40 metrů krychlových ve Vraném, důvodu ředění odpadních vod z pražské čistírny odpadních vod.
4: Podrobnosti o sběru škeblí lidé najdou na webu Českého svazu ochránců přírody. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
1: Mateřská škola Čtyřístek v Kladně se od příštího roku připojí k tamní základní škole Amálská. Rozhodli o tom zastupitelé města. Změna školského zákona totiž magistrátu ukládá sloučit všechna zařízení, která mají méně než 180 žáků. Novou organizaci povede stávající ředitelka základní školy Amálská Jaroslava Doležalová. Sport. Mladoboleslavští hokejisté mají první dva body do tabulky Tip Sport Extraligy. V úvodním kole vyhráli v Českých Budějovicích 3-2 v prodloužení. Středočeši v zápase dvakrát prohrávali pokaždé, ale dokázali vyrovnat. Rozhodl v prodloužení v přesilovce Jordan Martel, který nastupoval v útoku s dalšími dvěma Kanaďany.
6: Trochu jsme vypadli ze hry ve druhé třetině. Měli jsme tam několik oslabení za sebou a pak jsme trochu tahali nohy. Ve třetí třetině jsme byli rychle zpátky a náš útok fungoval dobře. Myslím, že jsme dokázali týmu něco přinést.
1: Ve druhém kole bude hrát Mladá Boleslav zítra doma proti Karlovým Varům. Zápas začne v 17 hodin a 30 minut.
0: Počasí.
1: Čekáme ochlazení a téměř žádné srážky. Jasná až polojasná obloha bude na většině území našeho kraje, kromě jihovýchodu, kde bude zataženo. Naměříme 18 až 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
7: Hokejistům gratulky, to se hezky začíná. No ale pojďme k dopravě. Odstavená nákladní auta, je jich poměrně dost na dálnici D1 do Brna. To první, když vyjedete z Prahy, je na 74. kilometru a pak co 10 kilometrů další a další.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
7: Se středočeskou láskou pro vás dneska ve čtvrtek 17. září. Tamara Honza, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
7: Víš, co bývávaly doby, kdy líné nohy mělo Kladno? Poměrně dost dlouho. Tak já se to užívám, protože středočeský sport, pro ten se vyplatí žít.
0: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: dohoda Hitlera se Stalinem. Polsko se dostalo mezi dvě cizí armády, které překročily jeho hranice a zahájily zničující invazi.
1: První americký raketoplán poprvé ukázala NASA před 50 lety v roce 1976. Ryze testovací kus byl pojmenován podle kosmické lodi ze Star Treku Enterprise. Stále fungující restaurace ve vyřazeném letadle Ilyushin Il-18 na odpočívadle dálnice D10 u Bakova nad jezerou poprvé otevřela před 40 lety v roce 1986. Právě tam přichystali 300 Kubánců v Praze o 3 roky později řidiči autobusů bizarní žertí. Napovídali jim, že na Kubě je revoluce a Fidel je volá na pomoc. Odvezli je právě sem, že za chvíli dorazí i piloti a odstartují z dálnice. Až po několika hodinách čekání si Kubánci všimli, že něco nehraje, že letadlo je pevně přibetonované k soklu. Bankovní rada České národní banky rozhodla zavést v tehdy 5. největším peněžním ústavu v České republice, Agrobance, nucenou správu přesně před 30 lety v roce 1996. 55. narozeniny má dneska slovenská modelka s nekonečně dlouhýma nohama a 1,85 m výšky Adriana Sklenaříková. Já přeju hezký den.
2: Přidává se i Anastasia, slaví jen o 3 víc. No skoro 60, 58 přesně, ale nepráskněte to na mě.

0: 5 hodin 16 a půl minuty. Řeknu vám, není nic lepšího k probrání, když na vás ani nebafne kolega z jiné rozhlasové stanice Českého rozhlasu. Ahoj Jeníku.
1: Ahoj Hanzíčku.
0: Vítej na středních Čechách, nebo ve středních Čechách, jak se máš?
1: Já jsem skvěle, co ty?
0: Vypadáš příšerně.
1: Já vím.
0: No připomínám, přátelé, pozor, Donna Summer bude taky zpívat, ano. Znáte písničku od Hany Zagorové, tady budete mít v originále. Jinak počasí už za chvíli pro vás 19 až 22, to vám řeknu rovnou. Jo a taky ahoj rádio, další díl. Tak si počkejte, máme čtvrtek 17. září, dobrý den.

0: 5 hodin a 20 minut.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Předpokládá se skoro jasno až jasno na jihovýchodě kraje, zpočátku ještě zataženo, odpoledne a večer bude oblačno až polojasno a výjimečně se vyskytnou přehánky. Teploměr ukáže s bídou 22.
1: Máte rádi příběhy ze života? My ano. A tak pro vás natáčíme ty nejzajímavější ze středních Čech. Sledujte náš Instagram a buďte u toho s námi. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Kapela Krištof přichází, Život je krásný a pak ti nejmenší z hlavního města. Věřte mi, rádio není aut. Kdo je to moderátor? Co je to Český rozhlas? A vůbec, co by měl takový moderátor dělat? A co se z Českého rozhlasu line? Budete sami překvapeni, jak výtečně ti nejmenší umí odpovídat. A děkuji za to předem.

0: Pro mladé je rádio out. To není pravda. I nejmenší děti ví, co je to rádio a kdo je to moderátor.
1: Moderátor.
2: Já jsem myslela modelína.
3: A i moderátorka.
4: Je hodně chytrý.
5: Že se ptá na věci.
6: Jeden moderátor říkal, že někde na horách napadlo asi stovky sněhu a museli to tam všichni kopat.
7: Táta říkal, že si vymýšlí.
8: Ne, ne. Všechno mají doopravdy.
9: Český rozhlas je to hymna.
10: Že někoho rozhlasujou.

0: Nenáročně jsem se včera ptal Aleny Zárybnické, jak to vypadá s počasím, nejen pro dnešní den, ale vůbec tak nějak jako všeobecně. Co mi pověděla?
1: Myslím si, že ještě ve čtvrtek by srážky měly doznívat. Ono tentokrát napadne tak do 10 ojediněle v bouřkách kolem 25 mm. Ve čtvrtek ještě na východě, přitom už chladnějším, výrazně chladnějším počasí, ještě nějaké srážky doznívat budou. Tam se ještě přehánky, případně bouřka objevit můžou, ale od severozápadu už bude postupně ubývat oblačnosti. Dívám se na maximální teploty, rozdíl asi 6 stupňů Celsia mezi zítřejšími a pozítřejšími maximy. 18 až 21 stupňů Celsia budou zítřejší nejvyšší odpolední teploty.
0: No, tak co nevidět, nebudeme potřebovat lednici, protože můžeme nechat věci za oknem, aspoň něco málo z těch drahých energií, které ještě budou zdražovat, ušetříme.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Bankovní rada České národní banky odpoledne oznámí výši základní úrokové sazby. Podle očekávání trhu i komentářů členů rady nejspíš zůstane na stávající úrovni 3,75%. Od sazeb se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Autobusy v Jesenici u Prahy by mohly do budoucna jezdit po vyhrazených cestách. Ve městě se dlouhodobě tvoří kolony u kruhových objezdů a v Budějovické ulici. Přednostní pruhy pro MHD by tak mohly zabránit zpoždění spojů. Praha 1 chce do konce roku začít opravovat park Kampa. Městská část podepíše smlouvu s novým zhotovitelem. Odhadované náklady jsou víc než 50 milionů korun. Stavbaři budou pracovat po etapách tak, aby byl park vždy aspoň z části otevřený pro veřejnost. Hokejisté pražské Sparty zvítězili v úvodním kole Tip Sport Extraligy na ledě Olomouce 5-2. Dvěma góly a jednou asistencí k tomu pomohl útočník Michal Špaček. A dnešní počasí čekáme ochlazení a téměř žádné srážky. Jasná až polojasná obloha bude na většině území našeho kraje, kromě jihovýchodu, kde bude zataženo. Naměříme 18 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Pozor, neprojedete na Kutnohorsku po silnici druhé třídy 327 mezi Záboří nad Labem a Svatou Kateřinou. Musíte na objízdné trasy, a to až do 15. prosince.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Jedeme dál a bude to takové veselé zvolání. Vidím tady název písničky Václava Neckáře, no a pak největší z nálezů ztrát Michal David. Potom přidáme taky reportáž na téma Park and Ride.
3: Skoro 600 nových míst má být v P+R parkovacím domě na Pražském Zličině. Dálnice už začaly s jeho výstavbou.
0: Já si vždycky uvědomím, když jedu na chalupu do jižních Čech a jedu Olbramovicemi, tak tam je také u nádraží parkoviště P+R. Zeje prázdnotou, nikdo tam neparkuje. Vždycky jedno auto. Mně je tak líto těch dlažebních kostek. Ale na Zličině to doufám bude lepší.
2: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Pojďme se věnovat teď těm přespolním, kteří dojíždějí do Prahy, ať už pravidelně, nebo jen tak občas, a nechce se jim autem úplně do centra. No, jestli jezdíte po okruhu anebo dálnici D5, D6, myslím, že mám pro vás poměrně dobré zprávy. Jen je škoda, že ty stavby nám trvají jaksi poněkud dlouho proti třeba jiným zemím, kde se to dá třeba i zvládnout rychleji, ale na to jsme všichni odborníci samozřejmě, tak omlouvám se, ale je fakt, že nový P plus R parkovací dům začali dělníci stavět na pražském Zličíně. Takže když bude hotovo, no, až se zaplatí za 620 milionů korun, než se to dodělá, a hotovo by to být v roce 2028. No, dlouho.
1: Třikrát týdně dojíždí ze středočeské Hostivice paní Marika. Na Zličíně auto nechává u obchodního domu.
2: Tam je to jenom omezený, že po dobu asi 2 hodin a o víkendu je to asi na 3 hodiny, jestli se napletu.
1: Parkovací dům P plus R by ráda využívala.
2: Ale jsem na mateřský, tak se mi za to nechce platit nějaký sumy, tak záleželo by, kolik by to stálo.
1: Parkoviště v režimu park and ride, tedy zaparkuj a jeď, bude v ulici Na Radosti nedaleko autobusové zastávky Nový Zličín. Teď areál upravují dělníci. Musí například odřezat kovové sloupky a odstranit betonové panely, říká vedoucí projektu ze stavební společnosti BAK Lukáš Janovský.
3: Budeme pokračovat dál v odtěžení stavební jámy, ve které proběhne založení objektu, a začátkem roku 2027 by objekt parkovacího domu se mohl dostávat do těch svých nadzemních podlaží.
1: Stavba bude trvat rok a půl. Se zprovozněním domu počítá vedení města v roce 2028, říká ředitelka úseku dopravy v klidu technické správy komunikací Dana Jurášková.
4: Celkem tady bude téměř 600 stání, z toho zhruba 134 venku a zbytek v budově nebo v objektu.
1: Podle ředitele TSK Filipa Hájka bude cena denního stání stejná jako na ostatních parkovištích v Praze.
5: Cenu parkování v P plus R určuje Rada hlavního města Prahy. Ta cenotvorba je teďka nastavená podle lokality, buď je to 50 korun nebo 100 korun. V těch atraktivnějších lokalitách tady to bude 50 korun.
1: TSK provozuje P plus R domy taky na Černém mostě a v Nových Butovicích. Další chce vedení metropole do 2 týdnů otevřít na Opatově. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.

0: Skvělé ráno, tady je Český rozhlas Střední Čechy. Než dorazí Denisa s várkou kulturních typů pro čtvrteční den, poslechněte si, jak bude.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Líbezně bude, na procházky akorát 19 až 22 a spíš den, který bude plný sluníčka. Ten vítr, to nestojí ani za řeč.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Divadlo Verze uvede v kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech inscenaci Rozptýlení, bláznivou komedii o setkání několika svérázných postav, které svede dohromady porouchaná pračka. V režii Igora Chmely hrají Lenka Vlasáková v alternaci s Veronikou Svojtkovou, Vlasta Petrková, Jan Dolanský nebo Ladislav Hampl. Druhou polovinu večera tvoří projekce krátkého filmu Barcarolle, který byl uvedený na Karlovarském festivalu a získal nominaci na Českého lva. Představení začíná v 7:30 večer. Příbram vám nabídne pohled do jedné z temných kapitol komunistického Československa. Od 19 hodin badatelka a spisovatelka Václava Jandečková povede v D-klubu multimediální přednášku Přísně tajná akce Kámen. Přiblíží málo známou metodu státní bezpečnosti z přelomu 40. a 50. let. A v divadle Antonína Dvořáka v Příbrami můžete vidět představení Zamilovaný Shakespeare, příběh o lásce, divadle a vzniku jedné z nejslavnějších her všech dob. Adaptace Oscarového filmu začne ve 4 odpoledne. Velké dějiny mají tendenci pamatovat si především velká jména. Výstava Zapomenuté ženy v Brandýse nad Labem obrací pozornost k těm, které v historických příbězích často chybějí. Přestože bez jejich práce, odvahy a vlivu by byly dějiny chudší. Vernisáž v Arnoldinovském domě doprovodí vystoupení polabských sirén. Přijďte v 18 hodin. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
2: Hlavní město Praha bude mít taky kulturně napilno, protože na Staroměstské radnici si dneska večer převezmou ocenění osobnosti, kterým Praha udělila čestná občanství a městské medaile. Čestými občany se stanou třeba hudebník a moderátor Michal Prokop a třeba francouzský politolog, historik a publicista Jacques Rupnik. Prokop získává ocenění za mimořádné zásluhy o rozvoj pražské kulturní scény. Rupnik za celoživotní činnost spojenou s podporou demokratických hodnot a evropské integrace. Samozřejmě vás budeme ovšem informovat. A víte, že taky cenu získá i divadlo Spejbláha u Hrudínka? Honzo, a dost, nemůžeš říkat všechno. Pěkný den, máme čtvrtek 17. září.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Kolíně, Kutné Hoře a Čáslavi na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi. Hello.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
4: Tripartita projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Po zásahu detektivů na Nymburské radnici zůstává vedení města stejné. Bude slunečno a teploty do 21 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Tripartita má dnes na programu návrh státního rozpočtu na příští rok. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se nad ním sejdou zřejmě naposledy předtím, než by ho měla v pondělí finálně projednávat a schválit vláda. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO říká.
5: Co se týče rozpočtu, tak budeme informovat o těch zásadních pilířích, na kterých je sestaven.
4: Ministerstvo financí navrhlo rozpočet se schodkem 389 miliard korun. Zaměstnavatelům podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje v rozpočtu chybí víc peněz, například na výzkum, vývoj a inovace. Pavel Bednář z Odborového svazu státních orgánů a organizací bude chtít na tripartitě zase mluvit třeba o platech zaměstnanců veřejného sektoru. Politické vedení Nymburka se po večerním jednání zastupitelů nemění. Po úterním zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu na radnici a dalších místech ve funkci zůstává starosta Tomáš Mach z uskupení Nymburk s klidem i místostarosta Zdeněk Vocásek z ODS. Oba dva kandidují v říjnových komunálních volbách. Jejich odvolání zastupitelé nenavrhli. Pokračuje starosta Tomáš Mach.
6: Pořád si myslím a doufám, že to je realita, že opravdu všechno, co se doposud dělali, je na prostém pořádku. Každá zakázka jde od výzvy z odboru rozvoje investic, teprve potom to jde na stůl nám do rady, takže já ani v tomhle nehraju žádnou roli.
4: Kriminalisté zasahovali v souvislosti s veřejnými zakázkami. Zadrželi 5 lidí, všechny ale po výsleších propustili a nikoho neobvinili.
7: Nemůžeme to úplně dát do přímé.
4: Autobusy MHD namírají v Horoměřické ulici v Praze 6 od začátku září v ranní špičce delší zpoždění než za stejné období v loňském roce. Vyplývá to ze zářijového měření společnosti Ropit, která dopravu v Praze a Středočeském kraji organizuje. Ve směru na metro Bořislavka čekají spoje v koloně o 2 až 3 minuty déle. V extrémních případech to bylo přes 20 minut, potvrzuje Martin Schubert, náměstek ředitele Ropidu pro městskou dopravu.
7: Nemůžeme to úplně dát do přímé souvislosti s tou uzavírkou ulice na Krutci, protože současně je rekonstruovaná ulice do Horoměřic a aviatická křižovatka, kde část řidičů vlastně měla alternativní trasu přes letiště a to teď není možné.
0: Sport.
4: Hokejová Sparta vyhrála v Tipsport Extralize v Olomouci 5-2 a dostala se tak do čela tabulky. Ve zbylých duelech Hradec Králové zvítězil v Pardubicích 5-3, Mladá Boleslav uspěla v Českých Budějovicích 3-2 po prodloužení, Litvínov zdolal Brněnskou Kometu 2-1, Plzeň Liberec 2-1 až po nájezdech a Vítkovice prohráli s Kladnem 3-4.
0: Počasí.
4: Čekáme ochlazení a téměř žádné srážky. Jasná až polojasná obloha bude na většině území našeho kraje, kromě jihovýchodu, kde bude zataženo. Naměříme 18 až 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
8: Pozor, aktuálně z Kolína, je tam nehoda osobního auta a cyklisty, Žižkova ulice, na silnici překážka, musíte zpomalit, ale místo je průjezdné. Ještě na chvilku do Lysé nad Labem, Mám tu informaci, kdo chcete jet po silnici 272, to je vlastně ta spojnice v Litolu, kdo jede z města, přejede most, tak se to rozdělí na dvě části a když zase chcete dohromady, tak pojedete po té 272, potom přes řeku a dál k dálnici nebo k Přerovu. Silnice nebo ta část je uzavřená aktuálně pro nehodu dvou osobních aut na místě složky záchranného systému. A ještě tady naskočila informace z dálnice D5, ale zase rychle zmizela, takže to byl asi planý poplach. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno, střední Čechy.
8: Jedeme dál, čeká nás Franta Nedvěd, Karel Zich, ale taky i Václav Drážek ze Zelené vlny. Jenom abyste věděli, zase se budeme věnovat řidičům v řidičské abecedě už po 11. a tentokrát situace z provozu, kterou předpokládám znáte a často se v ní chybuje. Povíme si, jak se zachovat, když se na nás tlačí jiné auto, ano? Lepič. Za chvilku uslyšíte podrobnosti.
0: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Víte, jak se nejlépe zachovat v takové situaci, když se na vás zezadu někdo tlačí? O své rady a tipy se podělil plukovník Jan Straka.
1: Rozhodně bych nedělal to, že bych začal zvyšovat rychlost jízdy a prostě jel, co to dá, aniž bych byl připraven to zvládnout třeba. Pokračoval bych v tom jízdním úkonu, který mám započatý. Zároveň bych nebrzdil, ani zbytečně nezrychloval, protože by to mě samotnému mohlo přinést nějaké problémy. A potom v okamžiku, kdy budu mít před sebou volno, respektive budu se moc bezpečně zařadit, tak se zařadím.
0: A co když já jedu nejvyšší povolenou rychlostí, ale rozestup si auto za mnou stále nedává dostatečný? Je mou povinností co nejrychleji uhnout?
1: To je typický příznak, my tomu říkáme agresivní jízdy, to znamená, ten řidič si něco vynucuje. Samozřejmě na to nemá žádná práva, aby si vynucoval nějaký průjezd. V takovém případě doporučuji nedělat v podstatě nic. Dokončit ten manévr, protože se s tím nejčastěji pravděpodobně setkáváme při nějakém předjíždění na dálnici v levém pruhu, kdy se za nás někdo nervózní zařadí a teď nás tlačí před sebou.
2: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
3: Za minutu 7:15.

0: s vámi Český rozhlas Střední Čechy. Máme pro vás také informace o dopravě a taky informace o tom, co nás dneska čeká za počasí. Ano, mám takové stručné zprávy od svatého Petra.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Dneska ve čtvrtek teploměry ukážou 19 až 22, poránu by mělo být skoro jasno až jasno, jen na jihovýchodě kraje zpočátku zataženo, odpoledne bude oblačno až polojasno a jen výjimečně zaprší, vítr slabý, během dne mírný od západu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Pojďme do dispečinku TSK Praha. I dneska se hlídá doprava na monitorech. Ať to vidíme oči na stopkách. Jak to vypadá? Kde jsou jaké problémy? Prosím pěkně, prosím, prosím na kolenou.
2: Ahoj, hezké ráno. Na Štěrbohorské spojce směrem na Barandovský most se sune fronta od sjezdu na Dolní Počernice až na jižní spojku k nájezdu od Zahradního města. Tam je blokovaný pravý pruh, zdržení je okolo 20 minut. V Ekbelské směrem do Hloubětina se popojíždí od Kolbenovy až k Poděbradské, tam se zdržíte do 5 minut. Na příjezdu do Běchovic od Úval se sune fronta v Českobrodské, zdržení je tam do 10 minut a ještě příjezd do metropole po D5C z Plzně, tam na 7. kilometru řeší nehodu nákladního auta s osobním. Blokují stoupací pruh a náhle se tam vybočuje.
0: Tak přece. Díky zatím.
2: Taky díky, hezké ráno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Jinak to byl Tomáš Kolmistr.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: 6.22. A pěkné ráno i s Ivanem Hlasem.
1: Humor jáda.
0: No až budou mít Nadi svátek, nebo Naděždy. No a to je dneska. Naděnko s vtipem vaším vlastním v rámci Humoriády, nebo tam, kde je sporák, trouba a kde se line nádherná vůně z vašich dobrot, které vaříte, ať už s Patrikem nebo bez. Nejen vám, hlavně zdraví, štěstí, spokojenost, klid, pohodu, hodně úsměv a hodně nás. Hodně Patrika a hodně humoru, když máte ten svátek. Mělo byste něco pro nás?
2: Potkají se dva kamarádi a ten jen říká, je, co teď děláš? Ale čoveče, mám pod sebou 500 lidí a držu jako kůň. No neblázni, ty máš firmu nebo podnik. Ne, sekám trávu na hřbitově.

6 hodin 27 minut, ještě nám zbývá čas na jednu písničku a pak už krátké zprávy s Tamarou v půl, přidáme taky informace o počasí a jinak teď aktuálně ze zelené vlny velmi opatrně na D8 na 17. kilometru směr Praha, je tam dost nešťastně odstavené auto. Další informace dodám do zelené vlny po zprávách.

0: Pozor, pozor, kdo hlídáte čas, bude půl.
1: Půl sedmé. Odpoledne znovu zasedne sněmovní vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr. Má za úkol prověřit okolnosti údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Na posledním jednání před dvěma týdny ji dozorující státní zastupitelství odmítlo vydat vyšetřovací spisy s tím, že jde o živou kauzu. Dělníci opraví Husovo náměstí v Rakovníku. V části u kostela svatého Bartoloměje například vymění dlažbu. Nová má být také dešťová kanalizace a vodovod. Radnice za práce podle odhadu zaplatí necelých 21 milionů korun. Obyvatelé Mladé Boleslavy se mohou dnes seznámit s návrhy na budoucí využití vodárenské věže v centru města. Akce začne v 16 hodin a 30 minut ve venkovních prostorách Podstupenského pramene. Prezentovat své vize budou autoři tří návrhů. Mělnické vinobraní doplní rodinný program i nová podoba tradičního průvodu, který propojí historii se současným Mělníkem. Třídenní akce začíná zítra. Vystoupí desítky kapel a hudebníků, připraveny jsou degustace vína i ohňostroj. A dnešní počasí. Čekáme ochlazení a téměř žádné srážky. Jasná až polojasná obloha bude na většině území našeho kraje, kromě jeho východu, kde bude zataženo. Naměříme 18 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Opatrně na čtvrtečních ranních cestách. 2 minuty po půl sedmé. Máme tu hlášené nějaké problémy, které bych vám rád sdělil. Třeba D8, už jsem říkal před zprávám. Zpravodajstvím v půl sedmé. D8, 17. kilometr, směr Praha pro poruch, odstavené auto. Další problém je hlášen z D5, 7. kilometr, směr Praha, je tam nehoda. Dvou osobních aut, výlet směr Seifertova ulice, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, i tady dvě auta po nehodě. A ještě přidávám v řešení aktuálně Žižkova ulice Kolín, v řešení je tam po nehodě osobní auto a cyklista. Buďte opatrní na svých cestách.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A míříme za sportem.
1: Fotbalisté Sparty vstoupili úspěšně do hlavní fáze Evropské ligy. V Jerevanu vyhráli nad domácím Araratem Armenia 4-1 a my přidáme podrobnosti.
0: Zprávy v 7, no už za 28 minut a kousek. Přidáme taky i další muziku, třeba Věru Špinarovou, kapelu Elán. Tak ať se vám daří a hlavně ať to jde dobře z postele.
2: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Máme také sportovní ráno ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. No kam se vydáme? Už jsme něco naznačili s Tamarou. Pojďme za fotbalem. Ano, hrálo se poměrně dost zápasů, ale nás zajímali hlavně fotbalisté Sparty. No, oni vstoupili do hlavní fáze Evropské ligy vítězně. V Jerevanu porazili domácí Ararat Arménie 4-1. Všechno ale mohlo být úplně jinak, kdyby arménský šampion na začátku duelu využil některou ze svých možností.
1: Nic jsme nezměnili, ale myslím, že hráči se pak dostali víc do zápasu. Pak už předvedli to, co od nich očekáváme. Bylo tam tedy několik momentů, kdy jsme zbytečně ztratili míč a taky několikrát jsme v defenzivě nedodrželi naše principy. Pak jsme se ale dostali do rytmu a prokázali jsme kvalitu, kterou máme.
2: Prohlásil trenér Sparty Brian Priske. Pražané přežili úvodní tlak domácích, kteří nevyužili ani jednu ze tří gólových šancí. Tu první měli dokonce už po 20 sekundách hry a pak přišly chvíle svátečního střelce Sparty, obránce Tobiase Gudela.
3: Možná je to novým systémem a tentokrát jsem navíc nebyl hlídaný, takže jsem měl trochu prostoru. Jsem vysoký, takže můžu být nebezpečný. Ale jo, je to dobrý pocit začít dávat góly.
2: Gudel skóroval dvakrát mezi 20. a 22. minutou po dvourohových kopech Karabce. Nejprve se trefil hlavou a pak napálil odražený míč tvrdou ranou do branky.
1: Samozřejmě si ho výškou od něj očekáváte góly. Myslím, že v Norsku dál předtím jediný, takže už teď se trefil víckrát, než jsme čekali. Aktuálně se mu daří, ale musí pokračovat. Bude určitě hrozbou pro jakéhokoliv soupeře, určitě i v české lize.
2: Chválil Gudela trenér Brian Priske. Ve druhém poločase mu radost udělali ještě góly Mercada a střídajícího Vidry. Sparta tak na úvod hlavní fáze Evropské ligy vyhrála na hřišti Araratu Arménia 4-1. Z Jerevanu Tomáš Petr, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Střední Čechy.

0: přesně 6:45. Dobrý den.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Po ránu by mělo přetrvávat spíš skoro jasná až jasná obloha, na jihovýchodě kraje může být ještě zataženo. No, během dne bude převážně klidné počasí, odpoledne a večer oblačno až polojasno a výjimečně přehánka. Buřina ne. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, takže skoro bez deště a den až 22.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na Štěrbolské spojce směrem na Barandovský most se sune fronta od sjezdu na Dolní Počernice až na jižní spojku k nájezdu od Zahradního města. Tam je blokovaný pravý pruh, zdržení je okolo 20 minut. V Ekbelské směrem do Hloubětina se popojíždí od Kolbenovy až k Poděbradské, tam se zdržíte do 5 minut. Na příjezdu do Běchovic od Úval se sune fronta v Českobrodské, zdržení je tam do 10 minut a ještě příjezd do metropole po D5C z Plzně, tam na 7. kilometru řeší nehodu nákladního auta s osobním, blokují stoupací a náhle se tam vybočuje.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Jen skoro 50 minut, pěkné ráno. Nevěřte jí, když zpívá o premiéře. Ale to je hlas, to je síla. No ano, dnes vysíláme Alexa hosta, už je, myslím, poměrně jasné, kdo bude hostem.
1: A host dnes přijde jedna z nejvýraznějších českých zpěvaček, jejíž nezaměnitelný hlas a energie provázejí několik generací posluchačů. Trojnásobná zlatá slavice Petra Janů prozradí, jak si užila léto, jaké koncerty čekají, na co se těší a co bylo impulzem k vydání minialba Světla reflektorů. Po 13. hodině těšíme se na slyšenou.
0: Kdybyste to nestihli, nevadí, reprízu vysíláme večer, anebo si pořad poslechněte kdykoliv ze záznamu. Můj rozhlas.cz.

0: Zprávy v 7 za 9 minut.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
2: Život plyne dál.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Koaliční rada znovu projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Kolona v Jesenici u Prahy by se mohly autobusy MHD vyhnout díky vyhrazeným pruhům. Bude slunečno a teploty do 21 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Koaliční rada dnes bude znovu projednávat návrh státního rozpočtu na příští rok. Ministerstvo financí navrhlo rozpočet se schodkem 389 miliard korun. Výše zadlužování se ale nelíbí SPD ani motoristům, kteří vyjednávají s hnutím ANO o tom, kde ušetřit. Motoristé například chtějí znovu zavést karenční dobu, tedy první 3 dny nemoci bez náhrady výdělku. Původně to koalice zamítla, šéf motoristů Petr Macinka ale návrh předloží s úpravami znovu.
2: Vnímáme postoje, zejména tedy SPD, takže i tady jsme se trošku posunuli. Ten náš návrh jsme parametricky mírně upravili a ty parametry představíme zítra koaličním partnerům s tím, že to bude nějaký kompromis, který navrhneme.
0: Celkem by motoristé chtěli navrhovaný deficit snížit až o 20 miliard korun. Koaliční lídři by měli probírat i to, kdy zařadí na jednání sněmovny plán na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Autobusy v Jesenici u Prahy by mohly do budoucna jezdit po vyhrazených cestách. Zavést je chce společnost Ropid, která hromadnou dopravu v Praze a středních Čechách organizuje. Ve městě se dlouhodobě tvoří kolony u kruhových objezdů a v Budějovické ulici. Přednostní pruhy pro MHD by tak mohly zabránit zpoždění spojů, vysvětluje mluvčí organizace Filip Drápal.
3: Je to dlouhodobý problém, který nás trápí. Výhledově, až se podaří dostavit další obchvaty nebo dokončit další část Pražského okruhu, tak bychom právě některé ty komunikace chtěli vyhradit pouze autobusům.
0: Návštěvníci botanické zahrady v Pražské Troji si můžou ode dneška postavit květiny z kostek Lego. Pořadatelé tak chtějí lidem hravou formou přiblížit příběhy 5 vzácných rostlin.
4: Lidé můžou v botanické zahradě postavit například vzácnou hvězdnici sivou, arniku horskou nebo lilii zlatohlavou. Vytvoří tak společnou louku, jejíž dominantou bude přes 2 metry vysoký model koniklice otevřeného. Akce potrvá do neděle 20. září a zájemci můžou přijít vždy mezi 10. hodinou ráno a 6. hodinou večer. Vstupné pro dospělého je 180 korun, děti a studenti platí o 60 korun méně. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští volejbalisté v posledním skupinovém zápase mistrovství Evropy podlehli v Modeně Slovincům 1-3 na sety. Do 8. finále tak postoupí ze 3. nebo 4. místa. Počasí. Čekáme ochlazení a téměř žádné srážky. Jasná až polojasná obloha bude na většině území našeho kraje, kromě jeho východu, kde bude zataženo. Naměříme 18 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Kdy jindy malovat čáry na dálnici v jízdních průzích než teď po ránu, tak pozor, D4, 11,5 až 13. kilometr směru ven z Prahy, takže opatrně kolem Řitky, tam je provoz sveden do jednoho pruhu. Značení bude probíhat od celní čářů do 11 hodin. Čerstvá nehoda taky na silnici Dřínov z Lonice. Po nehodě jsou tam 2 osobní auta. Další informace dodám ještě z Prahy, nebo informaci na jižní spojce, kdo budete chtít projet, nebo se tam chystáte, směr Černý most, tak vlastně v Záběhlicích před Lanovým mostem po nehodě dodávka a nákladní auto ve šrafování. Policie na místě, provozu nepřekáží, ale kolona už je.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
5: Skvělé ráno. Máme 4,5 minuty po 7. s vámi ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. No popojedeme vlakem. Už za chvíli vindobounou.
1: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: jako Bojka, 7 hodin 11 minut, Soňa Jindrová přede mnou, dobré ráno ti přeji. Tak, teď tě budou slyšet teprve ve středních Čechách, tak povídej, ještě jednou přivítání, jako kdyby se nic nestalo, máme čtvrtek, vítej, vypadá, že se vyspala do růžova.
1: Všem hezké ráno.
0: No máme tady slíbenou akci, velkou akci Delfín Vindobona, uděláme si v tom jasno, je to zázrak na kolejích, řeknu vám.
2: Region Express.
0: To je historická motorová jednotka VT1816 a ta se po víc než 20 letech vrací k nám do Česka. No a bude tu ode dneška až do neděle a bude součástí festivalu parních lokomotiv v Benešově. Zítra v pátek projede částí Středočeského kraje a po Sázavím v sobotu potom vyrazí jako zvláštní expres Vindobona z Benešova přes jižní Čechy až do Českých Velenic a samozřejmě zpátky. A ty máš všechny důležité informace pro nás abnormálně se zálibou o kolejovou dopravu, které nás určitě potěší. Tak jsem s těmi informacemi. Víte ještě jednou a pojďme si ujasnit ty názvy. Já jsem Hrn, omlouvám se za to, co je Delfín, co je Vindobona.
1: Tak Delfín je přezdívka východoněmecké motorové jednotky VT1816, to později označované taky

0: nasazeny v roce 1966. Tato souprava, která je ode dneška v Česku, tak ta je z roku 68. Konstrukčně šlo o rychlé motorové jednotky s aerodynamickým čelem, které mohly jezdit rychlostí až 140 km za hodinu.
1: No tak to se myslím, že zúžitkuje v rámci těchto jízd, které se také chystají. Mimochodem, ještě taky ujasníme si informaci o tom, proč se o tom návratu mluví tolik a právě teď.
0: No hlavně proto, že byla řadu let mimo pravidelný provoz. Německá skupina nadšenců a odborníků soupravu několik let opravovala. Podle serveru z dopravy CZ vyšly práce na zhruba 7 milionů eur a znamenaly desítky tisíc hodin práce. Loni se plánovaný návrat ještě odložil kvůli závadám na elektrickém a brzdovém systému.
1: A jak se zdá, dali to dokupy. Takže kdy se Delfín objeví ve středních Čechách, v Praze, víme?
0: Ano, to bude zítra, tedy v pátek. Před 10:30 dopoledne odjede z pražských Vršovic a pojede netradiční trasou přes Čelákovice, Kutnou horu, Kolín, Ledečko, Sázavu, Chocerady a Čarčany. No a do Benešova má podle aktuálního jízdního řádu dorazit odpoledne lehce po páté.
1: Krásná sázavská trať, ale typické vozítko, které potěší každého vodáka, nebo který bude koukat, co to vlastně jede. No, co ta sobota? Kde bude sobotu. Já ji chci vidět, já chci jet.
0: Tak v sobotu, tedy 19. září, pojede pod názvem Vindobona jako zvláštní expres z Benešova do Českých Velenic, už si o tom mluvil. Z Benešova má odjet odpoledne ve 17:45, ve Veselí nad Lužnicí bude krátce před 19:00 večer, no a do Českých Velenic pak přijede po 20:00. Zpátky vyrazí hned o 20:30 a do Benešova se má vrátit po 22:30 v noci. V neděli se pak Delfín vrátí do Německa.
1: Já jsem tak smutný, ale mimochodem...
0: Ale můžeš na trati fotit.
1: No to já bych fotil. Já bych fotil, samozřejmě. Paměť na to mám, na druhou stranu. Ti tak přemýšlím, jestli dojede včas.
0: Určitě.
1: Pojďme si vsadit.
0: Já myslím, že určitě včas.
1: Já teda taky. Jo, já tomu věřím, protože co je německý, to je přesný. I když je to z východního Německa. Každopádně děkujeme za pozvání, bylo to milé. A já vlastně ještě celou tu informaci o té velké slavné kolejové návštěvě vlastně doplním o informaci, kterou jsem se dozvěděl až teď ráno. Takže kdybyste ji chtěli vidět v Praze, tuhle tu jednotku, není problém. Radotín dneska 19:55, Smíchov 20:05 a nebo Hlavák 20:12.
0: Tak tam bude narváno.
1: Co děláš dneska večer? A nevím, jestli jsem ti poděkoval, ale díky moc.
0: Není zač.
1: Bylo to vzrušující.
2: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
1: 7:45.

0: Jednotka Vindobona Delfín se vrací do Česka a bude k vidění tento víkend hlavně v Benešově. Tam bude velká mašinková paráda, ale kdybyste chtěli vidět Delfína už dneska, tak vidím tady jízdní řád na dopravy.cz. Pokud všechno platí, a jakože asi ano, tak Beroun 19.17, Radotín 19.55, Smíchov 20.05 a hlavní nádraží 20.12. Já tam budu. A vy?
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Ráno by mělo být většinou jasno nebo skoro jasno, na jihovýchodě kraje ještě s větší oblačností, přes den bude většinou slunečno, odpoledne a večer přibude oblačnosti a výjimečně se objeví přehánka. Teploty v maximech 19 až 22, vítr bude přes den mírný západní, večer se stočí na jihozápadní. Ježiš, to bychom mohli u meteorologu objednat při focení delfína nebo na focení delfína nějakou pěknou mrakovou kulisu. No, tak hlavní nádraží je samotná, taky dobrá kulisa.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Hezké ráno. Na východní části okruhu směrem do Běchovic se sune fronta od sjezdu na Černý most. Ta pokračuje dál přes Štěrboholskou a jižní spojku až ke sjezdu na Zahradní město. Tam stojí kamion s upadným kolem a asi o 100 metrů dál stojí i osobní auto. V obou případech blokují pravý pruh, zdržení je tam asi 3 čtvrtě hodiny. Na jižní spojce směrem na Černý most se jede pomaleji od sjezdu na Vršovice až na Lanový most. V Brněnské směrem do centra se sune fronta od 3. kilometru až k nájezdu na jižní spojku. V Cínovecké směrem do centra se zastavuje u sjezdu do Kbelské, kolona pokračuje přes Libereckou až do Nové Povltavské před Blanku, celé je to na zhruba půl hodiny. V Povltavské směrem do centra se popojíždí od Čuprovy k Bulovce. Ve spojovací směrem na Balabenku se sune fronta před omezením Ojarova, zdržení je asi 15 minut. A na okruhu směrem na letiště počítejte se silným provozem za Lohkovským tunelem mezi 15. a 18. kilometrem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: O revoluční metodě v zubním odvětví. Vytrhnout nemocný zub a hned nasadit implantát.
4: V současné době lidi ani nepoznají, který ten implantát nebo ten zub je umělý.
3: O pokročilé parodontitidě a zubních implantátech s panem doktorem Janem Šmídem.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Pro mladé je rádio aut. To není pravda. I nejmenší děti ví, co je to rádio a kdo je to moderátor.
1: Moderátor.
2: Já jsem myslela modelína.
3: A i moderátorka.
4: Je hodně chytrý.
5: Že se ptá na věci.
6: Jeden moderátor říkal, že někde na horách napadlo asi stovky sněhu a museli to tam všichni kopat.
7: Táta říkal, že si vymýšlí.
8: Ne, ne. Všechno mají doopravdy.
9: Český rozhlas je to hymna.
10: Že někoho rozhlasujou.

Je s vámi Český rozhlas Střední Čechy, za minutu a kousek bude 7:30 a čekají vás další zprávy s Tamarou. Přidám taky pozvání k poslechu středočeského dopoledne s Ivetou, co se bude poslouchat, co je v menu, tak ještě není úplně ze 100% dovařeno, ale co je načato, předvařeno. No, co všechno se dá říct lidovým tancem, aniž by člověk promluvil jediné slovo, tak jak se folklor učí dneska, čím může oslavit mladou generaci, i to se dozvíte v rámci dopoledního vysílání. Podíváme se i na pražský Zličín, tam vzniká nový parkovací dům, měl by mít 600 míst. A taky zjistíme, jak se Český rozhlas společně s hasiči, policisty a záchranáři připravuje na povodně, blackout nebo rozsáhlý výpadek sítí. Jo a mimochodem, nakonec jedna nečekaná otázka. Co mají společného slimáci, naše zuby a ořechové skořápky? Odpověď nabídne středočeské dopoledne s Ivetou. Poslouchejte po 9. hodině. Dobrý den, přeji všem. Jo a mimochodem, další informace o programu najdete i na našem webu. Podívejte se středníčechy.rozhlas.cz a nebo víte co, poslouchejte furt, bude to lepší.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Bankovní rada České národní banky odpoledne oznámí výši základní úrokové sazby. Podle očekávání trhu i komentářů členů rady nejspíš zůstane na stávající úrovni 3,75%. Od sazeb se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Uzavírka Sýtenského mostu v Kladně začne do konce listopadu, čeká ho kompletní oprava. Řidiči po mostu, který spojuje centrum Kladna se sídlištěm Sýtna a s částí Kročehlavy, neprojedou podle předpokladu víc než jeden rok. Praha 1 chce do konce roku začít opravovat park Kampa. Městská část podepíše smlouvu s novým zhotovitelem. Odhadované náklady jsou víc než 50 milionů korun. Stavbaři budou pracovat po etapách tak, aby byl park vždy aspoň z části otevřený pro veřejnost. Hokejisté pražské Sparty zvítězili v úvodním kole Tipsport Extraligy na ledě Olomouce 5-2. Dvěma góly a jednou asistencí k tomu pomohl útočník Michal Špaček. A dnešní počasí čekáme ochlazení a téměř žádné srážky, jasná až polojasná obloha bude na většině území našeho kraje, kromě jeho východu, kde bude zataženo. Naměříme 18 až 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Opět míříme na silnice, kde se co děje, kde jsou jaké problémy, třeba aktuálně stále v řešení nehoda u odbočky na Slonice, kdo jedete z Dřínova anebo z Otrub, buďte radši ve střehu, po nehodě je tam motocykl, ten narazil do dopravního značení, na místě zasahují všechny složky. Porouchané auto brzdí provoz na jižní spojce v Praze ve směru k Lanovému mostu. Těsně před ním. Jo, a vidím tady aktuálně taky od silničářů takovou menší informaci, nebo stručnou. Silnice 1/2 první třídy, číslo 2, Černokostelecká v Říčanech. Kdo byste rádi projeli Mukařov Říčany, tak dneska do 18. hodiny tam budou probíhat nějaké, nebo probíhají nějaké geodetické práce a tím pádem provoz je trochu bržděn. Kdyby něco, vy se nebrzděte, volejte zelenou vlnu 800 553 553.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Já vím, že to, o čem se budeme za chviličku bavit, nebo o čem bude reportáž, tak to bylo pro nás spíš ve škole jako nadávka. Ty škeble jedna nebo něco takového. Ale škeble, to je vzácnost, ty se musí zachraňovat.
1: No a jak si udělat výlet k vodě a zároveň pomoct přírodě, pomoct těm škeblím, tak to můžete v těchto dnech u Slapské přehrady. Kvůli nízké hladině tam totiž na březích škeble umírají a zachráníte je přitom velmi jednoduše, hodíte je zpátky do vody.
2: Jinak i ten postup nabídneme za pár minut. Poslouchejte dál. Teď Hana Zagorová, Karel Wagner a taky Jitka Zelenková. 7:33 a půl.

0: Ladíte vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Přeji opravdu upřímně z celého srdce nádherné ráno. Kdybyste měli chuť pomoct přírodě, protože to taky nezvládne všechno a nejlépe teď hned, je tu možnost. Kvůli snižování hladiny vody v okolí Slapské přehrady umírají na obnažených březích škeble. No a povodí Vltavy nádrž upouští kvůli extrémnímu suchu, to víme. No a zase Český svaz ochranců přírody proto hledá dobrovolníky, kteří by zase škeble sbírali a vraceli do vody, tam, kde ještě zbyla.
1: No ta je krásná, může jít do vody.
2: S Kristýnou Váňovou a Zdeňkou Bémovou z příbramské organizace Českého svazu ochránců přírody jsme se vydali na sběr škeblí. Procházíme písečnou pláž u osady Zrůbek nedaleko Slapské přehrady.
1: Jsme tady asi 3/4 hodiny a máme jich 65.
2: A je to zkrátka úplně tak jednoduché, že stačí sebrat škebly a hodit ji do vody.
1: Ano, že je živá, se pozná, že je zavřená, je těžší a padá ke dnu.
2: Říká Kristýna Váňová. Škeble se často zahrabávají do hlubokého bahna, ale můžou je prozradit slávičky, které vypadají téměř přesně jako pistácie.
3: Je to invazní. Tím, že jich je tolik, tak vlastně potlačují ty naše původní druhy.
2: Vysvětluje mi Zdeňka Bémová.
3: Pro jejich zdravotní stav sundáváme ty slávičky.
2: Já jsem tady nějakou našel.
1: Ta vypadá dobře. Tak hodíte si ji sám.
2: Dobře.
1: Výborně.
2: Podle koordinátorky sběru škeblí Elišky Prouzové dobrovolníci od minulého týdne nazbírali přes 5 000 kusů.
4: Ten první víkend se nám hlásilo dost dobrovolníků, bylo to okolo 90 lidí. Teď to postupně zase upadá, je možné, že je to i tím pracovním týdnem.
2: Důvodem, proč hladina v oblasti klesá, je upouštění Slapské přehrady kvůli extrémnímu hydrologickému suchu. Vysvětluje ekolog z povodí Vltavy Jiří Vaj.
5: Současná hydrologická situace ani její prognóza nepředpokládá, že by mělo dojít k nějakým významným srážkám, které by situaci změnily.
2: Podrobnosti o sběru škeblí lidé najdou na webu Českého svazu ochránců přírody. Ze Slap Ondřej Mikušek, Český rozhlas.

0: Vstáváte se mnou, s Honzou Macounem ve 7:45 i Alenou Zárybnickou z redakce o počasí z Kavčích hor. Vítej u nás.
1: Pěkné ráno.
0: Pěkné ráno. Mám takový pocit, že pokud teda nejsem barvoslepý, tak nějaký odstín modré tam nahoře je. Vidím.
1: Ano. Ano, a to je v pořádku, a to je v pořádku. A ta fronta přešla a ano, není to nutné po vysílání k návštěvě očního lékaře, je to tak. Přišla přes nás fronta, za ní se k nám rozšiřuje hřeben vysokého tlaku vzduchu. Prostě se za frontou vyjasnilo, tak je to celku příjemné.
0: Ano, je to sympatické, teda už menší by byla sympatie, kdybych to neodhadl a musel k tomu očeři. Můj má určitě nejbližší volný termín tak za 3/4 roku, takže zaplať pámu za ty oční dary. Co uvidíme dál v rámci dnešního dne a vůbec teď po ránu teploměr, co mi ukáže, když správně zaostřím?
1: Ano, anebo pocítím na vlastní kůži, je to celkově jde jedno. Nejčastěji mezi 10-13 stupni Celsia jsou stávající teploty. Centrum Prahy je samozřejmě vždycky o kousek teplejší, ale těch 10-13 nebo 14 stupňů Celsia, to jsou nejčastější hodnoty, které teď máme. Přes den to dotáhneme na nějaký 19 až 22.
0: Málo.
1: Bude skoro jasno.
0: Málo.
1: No. Tak to nevím, kdy tě potěším. No, dobře, ne. Tak někdy.
0: Dobře.
1: Někdy v budoucnu. Většinou skoro jasno nebo jasno, na jihovýchodě kraje zpočátku může být oblačnosti ještě víc a odpoledne a na večer bude spíš polojasno. Přeháňka by se měla objevit skutečně jen velmi ojedinělá. Jenom připomínám, to málo byly tady teploty mezi 19 a 22 stupni.
0: Omlouvám se, že jsem ti přestřihl meteorologickou niť, ale ještě jedna věc, ten vítr, co, budu mít husí kůže nebo ne?
1: Ne, nějak silný, 2 až 5 metrů za sekundu, to je tak, jako, že pocítíme, že fouká, ale rozhodně nás to nikam nebude odnášet. A když tak, nás to bude odnášet směrem na východ, protože bude foukat od západu.
0: No, pojďme si ale taky říct, že i když máme koupací sezónu roku 2026 za sebou, tak moje dítě chlupaté čtyřnohé to ještě nezaregistrovalo, odmítá ještě se s tímto smířit, takže leze do všeho možného. Tudíž ptám se, bude to ke koupání i v průběhu soboty a neděle, pátku, soboty, neděle?
1: Tak záleží na kvalitě srsti, případně na otužilosti. Teploty přes den budou většinou kolem 20 stupňů Celsia, v sobotu se možná dostaneme na nějakých 23. Na obloze v celku příjemně polojasno oblačno, pokud se v pátek objeví přeháňka, v sobotu už to bude bez přeháněk. No a vlastně bych to skoro neodkládala, pokud tam tahle ambice, tahle touha je, protože v neděli přejde studená fronta a po ní budou teploty od dalších asi 4-5 stupňů Celsia nižší.
0: Celý týden se mi doposavat byla sympatická a teď to chceš pokazit něčím ještě chladnějším, než máme? To vážně? Čekal bych babí léto, nebo jak se tomu říká teď aktuálně?
1: Může se tomu říkat babí léto, ale k babímu létu už patří chladná rána.
0: To je fakt.
1: Taky k němu patří mlhy a taky k němu patří klidně teploty kolem 15 stupňů Celsia, tak bych moc nehekala nad touto formou babího léta.
0: A teď si hekla a popři to. Děkuju pěkně za předpověď a odpoledne u kolegů, kdyby náhodou bylo nějaké zpřesnění od svatého Petra. Hezký den.
1: I vám všem naslyšenou.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hezké ráno. Na východní části okruhu směrem do Běchovic se sune fronta od sjezdu z D10, ta pokračuje dál přes Štěrboholskou a jižní spojku až ke sjezdu na Zahradní město. Tam stojí kamion s upadlým kolem a asi o 100 metrů dál stojí také osobní auto. V obou případech blokují pravý pruh, zdržení je už hodinu. Na okruhu směrem na letiště se sune fronta od sjezdu na Lochkov, nakonec omezení za Barandovem mezi 15. a 18. kilometrem. V opačném směru počítejte se silným provozem za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Na jižní spojce směrem na Černý most se jede pomaleji od sjezdu na Vršovice až na Lanový most. V Průmyslové se táhne kolona směrem do Hostivaře od Českobrodské ke spojce, tam je to zhruba na 15 minut. V Brněnské směrem do centra se sune fronta od 3. kilometru až k nájezdu na jižní spojku. V Cínovecké směrem do centra se zastavíte u sjezdu do Kbelské, kolona pokračuje přes Libereckou až do Nové Povltavské předplanku, celé je to zhruba na půl hodiny. A ve spojovací směrem na Balabenku brzdí provoz omezení u odbočky do ulice k Žižkovu, kolona se táhne už z Českobrodské, zdržení je tam asi 20 minut.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
5: Jupa, já už vím.
4: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
5: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
4: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
5: Co bysme jsme to nestihli?
4: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
5: Na blbosti, jo?
4: Těší se Patrik Rozehnal.
5: Krasavče!
0: 7 hodin 50 minut přichází Lucka Vondráčková a Petr Jungmann už za chvíli.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Čtvrtek 17. září. Svátek má naděje, Naděžda a Naďa. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Sovětský svaz se připojil k německému útoku na Polsko v roce 1939 a zaútočil z východu na zemi zkoušenou válkou s obrovskou fašistickou přesilou.
2: Naplnila se tak tajná dohoda Hitlera se Stalinem. Polsko se dostalo mezi dvě cizí armády, které překročily jeho hranice a zahájily zničující invazi.
1: První americký raketoplán poprvé ukázala NASA před 50 lety v roce 1976. Ryze testovací kus byl pojmenován podle kosmické lodi ze Star Treku Enterprise. Stále fungující restaurace ve vyřazeném letadle Ilyushin Il-18 na odpočívadle dálnice D10 u Bakova nad Jizerou poprvé otevřela před 40 lety v roce 1986. Právě tam přichystali 300 Kubánců v Praze o 3 roky později řidiči autobusu bizarní žertík. Napovídali jim, že na Kubě je revoluce a Fidel je volá na pomoc. Odvezli je právě sem, že za chvíli dorazí i piloti a odstartují z dálnice. Až po několika hodinách čekání si Kubánci všimli, že něco nehraje, že letadlo je pevně přibetonované k soklu. Bankovní rada České národní banky rozhodla zavést v tehdy 5. největším peněžním ústavu v České republice, Agrobance, nucenou správu přesně před 30 lety v roce 1996. 55. narozeniny má dneska slovenská modelka s nekonečně dlouhýma nohama a 1,85 m výšky Adriana Sklenaříková. Já přeju hezký den.
3: A co Tamara, není žádný prcek, tak jako Adriana Sklenaříková, minimálně 1,85 m. Tak dobré ráno ti přeji.
4: Dobré ráno.
3: Zprávy jsou připravené, počkejte si na ně, jinak podrobné čtení v souvislostech od našich kolegů i na iRozhlas.cz.

0: to všechno spustíme, ještě doplním, že uslyšíte další písničky, u kterých jsme dorůstali, vyrůstali, zráli. Čeká vás třeba Karel Gott.
1: Přináší matrace za hubičku CZ, kvalitní české ortopedické

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Provoz protialkoholních záchytných stanic v Česku komplikují dlužníci, jejich asi 80% ze všech klientů. Opravenou knihovnu v Benešově budou moci lidé navštívit příští týden. Bude slunečno a teploty do 21 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Hezké ráno. Na protialkoholních záchytných stanicích v Česku zanechává dluh zhruba 80% lidí. Vyplývá to z dat jednotlivých zařízení, podle kterých postupně rostou i náklady na provoz. Záchytky ale často nebývají s vymáháním dluhu úspěšné. Například městské nemocnici v Ostravě se podařilo dostat zpět jen zhruba čtvrtinu pohledávek a tak už od vymáhání raději ustoupila, vysvětluje mluvčí Andrea Vojkovská.
2: Dluhy jsme přestali vymáhat, protože úspěšnost byla minimální. Za letošní rok přitom evidujeme neuhrazené pohledávky ve výši téměř 2 milionů korun.
0: Záchytky se snaží ztrátu pokrývat buď vyššími poplatky, nebo žádají kraje o víc peněz. Benešov dokončuje rekonstrukci městské knihovny. Oprava za 70 milionů korun začala loni na jaře. Stavbaři opravili střechu budovy a instalovali na ně fotovoltaickou elektrárnu. Uvnitř vznikla třeba nová vstupní hala nebo toalety, které tam dosud chyběly. Knihovnu město slavnostně otevře příští týden ve středu 23. září.
3: Už v tomto týdnu ale mohou lidé u knihovny využívat pro vrácení knížek Bibliobox. Kdo přijde na slavnostní otevření knihovny ve středu od 16 hodin, může se těšit na autorské čtení spisovatelky Michaely Fišarové a taky Lenky Jánské. Z Benešova Věra Hájková, Český rozhlas.
0: Dělníci začnou rekonstruovat čistírnu odpadních vod na Císařském ostrově v Praze letos v říjnu. Opraví současné vodní linky, postaví nové nádrže a vymění technické vybavení čističky. Práce za 4 miliardy a 800 milionů korun by měly skončit zhruba za 3,5 roku, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
4: Modernizace se uskuteční bez omezení služeb pro obyvatele Prahy. Čištění odpadních vod bude po dobu stavby zajišťovat nová vodní linka a související provozní opatření.
5: Sport.
0: Mladoboleslavští hokejisté mají první dva body do tabulky Tipsport Extraligy. V úvodním kole vyhráli v Českých Budějovicích 3-2 v prodloužení. Středočeši v zápase dvakrát prohrávali, pokaždé ale dokázali vyrovnat. Rozhodl v prodloužení v přesilovce Jordan Martel, který nastupoval v útoku s dalšími dvěma Kanaďany. Ve druhém kole bude hrát Mladá Boleslav zítra doma proti Karlovým Varům. Zápas začne v 17 hodin a 30 minut.
1: Počasí.
0: Čekáme ochlazení a téměř žádné srážky. Jasná až polojasná obloha bude na většině území našeho kraje, kromě jiho východu, kde bude částečně zataženo. Naměříme 18 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
6: 3,5 minuty po 8 hodině ještě na středočeské prosluněné silnice, kde to vázne. Ano, tak mám tady upozornění třeba pro poruchu odstavené auto na dálnici D11 na 27. kilometru. Je tam osobní auto v levém protisměrném pruhu, je to v omezení, takže průjezdné s opatrností, kolona. Samozřejmě i pro dnešní ráno vás nemine doporučení pro řidiče na začátku omezení držet se v pravém pruhu. Rozhodně nejezdit na Poděbrady. Totiž dál, než k tomu kruháku se nedostanete, pak se budete muset vrátit zase, protože ta souběžná silnice je stále uzavřena. Nehoda je hlášená teď aktuálně na okruhu na 59. kilometru. Kdo jedete od Černého mostu k Počernicím, po nehodě nákladní osobní auto na D8, 19,5 km směr Praha, jakýsi předmět, který může poškodit vaše auto, nějaká překážka, zkrátka zkuste se vyhnout. D5, kolona aut od 7. kilometru a pozor, čerstvá nehoda je hlášena aktuálně z Cínovecké. Takže po D8 se daleko nedostanete. Maximální zasjezd na prosek Střížkov, Ďáblice. Po nehodě je tam nákladní a osobní auto. I vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, střední Čechy.
6: Sliboval jsem Goťáka, to nechci potěšit, jen Toničku, která by za Gota dejchala. Všichni za něj dýcháme. Zaplať pámbu za ty archivy.
1: Dobré ráno, střední Čechy, s Honzou Macounem.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Francie má pozemní hranici s Nizozemskem? Ze zeměpisu dobře víme, že Francie a Nizozemsko spolu v Evropě žádnou přímou

0: společenství Saint-Martin. Jižní část, Sint-Maarten, patří nizozemskému království jako autonomní území. Hranice na svatém Martinu vznikla už v roce 1648 na základě dohody mezi Francií a Nizozemskem. V praxi je velmi nenápadná. Nejsou zde klasické hraniční kontroly a pohyb mezi oběma stranami je dlouhodobě volný, což z ostrova dělá jeden z nejotevřenějších příkladů dělení státního území. Svatý Martin je tak unikátním místem, kde se Evropa potkává v Karibiku.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: že dneska ve čtvrtek 17. září sluníčko nejenom na obloze, ale i v písničkách. Máme to jako hezkou kombinaci.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Ale teď po ránu je to zrádné, je to podzimní a je to očekávané a nebude to extrémní, alespoň tak to prozradila Alena Zárybnická z Kavčích hor. Dneska nás tady čeká dost slunečný den a vůbec... Jak začínáme a kam se dostaneme, Aleno?
2: Ano, anebo pocítím na vlastní kůži, je to celkový jedno. Nejčastěji mezi 10 a 13 stupni Celsia jsou stávající teploty. Centrum Prahy je samozřejmě vždycky o kousek teplejší, ale těch 10, 13 nebo 14 stupňů Celsia, to jsou nejčastější hodnoty, které teď máme. Přes den to dotáhneme na nějakých 19 až 22. Většinou skoro jasno nebo jasno na jihovýchodě kraje zpočátku.

0: Na večer bude spíš polojasno, přehánka by se měla objevit skutečně jen velmi ojedinělá. Jenom připomínám, to málo byly tady teploty mezi 19 a 22 stupni.
1: Jinou dobrá, počkáme si případně ještě na nějakou tu extrémně teplou frontu podzimní, která nás při tom bavím letu zahřeje.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Teď nás tak možná nervově zahřejí informace zelené vlny z dispečinku TSK Praha.
3: Hezké ráno. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se na 59. kilometru srazilo osobní auto s nákladním, blokují oba pruhy a projíždí se pouze odbočovacím pruhem, tvoří se kolony jak z D10, tak také z Novopatské. Na jižní spojce směrem na Barandovský most odtahují kamion s upadlým kolem u sjezdu na Strašnice, dál u nájezdu stojí potom osobní auto po nehodě. V obou případech blokují pravý pruh, kolona se táhne Štěrboholskou spojkou už z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11, celé to zhruba na hodinu. Ve Strakonické směrem do centra se popojíždí od Lahovic k Barandovskému mostu, celé to na asi 20 minut. V Cínovecké směrem do centra se popojíždí od sjezdu do Kbelské přes Libereckou až do Nové Povltavské, tam je to na asi 40 minut. Navíc u sjezdu na Letňany se srazilo osobně auto s nákladním a blokují pravý pruh. A na okruhu směrem na letiště počítejte se silným provozem za Lochkovským tunelem mezi 15. a 18. kilometrem, regulují proto vjezdy do obou tunelů. V opačném směru se popojíždí od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem, plný je také příjezd po D5 z Plzně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Petra Janů.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Odpoledne znovu zasedne sněmovní vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr. Má za úkol prověřit okolnosti údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Na posledním jednání před 2 týdny dozorující státní zastupitelství odmítlo vydat vyšetřovací spisy s tím, že jde o živou kauzu. Dělníci opraví Husovo náměstí v Rakovníku. V části u kostela svatého Bartoloměje například vymění dlažbu. Nová má být také dešťová kanalizace a vodovod. Radnice za práce podle odhadu zaplatí necelých 21 milionů korun. Obyvatelé Mladé Boleslavy se mohou dnes seznámit s návrhy na budoucí využití vodárenské věže v centru města. Akce začne v 16 hodin a 30 minut ve venkovních prostorách podstupenského pramene. Prezentovat své vize budou autoři 3 návrhů. Mělnické vinobraní doplní rodinný program i nová podoba tradičního průvodu, který propojí historii se současným Mělníkem. 3denní akce začíná zítra. Vystoupí 10 kapel a hudebníků, připraveny jsou degustace vína i ohňostroj. A dnešní počasí čekáme znatelné ochlazení a téměř žádné srážky. Jasná až polojasná obloha bude na většině území našeho kraje, kromě jihovýchodu, kde bude zataženo. Naměříme 18 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
4: Odstavené auto na dálnici D6 na 36. kilometru ve směru do Prahy. Velmi opatrně i na dálnici D1, kdo jedete do Brna, 26. a 5. a 30. kilometr. Odstavný pruh je uzavřen, jsou tam silničáři. Něco tam udržují, asi pravděpodobně příkopy, aby tam nerostla vysoká tráva. Nehoda je aktuálně hlášena zde osmičky u Postřižína, 9. kilometr ve směru do Prahy. Po nehodě je tam, nebo jsou tam 2 osobní auta v připojovacím pruhu, záchranné složky jsou na místě. Další nehoda na 60. kilometru okruhu, to znamená vlastně v nadjezdu nad tratí mezi Černým mostem a Počernicemi, kdo jedete do centra, kamion, osobní auto v levém pruhu i v pravém pruhu, takže kolona je velmi dlouhá z dálnice D10 z 1. kilometru, takže budete postávat opravdu hodně dlouho. A poslední informace dorazila z Břežan. Kdo jedete z Břežan do Hodkovic, tak na výjezdu z Břežan je po nehodě osobní auto a autobus. Jsou tam nějací zranění, ale jen lehce, takže sanitky na místě. Držte se a kdyby něco, volejte i vy zelenou vlnu, informujete ostatní řidiče a já vám za to děkuji. 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Tak to máme, holka, skoro za sebou. Dneska služba, za chviličku nám to konečně končí, ještě středočeské dopoledne, ale já budu poslouchat. Mimochodem, co bude v té poslední reportáži?
3: V Praze 1 začalo fungovat vůbec první mediační centrum v Česku. Místní tam budou moct řešit třeba nezhody mezi sousedy.
4: No tak se nebavíme. Můj soused si postavil v garáži stěnu během odpoledne. Neřekl mi to, ale že prý ví proč, a já to dodnes nevím.

Mistě Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

0: 8:41 přichází ještě slíbená reportáž. No, vydáme se do hlavního města, konkrétně Praha 1. Lidé si tam budou moci řešit své případné sousedské spory v novém komunitním mediačním centru. To otevřela městská část, aby předcházela zbytečným soudním sporům a vyhroceným konfliktům mezi obyvateli nebo třeba živnostníky. Služby budou ve většině případů zdarma.
1: Nové mediační centrum se nachází v Činžovním domě v Navrátilově ulici. Je tady několik místností s křesly a stolečky, kde můžou obyvatelé Prahy 1 v klidu řešit svoje neschody, říká výkonná ředitelka společnosti Conflict Management International Dana Potočková.
2: Já si myslím, že to, co začne dělat velkou válku nebo rozbroje, jsou maličkosti. Přesunutí popelnic nebo uspořádání prostě nějakých pravidel v domě.
1: A doplňuje, že lidé budou konflikty probírat za přítomnosti takzvaných mediátorů, kteří jim pomůžou najít společné řešení.
2: Mají za sebou mediační výcvik, mají i specializaci v oblasti komunitní mediace a dostávají metodickou podporu a supervizní podporu po celou dobu jejich praxe.
1: Podle první dámy Evy Pavlové jsou mediační programy prevencí proti vyhroceným konfliktům i psychickým problémům.
3: Mnohdy je to i taková prevence těch psychických problémů, kteří mezi sebou mohou mít děti, kteří mohou mít dospělí, a ty konflikty někdy přechází až opravdu nehezké věci.
1: Mediační centrum bude pro občany otevřené po dohodě vždy do 3 hodin, říká mluvčí městské části Karolína Šnejdarová.
4: Kdokoliv, kdo je občanem Prahy 1, může se operativně domluvit s koordinátorkou mediačního centra, která mu nabídne termíny, zjistí, zda vůbec ta situace vlastně je vhodná pro řešení.
1: Nové komunitní mediační centrum v Navrátilově ulici je první svého druhu v Česku. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: S úsměvem do nového dne. To ráno už máme za sebou. No, měli jste vstávat v 6 hodin, prosím vás, tak teď už bych asi úplně nespěchal, to už se nedá dohnat. Ale zase možná třeba toho Černého Petra bude mít váš nadřízený v práci. Třeba zaspal ještě víc. Třeba teď ještě tluče špačky. A nebo jak to bylo v té pohádce, mimochodem? No, pamatujete si to snad všichni, předpokládám, ne? Spánek, nejdůležitější pro nás všechny.
1: Mně rychlé vstávání nedělá dobře. A hlavně musím ještě chvíli přemýšlet.
0: No, a to je těch 5 minut.
2: Počasí ve středních Čechách.
0: Řekněme si, že to bude den plný slunce, nějaké mraky taky dorazí výjimečně H2O a jinak na teploměru 19 až 22 a vítr svou silou nebude stát ani za řeč. 19 až 22, to chce kulturní kroky. A nabízíme je taky ještě do 9. hodiny, ty od Denisy Hergeslové, tak si račte vybrat. A kdyby vám to bylo málo, a nebo je vám náš kraj malý, zkuste se inspirovat třeba o víkendu po 13. hodině v rámci pořadu Výlety.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Ještě naposled dispečing TSK Praha, Tomáš Kolmistr, který přidá aktuální pohled na to, co vidí na monitorech právě v dispečinku, kde se to všechno vaří, ukazuje a taky zařizuje, jestli ty křižovatky mají být stále na červenou, na zelenou a ty tunely, jestli mají být průjezdné nebo má být blokové, takové to uspořádání v těch špičkách.
3: Hezké ráno. Východní část okruhu směrem na Běchovice. Na 59. kilometru se srazilo osobní auto s nákladním, blokují oba pruhy a projíždí se pouze odbočovacím pruhem, tvoří se kolona z D10 a také z Novopatské. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavuje za sjezdem na Hradeckou D11, kolona se táhne až k nájezdu od Vršovic. Tam stojí osobní auto po nehodě v pravém pruhu, zdržení asi 40 minut pro osobní auta. Tunel Blanka směrem na Troju byl chvíli neprůjezdný, byla zavřená závora před sjezdem na Letnou. Před malou chvíli už se podařilo obnovit provoz, začínají se ale tvořit kolony před tunely. Vekbelské směrem do Hloubětina se táhne fronta od Cínovecké k Poděbradské. Ve Spojovicí směrem na Balabenku brzdí provoz omezení u odbočky do ulice k Žižkovu. Kolona se táhne už z Českobrodské, zdržení je tam asi 20 minut. A v Cínovecké směrem do centra se zastavíte u sjezdu na Březiněvé, následná kolona pokračuje přes Libereckou až do Nové Povltavské, celé to zhruba na 40 minut.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: No tak to si u ní šplneš, to budeš mít u ní svůj kout. Doslova, ještě ti k tomu zapije. Budu všechno, co si budeš psát. Janek Ledecký pro vás na závěr našeho společného vysílání, naší společné cesty. Naše Iveta už se blíží do studia a už mě chce vyhodit. Ještě nehrozí, ale bude. Když neudělám hned, tak naschledanou. Zítra naslyšenou.

0: Středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Divadlo Verze uvede v kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech inscenaci Rozptýlení, bláznivou komedii o setkání několika svérázných postav, které svede dohromady porouchaná pračka. V režii Igora Chmely hrají Lenka Vlasáková v alternaci s Veronikou Svojtkovou, Vlasta Petrková, Jan Dolanský nebo Ladislav Hampl. Druhou polovinu večera tvoří projekce krátkého filmu Barkarol, který byl uvedený na Karlovarském festivalu a získal nominaci na Českého lva. Představení začíná v 7:30 večer. Příbram vám nabídne pohled do jedné z temných kapitol komunistického Československa. Od 19 hodin badatelka a spisovatelka Václava Jandečková povede v D-klubu multimediální přednášku Přísně tajná akce Kámen. Přiblíží málo známou metodu státní bezpečnosti z přelomu 40. a 50. let. A v divadle Antonína Dvořáka v Příbrami můžete vidět představení Zamilovaný Shakespeare, příběh o lásce, divadle a vzniku jedné z nejslavnějších her všech dob. Adaptace Oscarového filmu začne ve 4 odpoledne. Velké dějiny mají tendenci pamatovat si především velká jména. Výstava Zapomenuté ženy v Brandýse nad Labem obrací pozornost k těm, které v historických příbězích často chybějí. Přestože bez jejich práce, odvahy a vlivu by byly dějiny chudší. Vernisáž v Arnoldinovském domě doprovodí vystoupení polabských sirén. Přijďte v 18 hodin. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
2: Říkají Markétko, zpívej si Markétko, slz plný džbán, už to vstej.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Písničky, které nestárnou.
4: Už nechci řvát, chci radši zpívat a hvězdy se dívat a dobrý.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.
5: Vítejte ve Family Apartments by Astoria Hotel and Medical Spa ve vynikající lokalitě v srdci Karlových Varů, jen kousek od slavné kolonády a termálních pramenů. Naše Family Apartments jsou ideální volbou právě pro vás. Nabízíme pobyt v moderním rodinném apartmánu se street art designem o velikosti přes 50 metrů čtverečních s veškerým komfortem až pro 5 osob. Apartmán disponuje 2 ložnicemi, což ocení rodiče až 3 dětí. K dispozici je i dětská herna s prolézačkami, kolárna, venkovní terasa a místnost s pračkou a sušičkou. Pobyt můžete doplnit o gastro, wellness a lázeňské služby v sousedním mateřském hotelu Astoria. Speciální nabídka na posledních 5 Family Apartments při rezervaci nyní až do konce října se slevou 15% z online ceny na webu a vstupem do wellness zdarma. Kontaktujte nás na telefonním čísle 353 335 143 a rezervujte na www.astoria-spa.cz s promokódem Astoria 15.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Tripartita projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. O 2 až 3 minuty déle oproti loňskému roku čekají autobusy v pražské Horoměřické ulici směrem do centra. Bude slunečno a teploty do 21 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Návrh státního rozpočtu na příští rok má dnes na programu tripartita. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se nad ním sejdou zřejmě naposledy před tím, než by ho v pondělí měla finálně projednat a schválit vláda. Ministerstvo financí navrhlo rozpočet se schodkem 389 miliard korun. Výši schodku kritizují zaměstnavatele, pokračuje prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.
2: Je to další vláda, která vlastně řeší problémy zvyšováním schodku státního rozpočtu. A nebo následně, čeho se obáváme, zvyšováním daní, místo toho, abychom přistupovali k těm skutečným reformám, ať už je to ve zdravotnictví, tam vidíme velmi deficitní rozpočet.
0: Autobusy MHD nabírají v Horoměřické ulici v Praze 6 od začátku září v ranní špičce delší zpoždění než za stejné období v loňském roce. Vyplývá to ze zářijového měření společnosti Ropit, která dopravu v Praze a Středočeském kraji organizuje. Ve směru na metro Bořislavka čekají spoje v koloně o 2 až 3 minuty déle. V extrémních případech to bylo přes 20 minut, potvrzuje Martin Schubert, náměstek ředitele Ropidu pro městskou dopravu.
3: Nemůžeme to úplně dát do přímé souvislosti s tou uzavírkou ulice na Krutci, protože současně je rekonstruovaná ulice do Horoměřic a aviatická křižovatka, kde část řidičů vlastně měla alternativní trasu přes letiště a to teď není možné.
0: Dobrovolníci v okolí Slapské přehrady od minulého týdne nazbírali přes 5000 škeblí. Ty tam kvůli nízké hladině umírají na suchých březích.
4: Je to velmi jednoduché, když tam přijdete, uvidíte, že je tam nějaká škeble na suchu, tak z toho vydloubnout a hodit jí daleko. Ideálně, aby ta škeble byla ponořená a měla nějaký čas se posouvat s tou ustupující hladinou.
5: Říká koordinátorka sběru škeblí z Českého svazu ochránců přírody Eliška Prouzová. Podle ekologa z povodí Vltavy Jiřího Vajta bude hladina vody v nejbližších týdnech nadále klesat.
6: Hladina vody ve Slapech klesá z důvodu zajišťování průtoku 40 metrů krychlových ve Vraném, důvodu ředění odpadních vod z pražské čistírny odpadních vod.
5: Podrobnosti o sběru škeblí lidé najdou na webu Českého svazu ochránců přírody. Ondřej Mikušek, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Slavie porazili v MOL Cupu Varnsdorf 5-1. Všechny branky vstřelili Pražané už v první půli. Dařilo se i ostatním týmům z nejvyšší soutěže. Hradec Králové zdolal Příbram na jejím stadionu 2-1. Teplice rozdrtili Táborsko 5-0 a z výher se radovali taky fotbalisté Slovácka, Zlína, Pardubic a brněnských celků Artisu a Zbrojovky.
1: Počasí.
0: Čekáme ochlazení a téměř žádné srážky. Jasná až polojasná obloha bude na většině území našeho kraje, kromě jihovýchodu, kde bude částečně zataženo. Naměříme 18 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavuje za sjezdem na Hradeckou D11. Kolona se táhne až k nájezdu od Vršovic. Tam stojí osobní auto po nehodě v pravém pruhu a zdržíte se tam asi 40 minut. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a před námi je středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
7: Přeji vám krásný 17. zářijový den.
1: Středočeské dopoledne.
7: A v něm hodně pohody a dobré nálady. No, jakou pak máte dneska náladu? Jak se zpívá v jedné písni, mám dnes náladičku růžovou. Tak to bych vám přála. No a taky prostřednictvím lidových písní a tanců lidé v minulosti dávali najevo své pocity, radost i smutek. A své pocity taky sdíleli. To svým studentům připomíná Magdalena Kaprasová, která lidový tanec vyučuje. My vám ji představíme už za chvíli. A abychom podpořili tu vaši dobrou náladu i příjemnou muziku, tak tu pro vás za chvíli budu mít kapelu Bee Gees, taky Petra Nováka a teď Mekyho Žbirku.
1: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: Tak nemusíte zrovna dnes patřit mezi oslavence, i přesto vám přejeme všechno nejlepší do toho dnešního čtvrtečního dne a na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy jsme rádi, že jste v naší společnosti. Čas od času vede kurzy lidových tanců, třeba ve Skanzenu v Kouřimi na Kolínsku. Její hlavní náplní je ale vyučování folkloru ve škole. A právě tam se za vedoucí oddělení lidového tance na taneční konzervatoři hlavního města Prahy Magdalenou Kaprasovou znovu vydáme.
1: Magdalena Kaprasová na mě čeká ve sborovně taneční konzervatoře hlavního města Prahy. Vyučujete lidové tance. Co ten folklor vlastně má vyjadřovat? Co v něm máme najít?
2: Folklor byl neustále a pořád bude projevem člověka, který v lidových písních a tancích dává najevo své pocity, emoce, radost, úzkost, strach. Hrozně rád je taky ve skupině, nechce být sám, takže je to vlastně pospolitná záležitost, kdy se společně sdílíme s tím vším, co člověk prožívá.
1: Co se nejčastěji tančilo tady u nás ve Středočeském kraji?
2: Tance byly různé, my jsme se pohybovali ve dvoudobém taktu, ale i ve třídobém, kterého v této době nemáme tolik. A dokonce jsme dokázali zkombinovat tyhle dva takty do mateníku, které se tady objevují ve středních Čechách a ve východních Čechách, pak je najdeme i v jižních Čechách. Byly také tady tance, které navazovaly na život člověka, to znamená řemeslné tance, které vyjadřovaly, co lidi dělali celý ten den. Tak buď to si z toho udělali legraci a stvořili tanec, anebo si jen tak zrelaxovali tím, že zase dělali ty pohyby, které už mají zautomatizované, tak se tím navzájem bavili a učili to třeba ostatní.
1: Jak vy jste se dostala k tanci?
2: Moje cesta byla jednoduchá, u nás vždycky od mého mládí zpívalo a tancovalo na všech setkáních a oslavách. Pocházím z krásného města na Slovácku, Uherské Hradiště, a tam jsem našla cestu až sem do Prahy, kde jsem teprve vlastně začala pořádně rozvíjet a poznávat všechny krásy folkloru, a to tady právě na této taneční konzervatoři, kde jsem 5 let studovala a pak jsem navázala studiem na vysoké škole taneční pedagogiku lidového tance.
1: No a teď tady vyučujete.
2: A teď tady právě učím, takže takhle se ten kruh uzavřel a pevně věřím, že to, co předávám dětem, tak má dobrý vliv a rozvíjí jejich tanečnost a muzikálnost a hlavně radost toho pohybu, protože tanec je opravdu dřina. A někdy by člověk si říkal, proč se tady dřít na tomhle světě, když přece jsme tady tak nakrátko, tak aby taky v té dřině našli tu radost, tak v těch lidovkách ji určitě najdou.
1: A já koukám na hodiny a vidím, že už musíme běžet. Půjdeme se podívat, poslechnout si některé tance, které vy jste připravili na dnešní den. Chcete říct dopředu, co to bude, nebo to uslyším a uvidím až nahoře?
2: Já myslím, že bude nejlepší, se necháte překvapit a uslyšíte to až nahoře, ale protože máme tady vlastně 6. ročník letos, tak to máme širokospektrálně, uvidíme tam Moravu, Slovensko, ale i Čechy, takže pojďte nahoru si je poslechnout.
1: A byla to radost pohledět na Magdalenu Kaprasovou i na její studenty při hodině lidových tanců. Ať vás folklor těší i nadále. To přeje Jolana Nováková, Český rozhlas Střední Čechy.
0: Tleskáme i my a reportáž, další zajímavosti i fotografie najdete jako tradičně na našem webu středníčechy.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Střední Čechy.

0: Pijeme tu s vámi.
1: Skoro 600 nových míst má být v P+R parkovacím domě na Pražském Zličíně. Dělníci už začali s jeho výstavbou, kdy bude hotový, tak to si řekneme už za chvíli. Teď BSP, Kamil Střihavka a Země vzdálená. A vám hezký den.

Česká abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Brandýse nad Labem a Neratovicích na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Nový B plus R parkovací dům začali dělníci stavět na pražském Zličíně. Využijí ho především mimo pražští řidiči, kteří budou dál do města cestovat hromadnou dopravou. Stavba za 620 milionů korun by měla být hotová v roce 2028.
1: Třikrát týdně dojíždí ze středočeské Hostivice paní Marika. Na Zličíně auto nechává u obchodního domu.
2: Tam je to jenom omezený, že po dobu asi 2 hodin a o víkendu je to asi na 3 hodiny, jestli se nepletu.
1: Parkovací dům P plus R by ráda využívala.
2: Ale se na mateřský, tak se mi za to nechce platit nějaký sumy, tak záleželo by, kolik by to stálo.
1: Nová stání ocení taky pan Jiří z Hostivice.
3: Ty kapacity tady kolem té Prahy jsou omezené na parkování a lidi, kteří dojíždějí denně za prací, tak by to nejspíš využívali.
1: Nové parkoviště v režimu Park and Ride, tedy zaparkuj a jeď, bude v ulici Na Radosti nedaleko autobusové zastávky Nový Zličín. Teď areál upravují dělníci. Musí například odřezat kovové sloupky a odstranit betonové panely, říká vedoucí projektu ze stavební společnosti BAK Lukáš Janovský.
4: Budeme pokračovat dál v odtěžení stavební jámy, ve který proběhne založení objektu a začátkem roku 2027 by objekt parkovacího domu se mohl dostávat do těch svých nadzemních podlaží.
1: Stavba bude trvat rok a půl. Se zprovozněním domu počítá vedení města v roce 2028, říká ředitelka úseku dopravy v klidu technické správy komunikací Dana Jurášková.
5: Celkem tady bude téměř 600 stání, z toho zhruba 134 venku a zbytek v budově nebo v objektu.
1: V té budově budou i třeba stání pro elektromobily?
5: Elektromobily budou parkovat venku a budou tady dobíjecí stanice. Takže tady bude možné dobíjet během parkování i vozidlo. Je to naplánováno, takže vzhledem k tomu, že ta funkce je P plus R, čili předpokládáme, že lidi pojedou do práce, tak se tady auto nechají na celý pracovní den u dobíječky a večer si ho vyzvednou a mohou zase odjet zpátky domů.
1: Podle ředitele TSK Filipa Hájka bude cena denního stání stejná jako na ostatních parkovištích v Praze.
6: Cenu parkování v P plus R určuje Rada hlavního města Prahy. Ta cenotvorba je teďka nastavená podle lokality, buď je to 50 korun nebo 100 korun, v těch atraktivnějších lokalitách tady to bude 50 korun.
1: TSK provozuje P plus R domy taky na Černém Mostě a v Nových Butovicích. Další chce vedení metropole do 2 týdnů otevřít na Opatově. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Vůně jsou příjemnou součástí našeho života. A když jim někdo rozumí a umí s nimi pracovat, může vzniknout něco povznášejícího. Jak se to dělá, nám přijde povyprávět parfumérka Jana Kubelová.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Divokej byl z písní Čmelák taky přispěli do našeho čtvrtečního dopoledního vysílání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. A teď pozor, první ověřená informace ve vysílání do 13 minut po oznámení. Tak má vypadat posílená spolupráce Českého rozhlasu s hasiči, policisty a záchranáři. Společně připravují podrobně scénáře krizové komunikace pro 22 typů mimořádných situací, včetně třeba blackoutu, chemické nebo radiační havárie, nebo rozsáhlého výpadku komunikačních sítí.
1: Při krizové komunikaci může být často problém nefunkční infrastruktura, jako je internet, elektřina a podobně. V takových případech je pak rádiové vysílání ze všech možných komunikačních kanálů nejjednodušší, jak říká ředitel hasičů Petr Ošlejšek.
2: Rozhlasové vysílání vlastně má ten jeden obrovský benefit, že pokud je ten vysílač napájen elektrickou energií a pokud obyvatelé mají radiový přijímač, což je dneska vlastně každé vozidlo, tak vlastně mohou ty zprávy dostávat i tehdy, jestliže třeba dojde k výpadku infrastruktury mobilních operátorů nebo vůbec jakoby internetu a komunikačního prostředí.
1: Zároveň se testuje i technologie ASA, která u digitálních přijímačů umí probudit vypnuté rádio a přepnout třeba na stanici Českého rozhlasu. Podle složek integrovaného záchranného systému je klíčové třeba taky to, aby lidé v okolí zásahu o situaci měli pravdivé a spolehlivé informace, popisuje ředitel Národního operačního centra policejního prezidia František Habada.
3: Protože sociální sítě, tam se vyrojí najednou spousta informací, které jsou fejkové, které vůbec neodpovídají a právě potom nám komplikují trošku ten samotný zásah i na tom místě, všem těm složkám IZS.
1: Záchranáři proškolili už zhruba 20 reportérů v první pomoci a pomáhali tvořit takzvané zásahové kufry pro redaktory v terénu a v krizových situacích. K čemu slouží, říká koordinátor projektu a šéf vědecké redakce Českého rozhlasu Martin Pařízek.
4: Ten člověk má 24 hodin opravdu sebou všechno, co potřebuje. Od základních léků je tam i zdroj elektrické energie, multifunkční nůž, náhradní baterie, speciální vesta, FFP filtry, filtr na vodu a zásob jídla, pití.
1: Kromě toho obsahuje třeba taky další možnosti připojení, aby se redaktor mohl spojit s centrálou i při výpadku systému. Kufry pomáhali dávat dohromady záchranáři, říká náměstek ředitele Pražské záchranné služby Zdeněk Křivánek.
5: My jsme při jeho koncepci vycházeli ze zkušeností našeho MSC týmu, což je tým, který je právě určen pro nasazení při mimořádných událostech, živelních katastrofách a podobně.
1: Tuto spolupráci už záchranné složky vyzkoušely třeba při požáru haly 34 ve Zlíně, kde Český rozhlas informoval obyvatele obcí a měst v okolí třeba o splodinách ve vzduchu a nebo o proletajících dronech. Už teď existují taky kontaktní seznamy a síť odborníků, kteří se na krizovém vysílání budou v dané situaci podílet. Vznikly taky podklady pro první minuty a hodiny vysílání a připravená je i varianta, kdyby nebylo možné vysílat ze sídla v pražské budově na Vinohradské 12. V budoucnu vznikne taky třeba speciální web pod značkou iRozhlasu, kde lidé najdou, jak se na krize nejlépe připravit a bude sloužit hlavně jako prevence. Podle ředitele zpravodajství Českého rozhlasu Ondřeje Suchana začal celý projekt spolupráce vznikat zhruba před rokem.
6: Často jsme připraveni na událost, která už nastala. Povodně nastaly několikrát, tak víme asi, jak se v danou chvíli chovat, ale ve chvíli, kdy přišla například pandemie nebo jiné události, které jsme nezažili, nebo ten blackout loni v červenci, tak jsme se rozhodli, že musíme být připraveni na věci, které ještě nenastaly.
1: Podobnou spolupráci začínají složky IZS budovat třeba i s Českou televizí. Tam je situace například s přenosem obrazu ale složitější. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Za necelých 10 minut vám nabídneme další zprávy s Tamarou Kocůrkovou a pak si uděláme výlet k vodě, co říkáte, a ještě pomůžeme přírodě. To všechno totiž v těchto dnech můžete zažít u Slapské přehrady. Kvůli nízké hladině tam totiž na březích umírají škeble. Zachráníte je přitom velmi jednoduše. Zkrátka hodíte je zpátky do vody. Podrobnosti vám přidáme po 10. tak si na ně určitě počkejte.

0: politik, dizident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
4: Policisté evakuují nemocnici v Hořovicích. Kolonám v Jesenici u Prahy by se mohly autobusy MHD vyhnout díky vyhrazeným pruhům. Bude slunečno a teploty do 21 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Policie evakuuje stovky pacientů z hořovické nemocnice na Berounsku. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Michála Richtrová s tím, že je to kvůli anonymní výhrušce bombou. Na místo vyslali policisti psovody se psy na vyhledávání výbušnin. K nemocnici nejezdí ani autobusové linky 548 a 641. Autobusy v Jesenici u Prahy by mohly do budoucna jezdit po vyhrazených cestách. Zavést je chce společnost Tropit, která hromadnou dopravu v Praze a středních Čechách organizuje. Ve městě se dlouhodobě tvoří kolony u kruhových objezdů a v Budějovické ulici. Přednostní pruhy pro MHD by tak mohly zabránit zpoždění spojů, vysvětluje mluvčí organizace Filip Drápal.
5: Je to dlouhodobý problém, který nás trápí. Výhledově, až se podaří dostavit další obchvaty nebo dokončit další část Pražského okruhu, tak bychom právě některé ty komunikace chtěli vyhradit pouze autobusům.
4: Nová výstava v regionálním muzeu v Mělníku přiblíží 50-letou historii chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj. Právě před 50 lety oblast vznikla. Vernisáž jubilejní výstavy je naplánovaná na dnešní 17. hodinu.
6: Výstava ukáže například přírodní bohatství místa, ale i proměny a jeho historii. Digitální animace, na které se podílel Geologický ústav Akademie věd České republiky, ukáže miliony let trvající procesy vzniku Kokořínska a ikonických skalních pokliček. Z Mělníka Radek Duchoň, Český rozhlas. Sport.
4: Fotbalisté Sparty v úvodním duelu hlavní fáze Evropské ligy vyhráli na hřišti Araratu Armenia 4-1. V první půli dal dva góly Pražanů Gudal, ve druhém poločase se trefili ještě Mercado a střídející Vidra. Úvod zápasu se přitom lépe povedl domácím, kteří měli za bezbrankového stavu tři velké šance. Čím Pražané hru otočili, řekl trenér Sparty Brian Priske.
7: Nic jsme nezměnili, ale myslím, že hráči se pak dostali víc do zápasu. Pak už předvedli to, co od nich očekáváme. Bylo tam tedy několik momentů, kdy jsme zbytečně ztratili míč a taky několikrát jsme v defenzivě nedodrželi naše principy. Pak jsme se ale dostali do rytmu a prokázali jsme kvalitu, kterou máme.
0: Počasí.
4: Jasná až polojasná obloha bude na většině území našeho kraje. Dnes naměříme 18 až 21 stupňů. Zítra a během víkendu ještě o stupeň víc. Od pondělí se pak ochladí, od příštího týdne teploty přes den vyšplhají maximálně k 18 stupňům.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
4: Na příjezdu do Prahy po D8 z Ústí nad Labem se sune fronta kamionů od sjezdu na Zdiby dál před Kbelskou, Novopatskou, východní část okruhu až na Štěrboholskou spojku za Europark a na okruhu směrem na D1 se zastavíte za sjezdem na Karlovy Vary na 24. kilometru. Následná fronta pokračuje až na 19. kilometr. Plný je také příjezd po D5 z Plzně už od 8. kilometru. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: To byly zprávy a pokračuje středočeské dopoledne. S vámi je dál Iveta Chlumská.
8: Jedeme dál. Hezký den všem.
0: Středočeské dopoledne.
8: Jsme rádi, že vám můžeme dělat společnost snad i milou a příjemnou muzikou. Kufr od Olympiku, taky Kouzlo bílejch čar od Věry Špinarové nebo báseň od kapely Činasky. To vás čeká v této hodině. A co mají společného slimáci, vaše zuby a ořechové skořápky? No, možná víc, než by se zdálo. Podrobnosti přidáme v Babských radách s Jarkou Vykoupilovou. A taky se vypravíme na výlet k vodě, na Slapy. Tam totiž kvůli nízké hladině na březích umírají škeble a my je pomůžeme zachránit. Podrobnosti za chvíli.

0: 5.
1: Vidím, že vy máte kyblík, rukavice a holinky. Je potřeba ještě něco jiného?
0: Ne, pracovní oděv.
1: A je to zkrátka úplně tak jednoduché, že stačí sebrat škebly a hodit ji do vody.
0: Ano, přesně tak, jak jste řekl.
2: Můžou tu být různé druhy, že je živá, se pozná, že je zavřená, je těžší a padá ke dnu.
1: Říká Kristýna Váňová. Škeble se často zahrabávají do hlubokého bahna, ale můžou je prozradit slávičky, které vypadají téměř přesně jako pistácie.
0: To je slávička mnohotvárná. Těch jsme před 2 lety našli 10. Je to invazní, no a podívejte se, co tady je teď.
1: Teď je tady jeden kámen, který je úplně obsypaný.
0: Tím, že jich je tolik, tak vlastně podlačují ty naše původní druhy.
1: Vysvětluje mi Zdeňka Bémová.
0: Pro jejich zdravotní stav sundáváme ty slávičky toho invazního mlže.
1: Já jsem tady nějakou našel.
2: Ta vypadá dobře, tak hodíte si ji sám.
1: Dobře. Padím, když je hodím klidně dál do hloubky?
0: Je to lepší, protože voda neustále ubývá, takže kdyby to bylo těsně u břehu, tak by se museli znovu najít a znovu házet.
1: Zkusím teda daleko, ať je trošku v hloubce.
2: Výborně.
1: Podle koordinátorky sběru škeblí Elišky Prouzové dobrovolníci od minulého týdne nazbírali přes 5000 kusů.
3: Máme vytipovaných 19 úseků. Ten první víkend se nám hlásilo dost dobrovolníků, bylo to okolo 90 lidí. Teď to postupně zase upadá, je možné, že je to i tím pracovním týdnem, ale určitě budeme rádi, kdokoliv bude mít čas a chvilku, třeba i hodinku po práci se jít podívat na slapy, tak pokud nám pomůže.
1: Důvodem, proč hladina v oblasti klesá, je upouštění Slapské přehrady kvůli extrémnímu hydrologickému suchu. Vysvětluje ekolog z povodí Vltavy Jiří Vajt.
4: Děje se to především z důvodu zajištění ředění přečištěných odpadních vod z pražské čistírny odpadních vod. Současná hydrologická situace ani její prognóza nepředpokládá, že by mělo dojít k nějakým významným srážkám, které by situaci změnily.
1: Podrobnosti o sběru škeblí lidé najdou na webu Českého svazu ochránců přírody. Ze Slap Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
6: No, řeknete si, co mají asi společného slimáci, naše zuby a ořechové skořápky. Možná víc, než by se zdálo. Za chvíli všechno objasní dnešní babské rady Jarky Vykoupilové, tak si na to počkejte.
7: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!

0: byla Scorpions na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy za minutu půl jedenácté. Pojďme za Jarkou Vykoupilovou, i ona dnes nám objasní, co mají společného slimáci, naše zuby a ořechové skořápky.
1: Babské rady.
2: 5 očištěných skořápek ořechů dejte vařit na 20 minut do hrnku vody. Předseďte a vzniklým odvarem si pravidelně čistěte zuby. Budou bělejší. Pokud vás dlouhodobě trápí kašel plný hlenů, udělejte si nápoj ze skořápek vlašských ořechů. Umýjte zhruba 10 skořápek, dejte do půl litru vody vařit na mírný plamen asi 30 minut. Nechte odstát a slijte. Ideální je dát nápoj do termosky a popíjet ho ještě teplý v průběhu celého dne. Skořápky z ořechů se skvěle hodí také jako mulč kolem rostlin. Pomohou zadržovat vlhkost, brání růstu plevele a chrání kořeny před přehříváním i mrazem. Tvrdé a ostré skořápky jsou na zahradě noční můra pro slimáky. Skořápky od ořechů můžete bez obav dát i na kompost, nejlépe rozdrcené. Budou se potom pomalu rozkládat a užitečně vám prokypří kompostovou směs.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Víťa Vávra, jeho dívka Gloria, tu teď bude opěvovat a my se za chvíli podíváme do kalendáře, jakáže dívka dnes a žena slaví svůj sváteční den a taky připomeneme události, které se pojí s dnešním datem v kalendáři. To všechno s Petrem Jungmannem, vy si na to určitě počkejte a mějte hezký den.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: O revoluční metodě v zubním odvětví. Vytrhnout nemocný zub a hned nasadit implantát.
2: V současné době lidi ani nepoznají, který ten implantát nebo ten zub je umělý.
1: O pokročilé parodontitidě a zubních implantátech s panem doktorem Janem Šmídem.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední

0: Český rozhlas Střední Čechy.
1: Za ledovou horou a černými lesy je stříbrná řeka a za ní kdesi stojí domek bez adresy a bez dechu.

0: Něco o lásce nám zaspíval Pavel Dobeš a já se teď dívám do kalendáře. 17. zářijový den máme. Naděžda, nebo chcete-li Naďa, nám ozdobila kalendář. Naďa je pozitivním člověkem, který vždy věří v lepší zítřky. A to se potvrzuje i u naší kolegyně, herečky a humoriádnice Naděnky Konvalinkové, které přeji za celý náš středočeský rozhlasový tým všechno jen to nejlepší. A samozřejmě i dalším Naďám. Iluzionista, principál divadla Kouzel Pavel Kožíšek, herečka Klára Polertová-Havelková, bývalý profesionální tenista, v současné době tenisový trenér Tomáš Berdych, to jsou dnešní narozeninoví oslavenci. A další události s dnešním datem připomíná Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 17. září, svátek má naděje, Naděžda a Naďa. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Jedna z nejkrásnějších rozhleden u nás na vrchu Tábor u Lomnice nad Popelkou byla slavnostně otevřena v roce 1911, to je 115 let. Hned několik tisíc lidí se tehdy pokochalo poprvé pohledem na velkou část Čech z 35 metrů vysoké rozhledny. Oni se nejvíc zasloužil místní kantor Josef Tichánek. Sovětský svaz se připojil k německému útoku na Polsko v roce 1939 a zaútočil z východu na zemi zkoušenou válkou s obrovskou fašistickou přesilou.
3: Naplnila se tak tajná dohoda Hitlera se Stalinem. Polsko se dostalo mezi dvě cizí armády, které překročily jeho hranice a zahájily zničující invazi.
2: Divadlo pracujících ve Zlíně hrálo první představení před 80 lety v roce 1946. V budově adaptovaného komorního kina mohli diváci zatleskat inscenaci Jana Drdy Hrátky s čertem. První americký raketoplán poprvé ukázala NASA před 50 lety v roce 1976. Ryze testovací kus byl pojmenován podle kosmické lodi ze Star Treku Enterprise. Stále fungující restaurace ve vyřazeném letadle Ilyushin Il-18 na odpočívadle dálnice D10 u Bakova nad Jizerou poprvé otevřela před 40 lety v roce 1986. Právě tam přichystali 300 Kubánců v Praze o 3 roky později řidiči autobusu bizarní žertí. Napovídali jim, že na Kubě je revoluce a Fidel je volá na pomoc. Odvezli je právě sem, že za chvíli dorazí i piloti a odstartují z dálnice. Až po několika hodinách čekání si Kubánci všimli, že něco nehraje, že letadlo je pevně přibetonované k soklu. Bankovní rada České národní banky rozhodla zavést v tehdy 5. největším peněžním ústavu v České republice, Agrobance, nucenou správu přesně před 30 lety v roce 1996. 55. narozeniny má dneska slovenská modelka s nekonečně dlouhýma nohama a 1,85 m výšky Adriana Sklenaříková. 124 cm dlouhé nohy ji dostaly i do Guinnessovy knihy rekordů a na plátna kin ve filmu Asterix a olympijské hry. Já přeju hezký den.
4: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Za 10 minut úderem 11. si poslechněte další zprávy, chystá je pro vás Tamara Kocourková. Po 11. vás vezmeme na zámek Březnice na Příbramsku, patří totiž k nejhezčím zámkům ve středních Čechách, tak si to nenechte ujít a hezký den.

0: jak žil bych rád.
1: Víte, že hrad v Mladé Boleslavi stojí na místě slovanského hradiště, které v 10. století založil kníže Boleslav II.? Dnes je tam okresní archiv a městské muzeum. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Pobodaný mladý muž a mrtvá žena. Dva zdánlivě nesouvisející případy řeší komisařka Florence v premiérové řadě seriálu. ČT 2. Zločin proti přírodě. Působivá sonda do krajiny na hraně nevratného vymizení v premiérovém dokumentu Při zemi. A ČT Art. Se spisovatelem Jaroslavem Rudišem, po stopách básníka a grafika Bohuslava Reinka či Ivana Magora Jirouse. Premiéra cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Schodek rozpočtu na příští rok se sníží o jednotky miliard korun, zhodla se koalice. Praha 5 získala na Barrandově pozemek pro výstavbu střední školy. Bude slunečno a teploty do 21 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Navrhovaný schodek 389 miliard korun klesne o jednotky miliard korun. Po jednání lídrů vládní koalice to řekl ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka. Zároveň odmítl, že by Česko příští rok nesplnilo 2% závazek NATO na výdaje na obranu, jak před jednáním koalice zmiňoval šéf SPD Tomio Okamura. Podle předsedy opozičního ODS Martina Kupky vládní koalice o rozpočtu rozhoduje chaoticky.
4: Koaliční partneři Andreje Babiše říkali, jak ho sníží o desítky miliard korun, tak jsme se dozvěděli, že to budou jenom jednotky. Navíc je jasné, že přes všechny sliby vlády, že bude držet schodek pod 3% vůči HDP, tak nakonec tenhle slib porušila.
3: Nová střední škola pro téměř 500 studentů má v příštích letech vzniknout na pražském Barrandově. Pátá městská část pro ni získala pozemek ve Štěpařské ulici. V budově bude 16 kmenových tříd a odborné učebny. Součástí projektu má být i sportovní hala a venkovní hřiště. Cenu a časový harmonogram radnice zjistí z odborné studie, říká mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.
5: Městská část získala pozemek a nyní nechá zpracovat studii, která bude řešit další podrobnosti. Barrandov se svými téměř 30 tisíci obyvateli každopádně střední školu potřebuje.
3: Dělníci opraví Husovo náměstí v Rakovníku. V části u kostela svatého Bartoloměje například vymění dlažbu. Nová má být také dešťová kanalizace a vodovod. Radnice má od roku 2024 hotovou projektovou dokumentaci. Za práce podle odhadu zaplatí necelých 21 milionů korun. Sport. Tenisté Česka a Spojených států amerických se v Libeňské hale připravují na zápas Davisova poháru. Světová čtyřka a finalista nedávného US Open Ben Shelton rozšířil počet levorukých hráčů v sestavě Američanů na 4 z 5. Kapitán Tomáš Berdych proto na závěrečné tréninkové bloky scháněl i leváky jako sparring partnery.
6: Replikovat servis Bena Sheltona, to není úplně nic jednoduchého. To není úplně o tom, že bychom tady hledali jako kopii Bena, ale opravdu pocit, aby ti kluci si ten timing lehce ošahali, že ta rotace je z jiné strany. Kluci se potkávají, hrajou s levákama na turnajích, takže není to jako zase obří komplikace.
3: Utkání Česko-Spojené státy začne v pátek. Vítěz postoupí na finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů světa.
2: Počasí.
3: Jasná až polojasná obloha bude na většině území našeho kraje. Dnes naměříme 18 až 21 stupňů, zítra a během víkendu ještě o stupeň víc. Od pondělí se pak ochladí, od příštího týdne teploty přes den vyšplhají maximálně na 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na okruhu směrem na D1 trvá silný provoz od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je také příjezd po D5 se z Plzně. Kolona kamionů se táhne už od 8. kilometru. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A zprávy v 11 otevřely poslední hodinu dnešního středočeského dopoledne. S vámi zůstává Iveta Chlumská.
7: A co vám nabídneme?
2: Středočeské dopoledne.
3: Spolu se mnou i příjemnou muziku Hana Zagorová, Helena Vondráčková, Lešek Semelka a další. Nové opravené oddělení geriatrické péče dnes otevřelo vedení Motolské nemocnice v Praze. Podrobnosti přineseme a taky vás pozveme na zámek Březnice na Příbramsku. Patří k nejhezčím zámkům ve středních Čechách. Za chvíli se tam vypravíme společně s vámi a přejeme všem hezký den.

0: 16,5 minuty máme po 11. hodině, jak jsem říkala, pozveme vás na zámek Březnice na Příbramsku. Na zámku se kdysi konala utajená svatba. Najdete tam i nejstarší zámeckou knihovnu v Čechách, anglickým parkem se dvěma rybníky se prošla i naše redaktorka Bára Kvapilová. No a společně s ní se teď do zámku vydáme.
1: Martin a Eva sem dorazili z Příbramy.
2: No, park je úžasný, je to tady nádherné klidné místo.
3: Má tady krásnou zahradu, krásný park a nejhezčí je vlastně z ptačí perspektivy. Ty fotky jsou nejlepší.
1: Prošla jsem nádherným parkem a s kastelánem Robertem Bartákem právě stojím na nádvoří.
4: V období 16. století byla Březnice významným společenským a kulturním centrem napojeným na Habsburský panovnický dvůr, a to proto, že Březnici od roku 1548 vlastnil Jiří Lokšan, který byl místokancléřem České dvorské kanceláře na dvoře Ferdinanda I.
1: On měl velice zajímavou manželku.
4: Jeho ženou byla Kateřina Adlerová ze Špíru v Bavorsku, později tedy Kateřina Lokšanová, a spolu se svým manželem byli autory renesančních přestaveb Březnického zámku z gotické tvrze na vlastně renesanční zámek. Byla to polovina 16. století a v období těchto stavebních úprav byla také postavena unikátní Lokšanská knihovna.
1: Tam stojíme právě teď. Ta knihovna je opravdu překrásná.
4: Je to zároveň nejstarší zámecká knihovna v Čechách, postavená v roce 1558.
1: V tuto chvíli se ocitáme v 16. století. Jsme v nádherném sále. Právě tady se udála utajená svatba.
4: Březnický zámek byl v roku 1557 svědkem neobvyklé události, a to tajné svatby arcivévody Ferdinanda II., který byl druhorozený syn českého a uherského krále Ferdinanda I., a jisté Filipíny Velserové, která byla neteří Kateřiny z Lokšan.
1: Proč ta svatba byla utajená?
4: Ta svatba byla utajená, protože se jednalo o velmi stavovsky nerovný sňatek a nebylo vůbec možné, aby takto vysoce postavený druhorozený syn panovníka vzal neurozenou nevěstu.
1: Manželství to bylo šťastné, ovšem s dětmi to bylo poněkud složitější.
4: Protože sňatek byl před světem utajován, oni byli formálně nesezdáni, tak nebylo možné, aby měli spolu děti. Takže když Filipína Velserová porodila svého prvorozeného syna Ondřeje, tak ten byl po porodu vynesen před bránu zámku, tam ho našla služebná, okamžitě ho přinesla Filipíně, která ho adoptovala, a tím vlastně byl ten vztah matky a syna zlegalizován. Totéž se stalo s druhorozeným synem Karlem, který se ale narodil roku 1560 na Křivoklátě.
1: Císař se nakonec o utajeném manželství dozvěděl. Po dlouhých 19 letech sňatku požehnal i papež a svazek tak legalizoval. Tajnou svatbu na zámku Březnice dnes připomínají překrásné svatební šaty paní Filipíny. Ze zámku Bára Kvapilová, Český rozhlas Střední Čechy.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Nově opravené oddělení geriatrické péče dnes otevřelo vedení Motolské nemocnice v Praze. Moderní prostory za zhruba 700 milionů korun nabídnou pacientům lepší péči. Jakou? No, to se dozvíte. Za chvíli se spojíme s naším reportérem, který je na místě.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Nové centrum komplexní geriatrické péče dnes otevřelo vedení fakultní nemocnice Motol a Homolka. Zaměřuje se na léčbu a následnou péči o seniory, kteří často trpí několika zdravotními problémy současně. Centrum vzniklo úpravou budovy z 80. let. V Motole je i náš reportér Mikuláš Vochoska a teď je s námi ve spojení. Mikuláši, pěkný den.
1: Dobrý den. Nově opravené centrum, které vedení nemocnice dnes představilo, nabízí například léčbu akutních zdravotních problémů seniorů, rehabilitaci, intenzivní lůžkovou péči nebo specializované ambulance. Lékaři přitom zdůrazňují, že geriatrie se nezaměřuje jen na jeden konkrétní zdravotní problém, ale snaží se řešit více potíží pacienta najednou a pomoct mu co nejrychleji se vrátit k soběstačnosti.
0: Mikuláši, a jak rozsáhlá byla rekonstrukce centra?
1: Tak stavební úpravy budovy začaly v roce 2022 a po celou dobu v ní pokračoval běžný provoz. Práce byly financovány mimo jiné z dotací ze státního rozpočtu částkou téměř 200 milionů korun a dalších více než 100 milionů korun šlo z Národního plánu obnovy na snížení energetické náročnosti. Zbytek doplatila nemocnice z vlastních zdrojů. Celkové náklady dosáhly téměř 700 milionů korun. Opravené oddělení sice nenavýšilo počet lůžek, ale pokoje jsou dnes vzdušnější a nabízejí pro pacienty příjemnější a modernější prostředí. Jenom pro představu, dřív bylo na jednom pokoji i 5 lůžek, dnes jsou to maximálně 3. Pacienti tak mají větší pohodlí. Nové je třeba také zázemí pro lékaře.
0: Mikuláši, ještě nám prosím řekni, proč nemocnice budovy opravovala?
1: Protože ty prostory už byly v nevyhovujícím stavu. Navíc pacienti, kteří mají několik zdravotních problémů, současně přibývá a potřebují specializovanou péči. Léčba často vyžaduje spolupráci různých odborností a také následnou rehabilitaci. Centrum má právě takovou péči soustředit na jednom místě a podle nemocnice pomoci pacientům nejen zvládnout akutní onemocnění, ale také, aby se pacienti co nejdříve vrátili k běžnému životu.
0: Říká náš reportér Mikuláš Vochoska. Děkujeme. Hezký den a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
2: Český rozhlas, střední Čechy.

0: Sex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Petra Janů.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Tak to byla Člověčina v podání Elánu. Minuta nás dělí od 11:45. Jak naložit s vaším volným časem? No, zajít třeba do divadla, na přednášku nebo na výstavu, chce-li se vám. Tak pozve vás tam Denisa Hergeslová.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Divadlo Verze uvede v kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech inscenaci Rozptýlení, bláznivou komedii o setkání několika svérázných postav, které svede dohromady porouchaná pračka. V režii Igora Chmely hrají Lenka Vlasáková v alternaci s Veronikou Svojtkovou, Vlasta Petrková, Jan Dolanský nebo Ladislav Hampl. Druhou polovinu večera tvoří projekce krátkého filmu Barkarol, který byl uvedený na Karlovarském festivalu a získal nominaci na Českého lva. Představení začíná v 7:30 večer. Příbram vám nabídne pohled do jedné z temných kapitol komunistického Československa. Od 19 hodin badatelka a spisovatelka Václava Jandečková povede v D-klubu multimediální přednášku Přísně tajná akce Kámen. Přiblíží málo známou metodu státní bezpečnosti z přelomu 40. a 50. let. A v divadle Antonína Dvořáka v Příbrami můžete vidět představení Zamilovaný Shakespeare, příběh o lásce, divadle a vzniku jedné z nejslavnějších her všech dob. Adaptace Oscarového filmu začne ve 4 odpoledne. Velké dějiny mají tendenci pamatovat si především velká jména. Výstava Zapomenuté ženy v Brandýse nad Labem obrací pozornost k těm, které v historických příbězích často chybějí. Přestože bez jejich práce, odvahy a vlivu by byly dějiny chudší. Vernisáž v Arnoldinovském domě doprovodí vystoupení polabských sirén. Přijďte v 18 hodin. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: Na 12. chystá zprávy Tamara Kocourková, po 12. už chystáme hodinu příjemné muziky. K písničkám přidám i dnes vaše vzkazy, pouze za předpokladu, že je tedy budete posílat do naší SMS brány. Číslo je 90 011 04, pište ve tvaru STC, mezera, pak váš text. A nebo mi můžete napsat i elektronicky, k tomu je určený náš webový formulář a ten najdete na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz. A jestli se chystáte na oběd, přeji dobrou chuť a jinak krásný čtvrteční den úplně všem.

Víte, že nejstarší dochovanou stavbou v České republice je rotunda svatého Petra a Pavla na hradišti Budeč u Zákolan na Kladensku? Stojí již 1100 let a pamatuje svatého Václava a jeho bratra Boleslava, kteří se tam učili psát. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Policie kvůli bombové výhrušce evakuovala desítky pacientů z hořovické nemocnice. Centrum komplexní geriatrické péče otevřela pražská fakultní nemocnice Motol a Homolka. Bude slunečno a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné poledne. Policisté dnes kvůli anonymní bombové výhrušce evakuovali hořovickou nemocnici. Areál stále prohledávají, kromě policejních hlídek, taky psovodi se psy vycvičenými na vyhledávání výbušnin. Z místa se hlásí reportér Radek Duchoň.
3: Tady před nemocnicí je spousta sanitek a hasičských aut. Hasičské evakuační autobusy odvážely pacienty z nemocnice. Někteří přečkají zásah ve Společenském domě. Pacienti upoutaní na lůžkách nebo na přístrojích mohli v objektech zůstat. Jinak záchranáři pacienty převezli i do nemocnic v okolí. Policisté na místo vyslali maximální počet hlídek. Na místě je celkem 6 psovodů se psy na vyhledávání výbušnin. Ti pracují hlavně uvnitř objektů. Objevily se tady i 2 vrtulníky. Z Hořovice Radek Duchoň, Český rozhlas.
2: K nemocnici nejezdí ani autobusové linky 548 a 641. Pražská fakultní nemocnice Motol a Homolka otevřela nově opravené centrum komplexní geriatrické péče. Oprava budovy zhruba za 700 milionů korun trvala 4 roky a dělníci pracovali za plného provozu. Centrum se zaměřuje na léčbu a následnou péči o seniory. Nově upravené prostory nabízí například akutní a lůžkovou péči anebo rehabilitaci, říká ředitel nemocnice Petr Polouček.
4: Všechno je to nové, moderní, prostornější, je to prosvětlené a to zázemí je daleko modernější, než bylo před těmi, řekněme, 5-7 lety. Vidíme tady novou lůžkovou stanici intenzivní péče, nové ambulance, zázemí pro lékaře, pro sestřičky.
2: Českobudějovické letiště v Plané se poprvé ve větší míře zapojilo do vojenského cvičení Ample Strike. Záložní dráhu momentálně využívají stíhači a technici 212. letky ze středočeské Čáslavy. Na místě se starají o čtveřici letounů české výroby L-159 s přezdívkou Alka. Pokračuje velitel letky Michal Veleba.
5: Není to úplně běžná věc, konkrétně pro nás je to vlastně v tomhle rozsahu poprvé, kdy jsme až takhle umístění v Českých Budějovicích nebo na záložním letišti v těchto podmínkách. Je to mezinárodní cvičení, takže ti, co cvičí, tak jsou z různých zemí. Jsou to přecenutí návočí, ale co se týká logistikou a vybavení, tak jsme se dostali zase někam jinam.
2: Výcvik se na jihu Čech kromě Českých Budějovic odehrává taky v Bechyni na Táborsku nebo ve vojenském újezdu Boletice. Zemědělci letos přijdou na tržbách o víc než 25 miliard korun. Vyplývá to z odhadu Agrární komory. Původně přitom odhadovala ztrátu 20 miliard. Škody podle komory způsobily hlavně sucho a vysoké ceny pohonných hmot a hnojiv. Prezident komory Jan Doležal už dřív označil letošní sklizeň za nejhorší za posledních 15 let.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude polojasné až oblačné, naměříme 18 až 22 stupňů. Zítra a během víkendu ještě o stupeň víc, od pondělí se pak ochladí. Od příštího týdne teploty přes den vyšplhají maximálně na 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na příjezdu do metropole po D5 se z Plzně počítejte s kolonou kamionů už od 9. kilometru, ta pokračuje až na okruh na 19. kilometr. Místy se zastavíte také v levém pruhu. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tolik polední zprávy a teď už vaše písničky se vzkazem. Stále vás provází Iveta Chlumská.
6: A stále přeji hezké poledne.
1: Písničky se vzkazem.
6: Dobrou chuť k obědu, příjemný poslech muziky, kterou pro vás mám. Číslo naší SMS brány 90 011 04 i dnes přijímá vaše SMSky. Pište ve tvaru STC, mezera, pak váš text. A nebo mi můžete napsat elektronicky, a to přes webový formulář. Najdete ho na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
1: Písničky se vzkazem.

Michal David s písní Nonstop na úvod písniček a vašich vzkazů dnes s datem 17. září. A píšete mi, paní Zdeňka Křikavová z obce Klučenice slaví 75. výročí svého narození. Do dalších let hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody přeje za obecní úřad Klučenice starosta Václav Bozábal. A za Český rozhlas Střední Čechy přejeme oslavenkyni všechno jen to nejkrásnější. Zdraví vrchovatě.

0: písničky se vzkazem.
1: Tak to byla ABBA, my vám dále posíláme písničky, taky můžu přidávat vaše vzkazy, když je budete posílat do naší SMS brány, číslo stále stejné, 90 01 04, pište ve tvaru STC, mezera, pak váš text. A nebo přes webový formulář, najdete ho na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz. Píšete mi všem věrným posluchačům i vám do studia, posílám sluníčko z Rakovníka a prosím pro pohodu zahrát dnešním oslavenkyním a oslavencům, jak svá tečním oslavenkyním Naďám, tak i narozeninovým oslavencům. No a taky pro radost Janinkám, Jarmelkám, Věře Koníčkové, Světlé, Evě Kozderkové, napsala z Rakovníka Veronika.

0: Čím někdo rozumí a umí s nimi pracovat, může vzniknout něco povznášejícího. Jak se to dělá, nám přijde povyprávět parfumérka Jana Kubelová.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: Písničky se vzkazem.
1: Za 4 minuty po 1 stále na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy máte možnost poslat vzkaz a já přidávám píseň a píšete mi herečce Naděnce Konvalinkové, přeji hezký sváteční den, pevné zdraví a hodně hezkých rolí, napsala Jana a my se rádi připojíme.

0: Písničky se vzkazem.
1: 7 minut po půl jedné, stále ladíte Český rozhlas Střední Čechy, stále je tu možnost poslat vzkaz a já přidám píseň. Napsala mi Petra, abych zahrála písničku pro hezký sluneční den všem. No a pro radost z toho, že ještě užíváme ty slunečné dny, dodala bych, přijde nám v novém pracovním týdnu ochlazení, tak už se na to začněme připravovat.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na odvodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: Písničky se vzkazem.
1: 1:15 máme, ještě jeden vzkaz od vás tu mám. Zahrajte našemu tátovi Jiřímu, který nám dnes odlétá na služební cestu. Bude se nám stýskat, taťko, vzkazují mamka Alča, malý Jiříček. No a my přejeme šťastnou cestu

Babi Daněk na cestě, no a Petr Rezek nás zve do kina Gloria a já vás zvu k poslechu i nadále našeho vysílání, protože hostem Alex Minářové bude po 13. zpěvačka Petra Janu. A já zase zítra. Hezký den.

Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

jaký je nejvyšší bod středních Čech? Je to Tok v Brdech s nadmořskou výškou 865 metrů. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Schodek rozpočtu klesne o jednotky miliard, shodla se koalice. Kriminalisté v Praze dopadli muže odsouzeného za týrání bezdomovců. Bude slunečno a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Navrhovaný schodek státního rozpočtu klesne o jednotky miliard korun. Po jednání lídrů vládní koalice to řekl ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka. Odmítl přitom snižování výdajů na obranu. Dodal, že se motoristům nepodařilo prosadit znovu zavedení karenční doby, tedy třídenního období, kdy se zaměstnancům neproplácí nemocenská. Další peníze chce podle Macinky koalice ušetřit pomocí chystaných změn zákonů.
2: Závazek je jasný, koaliční, a to je jednotky miliard dolů ze schodku, 20 miliard minimálně dolů pomocí legislativních změn a o 60 miliard dolů v roce 2028.
1: Do nemocnice v Hořovicích na Berounsku se už můžou zpátky vrátit všichni pacienti. Policisté je ráno evakuovali kvůli anonymní výhrušce bombou. Žádnou výbušninu v areálu nenašli. Zařízení museli během rána opustit desítky lidí. Pacienti upoutaní na lůžkách nebo na přístrojích mohli zůstat. Případ budou policisté vyšetřovat pravděpodobně pro podezření z trestného činu šíření poplašné zprávy. Za to hrozí až 8 let za mřížemi a náhrada škody. Policisté zadrželi v Praze 6 hledaného muže, který se vyhýbal vězení. Zatýrání bezdomovců v obchodním centru ho tam poslal soud. Kriminalisté pátrali po odsouzeném 22-letém cizinci od června letošního roku, potvrzuje mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
3: Hledaný muž byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce 40 měsíců. Po něhož odpykání má povinnost opustit území České republiky na dobu minimálně 5 let. Kriminalisté po rozsáhlé operativně pátrací činnosti postupně muže lokalizovali a následně ho v bytě v Praze 6 zadrželi. Sport.
1: Tenisté Česka a Spojených států amerických se v Libeňské hale připravují na zápas Davisova poháru. Světová čtyřka a finalista nedávného US Open Ben Shelton rozšířil počet levorukých hráčů v sestavě Američanů na 4 z 5. Kapitán Tomáš Berdych proto na závěrečné tréninkové bloky scháněl i leváky jako sparring partnery.
4: Replikovat servis Bena Sheltona, to není úplně nic jednoduchého. To není úplně o tom, že bychom tady hledali jako kopii Bena, ale opravdu pocit, aby ti kluci si ten timing lehce ošahali, že ta rotace je z jiné strany. Kluci se potkávají, hrajou s levákama na turnajích, takže není to jako zase obří komplikace.
1: Utkání Česko-Spojené státy začne v pátek. Počasí. Odpoledne bude polojasné až oblačné, náměříme 18 až 22 stupňů. Zítra a během víkendu ještě o stupeň víc. Od pondělí se pak ochladí, od příštího týdne teploty přes den vyšplhají maximálně na 18 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Vráž se zastavují kamiony před Prahou už na 12. kilometru. Levý pruh jede rychleji, fronta se táhne až na Pražský okruh za Ořech. A na D8 z Ústí nad Labem do Prahy se zpomaluje na 5. kilometru. Fronta pokračuje až do Kbelské ulice. Tolik informace z dopravy. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
5: Trojná. Dvojnásobná zlatá slavice stálice české hudební scény, která v příštím roce oslaví 55 let své úspěšné pěvecké dráhy. Petra Janů, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, Alex, a dobrý den všichni posluchači.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete vykřiknout stůj, Petru Janu? Nebo ne?
1: Já už nevykřikuju. Nemám na koho.
0: No, vy teď stát příliš nebudete, protože, jak jsem v úvodu zmiňovala, vy chystáte oslavu svého 55-letého působení na hudební scéně, tak odhadnu a tuším se správně, že to bude koncerty.
1: Budou to koncerty, tak co taky jinýho, že jo? měla bych to oslavit se svými fanoušky v Lucerně, protože zaprvé bych asi outučko nenaplnila, to si nedělám žádný iluze, za druhý ta Lucerna je mě mému srdci milá, je to ještě takovej ten prostor, který mě baví, protože mám s těma lidma kontakt, já spíš jsem na takový to kontaktní setkávání, protože potřebuju ty lidi slyšet, vidět, rozeznat a tak dál, jestli se usmívají, jestli jsou nedůvěřiví nebo tak. Prostě potřebuji, sice jsem krátkozraká a vidím jenom první řady, takže mám pocit, že mám pořád vyprodáno. Ale když vlítnu na jeviště, tak prostě podle prvních reakcí poznám, jestli se s nima budu muset prát, nebo jestli se mnou pojedou od začátku. Takže chystám koncerty, ale nebude se to nějak extra. Ta Lucerna samozřejmě ano, ale nebude se ten normální provoz nějak extra lišit od toho, co se děje tenhle rok. Protože mám těch koncertů a vystoupení tak akorát, aby mě to bavilo, protože přece jenom po 55 letech už to není taková jako touha potom nějak jezdit po té republice. Tak. Ale je to přesně tak ty 4-5 setkání s diváky, což je tak akorát, co mě baví.
0: Takže první řady na vašich koncertech by si měli dávat pozor. Petra Janů je sleduje.
1: To by si měli dát pozor tak jako tak, když už tam vlezu, že jo?
0: Ne, ale opravdu během toho koncertu zpívání, soustředění se na text, na kapelu, stihnete jako sledovat, jestli se diváci baví, návštěvníci koncertu baví, usmívají, zpívají s vámi?
1: Určitě, jo? Určitě, tak to patří všechno k sobě, protože ta kapela podpoří vás, vás podpoří texty, texty poslouchají lidi, ty písničky, melodie taky, spoustu písniček lidi znají, takže si to i zpívají se mnou a tak, takže já miluju takový to předávání energií, že lidi jedou se mnou a mě vlastně pomáhají třeba i s nějakých špatných pocitů a tak.
0: Splínů.
1: No, ze všeho mě dostali diváci, posluchači, publikum prostě.
0: Písničku, kterou jsme teď slyšeli, Stůj, i ta zní stále na vašich koncertech?
1: Ne. To byla součást desky, která zajistila. V podstatě to byl takový oslý můstek z rokovýho kabátku do středního proudu. Bylo 12 písniček odměněných Oscarem.
0: Ty se převlékla.
1: No, ale můžu říct, že teď se tak jako pokorně vracím k tomu rockovému, k tomu, k té hlasitější a naléhavější muzice.
0: Jste to víc vy?
1: Jsem to víc já.
0: Je to něco, co vám chybělo?
1: Chybělo mi to určitě, protože takhle, vy jste krásná ženská, která prostě má ráda šetičky, ráda se hezky oblíká, dává, já sleduju váš Instagram a Facebook,
0: děkuju,
1: že jo?
0: Děkuju.
1: Strašně se mi to líbí, i to, jak cvičíte, taky to mám za sebou. I když ty to hlavou zhůru, to teda nevím, teda dolů, to teda nevím, to
0: já jsem dělala gymnastiku, víte, sportovní 10 let,
1: jo,
0: takže proto.
1: Tak to vás omlouvá.
0: Děkuji.
1: Ne, ale já jsem to měla úplně stejný, akorát, že zaprvé za toho covidu jsem zlenivěla, co si budem povídat. Za druhý už mám taky nalítáno, už mě to tak nebaví. I když teda jsem sama na sebe naštvaná, protože vím, že se hejbat musím, protože ta schránka moje chátra. Ale říkám si, tak zítra. No tak třeba k tomu jednou dojde. Ale já jsem se nikdy necítila moc dobře v takových těch robách, v tom třpitivém světě a tak, takový ježiši, tobě to sluší a tak. Víte co? Myslím.
0: Vím, co myslíte. Ale nebylo to na vašem začátku to, co jste původně chtěla? Být takovou tou princezničkou?
1: Milá Alexia, když jsem přišla do Prahy ze Sekyrkových Louček, tak jsem věděla úplně kulový, co chci. Aha. Hlavně jsem chtěla být slavná a chtěla jsem prostě, aby lidi mě znali, aby říkali, jak taká jsem šikovná, jak krásně zpívám, jak mi to sluší a tak, ale věděla jsem prdlajs. Co k tomu vede a co bych jako pro to měla udělat a tak. Naštěstí jsem potkala Zelenku, který mě to prostě krůček po krůčku, jak Lízu Důlitlovou, mě k tomu dovedl.
0: No k těm vašim přáním, které jste si mimochodem i napsala na takový seznam, se ještě vrátíme a budeme o nich mluvit. A vlastně všechna ta přání jste si, ty cíle,
1: všechno
0: jste si
1: splnila. Všechno jsem je splnila.
0: Do puntíku a ještě něco navíc. Mm-hmm. Petr Janu je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: ostatně, ale vás určitě ke Karlovi Gottovi váží vzpomínky, dlouhodobá spolupráce, přátelství. A vy jste tady během písničky na něj zavzpomínala a aby o to posluchači nepřišli, tak pojďme k tomu, dneska to tam není.
1: My jsme jednou s Martou Kubišovou jsme jezdili s ním nějaký turné jako hosti. A měli jsme stráž vždycky u něj na Malvazinkách a tam jsme odsud jezdili stejným autem. A vždycky před koncertem přišel prostě s bílou šálou a řekl, já nevím, jestli tam nejedeme zbytečně. Dneska to tam není. Přijeli jsme na místo, kapela nastoupená, Karel nastoupil na zkoušku, odspíval celý program, ještě některé písničky zopakoval kvůli textu, potom přišli diváci, on zaspíval celý program, potom ještě 2 hodiny podepisoval, prostě Karel.
0: Prostě to tam bylo, jako
1: prostě
0: vždy.
1: Prostě to tam bylo.
0: Tak je nějaká vzpomínka, když jste ho teď slyšela, kromě tedy toho dneska to tam bylo, co vám ještě přišlo na mysl, když se řekne Karel Gott?
1: Pozval si mě jako hosta do Lucerny a já jsem byla po bouračce, měla jsem berlu. Ale zlatou, večerní. To mě dali kamarádi. A zpívali jsme spolu duet z Fantoma opery. Párkrát mlčel, jenže já vím o čem ty já. A nastoupím, já nastupuju, on mě ohlásil a předehra a Karel zpívá, přicházíš jak vánek. A teď jsem přišla já s tou berlí, že jo. Ulítla střecha prostě, lidi se začali chechtat. No, takže to byl takovej můj triumfální nástup.
0: Byli jste přátelé, opravdu dobří přátelé?
1: To si netroufám říct, ale měli jsme se rádi. A on měl hrozně rád lidi, kteří opravdu tam měli nějaký hlas. A vím, že když jsme spolu zpívali, tak mě tak jako pozoroval, když jsem brala nějaký vysoký tón a tohle a povedlo se to, tak měl takovej rozkošnický výraz, jakože dobrý, povedlo se, má to tam holka.
0: Kdy jste se vlastně vůbec setkali, vybavíte si to ještě při jaký příležitosti?
1: To už se asi nepamatuju, to byl nějaký velký televizní program, ale pro mě to byla dobrá sudička, protože když jsem soutěžila v roce 72 právě na Mladé písni Jihlava, což byla tenkrát superstar, tak on a Eva Pilarová seděli v porotě. A já jsem, jako dramaturgicky, když se vezmete, že to byl nástup normalizace, že? A já jsem si velmi chytře vybrala písničku od Aretha Franklin a Creedence Clearwater Revival, což vlastně byli nepřátelé socialismu, ale opravdu tvrdě, že? Takže jsem nemohla vyhrát. Ale oni se zasadili o to, abych dostala aspoň stříbrný řetěz. Že ta holka musí něco dostat.
0: Jste byla provokatérka.
1: Já jsem si to neuvědomila, mně se ta muzika prostě líbila, když jsem byla ze Sekerkový klouček, že?
0: Petra Janů je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala trojnásobná zlatá slavice, která je na hudebních scénách už 55 let. Příští rok to bude 55 let. Petra Janů. My jsme v tom minulém vstupu, tím, že zaspíval Karel Gott, tak jsme zůstali u něho, ale pojďme se vrátit k tomu vašemu seznamu vašich cílů, které jste si kdysi dávno pod tíhou a nátlakem svého manžela napsala.
1: To vlastně, pardon, to bylo vlastně tak, že to už jsme spolu žili a já jsem otravovala, že prostě chci zpívat, chci mít písničky, chci, aby mě lidi znali a chci. A Zelenka prostě řekl, dobře, tak si napíšeme seznam, z čeho chceme dosáhnout. Takže pro koho budeme zpívat, co budeme zpívat, jak to bude vypadat, pro jaký publikum, jaký složení, témata, s kým a tak dál a tak dál. Zlatá lira, Slavík, nevím, co ještě, festivaly prostě.
0: Desky,
1: singly a tak dál. Byl to strašně dlouhý seznam. Mrzí mě, že jsem si to neschovala někde, možná ve sklepě to někde mám, ale no, myslím, že ne, při tom stěhování se to asi ztratilo. Ale ono se mi všechno splnilo.
0: A to jste si psala tady někdy v těch 70. letech, kdy ještě Petru Janů nikdo moc neznal.
1: To mě bylo, no...
0: Už to byla vlastně Petra Janů?
1: No to už jsem byla Petra Janů, to mě obrátil pan Suchý hned, jak jsem nastoupila do toho semaforu. Jako, ne, že by to byla nějaká výhra, protože do dneška mě spousta lidí nemůže přijít na jméno, jak to vlastně je, že jo. A tak mě říkala, když jsem se vdávala, jestli teda si nevím manželovo jméno, že jo, no, tak Jitka Zelenková by mě nejspíš asi umlátila. No, takže to taky by nebyla žádná výhra, no nic, Petra Janů, nedá se nic dělat, teďka už ani tetička, která mě říkala obráceně, už není, takže jsem Petra prostě a tím to končí.
0: A v občance máte co?
1: To mám obráceně.
0: Takže tam jste pořád Jana Petru.
1: Jo.
0: Nikdy jste to nechtěla změnit i úředně.
1: Já jsem to měla napsaný v občance a oni mi to už nepřepsali. Ta formulace byla úžasná. Držitelka OP používá v uměleckém životě příjmení Petra Janů.
0: Používá v uměleckém životě
1: příjmení Petra Janů, ano. Takhle jsem to měla napsané.
0: A teď tam máte tedy Jana.
1: Teď tam nemám nic, teď brýle nutné, nebo co to tam.
0: A nezlobilo se na vás okolí, myslím, tehdy rodina, blízcí, že jste si to jméno pod tedy důležitými událostmi v semaforu nechala změnit?
1: Zlobilo tak oni neměli šanci se nějak rozčelovat, nebo tak, protože já jakmile jsem mohla, tak jsem zdrhla z rodiny a starala jsem se sama o sebe a stála jsem na vlastních nohách, takže jestli se zlobili, tak to byla jejich věc.
0: Tak 72. rok se psal, když jste nastoupila do semaforu, pak tedy přišly ty vaše cíle, které jste si stanovila a přeci jenom když začínající, tak ještě neznámá zpěvačka si píše jako tak Slavíka a toto, tak přišla jste si trochu, jako že to děláte z legrace, nebo skutečně jste říkala, já toho dosáhnu?
1: Já jsem měla to štěstí, že jsem potkala vždycky, když jsem mělo něco v mém životě změnit, takže jsem potkala sudičky, které mě nasměrovaly. Takže když už jsem remcala, že teda chci být slavná a ať se něco děje doma, tak Zelenka potkala Zdendu Rytíře, který s Otou Petřinou vymysleli projekt jako rokový holky a že teda bych jim do toho pasovala. Já jsem o tom věděla kulový, že jo, protože co tak jako v těch sekrekových loučkách máte, jsme měli 12 na houpačce a tím to končilo, že jo. Takže jsem musela naposlouchat všechny Nazarety, Deep Purple, Suzy Quattro a tak dál. Ono mě to čaplo, ale musela jsem se všecko naučit.
0: No a když jste potom dosáhla té slávy, všichni vás znali, poslouchali vaše písničky, nezačalo vám to v nějaké době lézt krkem? Ta
1: víte,
0: sláva
1: že tohleto,
0: nebyla
1: tohle
0: na obtíž
1: mě,
0: nikdy?
1: Ne. Tohle mě nikdy nenapadlo. Když se člověk pachtí za něčím, po čem touží a tak by neměl hřešit potom, že mu to vadí, když se to povede. Protože tohleto mě přijde legrační, že občas čtu, jako, že ta ztráta soukromí mě vadí. Jo. A přitom se dere ten obličej, aby ho všichni znali. No tak co to je za hloupost?
0: Petra Janů je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Tak to byla stále ještě novinka, píseň nebo duet Světla reflektorů, který Petra Janů, náš dnešní host, naspívala s láskou, ale s láskou s velkým L, s písničkářem Láskou. Jak jste se vy dva dali dokupy?
1: On si mě dal dokupy sám.
0: Přišel za vámi?
1: Mm-hmm.
0: Rovnou s duetem?
1: Rovnou s duetem a mně se ta písnička za prvé líbila, za druhý on je strašně milej kluk a za třetí je to téma, který jako to si o tom všeho budeme nalhávat, je aktuální, no, že budeme žít ze vzpomínek jednou.
0: Tak hlavně, že ty vzpomínky máme a vy jich máte.
1: No, tak já si je ještě pamatuju. Doufám, že to ještě chvíli vydrží.
0: Tak a teď s vámi písničkář Láska bude muset jezdit na koncert, jenom předpokládám, že
1: jezdil,
0: tento duet...
1: Jezdil.
0: A jezdit no. Bude?
1: On teďka jezdí sám, ale až se to zase podaří, tak klidně si ho zase vemu jako hosta, protože já jsem právě... On má takovou samohrajku a kytaru a tak a zahajoval ty koncerty. Já se říkám, no chlapče, tak ukáž, jako to teda opravdu není žádná legrace dostat ten sál na svoji stranu, když jsem tam sám. A on to dal, opravdu to dal. Ty lidi s ním zpívali, tleskali a tak. Je šikovnej.
0: Nepotřeboval kapelu.
1: No tak on jí měl v těch,
0: ano.
1: V těch krabičkách, ale stejně to, ať se tam někdo postaví, oni jsou všichni chytrý, ale když si potom stoupnou na jeviště sami, tak...
0: A teď ti diváci a posluchači, tak se předveď.
1: Přesně, že? No, přesně.
0: Tak, ale tahle píseň, vlastně po ní je pojmenované takové mini-album, protože má tuším 5 písní, které jste vydala na jaře, nicméně vy se vracíte ke starým písním.
1: To jsou právě písničky o ty Petřiny,
0: tak.
1: Který jsem měla, protože vždycky, když se vydávalo album, tak se to opíralo prostě o 2, o 3, který se protlačili a tak a mluvilo se o nich a nejvíc se zpívali a nejvíc se hráli a tak dál. A ten zbytek, většinou jich bývalo 12, tak jako neprávem chudinky, se na ně zapomnělo. A já jsem si právě vybrala některé věci, o kterých jsem přesvědčená, že mají co říct i posluchačům dneska. A mám je ráda. A ráda jsem je znova naspívala, protože přeci jenom, když jsem je naspívávala, tak jsem neměla za sebou ten život, který mám. Takže o těch textech přemýšlí člověk úplně jinak zase.
0: Jako kdybyste je zpívala třeba poprvé téměř?
1: Některé věci jo. Některé věci si musíte odžít, abyste potom si je s láskou zaspívala.
0: Pavel Vrba, Zdeněk Rytíř, Pavel Kopta, to byly vaši...
1: Velmistři.
0: Ano, velmistři slova. To, co vám napsali, jste zaspívala nebo jste někdy třeba protestovala nebo jim říkala, tomuhle já nerozumím, to zpívat nebudu?
1: Velký protest jsem měla k Edovi Krečmarovi. Protože Karel Svoboda napsal melodii a Eda Krečmar k tomu, já se napiju, protože tady na vás budu chrčet. Eda Krečmar k tomu napsal takovou písničku, jako jak běžím po louce a motýly a takováhle romantická blbost, která ke mně vůbec nešla. A já říkám, Edo, ale tohle ne, prosím tě, napiš tam něco, nějaký sdělení, jako aby to mělo váhu nějakou, tadyhle to není pro mě, viděl jsi mě někdy v květovaných šatičkách, no. A on přišel druhý den a přines písničku S láskou má svět naději. Takže tenhle protest se mi vyplatil.
0: A to má nějaké sdělení. A je to možná vysoce aktuální.
1: Ano.
0: Ale já myslím, že i tuhle písničku uslyšíme a možná právě teď. Petra Janů je naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Díky písni S láskou má svět naději si Petra Janů mohla odškrtnout další svůj cíl ze seznamu, protože jste díky této písni, nebo s touto písní vyhrála Bratislavskou liru.
1: Ano, to byl další cíl a další vrcholek zdolán. A jsem ráda, že jsem mohla tuhle tu radost udělat Karlovi Svobodovi, protože on do té doby tam nevyhrál nikdy nic. A do dneška ho vidím odpoledne, když byla zkouška, tak jsme se zastavili u nich na pokoji na hotelu. A Karel ležel na posteli a Šiška, jeho žena, mu dávala obklad, až já nikam nejdu, zase nedostanu nic, oni se na mě zase vykašlou a tak dál a takový tam. No, večer tam přeci jenom šel a tu liru jsem mu odevzdala a on byl šťastný jak malý dítě, takže to jsem hrozně ráda, že jsem mu tuhle tu přání splnil.
0: A je to právě jedna z těch písní, kterou zpíváte dnes, tak pro vás má právě s tím, že už máte něco odžito, prostě ten text, že to cítíte jinak, když ji zpíváte, možná hlouběji?
1: Určitě, protože ono, když se kouknete kolem sebe, tak ta písnička je čím dál tím víc aktuální, takže já jsem přesvědčená o tom, že S láskou má svět naději prostě.
0: Jak jednoduché, ale zároveň...
1: Tak těžké.
0: Tak. Tak, kromě koncertů, které vás čekají a setkávání s fanoušky a oslav vlastně, které započnou možná úderem nového roku, nebo když si tak řeknete, tak teď.
1: Já zas nejsem takový slavící typ. Já spíš bych měla oslavovat, že jsem se dožila, protože... Tohleto, takhle já si to slavím celý rok. Já si slavím to, že mám kamarády, já si slavím to, že mě jakž tak slouží zdraví a že mám pejska, že bydlím v lese, že prostě je mi dobře a tak.
0: No máte pejska, ale teď ho nemáte. A kde je?
1: Já mám kamarádku v Českých Budějovicích, která má jeho bratra. Takže jsme příbuzní přes kluky, přes maltézáčky, takže teďka je u tetky.
0: Je u tety a u bráchy. A nechybí vám tak trochu?
1: Vždycky mi chybí. On je mazel a kdo zná maltézáky, tak ví, že jsou to takový pusinky.
0: A je závislý na vás? Je to těžké, když ho dáváte na
1: Je to závislák, no. Je to závislák, ale ví, že vždycky přijdu, takže už přeci jenom ho mám 6 let, takže ví, že se mu vždycky vrátím, ale je to drama, on je taky velká herečka.
0: Velká herečka, když zpíváte, ale hlavně ne? Ne.
1: Ježiš, ale to jste mě připomněla. To jsem si opravdu vybrala toho správného psa, protože jakmile začnu zpívat, tak on začne vít. Ze začátku jsem si to brala osobně. Jsem říkala, no počkej, tak špatný to zase není. Ale on to prostě nějak slyší jinak, no. Už si to neberu osobně. Vím, že se rozespívávat můžu jenom v Praze, nebo když tam není. Nebo můžu jít do lesa, ale to on zase ví, je doma. Takže je to těžký, no. A taky má úrazy na třeba, já nevím, na nějaký tóny v televizi, nebo když je slyší, takže taky. Třeba Jessica Fletcherová. Znělka toho seriálu. No, a můj pes si sedne na zadek, udělá trubičku z hubičky a začne ale opravdu srdcerivně vít. No.
0: On tak, má absolutní tak, sluch.
1: Já nevím, co má, ale v každém případě je to takovej truhlík. No, můj pes, který nesnáší, když zpívám, no tak
0: to beru tak si to třeba už vás osobně. Doprovází.
1: Kdyby aspoň ladil, to by nebylo špatný, kdyby jsme to trošku upravili, aby jsme mohli vystupovat. No.
0: Takže opravdu, když jste na chalupě, tak nespíváte? Jsou dny, kdy si vůbec třeba... No jasně. Z vás nevíde tón?
1: Ne. A vůbec mi to nevadí, musím říct. Ne? Samozřejmě před koncertem, nebo když mám nějaký vystoupení, jak se rozespívám a tak, protože jsou to svaly. Nakonec vy jako gymnastka víte, že se musíte zahřát, že?
0: Ano, ano.
1: Takže ty hlasivky taky musím zahřát, ale jinak nespívám, mě to nějak neschází. Jako.
0: Teda, že najdeme nějakou spojitost mezi sportovní gymnastikou a zpěvem, to bych nečekala, ale vy jste to zvládla.
1: Svaly jsou jako svaly, jako svaly.
0: Je to tak, Petra Janů je naším hostem.
2: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jupa, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pus pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Petrou Janů, mimo jiné i o její chalupě. Vy jste mi tady teďka během písničky říkala, že máte uprostřed lesa.
1: Mm-hmm.
0: Nebojíte se?
1: Ne.
0: Nikdy jste se nebála?
1: Na začátku jo, protože jsem neznala to prostředí a tak a skončila jsem, aniž jsme se moc jako znali u sousedů z Duknou, když Zelenka odjel do Prahy. Takže jsem tam zazvonila s Peřinou pod paží a že jsem tady sousedka a že se tam bojím a ať mě nechají vyspat. No. Naštěstí nechali. A dneska už se nebojím.
0: Dneska už se nebojíte, máte pro strach uděláno. A chodíte do lesů? Což je teda takhle, musíte chodit do lesu, když máte chalupu uprostřed lesa, ale chodíte ráda? Chodíte na houby?
1: Chodím moc ráda do lesa. Na houby chodím také ráda, ale to je složitější, protože já je nevidím prostě.
0: A oni nic neříkají?
1: Oni mě vidí a nic neřeknou. No. Takže kdo jde za mnou, tak si nazbírá košík a já jsem rozčílená. A další problém je s orientací, protože když jde se mnou někdo na houby, tak nenajde nic, protože hledá mě, že jo. Takže je to složitý. Potom, když teda ty houby mám, tak to je velký úspěch.
0: Ale tak buďte ráda, že vás někdo hledá, rozumíte?
1: A to je pravda.
0: Tak a teď ještě k vaší kariéře, jak jsme zmiňovali, příští rok 55 let na hudebním nebi. Stalo se vám někdy, nebo bylo období, kdy jste měla takové to, víte, kdo já jsem? Víte, jak to myslím?
1: Ježiš, no měla.
0: Jako, že jste byla prostě jako, někdo. Že,
1: jo, jako měla. A naštěstí jsem měla i Zelenku, který vždycky včas se mnou zatřás a uklidně se, mamušo, prosím tě, tohle je to směšný.
0: Jo, a nechala jste se zase...
1: Jo, tak, já se si, tak člověk si uvědomí, že se chová jako idiot. Aspoň ten, jako, když má rozum, no.
0: No jak to vypadalo, když jste se chovala jako idiot, teda?
1: A protože jsem měla pocit, že prostě se ze mě všichni zbláznějí. Že kam vlezu, tak si všichni sednou na zadek, to je prostě takový pocit.
0: A nebylo to tak vlastně?
1: To nevím, ale přeháněla jsem to. No, ale dlouho to netrvalo, zaplať pánbu Zelenka, ten byl velmi silná osobnost, nakonec kopec, trkavej, že jo, takže ten mě vždycky sklidnil.
0: Co vaši fanoušci, omlazují se, myslím tím, když díváte se do toho publika, tak je to napříč generacemi?
1: Je to víc generační, ale mám takovou stálou základnu věrných fanoušků, který za mnou jezdějí, pokud teda jim to dovolí čas, tak za mnou jezdí na všechny koncerty a tak, vědí, že mám ráda Lilie, tak mě vozejí Lilie a tak jako mám takovou věrnou svitu.
0: Jednou svítu a stala se někdy z faninky, z fanouška vaše přítelkyně, přítel, opravdu, že jste zkrátka dnes kamarádi?
1: Jo, to jsou oni.
0: To jsou vaši přátelé.
1: Ano, jsou to moji kamarádi.
0: Tak a stalo se vám někdy, že vás nějaký fanoušek pronásledoval?
1: No, nebo vám to nebylo pro následování, ale roztomilý vzpomínání, Aleš Cibulka.
0: Opravdu, ten, zdravíme ho.
1: No, zdravíme Alešku, já tě prásknu. Tak on se prásknul sám, že za mnou chodil, když jsem v Dejvicích venčila psa a tak. A no, tak jako žil na koleji tam někde a hlídal si, kdy chodím se psem a tak.
0: A vy jste
1: jako
0: dělala, že ho nevidíte.
1: Já jsem vůbec nevěděla, že tam za mnou chodí.
0: Takže
1: on byl nenápadný fanoušek.
0: Aha, až po letech. To byl neškodný.
1: No, on mě to potom vyprávěl, dokonce někde v Tobogánu to vyprávěl.
0: Takže no, vás neoslovil.
1: No, to byl zapálený fanoušek. A já ho mám strašně ráda do dneška. I Michala, to jsou takový dva.
0: Biláčci.
1: Dvě sluníčka.
0: Ano. Na co se těšíte?
1: Já se těším na všechno. Já se těším na podzim, teďka bude hezký, na listopad se moc netěším, potom se začnu těšit na Vánoce, protože budou, tak já se ke stáru těším na Vánoce, já jsem je většinou neměla ráda, ale teďka už se na ně těším. Já se měním strašně, jsem sama ze sebe vyděšená. No, takže hele, každý den něco přináší, já se těším prostě na všechno.
0: Úžasný, já jsem moc ráda a těšila jsem se dnes na vás. Petra Janů tu byla.
1: Já děkuji za pozvání, mějte se hezky a milí posluchači, mám vás ráda.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích. Norma se vrací do sněmovny. Opravenou knihovnu v Benešově budou moci lidé navštívit příští týden a bude polojasno až oblačno a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezké odpoledne. Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích, informoval o tom Pražský hrad. Návrh zákona má podle předkladatelů mimo jiné usnadnit výměnu státních úředníků. Prezident Pavel mimo jiné kritizuje, že neprošel standardním připomínkovým řízením. Zákon jde podle něj taky proti doporučení Evropské komise.
2: Evropská komise letos Česku výslovně doporučila lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Tento zákon dělá přesný opak. Součástí zákona je i odebrání pravomoci prezidentu republiky jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. To je něco, co prezidentovi svěřuje ústava. To nelze jen tak odebrat.
0: Benešov dokončuje rekonstrukci městské knihovny. Oprava za 70 milionů korun začala loni na jaře. Stavbaři opravili střechu budovy a instalovali na ní fotovoltaickou elektrárnu. Uvnitř vznikla třeba nová vstupní hala nebo toalety, které tam dosud chyběly. Knihovnu město slavnostně otevře příští týden ve středu 23. září.
3: Už v tomto týdnu ale mohou lidé u knihovny využívat pro vrácení knížek Bibliobox. Kdo přijde na slavnostní otevření knihovny ve středu o 16 hodin, může se těšit na autorské čtení spisovatelky Michaely Fišarové a taky Lenky Jánské. Z Benešova Věra Hájková, Český rozhlas.
0: Autobusy MHD nabírají v Horoměřické ulici v Praze 6 od začátku září v ranní špičce delší zpoždění než za stejné období v loňském roce. Vyplývá to ze zářijového měření společnosti Ropit, která dopravu v Praze a Středočeském kraji organizuje. Ve směru na metro Bořislavka čekají spoje v koloně o 2 až 3 minuty déle. V extrémních případech to bylo přes 20 minut, potvrzuje Martin Šubrt, náměstek ředitele Ropidu pro městskou dopravu.
4: Nemůžeme to úplně dát do přímé souvislosti s tou uzavírkou ulice na Krutci, protože současně je rekonstruovaná ulice do Horoměřic a aviatická křižovatka, kde část řidičů vlastně měla alternativní trasu přes letiště a to teď není možné. Sport.
0: Duel Česka se Spojenými státy v kvalifikaci na finále Davis Cupu zahájí zítra v 15 hodin zápas Jakuba Menšíka s Lernerem Tienem. Následovat bude v O2 aréně duel Jiřího Lehečky s Benem Sheltonem. Do sobotní čtyřhry jsou zatím kapitánem Tomášem Berdychem nominovaní Adam Pavlásek s Patrikem Riklem. Jejich soupeři by měli být Christian Harrison a Austin Krajicek.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude polojasno až oblačno s teplotami 18 až 22 stupňů a podobné to bude i zítra a o víkendu. Od pondělí ale přijde ochlazení. Teploty přes den od příštího týdne vystoupí nejvýše k 18 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na Pražském okruhu je tradičně silný provoz mezi dálnicí D5 a Ořechem. Kamiony stojí na D5 už od 10. kilometru. Na východní části okruhu směrem na Lanový most je silný provoz kamionů. Po pojíždějí z konce Novopatské osobními auty čekejte 15 minut navíc. A v tunelu Blanka za Strahovským tunelem se stala nehoda, srazilo se nákladní a osobní auto. Blokovaný je pravý pruh a regulují kvůli tomu provoz směrem na Troju a tvoří se kolona v Dobříšce. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A pokračuje středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.
5: Pohodové čtvrteční odpoledne.
1: Středočeské odpoledne.
5: Už za chvíli si dáme další díl řidičské abecedy. Pozveme vás do Lysé nad Labem na 33. mezinárodní výstavu Kůň 2026 i na návrat unikátního parního vozu Komarek na koleje. Písničky, které nestárnou, zaspívají Jiří Korn, Dan Hůlka a Helena Vondráčková.
1: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: středočeské odpoledne míří na silnice. Dnes nám Václav Drážek ze Zelené vlny poradí, co dělat za volantem, když se na nás tlačí jiné auto.
1: Řidičská abeceda.
2: To, že na silnicích existuje nejvyšší povolená rychlost, každý řidič ví. To ale neznamená, že nejvyšší možnou rychlostí musíte jet. Mnohokrát se stane, že předjíždíte nižší rychlostí a zezadu se na vás tlačí jiné auto s nedostatečným odstupem, ačkoliv ono samo rychlost nepřekračuje. Víte, jak se nejlépe zachovat v takové situaci, když se na vás zezadu někdo tlačí? O své rady a tipy se podělil plukovník Jan Straka.
3: Rozhodně bych nedělal to, že bych začal zvyšovat rychlost jízdy a prostě jel, co to dá, aniž bych byl připraven to zvládnout třeba. Pokračoval bych v tom jízdním úkonu, který mám započatý. Zároveň bych nebrzdil, ani zbytečně nezrychloval, protože by to mě samotnému mohlo přinést nějaké problémy. A potom v okamžiku, kdy budu mít před sebou volno, respektive budu se moc bezpečně zařadit, tak se zařadím.
2: A co když já jedu nejvyšší povolenou rychlostí, ale rozestup si auto za mnou stále nedává dostatečný? Je mou povinností co nejrychleji uhnout?
3: To je typický příznak, my tomu říkáme agresivní jízdy, to znamená, ten řidič si něco vynucuje. Samozřejmě na to nemá žádná práva, aby si vynucoval nějaký průjezd. V takovém případě doporučuji nedělat v podstatě nic. Dokončit ten manévr, protože se s tím nejčastěji pravděpodobně setkáváme při nějakém předjíždění na dálnici v levém pruhu, kdy se za nás někdo nervózní zařadí a teď nás tlačí před sebou.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Vůně jsou příjemnou součástí našeho života. A když jim někdo rozumí a umí s nimi pracovat, může vzniknout něco povznášejícího. Jak se to dělá, nám přijde povyprávět parfumérka Jana Kubelová.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Nymburce a Poděbradech na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Vysíláme pro vás středočeské odpoledne Kůň 2026. To je už 33. ročník mezinárodní výstavy koní a veletrhu všeho, co k ním patří. A ten letošní kůň bude v opravdu velkém stylu. Připomeneme totiž mimo jiné to, že před 500 lety nastoupili na český trůn Habsburkové a zůstali skoro 400 let až do vzniku republiky v roce 1918. My už máme na telefonu manažerku výstavy Kůň 2026 Pavlu Ličkovou. Dobrý den.
1: Krásný den z výstaviště z Lysa nad Labem.
0: Každý, kdo něco znamená, musí mít Lipicány. Tak nějak to zaznělo ve slavné filmové komedii Poslední aristokratka. A právě toto známé slovinské plemeno nebude chybět ani v Lysé.
1: Přesně tak. A my jsme se už včera v pozdních hodinách dočkali příjezdu 10 krásných hřebců z Lipické akademické školy a už jsme jim i představili naše nové kolbiště, takže se velmi na představení těšíme.
0: To bude určitě velká krása. Říkali jsme, že je to mezinárodní výstava, tak z jakých zemí se představí koňská plemena? Zahlédl jsem Španělsko, Irsko, Island, je to tak?
1: Přesně tak, my tady máme celkem 35 plemen koní a jak jste již zmínil, vedle slovinských Lipicánů jsou tu frýští koně, jsou tu koně kinčtí, šágy a araby, máme samozřejmě chladnokrevná plemena, irské koby, haflingy a nutno zmínit asi malá plemena, minihorsy, hucely, poníky a oslíky, které lákají především děti.
0: A z českých plemen?
1: Z českých plemen samozřejmě náš národní poklad a to je starokladžupský kůň a jsou to taky plemena z hřebčinců, ze zemských hřebčinců Tlumačova a Písku.
0: Ten program je až do neděle tak nabitý, že se v tom člověk až ztrácí. Mohla byste našim posluchačům poradit, na co se zaměřit, co si určitě nenechat ujít?
1: Určitě je tam spoustu krásných vystoupení pro děti s huculama, s oslíkama. Je tam pohádka na různé motivy, Malý princ. To je velmi oblíbené. Co je velmi oblíbené, je samozřejmě vystoupení jízdní policie. Je to velmi akční vystoupení a opravdu se návštěvníkům líbí.
0: Na 33. ročník mezinárodní výstavy Kůň, který se bude konat od pátku do neděle na výstavišti v Lysé nad Labem, nás pozvala manažerka Pavla Ličková. Děkujeme, hezký den.
1: Moc děkuji a těšíme se na výstavišti v Lysé nad Labem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Region Express.
1: Po náročné renovaci se na koleje vrací unikátní parní vůz Komarek. Jedná se o jeden z nejvzácnějších exponátů železniční sbírky Národního technického muzea v Praze. Zítřejší páteční akci bude od 10 dopoledne sledovat na Masarykově nádraží v Praze kolega Pavel Petr. Pavle, dobrý den, a hned se ptám, proč vlastně Komarek v poslední době na kolejích chyběl, co stálo za jeho absencí?
2: Je to jednoduché, parní vůz Komarek chyběl kvůli náročné a dlouhodobé renovaci. Ta si vyžádala nejen opravu a obnovu řady původních součástí, ale také výrobu zcela nového kotle. Právě na něm se objevila závažná závada, kvůli které musel být provoz vozu na podzim roku 2021 pozastaven. Následná oprava a celková obnova trvala přibližně 2 roky a vyžádala si náklady téměř 5 milionů korun. Šlo o technický finančně náročný projekt, jehož cílem nebylo pouze odstranit vzniklé problémy, ale především vrátit unikátní vůz do provozu schopného stavu a zajistit jeho další bezpečný provoz.
1: Můžeš nám parní vůz Komarek trochu víc představit, jak vzácný exponát to je?
2: Parní motorový vůz Komarek byl vyroben v roce 1903. Stal se tak mimořádně zajímavým historickým vozidlem z přibližně 100 parních motorových vozů, které kdysi jezdily na železnicích v českých zemích, se do dnešních dnů dochoval pouze tento jediný exemplář. Tento unikátní kolejový vůz je připomínkou doby, kdy se na našich tratích začínala prosazovat motorová a parní vozidla, určená především pro osobní dopravu na kratších a méně vytížených tratích. Sluší se říct, že Komarek je výjimečný nejen svým vzhledem, ale především konstrukcí a historickou hodnotou. Na rozdíl od klasických parních lokomotiv tvoří parní vůz jeden samostatný celek, který v sobě spojuje prostor pro cestující a vlastní parní pohon.
1: Kde můžou příznivci historie Komarka vidět a můžou se s ním někde svést?
2: V pátek to bude při neveřejném představení, ale třeba bude mít někdo štěstí a uvidí ho dopoledne, kde pro novináře začíná představení v 10 hodin v areálu depa pražského Masarykova nádraží. Pak čeká Komarka první neveřejná jízda z Prahy přes romantickou trať posázavského Pacifiku. V Týnci nad Sázavou bude mezi 2:30 odpolední doplňovat vodu a uhlí. Do Čerčan pak dorazí ve 14:51. 3. říjnový den se pak objeví na Podorlické parní sobotě, kde bude vozit veřejnost mezi Žamberkem a Letohradem. Další akce se připravují, včetně té, která proběhne 27. října v Praze.
1: To byl náš reportér Pavel Petr, díky a budeme se těšit na reportáž. Hezký den.
2: Já děkuji za pozvání do vysílání a naslyšenou.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

Víte, že nejzáhadnější místo České republiky je u Kounova na Rakovnicku? Kounovské kamenné řady jsou sestaveny z více než 2000 kamenů. Dodnes nikdo neví, co přesně znamenají. Mohou to být hranice pozemků, pravěký kalendář nebo posvátné místo. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Pobodaný mladý muž a mrtvá žena. Dva zdánlivě nesouvisející případy řeší komisařka Florence v premiérové řadě seriálu. ČT2. Zločin proti přírodě. Působivá sonda do krajiny na hraně nevratného vymizení v premiérovém dokumentu Při zemi. A ČT Art. Se spisovatelem Jaroslavem Rudišem, po stopách básníka a grafika Bohuslava Reinka či Ivana Magora Jirouse. Premiéra cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
3: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
4: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Nemocenská v prvních třech dnech nakonec zřejmě zůstane. Dohodla se na tom koalice. Architekti v Mladé Boleslavi dnes představí návrhy na opravu historické vodárenské věže. A bude polojasno až oblačno a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezké odpoledne. Navrhovaný schodek státního rozpočtu pro příští rok klesne o jednotky miliard korun. Po jednání koaliční rady to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Jeho strana přitom původně požadovala úspory až kolem 20 miliard. Prosadit se nepodařilo třeba znovu zavedení třídenní lhůty bez nároku na nemocenskou. Karenční dobu odmítala část hnutí ANO i hnutí SPD, říká jeho předseda Tomio Okamura.
2: My trváme na tom, aby se propláceli první tři nemocenské, aby občané nepřecházeli nemoci, aby se mohli doléčit. Takže i tento bod k naší spokojenosti. Takže dneska SPD jsme úplně spokojeni, prosadili jsme přesně to, co jsme chtěli.
0: Původně návrh státního rozpočtu pro příští rok počítal s deficitem 389 miliard korun. Návrh by vláda měla schválit v pondělí. Obyvatelé Mladé Boleslavy se můžou dnes seznámit s návrhy na budoucí využití vodárenské věže v centru města. Akce začne v 16:30 odpoledne ve venkovních prostorách podstupenského pramene a městské vinice v Ptácké ulici. Prezentovat své vize budou autoři tří návrhů.
3: Magistrát plánuje proměnit nevyužívanou technickou památku v kulturní centrum nebo na místo pro setkávání. V přízemí by mohlo být infocentrum, ve středních patrech galerie, hudební nebo výstavní a přednáškové sály. Na vrcholu věže by pak mohla být prosklená vyhlídková plošina. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Osobnosti oceněné vedením pražského magistrátu si dnes večer na staroměstské radnici převezmou své medaile a ceny. Za zásluhy o rozvoj pražské kulturní scény získá čestné občanství český rokový zpěvák a skladatel Michal Prokop. Za celoživotní vědecké a publicistické činnosti a podporu demokratických hodnot pak francouzský politolog Jacques Rupnik. O udělení čestných občanství rozhodli v červnu pražští zastupitelé.
4: Sport.
0: Fotbalista Jakub Řezníček ukončil v 38 letech profesionální kariéru. Člen klubu ligových kanonýrů to oznámil na svém Instagramu. V české lize nastřílel 99 gólů. Po jedné brance přidal za Ružomberok na Slovensku a Lokeren v Belgii. Z Plzní získal v roce 2018 ligový titul a během angažmá v Mladé Boleslavi domácí pohár. Naposledy působil v Příbrami.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude polojasno až oblačno s teplotami 18 až 22 stupňů a podobné to bude i zítra a o víkendu. Od pondělí ale přijde ochlazení, teploty přes den od příštího týdne vystoupí nejvýše k 18 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na Pražském okruhu směrem na letiště se za dálnicí D1 na 79. kilometru srazil kamion a osobní auto. Blokují pravý pruh, kolona od D1 je asi na 20 minut. Na východní části okruhu směrem na Lanový most je silný provoz kamionů. Popojíždějí od dálnice D11. Osobními auty čekejte 15 minut navíc k průmyslové. Na jižní spojce směrem na Černý most se popojíždí nejprve od sjezdu na Krč ve sjezdu na Brněnskou řeší nově nehodu. Zdržení asi 10 minut. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A pokračuje středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.
5: Krásné čtvrteční odpoledne i dál.
1: Středočeské odpoledne.
5: Meteoroložka České televize Alena Zárybnická už za okamžik předpoví, jaké budou další zářijové dny. Představíme novinky v památníku Josefa Lady v Hrusicích a Martin Písařík dnes zamíří na hranici dvou států, která je v moři. Písničky, které nestárnou, přidají Lenka Filipová, Duren Duren a Jelen.
1: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Meteoroložka České televize Alena Zárybnická je zde. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne přeju.
1: Dnes to vypadá na příjemné počasí, potvrdíte nám to?
2: Teploty mezi 17 a 22 stupně Celsia, teď je nejčastěji nejchladnější, Příbramsko naopak nejteplejší, dobře se a na nebi polojasno, přechodně oblačno.
1: Jaká bude noc a zítřek?
2: Sledujeme to, co přinese rozpadající se studená fronta, která přes Česko bude postupovat směrem k východu, ale nebudou to žádné výraznější srážky, spíš jen, nebo prakticky žádné srážky, spíš jen přibývání oblačnosti. Takže v noci 12 až 9 stupňů Celsia, polojasno nebo oblačno. V údolích můžou být ranní minimální teploty až k 7 stupňům. A zítřejší maxima, ta by se nejčastěji měla držet někde v okolí 21 stupňů, 19 až 22 interval pro odpolední maxima. A oblačno nebo polojasno odpoledne může být přechodně víc oblačnosti, to je ta rozpadající se studená fronta a ojediněle možnost slabé přehánky. K večeru bude od západu oblačnosti ubývat.
1: Takový bude pátek, jaký bude v podstatě už předposlední zářijový víkend.
2: Sobota bez pochyby slunečná, ranní minimální teploty 10 až 7, odpolední maxima 19 až 22 a možná o stupeň výš se dostaneme v maximálních teplotách v neděli. Zpočátku bude polojasno, ale od severozápadu čekáme spíš oblačno až zataženo a na večer místy přehánky nebo občasný déšť.
1: Děkujeme pěkně za informace a přejeme příjemný den.
2: Vám všem.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Víte, že na skalnatém návrší u Příčov na Sedlčansku se vypíná torzo větrného mlýna? Jde o zbytky jednoho z nejstarších a největších větrných mlýnů holandského typu nejen u nás, ale dokonce i v celé Evropě. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Pražská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Čelákovicích a Lysé nad Labem na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: pěkné středočeské odpoledne máme. Obrazy, knihy i ukázky z filmů. To všechno lidé nově uvidí v opraveném památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích u Mnichovic na Praze Východ. Nová výstava nahradila tu původní zhruba 40 let starou. A už ji viděl i náš reportér Richard Webs. Hezký den.
1: Hezký den. Opravený památník tady dnes slavnostně otevřeli zástupci středočeského kraje i obce. Přišla se podívat také rodina Josefa Lady. Vnuk Josef se syny Martinem a Viktorem. Budova byla několik měsíců pro veřejnost uzavřená. Během té doby tady vznikla úplně nová výstava. Návštěvníci uvidí samozřejmě obrazy Josefa Lady. V knihovně si ale můžou půjčit a přečíst i knihy a je tu taky několik interaktivních prvků, například historický telefon, ve kterém je slyšet zvuková nahrávka spisovatele a malíře. Na dřevěný stůl se tady pak promítá animace z ladových obrazů. A jsou tu i televize se sluchátky, na kterých jsou puštěné ukázky z filmu, například ze snímku Dobrý voják Švejk, jehož knižní předlohu Lada ilustroval. Nově je tu i koutek, kde si můžou hrát děti a je tu také místnost věnovaná dceři Josefa Lady Aleně. Josefa Lady Aleně. Připomenou, že dům, ve kterém památník sídlí, malíř za svého života pravidelně pobýval během letních měsíců.
0: Upraveno je taky okolí památníku. Co nového je tam?
1: Na zahradě vznikl takzvaný ladův sad vysazením ovocných stromů, zároveň dělníci upravili i les, který je tady kolem památníku. A například je tady i nová zámková dlažba, která vede od brány ke vchodu. Před památníkem vzniklo také nové parkoviště. Vejde se na něj 5 aut a bude sloužit i pro vysazování dětí z autobusu při školních exkurzích. Jsou tu také nově opravené vstupní prostory do budovy a hned u vchodu vznikla takzvaná imerzní místnost. Ta má na zdech takové světelné panely, na kterých se promítají obrazy Josefa Lady. Dodám ještě, že za práce zaplatil středočeský kraj necelých 18 milionů korun. Část přispělo také ministerstvo kultury.
0: Z rodných Hrusic Josefa Lady se přihlásil náš reportér Richard Webs. Děkujeme, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: O revoluční metodě v zubním odvětví. Vytrhnout nemocný zub a hned nasadit implantát.
2: V současné době lidi ani nepoznají, který ten implantát nebo ten zub je umělý.
1: O pokročilé parodontitidě a zubních implantátech s panem doktorem Janem Šmídem.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Stále jste s Českým rozhlasem Střední Čechy. Martin Písařík dnes přichází s trochou zeměpisu.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Francie má pozemní hranici s Nizozemskem? Ze zeměpisu dobře víme, že Francie a Nizozemsko spolu v Evropě žádnou přímou pozemní hranici nemají. Jejich území jsou na evropském kontinentu oddělena Belgií a Lucemburskem. A přesto se tyto dvě země setkávají na jednom malém ostrově. Jmenuje se Svatý Martin a leží v severovýchodní části Karibského moře. Patří do souostroví Malých Antil a leží asi 250 kilometrů východně od Puerto Rica. Ačkoliv má rozlohu jen přibližně 87 kilometrů čtverečních, přesto je politicky rozdělen mezi dvě evropské země. Severní část ostrova tvoří francouzské zámořské společenství Saint-Martin. Jižní část, Sint-Maarten, patří Nizozemskému království jako autonomní území. Hranice na Svatém Martinu vznikla už v roce 1648 na základě dohody mezi Francií a Nizozemskem. V praxi je velmi nenápadná. Nejsou zde klasické hraniční kontroly a pohyb mezi oběma stranami je dlouhodobě volný, což z ostrova dělá jeden z nejotevřenějších příkladů dělení státního území. Svatý Martin je tak unikátním místem, kde se Evropa potkává v Karibiku.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Víc od nás a o nás najdete na webu střednicechy.rozhlas.cz. Čtvrtečním středočeským odpolednem vás provedl Pavel Kučera. Sejdeme se už za chvíli v Humoriádě s Marií Formáčkovou. Tak zůstaňte dobře naladěni právě s námi.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Benešově a Vlašimi na 99,FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

abyste dojeli včas, vysíláme pro vás ráno každých 15 minut. Během dne každou hodinu. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného přihodí. Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Tripartita se k růstu platů vrátí po pondělním jednání vlády. Českobudějovické letiště slouží při výcviku Ample Strike čáslavským stíhačům se stroji L-159. A bude polojasno až oblačno a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezké odpoledne. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se k růstu platů v příštím roce vrátí až po pondělním jednání vlády o státním rozpočtu. Po dnešní tripartitě to řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Právě od podoby rozpočtu se budou další jednání o platech odvíjet. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula zároveň ocenil, že vláda odložila debatu o neproplácení prvních 3 dnů nemocenské.
2: Myslíme si, že není důvod, aby se hledaly nápady pro zvýšení příjmu státu na úkor například nezaměstnaných nebo nemocných. To opravdu není cesta a varujeme před ní.
0: Českobudějovické letiště v Plané se poprvé ve větší míře zapojilo do vojenského cvičení Ample Strike. Záložní dráhu momentálně využívají stíhači a technici 212. letky ze středočeské Čáslavy. Na místě se starají o čtveřici letounů české výroby L-159 s přezdívkou Alka. Pokračuje velitel letky Michal Veleba.
3: Není to úplně běžná věc, konkrétně pro nás je to vlastně v tomhle rozsahu poprvé, kdy jsme až takhle umístění v Českých Budějovicích nebo na záložním letišti v těchto podmínkách. Je to mezinárodní cvičení, takže ti, co cvičí, tak jsou z různých zemí. Jsou to přecenutí návočí, ale co se týká logistikou a vybavení, tak jsme se dostali zase někam jinam.
0: Dělníci dokončili obnovu kaple v areálu Bohnického ústavního hřbitova v Praze. Práce začaly loni v prosinci a stály asi 8 milionů korun. Zhruba stoletá budova na opuštěném pohřebišti dlouho chátrala. Místo střechy má teď ocelovou konstrukci, která by měla připomínat trnovou korunu. Pokračuje architekt Ondřej Hronek.
4: Při návrhu jsem se snažil pracovat s určitou symbolikou, která by se vztahovala k danému místu a k ponorým osudům lidí, kteří jsou na hřbitově pohřbeni. Symbolika trnové koruny dle mého dokonale vystihuje utrpení a osudy lidí spojených s tímto místem.
0: Pohonné hmoty v Česku dál zdražují. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Cena benzínu od minulého týdne stoupla o 7 haléřů za litr na 44 korun a 29 haléřů. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Nafta zdražila o 46 haléřů. Litr stojí 48 korun a 25 haléřů. Ceny paliv rostou dlouhodobě kvůli konfliktu na Blízkém východě. Vláda už dřív rozhodla, že regulace cen zatím zavádět nebude.
1: Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno s teplotami 18 až 22 stupňů a podobné počasí bude i zítra. Teploty také vystoupí maximálně k 22 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh z 12. kilometru pojedete v koloně na 23. kilometr. Zdržení asi půl hodiny. V Liberecké z centra se za sjezdem na prosek stala nehoda. Zdržení z Holešoviček asi 10 minut. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici stojí kamiony z 8. kilometru. Tak jeďte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Ahoj a také přeju všem krásné pozdní odpoledne.
5: Vždycky je líp na světě, když se krásně smějete.
1: Humoriáda.

0: Humoriáda je zde, Marie Formáčková je na svém místě v křesle pro hosta. Ptám se, jak se má, co dělá?
1: Já co dělám?
0: No.
1: Já hlavně teď cestuju, teda musím říct, protože mě nějak osud asi má rád, protože mě sebou bere na svá vystoupení Josef Dvořák, my jsme spolu napsali 5 knížek, takže on mě sebou bere, abych ho jako zpovídala, ale kdo ho znáte, tak všichni vědí, že on nepotřebuje, aby ho někdo zpovídal, takže já jsem tam takový divák.
0: Jako ozdoba.
1: Divák navíc.
0: Jako dámská ozdoba
1: no,
0: večera.
1: Ale je to prostě skvělý, třeba včera jsme byli ve Vysokém Mýtě, úplně narváno, vyprodáno. Ty lidi byli senzační, protože ten Pepa byl senzační. Navíc se člověk dozví, že ve Vysokém Mýtě mají největší čtvercové náměstí na světě. To jsem fakt nevěděla. A předtím jsme byli, 2 dny předtím jsme byli v Hošťálkové. Tam jsem se dozvěděla zase, že se to Hošťálková, to je počištěná podoba jména Gottschalk. Tak tam se, to se člověk doví takových věcí. A pozítří jedeme Lázně Lipová. Jeseníky, není to krásné?
0: Je to krásné, jak jsou zcestovalí, jak jsou dokonalí, jsou naozaj úžasní. Doufám, že taky propagujete humoriádu, jsem tam na těch výjezdech s Pepou,
1: se
0: když nám sem chodíte hostovat.
1: My se o ničem jiném nebavíme. My se celou dobu vždycky bavíme jenom o humoriádě.
0: Nevěřím.
1: O tobě se bavíme, jak jsi senzační. O Patrikovi, jak je senzační, prostě chválíme vás horem
0: se.
1: Dolem.
0: A navíc Marie vždy přinese nějaký ten úplateček v uvozovkách, samozřejmě. Dneska jsou to ořechy v medu.
1: Ano.
0: A máme pozdravit autora této
1: ano,
0: lahodné
1: to je od
0: směsi.
1: Mého spolužáka, který žije v Ostravě, ale má v Rožnově pod Radhoště má chalupu a tam má úly a tam pěstuje vlastní med a ořechy. A skutečně to je z jeho zahrady ořechy v medu.
0: Zdravíme sadaře včelaře.
1: Ale ta
0: sklíčka
1: je malá, abyste si nemysleli.
0: Velkou by Pavel neunes. Tak děkuji pěkně ještě jednou a teď poděkuji už předem za tvůj první výběr. Koho dáme posluchačům?
1: Jako když jsme se zmínili o Josefu Dvořákovi, tak hned teda fakt k němu se hodí Vlasta Burian, protože to jsou komici ze stejného těsta. Já to aspoň teda tak vidím.
0: Tak, máme tu těsto nazvané Přednosta stanice.
2: Tady je lidi jak v opouti, člověk neví, kady by utek.
3: Pane Pivodo, pane Pivodo!
4: Tak už vás mám. Konečně jsem vás našel. Pojďte dál, pane přednosto. Pojďte, pojďte, pojďte, pojďte dál. Pojďte.
2: Já se zrovna bojím ohlínout.
4: Vy nejste pryč?
2: Jak bych mohl být pryč, když jsem tady?
4: Vaše žena vás chání.
2: Moje žena? To teda slyším poprvně.
4: Ano, vaše žena. No jste snad přednosta, ne?
2: Odsaď?
4: No vše.
2: No samozřejmě. No dovolte.
4: Dovolte, co to děláte, to nevíte, že máte tohle zmáčknout?
2: Jak pak bych to nevěděl?
4: No, tak prosím, tak proč to nedělám?
2: Musí se člověk nechat. No? Haló? Spuste šraňky a hned teda se vytáhněte. Dobrý. No? Haló? Už jela ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý.
5: No, teď vím, že to mám zmáčknout.
2: A co tady vlastně děláte v mý kanceláři?
4: No dovolte, já jsem tady na úřední inspekci. Ale dáme slepýho pasažera, kde je?
2: Jo, to já nevím.
4: Ale musíte to vyšetřit, jde o vážný případ.
2: Na to nemám čas, já čekám každou chvilku kluv od Kolína. Mám jiný starosti.
4: No pane přednosto, vy asi nevíte, s kým mluvíte.
2: Tak schválně, jestli mě to překvapí.
4: Jsem Kokrhel.
2: No. Vás nosila moje babička na hlavě.
4: No dovolte na hlavě, já jsem generální inspektor transverzální dráhy.
2: No, vidíte to? Tak aby jsme postavili na kafe.
4: Ale já jsem váš představený, Kokrhel.
2: Takže jste to nenapsal, mohli jsme vyvěsit kidlandy a vítáme vás.
4: Koukejte, abych si vyprosil podobný tón, ano?
2: No jo.
4: Kde to vlastně jsme?
2: Hádejte, sám na to musíte přijít.
4: Já mám hádat? Já vás žádám, abyste mi řekl, kde jsme.
2: No na nádraží.
4: No to taky vím, ale na kterým?
2: Na kterým. Tamhle je to napsaný.
4: Bufe. Já vás žádám naposledy, abyste se mnou mluvil slušně. Já s vámi jednám, pane, tady úředně a vy si počínáte jako člověk zbavený smyslu. Nepil jste, vy jste pil?
2: Ale když jsem abstinent.
4: Abstinent. Člověk je zřejmě podivín. Tady je mokrá.
2: No musí, to by to jináč netisklo.
4: Mokrá povídá.
2: No když říkám mokrá.
4: Tak proč jste mi to neřekl hned, když jsem se vás prve ptal?
2: Když jste
4: pokud
2: spora...
4: já vím, tak v mokré je přednostou jelen. Vy jste jelen?
2: No, když je přednosta mokrý jeleň, tak musím být jeleň.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jaroslav Marván, Vlasta Burian a taky trošku Zita Kabátová v přednostovi stanice. Je to neuvěřitelné, ale ten filmový snímek má 85 let, jsem to tady propočítal.
1: A pořád se na to dá koukat a
0: to
1: je
0: funguje.
1: To pěkný. To je
0: dneska,
1: super.
0: V roce 2026. To Vlasta Burian určitě netušil. My zatím netušíme, kdo nám to vyhraje, budeme pokračovat, anebo nastoupí Homolkovi. Dámy a pánové, vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Hlásí se vám posádka dnešní Humoriády Pavel Kučera a za hosty Marie Formáčková. My vás zdravíme a zveme k dalšímu hlasování na náš telefon 731 800 900 Vlasta Burian anebo Homolkovi, u kterého filmového díla zůstaneme. Dobré odpoledne.
3: Dobrý odpoledne, krásný den a Pepa ze Štětí. Zdravím vás oba dva a přál bych si jedničku.
2: Zdravíme vás, děkujeme. Naslyšenou.
3: Naschledanou.
2: Tak, píšeme si Ačko, čili jedna, dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím z Hradce Králové a chtěla jsem říct, že paní Formáčková ve spojení s panem Dvořákem, to je krásná dvojka, navíc jsou oba dva skromní a jsou to opravdoví umělci, takže paní Formáčková, žádná skromnost, žádná pokora, jste opravdu čarmantní.
5: Děkuju.
2: Říká opravdová posluchačka.
5: Děkuju, to si nezasloužím.
4: Zasloužíte, určitě jo.
2: Ano.
4: A věřte mi, já nikdy nelžu.
5: Dobře.
2: A prozradíte A nebo B?
4: Ačko.
2: Ačko, děkujeme krásně, naslyšenou, mějte se hezky. Zdravíme dalšího, dobré odpoledne, kdo přichází za námi?
6: Dobré odpoledne, zdravím vás oba dva, Standa Zemní. Aha. A vybrala paní, dobře.
2: Paní.
5: Tak paní, zdravíme Stando.
2: Paní Marie, vybrala si pěkně, říká Standa. Děkujeme krásně, naslyšenou. Další je kdo? No.
7: Tady Kokerhel a Pejska ze Dvora Králové nad Labem.
2: Ano.
7: Zdravím paní Formáčkovou a Pavla Kučeru.
2: Zdravíme pána s Fenkou.
7: Já jsem teďka v parku a nade mnou na svahu jsou závody, nějaký dětský závody. Mm-hmm. To je pěkný blázinec tam nad náma. Takže, co pak to bylo jako...
5: Burian nebo Homolkovi?
7: No, tak si dáme pana Kokrhela.
2: Takže Ačko, a děkujeme a pozdravujte všechny děti na svahu. Naslyšenou, dobré odpoledne. Haló, haló, no, tak tady.

0: Já slyším. Tak
1: zdravím.
0: Dobré odpoledne, kdo je tu?
2: Ano, přeji hezké odpoledne, posluchačka Stanislava,
0: hezký
2: vám,
0: den.
2: Pavle, a srdečně zdravím paní Formáčkovou.
3: Já vás také.
2: Děkuju. A můžu se připojit k té paní, která vás hodnotila. Plně s ní souhlasím. Vážím si vás, paní Formáčková.
3: Ježíš, tak děkuju moc.
0: Takže nejenom paní, ale vážená paní je tady s námi.
2: Ano, přesně, máte pravdu, Pavle.
0: Jo, tak super.
2: A vybírám taky toho Buriana.
0: Ano, dobře. Tak děkujeme pěkně. Fronta hlasů sečtená, všechny jsou pro Vlastu Buriana.
4: To je zajímavé, páni, taky. Co si děláte tady z mýho okna buben, co chcete?
5: V kolik hodin jde vlak do Svian Podolí?
4: 8.64.
5: V kolik, prosím?
4: 64. A kdybyste neměla čas, tak tady nechte adresu a my vám napíšeme hned, jak něco pojede.
5: Co pak nemáte jízdní řád?
4: Jízdní řád máme, ale v tom se nevyznáte. Počkejte, moment. V kolik chcete jet, chcete jet ráno?
5: Ano.
4: Tak ráno nic nejede. Nic. To byste musela jet tak odpoledne.
5: Tak třeba odpoledne.
4: Tak odpoledne to jede, ale až od novýho roku. A to ještě jenom za příčinou příznivého počasí.
5: Jak tak na vás koukám, tak se mi zdá, že vás od někud znám.
4: Mě?
5: Je, byla jsem přece v Hejhalově restauraci u Přeměstského nádraží. Už víte, no tam, co jste se tak lacino najedl.
4: Jo to, no a teď bych to zas potřeboval.
5: Teď jste přednostou, takové krásné místo.
4: Víš, je to beze stravy. Já mám hlad, že bych okusoval nárazníky.
5: No je to přece jenom lepší, než rozdávat prospekty.
4: To máte jedno, rozdávat prospekty a nebo lístky.
5: A jak jste tak to místo dostal?
4: No jo, z novin to není. No si musíte podat žádost, okolkovat, čekat, pak to jde legální cestou a zas nějaký rok čekáte, no a až na vás přijde řada, tak si tam vemou svýho známýho.
5: Tak mi dejte ten lístek do Svian Podolí.
4: Vždyť jsem vám řekl, že tam nic nejede.
5: Vždyť jsem o tamto přijela do města.
4: No já, to byl ten poslední a pak jsme to zrušili. Jste samej, autokár samej, autobus a najednou je vám dráha dobrá, že jo? My akorát na těch vaš pár šestáků čekáme. My bez nich proděláváme stejně dost.
5: Já už jsem si připravila peníze na lístek a všecko a...
4: Vy máte peníze?
5: No.
4: Já myslím, že jedete na legitimaci. No tak to je něco jiného, to já vám vypravím zvláštní vlak a připnu vám k tomu taneční vagón. Nebo počkejte, nechcete jet tím vlakem, co stojí na peroně?
5: Jen jestli jede k nám?
4: Jo, ten jede všude, to je okružní.
5: Tak mi dejte lístek.
4: A kterou třídou obyčejně jezdíte?
5: Třetí.
4: Tak já vám dám první.
5: To je dražší, ale ne?
4: To je jedno, dráha dává prémie, víte, my jsme rádi někoho vezem, ale musíte nás doporučovat. Tak. Děkuju.
5: Tak vám moc krát děkuju.
4: No.
5: Na tom lístku je napsáno Brusel.
4: No tak pojďte do Bruselu.
5: Co bych tam dělala, já neumím bruselsky.
4: No, tak co můžu dělat, no?
5: Vyměňte mi to.
4: Kdyby vy jste uměla číst, tam není vůbec napsáno Brusel, tam je napsáno Brusle. To znamená, že ke každému lístku dostanete brusly. Tak to já vám musím dát ještě jeden pas, na jiný se nemohla jezdit. Tak.
5: A dále se mám 2 10 koruny, dostanu zpátky.
4: Dráha zpátky nedává, to bychom teprv nic nevydělali.
5: Pane přednosto.
4: 20 korun za minutu, pane, to je obchůdek. Ale jen si klepej, furt. Nejdám pokoj. Humoriáda.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje naše dnešní humoriáda, hostem je Marie Formáčková a teď jde vybírat další kousek z archivu. Co to bude?
2: Ano, já jsem teda vybrala Petra Novotného. Já ho mám v oblibě, my jsme spolu napsali taky několik knížek, prožili jsme spolu spoustu hezkých chvil, já jsem s ním často byla na těch jeho veselých vystoupeních a hlavně jsem s ním psala kuchařky, takže jsem s ním často jedla a s Petrem Novotným se strašně dobře vždycky jedlo. Takže Petře, jestli nás posloucháš, dobrou chuť.
3: Na svých cestách jsem jednou zabloudil také do továrny na výrobu whisky ve městě Edinburgh. Myslím, že ti bystřejší z vás pochopili, že to byla skotská whisky, že? Edinburgh je slavný skotský město. Edinburgh mu říkáme a ta fabrika, už nevím, jak se jmenovala, myslím, že United Distillers, nebo já jsem tomu stejně říkal Spojené destiláty. Sebrali mi na vrátnici všechno, i foťák, nechali mi jenom novinářský průkaz a blok a tušku, že prej tam uvnitř to je tajný, ta receptura a takový. Já jsem pořád říkal, v duchu jsem si říkal, jak oni můžou potom pouštět exkurze dovnitř, když tam pracují s tajnýma receptama. Teď to někdo vykecá, já jsem si pořád říkal, pak jsem to pochopil, ten celý jejich systém. Oni vás nejdříve vemou do takové přijímací místnosti, kde provedou ochutnávku whisky. Tam ochutnáte všechny druhy whisky, které tam vyrábějí. Takže od roku 1937 ještě žádná exkurze dovnitř do fabriky nedorazila. A já taky jsem si dal asi takový 2-3. Pak už se nepamatuju vůbec nic. A že jsem se zase probral na dvoře, na lavičce v té fabrice. Už ani do novinářský průkaz jsem neměl, jsem ho nemohl najít. Měl jsem poznámky ve svém bloku, ty ještě mám doteďka skovaný, ty skovávám jako vzácnou relikvii. Pak jsem si poznamenal v průběhu ochutnávky whisky, závorka ZAL, asi založen, jsem rozlušil, ZAL 1844, zrání 367 z původní, dobrá, g, prsička mňam, brm, brm, brm, a pak to mám takovouhle čáru, jo. Osobně mi tam na tom dvorku otíral čelo šéf oddělení pro vnitřní vztahy. Asi protože jsem byl ještě ve fabrice, kdyby mě vynesli ven, tak by to byl šéf oddělení vnější vztahu, to je jasné. A ten mě říkal, jestli z toho nic nedělám, že mě blbý a že tam byli i anglický herci a ty prej vypadali úplně stejně jako já. Akorát na rozdíl ode mě nepůjdou teď do hotelu, zatímco oni prej šli hrát, představte si to, a to byli slavní herci, to byli z londýnského divadla Old Vic, Shakespeareovské divadlo. Oni tam hráli večer Shakespearea, ale jakýho? Richarda III., to je nejtěžší hra. A oni to hráli po té exkurzi v té továrně. Teď to hráli anglicky, no tak jim to nepřišlo, ale... Já, pro mě to přijde absurdní. Víte, jak to představení vypadalo? Oči ti svědkové říkají, že se tam na začátku vřítil šílenec, který se motal. Ona ta hra taky tak trochu začíná podobně. Začal řvát, že bude králem Anglie. Teď lidi byl oblečení si říkali, tak to je v pořádku, on se z toho pomá, že bude král Anglie. On se tam motal mnohem víc, než měl narežírováno samozřejmě. Ale potom, jak dorazili ty první výpady do těch řad, tak prostě měl takový to, jo, and I want to say a good time. Ta dáma v té první řadě to dostala rovnou do obličeje. Ta okamžitě jako první pochopila, kolik uhodilo. Taková lady, ta seděla tak jako vy asi. Se naklonila k tomu svému lordovi. Říkala, prosím tě, ten Richard III. je úplně opilý. Ten chudák to slyšel. Víte, oni ty opilci, jak blbě mluví, zase mají vyvinutý sluch. Tomu to úplně, ten se vyděsil, jenom měl pocit, že to slyšelo celý divadlo. Tomu to v tom opilý mozku úplně zkratovalo. Ten padl na všechny čtyři. Takhle normálně přilez až v té první řadě, až takhle k té dámě. Říkal jí, máte pravdu? Já jsem Richard III. Jsem král Anglie. Jsem ožralý jako prase. ještě nic není. Počkejte, až přijde arcibiskup Canterburský, to bude to.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Petr Novotný z pořadu Novoty, téma Skotsko. Co Skotsko a Marie Formáčková byla?
2: No, já byla jsem teda, jednou jsem ve Skotsku byla, ale mě hlavně docela mrzí, že to je opravdu jako strašná nespravedlnost, že se o těch Skotech říká, že jsou nejlakomější na světě. Protože já zase jeden čas jsem spolupracovala s Holanďany, protože jsem pracovala v časopise, který koupilo holandské nakladatelství, a tam se zase říkalo, jako co Skot upustí, to Holanďan zvedne.
1: Aha, takže to má pokračovat.
2: Za holandskou lodí ani žralok nepluje. Jakože ty Holanďani jsou mnohem lakomnější ještě než Skotové. A upřímně řečeno, jako i u nás je hodně lakomejch lidí, jo. Takže ty Skotové...
1: Takže jsou všude.
2: No, ale já bych apelovala, jako lidi, nebuďte fakt lakomí.
1: Rozdejte všechno.
2: Dopřejte si, všem. Ne, dopřejte si. Co si vyděláte, to si dopřejte. Protože o to dědictví se vždycky jenom pohádají všichni. Takže všechno rozfofrujte a hlavně si užívejte života. Ale že je to pravda.
1: Sebou si nikdo nic nakonec nevezme, že?
2: Ano.
1: Takže užívejte si i s námi v Humoriádě. Je to skoro zadarmo. 4 koruny stojí SMSka. Pojďte hlasovat. Můžeme být v Laponsku pro změnu s Petrem Novotným, anebo německý nákupčí by tu byl jako Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou, scénka Špunty z televarieté 1982.
2: Jo, to je super.
1: Jo?
2: Jo, to je výborná.
1: Tak na to se těší, na Bčko se těší Marie. Vy nám dejte vědět, na co se těšíte vy. A nebo B, Novotný nebo Bohdalová s Dvořákem. Zkracuji. Humor mezera A, humor mezera B na čísle 90 011 04 přistávají už teď vaše SMS nebo nám zavolejte na 731 800 900.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jutá, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
4: A v našem vysílání právě teď můžete vybírat, jestli chcete poslouchat výstup Petra Novotného anebo Jiřiny Bohdalové s Vladimírem Dvořákem. Kam přidáme váš hlas? Dobrý den.
5: Dobrý den, přátelé, moc vás zdraví Jirka Strutnovská. No, sluší se první pozdraví dámu, takže já zdravím moc paní Formáčkovou. Krásné profulně na odpoledne.
6: Vám taky.
5: Děkuju a samozřejmě zdravím vašeho kolegu odoproti pana Pavlika.
4: Dobrý den.
5: Tak já bych určitě byl pro volbu B. Ano. Já s váma musím souhlasit, protože jak jste říká,
6: že jsou super,
5: dokud
6: že jo.
5: Dokud jsme zdraví, dokud pracujeme, peníze se musí točit, protože
6: ano,
5: je nevezmeme.
6: Ano, tak jděte rychle
5: ale
6: utratit.
5: Ale mě prosím vás krátkou jenom otázku, jestli byste jako bývalá novinářka, jestli by šlo, jak to mám říct, slušně před 22. hodinou okomentovat dnešní politická scéna.
4: Nešlo. V tomto pořadu to neděláme.
6: Nešlo. Berte to jako,
5: já jsem to věděl.
6: Berte to jako pozorovatel.
4: On to jenom zkoušel, Jirka.
6: Buďte,
4: on ví, že to neprojde.
6: Buďte pozorovatel a to pak
5: jo,
6: je docela legrace.
5: Ano, člověk to musí brát s humorem, ten život žijeme jenom jednou.
4: My máme úkol jediný, posílat vám ty humory, takže politika je v jiných pořadech, ano?
5: Proto ledím váš pořad vždycky moc rádi.
4: Děkujeme pěkně.
5: Mějte se moc krásně, přátelé,
4: naschledanou. Dobré odpoledne.
7: Dobré Halo. Odpoledne, u telefonu je Radmila, přeji vám pěkné odpoledne a chci to Bčko a moc zdravím milou paní Formáčkovou.
6: Já vás také zdravím.
4: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Krásný den, skromně říže vám přeji. A chtěli bychom Bčko, děkujem.
4: Máme zapsáno, díky, naslyšenou. Dobrý den, vítejte.
9: Miroslav Skarvine, dobrý den, paní Formáčková.
6: Dobrý den.
9: Dobrý den i vám, Pavle, a já hlasuju pro Ačko, pro Petra Novotného.
4: Máme zapsáno a děkujeme, zdravíme, naslyšenou. Dobrý den, vítejte u nás i vy.
10: Já vás zdravím, Jirka Světavy. Ano. Prosím, pěkně přál bych si Bčko a poprosil bych Marie s vámi kamkoliv na celém světě. Tak pohodovej člověk jako jste. A souhlasím, doplnejch a jdu na pizzu. Mějte
6: se krásně. Super, tak dobrou chuť.
4: A já slyším, že někam jedete, tak si pro tu Marie přijeďte, když s ní chcete kamkoliv na světě.
10: Jedu do bazénu s kámošem, jenem pro vás, ale až si tam, vydržte.
6: Ježíš, já nemám plavky s sebou.
10: Budeme tak, když co, o co
6: to je pravda.
4: O nudismu jsme to tady měli včera. Včera zrovna tady byl případ nudisty Bédy Šulisty. Ano, Sibem je holkou. Tak, děkujeme za pobavení. My se rádi taky necháme pobavit, nejenom my vás, ale i vy nás nabíjíte. No a teď nás nabije dvojice známá nejen z televarieté, Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák.

0: Jarmilko. Jarmilko, mě
1: ano,
0: už...
1: Ano, ano.
0: Mě už zase bolí hlava, Jarmilko.
1: Ale já mám vinyl, soudruhu, řediteli jsem našla. Zlatka. Ano, prosím. A ty kouká už.
0: Děkuju.
1: Prosím, promiňte, že jsem vzal do ruky.
0: Mě bolí hlava.
1: No. S vámi cítím.
0: Tadyhle.
1: Na hlavě, víte.
0: Už je tam.
1: Ano.
0: A mě by to zabralo. Já nevím, Jarmilko, proč mě tak pořád bolí hlava?
1: No, jestli to nebude tím tou chlazenou minerálkou.
0: Jarmilko, to bude tlakem.
1: Tlakem, ano.
0: On se taky na mě furt někdo tlačí.
1: No.
0: Jarmilko, podívejte se, jaký mám program dopoledne.
1: Prosím, soudruhu řediteli. Tak dneska by měl přijít ten Němec.
0: Je.
1: Kvůli tomu kontraktu.
0: Je, já jsem zapomněl, ta hlava moje. Já jsem zapomněl vám říct, abyste sehnala tlumočníka.
1: Ale no, tak to nějak zvládneme spolu, soudruhu řediteli.
0: No já nevím, Jarmilko, já s tou němčinou, víte.
1: No tak já umím.
0: No. A co mu nabídnem, jak se... S pohoštěním, jak jsme na tom, kolik nám zbývá na reprefondu, podívejte se.
1: Chcete to vědět úplně přesně.
0: No tak přibližně,
1: ano,
0: prosím,
1: jenom prosím, tak od oka. Tady ani haléř.
0: Tak to je přesně, že jo?
1: To je přesně, no. Posledních 20 korun prasklo na ty jogurty pro ty Indy.
0: Ale ne. Jsme se rozšoupli, víte.
1: No, soudruhu řediteli, já si dovolím připomenout, že mám ve skříni ještě lahvinku červeného té poslední josefské oslavy.
0: Ale ne.
1: No.
0: A jak je to možný, že zbyla, Jarmilko? Jo, to je ta, jak...
1: Jste nemohl.
0: Jo, je... No ale to je báječný, to jsme zachráněni, Jarmilko. Vidíte, to je to, po čem se pořád volá odhalování rezerv.
1: No,
0: tak přineste tu lahvinku
1: ano,
0: a vývrtku a dvě a skleničky, jo, Jarmilko?
1: Ano,
0: jo.
1: Ano.
0: Ne, tři skleničky, tři.
1: Tři?
0: Budete zapisovat, překládat, tak nebudete sedět na sucho, že jo? To je samozřejmě.
1: Prosím, tady je ta lahvinka.
0: No, vidíte. To je to moravský,
1: tak,
0: že?
1: Ano,
0: no?
1: Tady
0: no.
1: Je vrták.
0: Ano, děkuju.
1: Ano.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jiřina Bohdelová s Vladimírem Dvořákem můžou pokračovat, když zvolíte Ačko. Když dáte Bčko, bude tady Jan Werich a vzpomínka na automat pro poslech hudby.
4: Jan Werich, to je klasika.
3: Jo, ano. A ti dva už taky.
4: No.
3: Bohdelka s Dvořákem přece.
4: Všichni už jsou klasika.
3: Ano. I Marie Formáčková je klasika, tak si vyberte tu svou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon připomenu opět 731 800 900 a teď Perpetuum mobile s Michalem Davidem.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Marie Formáčková i Pavel Kučera se těší na vaše hlasování. Jak pak nám to dopadne, ještě nevíme. Rádi přidáme další hlasy pro Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem anebo Jana Vericha. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Monika z Karlových Varů. Já hlasuji pro Ačko. A ještě jenom jsem se chtěla zeptat paní Formáčkové. Zdravím vás do studia, jsem zapomněla.
1: No tak,
2: a jestli se nechystá vydat audioknihu o historkách, jak řídila autem. Protože já občas poslouchám takhle záznamu neočekávaných.
3: Z Alfy, vy posloucháte Alfu, ano, a Petr Jančeřík se mě vždycky ptá na mé historky z aut. A no vidíte, těch bylo hodně, ano. Já měla hodně nehod, ano. To je dobrý nápad.
1: No a Moniku jako řidičku by to zajímalo, že? Aby se vyvarovala.
2: A kdyby to byla audiokniha, tak ještě, protože přečíst je to hezký, ale jak to paní Formáčková vypráví, to je...
1: Uměla by to podat.
3: Ježiš, tak děkuju.
1: Tak děkujeme za návrh. Autorská práva si potom vyřídíte s Maruškou osobně. Přijedete. Mějte se na skle. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
1: Zdravíme.
4: Zdravím vás do rádia. A paní Formáčkové popřeju ke svátku, který měla v sobotu.
3: Ano, děkuji. Ano, to on je Marii hodně, já ho fakt měla v sobotu.
4: A přeju bych si Ačko.
1: Děkujeme pěkně. Tak já se něžně přidám dodatečně k tomu přání. Myslel jsem, že už je to pryč. Za rok bude zas. Těšíme se zas. Dobrý den. Haló.
5: Dobrý den. Jsem ráda, že jsem se dovolala. Já už jsem volala, když jste hráli.
1: No, tak pojďte nám to říct.
5: A já vás pozdravuju, pane Pavle, a paní Marii Formáčkovou a moc si pozdravuju. A
3: já vás taky.
5: Ať pozdravuje Petra a já vás poslouchám v neděli, děláte mi společnost hned od rána a to mě těší.
3: Ježi,
5: a přeju vám všechno nejlepší, zdraví, ať vám slouží.
1: Dobře.
5: A já jsem doporučovala, aby vás vzali, jak byl ten pořád sedmiháři, že by se tam taky do toho pasovala a takových je víc.
1: Jenomže Marie se tam nehodí, ona říká pravdu vždycky.
3: Ano, já furt mluvím pravdu.
5: Já vím, ale jaký to byl bezvadnej pořád.
1: Určitě.
5: Tak, aby se to udělalo. Moc vás pozdravuju, přeju zdraví a opatrujte se. A dejte tam Bohdalovou. Děkuju.
3: A taky zdravíme.
1: Píšeme si váš hlas.
5: Plzeň.
1: Ano.
3: Krásná Plzeň.
5: Ano. S pěnou. Zdravuji moc.
1: Na shledanou, díky. Jo. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den.
1: Ano.
6: Ačko
1: máme zapsáno a děkujeme i vám za váš hlas.
6: Hezký den, nashledanou.
1: Nápodobně, děkujeme pěkně. Tak vyspovídáme ještě dalšího, kdo pak to je. Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a paní Formáčkovou a dala bych si Bohdalku a Dvořáka.
1: Dobře, píšeme si váš hlas a děkujeme.
7: Martila z Ústí nad Labem.
1: Ano, výborně.
3: Nejste moje příbuzná? Já mám Marc.
7: No,
3: Marcelu příbuznou v Ústí.
1: Nechce.
7: Jo, to je těžko, paní Formáčková.
1: Nevadí,
3: tak já vás budu adoptovat.
1: Tak vás máme rádi, ano. Naslyšenou. Dobrý den.
8: Dobrý den, já vás zdravím, mluvá dva, paní.
1: Marušku.
8: Formáčkovou. A děkuji za všechno, co pro nás udělala. A přeju si paní Bohdalovo a pana Dvořáka. Děkuji pěkně.
1: Dobře, no tak
3: zdravíme.
1: Děkujeme krásně i vám za váš hlas a jdeme to sečíst, ať máme finále hotovo. Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák a německý nákupčí Pomlčka Špunty.
9: Soudru, už je tady.
10: No tak jsem s ním.
11: Dobrý den. Guten Tag.
10: Dobrý den.
11: Herr Direktor Žižala.
10: Žižala, to je jedno.
11: Freut mich Gärtner.
10: Ano, to je moje sekretérin Jarmilka.
11: Angenehm.
10: Jo.
9: Guten.
11: Entzückende Frau.
10: No tak u nás taky pršelo hodně.
9: Ano.
10: Řekněte mu, ať se posadí, jo?
9: Setzen Sie Sessel.
10: Dobře. Že bych mu nabít skleničku našeho červeného vína, mu řekněte, jo?
9: Já.
10: No.
9: Jo, já.
10: No.
9: Wollen Sie wissen, eine Stamperde ist unsere Weihnachten?
11: Weihnachten? Jetzt? Ja, Wein. Ja, so, tschechischer Rotwein.
9: Ja, ja.
11: Das ist aber sehr nett von Ihnen, aber vielleicht nicht notwendig. Wissen Sie, ich trinke sehr selten. Hier und da ein Glas Bier, von Zeit zu Zeit etwas Sherry, aber keinen Schnaps.
10: Co říkal?
9: Já nevím. On se moc rozpovídal, já se mu nestačila rozumět. Moment, no, já...
11: Víte šojeně.
10: Já to se nemůžu držet, já to nemůžu... Jste mi to takhle... Řekně nemůže, to je nejlepší červený víno, který u nás máme, jo?
9: Das... Wein.
11: So viel Mühe.
10: Řekněte mu, že my Češi jsme pohostinej národ, jo?
9: Wir Tschechischen, wir sind Gasthaus.
10: Gasthaus. Do pičic, Jarmilko, já se do té flašky nedostanu.
9: Musíte něčím tvrdšíma vydlabat.
10: No, ono se to drolí. Ono se to drolí strašně.
9: A kousek po kousku.
10: No jo, ale ono to bude padat dovnitř.
9: To nevadí, já mám vzadu přední.
10: Jo, to se bude muset...
9: Já to pak
10: přesedím. No, Vždyno, nepoučujte mě, to já vím.
9: Já bych nerada, ale aby...
10: Moc krát to dostává do
9: flašky. No jo, já vím, ale tak... Ale kousek pořádně.
10: No jo, já to dlabu.
9: Já
10: to dlabu. Víte, jak já rád dlabu, ne,
9: no,
10: co?
9: No, já vím. No jo, tohle to je...
10: Řekněte mu...
9: On tu není. Snad odešel.
10: To jsou celý oni. Oni nemají, Jarmilko, naši trpělivost. Co chtěl od nás vůbec kupovat, podívejte se.
9: Špunty.
1: A je hotovo, přátelé, dejte si třeba na vaše zdraví eine Stamperle, jak přeložila dítě Jiřina Unzere, Jiřina Bohdalová. Byla s námi Marie Formáčková v Humoriádě, za což pěkně a mile děkujeme a těšíme se na příště.
3: Já děkuju, protože to je tak úžasný sem přijít a mrzí mě vždycky ty senky, na který nedojde, a já je potom vyhledávám na sociálních sítích, abych si je vyslechla, protože všechny jsou hezký, který se tady nabízejí.
1: No a nebo se poslouchá každý den Humoriáda od pondělí do pátku a tam nabídneme i ty, co zatím nebyly.
3: Ano, ale já bych tu Humoriádu potřebovala slyšet asi 4x denně.
1: Pápa, je čas udělat pápa. Loučí se i Pavel Kučera. Naslyšenou.
3: Naschledanou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Petr Pavel vetoval spornou změnu pravidel zaměstnávání státních úředníků. Mělnické muzeum v těchto chvílích zahajuje výstavu mapující 50 let chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, Máchův kraj. A bude polojasno až oblačno s teplotami do 22 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezké odpoledne. Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích. Návrh se tak vrací do sněmovny, informoval o tom Pražský hrad. Zákon má podle vládní koalice mimo jiné usnadnit výměnu státních úředníků. Podle Pavla jde ale proti doporučení Evropské komise chránit zaměstnance před politickými zásahy. Jeden z předkladatelů, Radek Vondráček z Hnutí ANO, řekl, že ho rozhodnutí prezidenta překvapilo.
2: Za mě je to možná nejvíce zbytečné veto, s jakým jsem se setkal ve své politické kariéře. Jestli pan prezident například tvrdí, že po novém zákoně bude možné po volbách někoho vyhazovat z práce, nech tedy pan prezident řekne, podle kterého paragrafu se to bude dít.
1: Vondráček také zdůraznil, že je vládní koalice připravená veto prezidenta přehlasovat. Zákon by tak měl začít platit v původně plánovaném termínu, tedy od 1. listopadu. Nová výstava v regionálním muzeu v Mělníku přiblíží 50-letou historii chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, Máchův kraj. Právě před 50 lety oblast vznikla. Slavnostní zahájení jubilejní výstavy v Mělnickém muzeu probíhá v těchto chvílích.
3: Výstava ukáže například přírodní bohatství místa, ale i proměny a jeho historii. Digitální animace, na které se podílel Geologický ústav Akademie věd České republiky, ukáže miliony let trvající proces vzniku Kokořínska a ikonických skalních pokliček. Z Mělníka Radek Duchoň, Český rozhlas.
1: Policisté zadrželi v Praze 6 hledaného muže, který se vyhýbal vězení. Zatýrání bezdomovců v obchodním centru ho tam poslal soud. Kriminalisté pátrali po odsouzeném 22-letém cizinci od června letošního roku, potvrzuje mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
4: Hledaný muž byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce 40 měsíců. Po něhož odpykání má povinnost opustit území České republiky na dobu minimálně 5 let. Kriminalisté po rozsáhlé operativně pátrací činnosti postupně muže lokalizovali a následně ho v bytě v Praze 6 zadrželi. Sport.
1: Zápas Davis Cupu mezi tenisty Česka a Spojených států zahájí zítra v 15 hodin dvouhra mezi Jakubem Menšíkem a Lernerem Tienem. Ve druhém zápase se utká česká dvojka Jiří Lehečka s americkou jedničkou Benem Sheltonem. Pokud se zápas na 3 vítězství nerozhodne po sobotním deblu, následuje zápas týmových jedniček, případně dvojek. Počasí. Dnešek zůstane polojasný až oblačný s teplotami do 22 stupňů a podobné počasí čekáme i zítra. Teploty vystoupí nejvýše na 19 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na jižní spojce směrem na Barandovský most se za sjezdem na Spořilov srazila 3 auta v levém pruhu. Kolona za sjezdem na Strašnice je asi na 10 minut. Na D1 z Prahy do Brna u sjezdu na Pražský okruh z 10. kilometru pojedete pomaleji do zúžení na 23. kilometr. Je to na víc než 20 minut. Na Pražském okruhu směrem na D1 se popojíždí od dálnice D5 asi 20 minut za Ořech. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A po zprávách je tady Den v kraji s Pavlem Kučerou.
5: Příjemné čtvrteční odpoledne.
0: Den v kraji.
5: Dnes se u nás dozvíte víc o speciálním autobusu pro dárce krve, o novinkách v památníku Josefa Ladi v Hrusicích a obraně proti kybernetickým podvodníkům s písničkami, které nestárnou, dorazí Ilona Čáková, Michal Hrůza a Helena Vondráčková.
0: Český rozhlas Střední Čechy, Den v kraji.

0: Jana Taušová pro vás sleduje události 17. září.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Nemocnici v Hořovicích na Berounsku museli dnes evakuovat. Stalo se tak kvůli anonymní výhrušce bombou. Policisté ale žádnou výbušninu v areálu nakonec nenašli. Zařízení museli během rána opustit desítky lidí. Pacienti upoutaní na lůžkách nebo na přístrojích mohli zůstat. Případ budou policisté vyšetřovat pravděpodobně pro podezření z trestného činu šíření poplašné zprávy. Čtyři lidé najednou budou moci darovat krev v nové mobilní jednotce pro Ukrajinu. Vznikla přestavbou nového autobusu. Postarali se o to technici v Netvořicích u Benešova. Na místě máme našeho reportéra. Podrobnosti od něj už za chvíli. Policisté zadrželi v Praze 6 hledaného muže, který se vyhýbal vězení. Za týrání bezdomovců v obchodním centru ho tam poslal soud. Kriminalisté pátrali po odsouzeném 22-letém cizinci od června. Fakultní nemocnice Motol a Homolka dnes otevřela nově opravené centrum komplexní geriatrické péče. Oprava budovy zhruba za 700 milionů korun trvala 4 roky a dělníci pracovali za plného provozu. Centrum se zaměřuje na léčbu a následnou péči o seniory. Nově upravené prostory nabízejí třeba akutní a lůžkovou péči nebo rehabilitaci. A dělníci začnou rekonstruovat čistírnu odpadních vod na Císařském ostrově v Praze letos v říjnu. Opraví současné vodní linky, postaví nové nádrže a vymění technické vybavení čističky. Práce za 4 miliardy a 800 milionů korun by měly skončit zhruba za 3,5 roku. A v Hrusicích u Mnichovic na Praze východ dnes slavnostně otevřeli opravený památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny. Byl u toho náš reportér, za chvíli se s ním spojíme.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: Tady je Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Ukrajina dostane od Česka mobilní jednotku pro darování krve. Původní autobus přestavili technici v Netvořicích na Benešovsku. Přidali do něj 4 lehátka, na kterých můžou zdravotníci odebírat krev od dobrovolníků. Autobus si prohlédl i náš reportér Josef Beneda, se kterým jsme ve spojení. Dobrý den.
1: Hezký den. Nové vozidlo na první pohled zvenku vypadá opravdu jako klasický zájezdový autobus. Odlišují ho pouze nápisy, které vyzývají k darování krve, a také siréna a modře blikající světla. Uvnitř ale technici odstranili téměř všechna sedadla a místo nich v přední části instalovali 4 lehátka pro odběr krve. V zadní části jsou pak chladící boxy, do kterých se vejde až 85 litrů krve. Výroba celého vozidla trvala zhruba 10 měsíců. Pro zajímavost ještě doplním, že uvnitř autobusu je několik různých modu osvětlení, aby mohli například zdravotníci v případě ohrožení stlumit světla a nebýt tolik viditelní pro nepřátelské vojáky.
0: Jak přesně budou na Ukrajině tento autobus využívat?
1: Tak zdravotníci s ním budou zajíždět do menších měst a obcí, kde budou následně oslovovat místní a žádat i o darování krve. Samotný proces je poté podobný jako klasické darování krve v nemocnici. Lékaři nejprve zkontrolují hodnoty krve od dobrovolníků a následně začnou plnit plastové vaky na vahách, které kontrolují odebrané množství. Hlavní výhodou je právě to, že jednotka se může dostat přímo k dárcům, kteří by třeba jinak kvůli obavám z války krev nedarovali a neriskovali přijet do nemocnice. Ještě doplním, že celkové náklady na přestavbu autobusu jsou asi 10 milionů korun, včetně nákupu autobusu. Na projekt se využili peníze z programu CzechAid.
0: Josefe, ve které části Ukrajiny bude mobilní jednotka na darování krve jezdit?
1: Tak ten upravený autobus odvezou do města Dnipro a odebranou krevní plazmu budou využívat v nemocnicích v celé Dnipropetrovské oblasti. Velký nedostatek krve má v současnosti například Mečnikovova nemocnice, která je v současnosti jednou z hlavních nemocnic pro zraněné vojáky. Válka na Ukrajině trvá už více než 4,5 roku.
0: Speciální autobus nám představil Josef Beneda. Děkujeme, hezký den.
1: Také děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, Den v kraji.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na odvodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

Českým rozhlasem Střední Čechy teď zamíříme nejen do domoviny kocoura Mikeše. Obrazy, knihy i ukázky z filmů, to všechno lidé nově uvidí v opraveném památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích u Mnichovic

0: na Praze Východ. Nová výstava nahradila tu původní zhruba 40 let starou. A už ji viděl i náš reportér Richard Webs. Richarde, hezký den.
1: Hezký den. Opravený památník tady dnes slavnostně otevřeli zástupci Středočeského kraje i obce. Přišla se podívat také rodina Josefa Lady. Vnuk Josef se syny Martinem a Viktorem. Budova byla několik měsíců pro veřejnost uzavřená. Během té doby tady vznikla úplně nová výstava. Návštěvníci uvidí samozřejmě obrazy Josefa Lady. V knihovně si ale můžou půjčit a přečíst i knihy a je tu taky několik interaktivních prvků, například historický telefon, ve kterém je slyšet zvuková nahrávka spisovatele a malíře. Na dřevěný stůl se tady pak promítá animace z ladových obrazů. A jsou tu i televize se sluchátky, na kterých jsou puštěné ukázky z filmu, například ze snímku Dobrý voják Švejk, jehož knižní předlohu Lada ilustroval. Nově je tu i koutek, kde si můžou hrát děti a je tu také místnost věnovaná dceři Josefa Lady Aleně. Připomenou, že dům, ve kterém památník sídlí, malíř za svého života pravidelně pobýval během letních měsíců.
0: Upraveno je taky okolí památníku. Co nového je tam?
1: Na zahradě vznikl takzvaný Ladův sad vysazením ovocných stromů. Zároveň dělníci upravili i les, který je tady kolem památníku. A například je tady i nová zámková dlažba, která vede od brány ke vchodu. Před památníkem vzniklo také nové parkoviště. Vejde se na něj 5 aut a bude sloužit i pro vysazování dětí z autobusu při školních exkurzích. Jsou tu také nově opravené vstupní prostory do budovy a hned u vchodu vznikla takzvaná imerzní místnost. Ta má na zdech takové světelné panely, na kterých se promítají obrazy Josefa Lady. Dodám ještě, že za práce zaplatil Středočeský kraj necelých 18 milionů korun. Část přispělo také Ministerstvo kultury.
0: Z rodných Rusic Josefa Lady se přihlásil náš reportér Richard Webs. Děkujeme, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Den v kraji pokračuje teď s Tomášem Pancířem a jeho hostem.
1: O čem se mluví?
2: Hezký den, posloucháte Český rozhlas Střední Čechy, začíná další vydání pořadu O čem se mluví. Naším dnešním hostem je odborník na kybernetickou bezpečnost, ředitel Centra rozvoje informačních kompetencí CEVRO Univerzity Aleš Špidla. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Česká bankovní asociace před týdnem zveřejnila informace o tom, že v Česku letos roste počet kyberpodvodů cílených na klienty českých bank. Do konce července podvodníci způsobili klientům českých bank škody za 1 900 000 000 korun. To je skoro o 80% víc než za stejné období loňského roku. Banky evidují 62 000 incidentů a také další útoky, kdy se nepodařilo podvodníkům všechno dotáhnout. Dokonce tyto pokusy cílily na dalších 8 miliard korun. Jaký je ten nejčastější a nejběžnější scénář, který tito podvodníci zkoušejí?
3: No, asi nejběžnější scénář jsou podvodné telefonáty, kdy se vydávají ti útočníci za pracovníky České národní banky, pracovníky české policie. Často je to skupina lidí, kteří si předávají ty role, to znamená, ten útočník dostane tu oběť pod tlak a řekne třeba, já vás přepnu na policii České republiky, oni vám vysvětlí, jak máte postupovat. Jo, a tím vlastně chtějí...
2: To už je další člen toho gengu, který se vydává za policistu.
3: Víte, ty gengy většinou mají skoro korporátní strukturu organizační, jo, mají rozdělené role, využívají umělou inteligenci, která jim třeba připraví scénář. Jo, protože zná, dokáže si vyhledat psychologické modely a to ten člověk se dostane pod tlak a spanikaří. Zvláště pak, pokud je si vědom toho, že nějaký ten majetek má a že by o něj mohl přijít a začne dělat takové věci, které by za normálních okolností vůbec neudělal. Jo, protože v té panice se vypne ten pud sebezáchovy a nasměřuje se na ochranu toho majetku.
2: Vy jste v nedávném rozhovoru pro Český rozhlas řekl, že největší chyba je, když si někdo myslí, že jemu se to nemůže stát. Dodal jste, že znáte ze svého okolí dokonce odborníky na kybernetickou bezpečnost, kteří se také stali obětí takových podvodů. Jak je to možné? Jak je možné, že to tak funguje?
3: No, já si myslím, že je to opravdu tím tlakem, jo? Že ve stresu člověk vypíná některé funkce. Jo, a zaměří se prostě na vyřešení toho jednoho jediného problému a to je to zachránit ten majetek. A toho ti útočníci radostně využívají, protože vědí, že to tak funguje. Oni často nemají ani tušení, komu se vlastně dovolali. Často to není cílený útok. Jo, prostě na náhodně nalezené, vygenerované telefonní číslo. Jo, a počítají s tím, že ta statistika je neúprosná, že prostě z nějakého množství těch pokusů se trefí a ty peníze vydělají.
2: Vy jste v úvodu říkal, že často se ti podvodníci vydávají za pracovníky České národní banky. To je právě kvůli tomu, co jste teď říkal, že volají naprosto náhodně, to znamená, nemají vůbec tušení, u které banky reálně ten člověk má účet.
3: To je moje rada, protože běžný občan nemá u České národní banky účet. A já vždycky radím, tak dobře, tak se zeptejte, a o které bance se bavíme? U které banky ten můj účet je ohrožen? Řeknu, mám 4 účty ve 4 bankách, tak u které je to ohrožení, kde požádá někdo o ten úvěr na základě mých údajů, jo? Protože často to tak funguje, že tu oběť uvedou do omylu s tím, že někdo si na vašem účtu zažádal o úvěr. Víte o tom něco? No, tak začne panika, že?
2: A už se člověk veze.
3: Tam je opravdu důležité zachovat chladnou hlavu, protože neustále se o tom mluví v médiích. Všude jsou prostě informace o tom, banky vydávají informace, posílají skrze bankovní aplikace, posílají varování. Nereagujte, nikdy nekomunikuje banka přes SMS-ku nebo přes telefon se svým klientem. Jo. Dobře, když už se do té situace dostanu, když už ten telefon zvednu, ověřím si to, zavolám, nebo zajdu na nejbližší stanici policie České republiky. a tam se zeptám. Znáte tady toho člověka, on tvrdí, že je od policie, tak jsou známé případy, kdy ta komunikace se změnila v e-mailovou komunikaci, kde prostě se radostně přeposílají falešné policejní průkazy, jo, aby se potvrdila ta jakoby identita, jo, ta věrohodnost. Ale netýká se to jenom bank, byly zneužity i, dá se říct, identity Národního úřadu pro kybernetickou informační bezpečnost. Představil se jako zaměstnanec Národního úřadu pro kybernetickou informační bezpečnost.
2: A jméno odpovídalo.
3: Jméno odpovídalo. Tak ono to není problém, jo, protože když se podíváte na stránky těch institucí, tak tam často vidíte seznam úplně všech. Jo, už.
2: Jaká je ta základní rada? Nikomu ničemu nevěřit, ten telefonát ukončit a potom kontaktovat svoji banku nebo tu instituci, za kterou se ten kdo si vydával?
3: No prostě skvěle jste vystihl tu kombinaci, jo, protože opravdu nevěřit, být si vědom toho, že takhle se mnou banka komunikovat nebude, už vůbec ne Česká národní banka, která je vlastně orgán regulace bankovního prostředí, jo, finančního prostředí, zavěsit, nekomunikovat, nevyptávat se. Já jim z radosti říkám, ale já vím, že jste podvodníci.
2: Jak reagují?
3: Zavěsí. Oni jsou často velmi urputní. Já třeba jsem se setkal s telefonátem, kdy mě tlačili do investic. To je velmi častý podvod, kdy vás tlačí do investic, samozřejmě, abyste mohli investovat, aby oni vám mohli ty vaše peníze někde proinvestovat, tak potřebují ty přístupy. Jo. Ten cíl je úplně stejný. Ale tady je zajímavé to, že tady podléhají většinou lidé středního věku. A jsou tam taky obrovské peníze. A to jsem se setkal s tím, že prostě podle hlasu člověček na druhé straně měl tak 20 a mě téměř 70 letému řekl do telefonu, že se chovám jak malé děcko, když jsem odmítal ty investice a říkal jsem mu, že vím, že to je podvod.
1: Český rozhlas Střední Čechy, o čem se mluví s Tomášem Pancířem a jeho hostem.
2: Dnešním hostem pořadu, o čem se mluví, Českého rozhlasu Střední Čechy, je odborník na kybernetickou bezpečnost Aleš Špidla. My jsme zatím mluvili o kybernetických podvodech, kdy lidé volají. Samozřejmě další řada takových pokusů přichází mailem nebo SMS-kami nebo třeba přes WhatsApp. Dříve bylo takovým prvním vodítkem třeba u mailů to, že ta čeština podvodníků nebyla úplně dokonalá. To už se změnilo nebo stále na to je možné spoléhat?
3: To už dávno. To není pravda, protože ti kybergangstři využívají umělou inteligenci a ta čeština v té zprávě je lepší než od rodilého mluvčího. Jo, třeba lidé mají problém s interpunkcí, umělá inteligence ne.
2: Takže podezřelé naopak je, že to je až moc dobře.
3: Až moc dobře.
2: Jaké jsou v tomto směru ty časté scénáře, na co bychom si měli dávat pozor, co je rozšířené?
3: Pokud se bavíme o těch bankovních podvodech, tak ten scénář je v podstatě takový, že dostanete e-mail, ve kterém je odkaz na stránky, které se tvaří jako ty pravé bankovní a máte tam vložit to svoje ID, to svoje heslo. Já vždycky radím, když si nejste jistý, tak nejdřív zadejte špatné heslo. A nejlépe dvakrát, protože když vás ta stránka s tím vaším špatným heslem pustí dál, tak je podvodná. Jo. Protože tam nejde.
2: Protože oni nedokáží poznat, jestli to heslo je správné.
3: Už se to naučili, takže někdy doporučuju, dejte tam to špatné radši dvakrát, třikrát, protože jim nejde o to, abyste se někam dostal, ale abyste tam to heslo zadal. Jo, aby oni si ho mohli přečíst a potom ho používat při přístupu do vašeho vlastního bankovního systému.
2: To jsou tedy ty maily, pokud jde o WhatsApp, o SMSky, hodně se mluví o takových těch zprávách, kdy někdo píše tak, že se vydává za rodinného příslušníka. Co s tím letím?
3: To už zkusili na mě, no tak zvednu telefon a tomu rodinnému příslušníkovi zavolám, ověřím si to. Tady je hrozně důležité neustále to ověřovat jiným kanálem, jo. Jestliže mi napíše syn, že toto je jeho nové telefonní číslo a že ztratil telefon, no tak mu zavolám na to ztracené telefonní číslo a ku podivu on to zvedne. Jo, takže tady opravdu zamyslet se nad tím a ověřovat. Jiná cesta není.
2: Vy jste mluvil o tom, že podvodníkům pomáhá umělá inteligence. Do jaké míry se blížíme, nebo už jsme ve stavu, kdy vy říkáte zavolat, ověřit, ale kdy někomu zavolám a ten třeba dokáže napodobit hlas toho, komu volám?
3: Tady to je trošičku složitější, jo, protože vy už byste musel mít větší znalost. Jo, to znamená, někde odchytit hlas toho rodinného příslušníka, jo, odchytí to jeho telefonní číslo. Tam už potřebujete věnovat větší úsilí a vzhledem k tomu, že vy dopředu nevíte, kolik na tom podvodu vyděláte,
2: Tak už se to nemusí vyplatit.
3: Ne, že by to bylo drahé, ale přece jenom nějakou energii tomu musíte věnovat. To máte jako na parkovišti stojí auto, které má zámek nebo má nějaké bezpečnostní zařízení, a auto, které nemá. No tak vezmete to, které to nemá, protože vás to stojí méně úsilí, méně energie a je to méně nebezpečné.
2: Dá se na ty podvodníky nějak připravit? Má smysl o tom přemýšlet, připravovat se, třeba si to někdy i v hlavě přehrát?
3: V prvé řadě vnímat tu osvětu. Úplně vyhodit z myšlení tu větu, mně se to nemůže stát. Mně se to netýká. Na to musíte všichni úplně zapomenout. Může. Není otázkou jestli, ale kdy. Tak vemte si, že já přece jenom jsem tak trošku jako profláknutý, co se týká té odbornosti a zkoušejí to i na mě. Oni nevědí dopředu, že to zvedne špidla. Že? Nevím, jestli se vyděsí, když zjistí, že to zvednul špíl.
2: Podle toho, co jste popisoval, tak ani tak to nefunguje.
3: Ani tak to nefunguje, jo. Ale opravdu vnímat tu osvětu, zamyslet se nad tím, uvědomit si, že nějaký ten majetek třeba i mám a že ho neochráním tím, že propadnu panice, a v té panice začnu prostě konat, začnu vybírat hotovost, cpát to někde do nějakých bitcoin matů nebo bankomatů, posílat to na nějaké účty, to ne. Tyto věci se v panice neřeší.
2: Když jsem v úvodu uváděl ta čísla o letošních podvodech, škoda 1 900 000 000 korun, nemohly by přece jen v tomto směru dělat víc i banky?
3: Tam je to složité, protože ta oběť je v roli někoho, kdo dobrovolně předává legitimní údaje.
2: Ale protože byla uvedena v omyl.
3: Ano, protože byla uvedena v omyl, ale bez účasti té banky. Tady jsou jakési snahy a vím, že se o tom diskutuje i v našem bankovním prostředí, do jisté míry převzít úlohu toho ochránce. Do jisté míry převzít tu zodpovědnost a tím zvýšit šanci, že se ty peníze vrátí. V současné době, pokud opravdu v řádu minut nezareagujete, nenahlásíte to příslušné bance, to podezření na ten podvod nebo policii České republiky, tak ty peníze přeskáčou přes mnoho účtů a už je nikdo nikdy nenajde. Takže v současné době tam jde o rychlost a já sám jsem zvědav na techniky, které bude používat to naše bankovní prostředí na to, aby zvýšili tu ochranu. Existuje behaviorální analýza, to znamená analýza chování toho klienta, on prostě celou svoji přítomnost v té bance se chová nějak a najednou tam přijde šílená anomálie, jo, tak toto jsou věci, které mě teď v tomto okamžiku napadají, že by ty banky mohly udělat a zase s využitím umělé inteligence ovšem.
2: Když už se někomu něco takového stane se obětí podvodníků v takovém případu, o kterém jsme mluvili, je důležité co nejrychleji reagovat, co nejrychleji kontaktovat policii a banku?
3: Tady z toho důvodu, který už jsem říkal, že ty peníze čím delší čas uplyne od toho podvodu do toho nahlášení, tak ty peníze opravdu odskáčou přes nejrůznější účty po celém světě, aby byly těžce dohledatelné.
2: Říká dnešní host pořadu, o čem se mluví, Českého rozhlasu Střední Čechy, odborník na kybernetickou bezpečnost, ředitel Centra rozvoje informačních kompetencí CIVRO univerzity Aleš Špidla. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
3: Děkuju.
2: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Co čekat od počasí v noci a zítra, ví a poví meteoroložka České televize Alena Zárybnická.
2: Sledujeme to, co přinese rozpadající se studená fronta, která přes Česko bude postupovat směrem k východu, ale nebudou to žádné výraznější srážky, spíš jen, nebo prakticky žádné srážky, spíš jen přibývání oblačnosti. Takže v noci 12 až 9 stupňů Celsia, polojasno nebo oblačno. V údolích můžou být ranní minimální teploty až k 7 stupňům. A zítřejší maxima, ta by se nejčastěji měla držet někde v okolí 21 stupňů, 19 až 22 interval pro odpolední maxima. A oblačno nebo polojasno, odpoledne může být přechodně víc oblačnosti, to je ta rozpadající se studená fronta, a ojediněle možnost slabé přehánky. K večeru bude od západu oblačnosti ubývat.
1: Takový bude pátek, jaký bude v podstatě už předposlední zářijový víkend.
2: Sobota bez pochyby slunečná, ranní minimální teploty 10 až 7, odpolední maxima 19 až 22 a možná o stupeň výš se dostaneme v maximálních teplotách v neděli. Zpočátku bude polojasno, ale od severozápadu čekáme spíš oblačno až zataženo a na večer místy přehánky nebo občasný déšť.
1: Děkujeme pěkně za informace a přejeme příjemný den.
2: Vám všem.
0: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.
1: Pavel Kučera vás provede i středočeským večerem, a to už za chvíli. Přeju dobrý zvuk a maximální pohodu.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Chcete vědět, co právě hrajeme, jak vypadáme a co je ve vašem kraji nového? Navštivte náš středočeský web střednicechy.rozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy. Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
4: Schodek rozpočtu klesne o jednotky miliard, shodla se na tom koalice. Středočeský kraj se zapojí do přípravy rekreačního přístavu pro 43 lodí v Lysé nad Labem na Nymbursku. A zítra bude oblačno až polojasno, později zataženo a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezké odpoledne. Navrhovaný schodek státního rozpočtu klesne o jednotky miliard korun. Po jednání lídrů vládní koalice to řekl ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka. Odmítl přitom snižování výdajů na obranu. Dodal, že se motoristům nepodařilo prosadit znovu zavedení karenční doby, tedy třídenního období, kdy se zaměstnancům neproplácí nemocenská. Další peníze chce podle Macinky koalice ušetřit pomocí chystaných změn zákonů.
5: Závazek je jasný, koaliční, a to je jednotky miliard dolů ze schodku, 20 miliard minimálně dolů pomocí legislativních změn a o 60 miliard dolů v roce 2028.
4: Původně návrh státního rozpočtu pro příští rok počítal s deficitem 389 miliard korun. Návrh by vláda měla schválit v pondělí. Dělníci začnou rekonstruovat čistírnu odpadních vod na Císařském ostrově v Praze letos v říjnu. Opraví současné vodní linky, postaví nové nádrže a vymění technické vybavení čističky. Práce za 4 miliardy a 800 milionů korun by měly skončit zhruba za 3,5 roku, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
6: Modernizace se uskuteční bez omezení služeb pro obyvatele Prahy. Čištění odpadních vod bude po dobu stavby zajišťovat nová vodní linka a související provozní opatření.
4: Středočeský kraj se zapojí do přípravy rekreačního přístavu pro 43 lodí v Lysé nad Labem na Nymbursku. Informovalo o tom hejtmanství. Radní kraje schválili dnes uzavření smlouvy o společném zadávání veřejné zakázky na projekční práce mezi krajskou správou silnic, ředitelstvím vodních cest a městem Lysá nad Labem. Součástí projektu je i stavba nové cyklostezky a veřejné zóny.
0: Sport.
4: Fotbalisté Plzně večer rozehrají Evropskou ligu. Na úvod je čeká Royal Union Saint-Gilloise. Viktoria předvádí na začátku sezóny nevyrovnané výkony. Soupeř sice neuspěl v kvalifikaci ligy mistrů, vede ale bez porážky belgickou nejvyšší soutěž. Pokračuje plzeňský trenér Radoslav Kováč.
7: Takže určitě jsou v rozpoložení lepším, ale uvidíme, jaká to bude výhoda nebo nevýhoda. Věříme, že uhrajeme dobrý výsledek, protože je jasný, že to všichni potřebujeme. Jak klub, tak kluci, hráči v kabině. Tak i fanoušci.
4: Utkání Plzně s Royal Union Saint-Gilloise začne ve 21 hodin.
0: Počasí.
4: Dnešek zůstane polojasný až oblačný s teplotami do 22 stupňů a podobné počasí čekáme i zítra. Teploty vystoupí nejvýše na 19 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
4: Na okruhu směrem na D1 se popojíždí od dálnice D5 z 23. kilometru. Za Ořech je to na 15 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most je od Spořilova silný provoz. Do omezení na Štěrboholské spojce pojedete 20 minut. A v Českobrodské jsou kolony před Běchovicemi v obou směrech na 10 minut. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A teď už je tu středočeský večer s Pavlem Kučerou.
8: Hezký čtvrteční večer.
0: Středočeský večer.
8: Už za chvíli se dozvíte, co všechno nabízí nová výstava 50 let chráněné krajinné oblasti Kokořínska Máchova Máje. Představíme nové čestné občany Prahy a pozveme na gotthardské posvícení do českého Brodu. Zahrajeme písničky, které nestárnou, o ty Baláže, Báry Basikové, Františka Nedvěda a Marie Rotrové.

0: Tady je středočeský večer na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Co všechno se skrývá za chráněnou krajinou Kokořínská, tak právě to ukazuje nová výstava v regionálním muzeu Mělník. Slavnostní vernisáží začala zhruba před hodinou. Návštěvníkům představí nejenom krásu a bohatství zdejší přírody, ale taky historii proměn v této oblasti. V Mělnickém regionálním muzeu je teď i naše reportérka Elena Chomátová. Hezký večer.
1: Hezký večer.
0: Co se tedy, Ellen, na výstavě dozvíme?
1: Tak tato výstava je právě takovým vrcholným bodem oslav 50-letého výročí od vyhlášení Kokořínska chráněnou krajinou oblastí. Ta výstava si klade za cíl návštěvníka vtáhnout do přírodního bohatství, které v sobě Kokořínsko ukrývá. No a zároveň se tu návštěvníci samozřejmě dozví spoustu informací o historii tohoto regionu. Jsou tady k nahlédnutí zásadní milníky právě v historii ochrany území. Ta oblast Kokořínska je teď skutečně plná života. Díky ochraně krajiny se sem vrací vzácné druhy ptáků a dokonce i některé šelmy, jako třeba vlk. No a z ptactva například je řáb popelavý.
0: Součástí výstavy je taky i digitální animace a řada interaktivních prvků, je to tak?
1: Ano, muzeum se snažil udělat tu výstavu takovou hravou, aby zaujala také mladší návštěvníky. Takže se tady i pomocí té digitální animace dozvíte spousty zajímavostí o miliony let trvajícím procesu, který stál právě za vznikem Kokořínska. No a jak již zaznělo, výstava obsahuje také interaktivní prvky, takže nejen pro děti je tady připravené například pískoviště s rozšířenou realitou.
0: 50 let od vzniku této chráněné krajinné oblasti Kokořínsko je přece jen významné výročí. Jsou s ním spojené i nějaké další akce?
1: Tak samotná oblast je spojována především s hrady nebo populárními pískovcovými útvary, ale regionální muzeum v Mělníce se snaží ukázat, že tato krajina je mnohem bohatší. A tak si v rámci tohoto 50-letého výročí připravilo různé exkurze. V říjnu například proběhne vycházka za raky, kde se dozvíte i to, proč u nás některé druhy zcela vymizely. A nebo se v listopadu můžete vydat na geologickou exkurzi.
0: Z Mělníka se nám přihlásila Elena Chomátová. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou. Středočeský večer.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Brandýse nad Labem a Neratovicích na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Ve středu českém večeru máme i slavnostní okamžiky. Zpěvák Michal Prokop a francouzský politolog Jacques Rupnik jsou novými čestnými občany Prahy. Významná ocenění hlavního města uděluje právě teď na staroměstské radnici vedení metropole. Je u toho i náš reportér Petr Kastner. Hezký večer.
1: Hezký večer. V Brožíkově sále staroměstské radnice je zhruba 100 hostů. Slavnostní ceremoniál začal v 18 hodin vystoupením Big Bandu základní školy Biskupská. Primátor Bohuslav Svoboda z ODS pak v projevu řekl, že hlavní město nejsou jen domy a ulice, ale jsou to především lidé. Právě ti dnes ocenění podle něj přispěli k tomu, že Praha je taková, jakou ji známe, a jejich práce metropoli posouvá dál. Dodal, že vybrat oceněné je vždy těžké, protože nelze ocenit všechny, kteří by si to zasloužili. Pro primátora Svobodu, který v říjnových volbách už svůj mandát neobhajuje, je toto poslední slavnostní udělování čestných občanství.
0: O udělení čestných občanství rozhodli v červnu zastupitelé hlavního města Prahy, za co ocenili zpěváka Prokopa a politologa Rupnika.
1: Rokový zpěvák a skladatel Michal Prokop získává čestné občanství za zásluhy o rozvoj pražské kulturní scény. Na jaře 1963 založil společně s Ivanem Trnkou hudební skupinu Framus Five. Zpěvák je taky součástí uskupení Michal Prokop Trio. Francouzský politolog a historik Jacques Rupnik, který se v Praze narodil a část života zde žil, pak dostává čestné občanství za celoživotní vědecké a publicistické činnosti a podporu demokratických hodnot. V letech 1990 až 1992 byl jedním z poradců prezidenta Václava Havla. S Prahou se je jeho život spojen dodnes. Jezdí například přednášet na Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy.
0: Primátor Bohuslav Svoboda z ODS předává dnes taky medaile hlavního města. Kdo patří mezi oceněné?
1: Stříbrnou medaili získal historik Petr Čornej, který se zaměřuje na středověké dějiny, zejména potom na husitství. Dále basketbalistka a pamětnice Ludmila Ortnungová za zásluhy v oblasti sportu a popularizaci historie hlavního města. Stříbrnou medaili dostali taky psycholog Jaroslav Šturma za přínos v oblasti dětské psychologie a malíř Pavel Vavris za přispění k zachování historické paměti. Za přínos v kultuře vedení metropole ocenilo taky divadlo Spejbla a Hurvínka. Dodám, že postava Hurvínka letos oslavila 100 let. Bronzovou medaili za svou službu pak dostala pražská policistka Kateřina Brodňanová.
0: Ze slavnostní staroměstské radnice v Praze se nám přihlásil Petr Kastner. Děkujeme, hezký večer.
1: Taky děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!

0: Český rozhlas Střední Čechy je s vámi i dál, kam v pátek nasměruje vás Denisa Hergeslová.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? Půl tisíciletí Habsburků a tradice císařských stájí v jednom výstavním areálu. Výstaviště v Lysé nad Labem zaplní mezinárodní výstava Kůň 2026. Kromě jezdeckých potřeb a chovatelského veletrhu nabídne přehlídky koní, ukázky jejich výcviku a letos taky vystoupení Lipické akademické školy s ušlechtilými Lipicány. Výstava potrvá do neděle 20. září. 10 večerů, několik divadelních souborů a jeden vítěz, o kterém rozhodne odborná porota. V Sázavě začíná 25. ročník přehlídky amatérských divadel. Čekají vás klasické tituly, autorské hry i dvě pohádky pro děti. První představení Čapkova hra RUR v podání Divadla na břehu Miličín můžete v kulturním domě vidět od 7:30 večer. Chybět nebudou ani soutěže a oblíbené Vosknoviny. Český Brod ožije historií, hudbou i pouličním uměním. Až do neděle 20. září se tu koná 6. gotthardské posvícení. Těšit se můžete na středověkou vesnici s řemeslníky, šermířskou bitvu, dřevosochání, koncerty i ochutnávku posvícenských koláčů. Svezete se historickým vláčkem po stopách českobrodského pivovarnictví nebo vyraste večer hned na několik koncertů. Vystoupí třeba Šlapeťáci nebo Vltava. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: Pavel Kučera se těší také zítra zase ve stejných časech. Krásný večer a mějte se dobře.
1: Středočeský večer.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Tripartita projednala návrh státního rozpočtu na příští rok. Ukrajina dostane od Česka speciálně vybavený autobus pro odběry krve. A zítra bude oblačno až polojasno, později zataženo a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Tripartita projednala státní rozpočet na příští rok. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se nad návrhem sešli zřejmě naposledy před tím, než by ho v pondělí měla definitivně schválit vláda. Ministerstvo financí navrhuje pro příští rok schodek 389 miliard korun. Po koaliční dohodě z dnešního rána bude nejspíš o jednotky miliard nižší. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO po jednání tripartity řekl, že ministři odpovídali odborářům a zaměstnavatelům na dotazy, které se týkaly jednotlivých rozpočtových kapitol.
2: Ať už u vědy, výzkumu, ať už u zdravotnictví, to, co se týká samozřejmě zemědělství, jsme řešili taktéž dotazy, které se týkají sucha, vody a dalších věcí.
0: Česko pošle na Ukrajinu novou mobilní jednotku pro darování krve. Přestavěný autobus má v sobě 4 lehátka a umožní zdravotníkům odebírat krev mimo stálá transfuzní centra. Vozidlo vyrobila společnost Rojax z Netvořic na Benešovsku, která se specializuje na zdravotnické vybavení, sanitní auta a mobilní zdravotnické jednotky. Vozidlo bude sloužit v Dnipropetrovské oblasti, popisuje výkonný ředitel firmy Tomáš Janeček.
3: Peníze se vzaly z programu Check-in ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a celková cena přestavby, včetně autobusu a vybavení, byla 10 milionů českých korun.
0: Praha 4 začala s rekonstrukcí bývalé ubytovny na Novodvorské. Budova nově poslouží jako dostupné bydlení. V současnosti dělníci dokončují 10. až 12. podlaží. Podle vedení městské části by měly skončit v prosinci.
4: Jako první se v lednu do 3 kompletně opravených pater nastěhují zdravotní sestry a personál Thomayerovy nemocnice. V dalších fázích plánuje radnice opravit zbývající patra, která nabídne k bydlení mladým rodinám a studentům. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští volejbalisté postoupili na mistrovství Evropy do vyřazovacích bojů ze 4. místa ve skupině A. Rozhodla o tom dnešní výhra Řecka nad Slovenskem 3-1. V osmifinále se svěřenci trenéra Jiřího Nováka utkají s Belgií nebo Finskem. Počasí. Dnešek zůstane polojasný až oblačný s teplotami do 22 stupňů. Podobné počasí čekáme i zítra. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na okruhu směrem na D1 se popojíždí od dálnice D5 z 23. kilometru. Za Ořech je to už jen na 10 minut. Ve Spořilovské směrem k Nižní spojce se za sjezdem z 5. května srazil kamion a osobní auto. Čekejte omezený průjezd. A ve spojovací je směrem na Balabenku kolona z Jarova na 10 minut. Srazilo se tam nákladní a osobní auto. Na Jižní spojce směrem na Černý most pojedete v silném provozu od sjezdu na Zahradní město a na Štěrbohorskou spojku. Na Nuselské mostě směrem do centra zůstává kolona na 10 minut. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Někdy máme pocit, že je okolo nás nepořádek, chaos, zmatek. A když to chceme říct nějak tak květnatě, nějakým ustáleným spojením, tak na to je čeština bohatá, víte?
2: Ano, asi takovéhle doby nejsou nijak výjimečné a často se opakují a člověk, aby je přežil, tak si z toho musí dělat trošku legraci. Takže i tu dnešní dobu, stejně jako to dělali naši předkové v minulosti, ty chaotické poměry můžeme nazvat hotovým Babylonem nebo učiněným blázincem.
1: Napadá mě, to říkám rád a často, cirkus na kolečkách.
2: Přesně, kromě toho se taky říkává bordel na kolečkách.
1: Že je to bez hlavy a paty.
2: Nebo páté přes deváté.
1: Někdo mele. Taky se používá turecký pořádek.
2: Tohle úsloví vychází z dávných nebo tradičních představ Evropanů o tom, jak to funguje v Orientu.
1: No a nebo se to dá říct tak nějak jako slušně na slušňáka, honosně, když nechceme být úplně rýpaví.
2: Organizovaný zmatek.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Francie má pozemní hranici s Nizozemskem? Ze zeměpisu dobře víme, že Francie a Nizozemsko spolu v Evropě žádnou přímou pozemní hranici nemají. Jejich území jsou na evropském kontinentu oddělena Belgií a Lucemburskem. A přesto se tyto dvě země setkávají na jednom malém ostrově. Jmenuje se Svatý Martin a leží v severovýchodní části Karibského moře. Patří do souostroví Malých Antil a leží asi 250 km východně od Portorika. Ačkoliv má rozlohu jen přibližně 87 km čtverečních, přesto je politicky rozdělen mezi dvě evropské země. Severní část ostrova tvoří francouzské zámořské společenství Saint-Martin. Jižní část, Sint-Maarten, patří Nizozemskému království jako autonomní území. Hranice na Svatém Martinu vznikla už v roce 1648 na základě dohody mezi Francií a Nizozemskem. V praxi je velmi nenápadná. Nejsou zde klasické hraniční kontroly a pohyb mezi oběma stranami je dlouhodobě volný, což z ostrova dělá jeden z nejotevřenějších příkladů dělení státního území. Svatý Martin je tak unikátním místem, kde se Evropa potkává v Karibiku.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

Lačerat Šukar Šuniben. Dobrý večer. Dnes si budeme povídat o dokumentu, kde svůj příběh vypráví slovenský zpěvák Riko Šarkézy a představíme hudebně divadelní sbor Romano Balvaj. Ale teď už kapela Roman z Pardubice.

A poslech nám zpříjemnila kapela Roman z Pardubice a píseň Paltu Džal. A je s vámi Roma Vakeren. La, la, la, la, la, la, la.

0: Co členy souboru Romano Balvaj přivedlo k hudbě z filmu z roku 1975, vysvětluje Roman Červeňák.
1: Pro nás, pro Romáky, je ten film takový jako klenot, takže ty písničky s tím jako žijeme. Hudebně, myslím. Ta hudba je krásná, vnímám ji od malička všichni, a tak pro nás nebylo tak složitý ji nastudovat a potom přetvořit do nějakého našeho formátu, aby byla použitelná pro ten náš muzikál. Největší podíl na to má Josef Fečo, mladší, vynikající muzikant, který nám hodně pomáhal s tou hudbou.
0: Počátky divadelního a hudebního sboru byly velmi skromné.
1: Ono to začalo úplně nevinně a vůbec ne muzikálem, protože celý ten projekt začal souborem pěveckým. My jsme se nejdřív scházeli s ženskýma tam u nás na Praze 14, který napadlo dát dohromady pěvecký soubor. A až po třeba roce našeho zkoušení a zpívání přišla Monika Demeterová s tím, že by bylo fajn třeba udělat ještě něco jiného, a říká, pojďme udělat muzikál. A říkám, tak jo.
0: K tomu přizvukuje další člen souboru František Kroščen.
2: Ono z té malé myšlenky, ze které to vzniklo, se začala dít obrovská, ale obrovská akce, která narostla do pro nás teda nebývalých rozměrů. A modelovala se nějaká vize toho filmu v té divadelní formě. Následně teda samozřejmě začaly zpěvy a to se teda pilovalo a pilovalo. No a potom přišla přelom, řekl bych, listopadu, prosince, a tam jsme vlastně už museli zabrat hodně, začalo se tlačit na role, aby to bylo opravdu aspoň pro nás jako viditelné. A tím, že my jsme neherci a hudbu máme rádi. Samozřejmě máme mezi sebou jako úžasný zpěváky, tak ale ta neherecká část potřebovala prostě hodně posunout. Takže tam jsme hledali inspirace ve všem možným, co jsme mohli jako my neherci najít.
0: Na pódiu vystupuje řada postav.
2: Jako takový jsme napočítali zhruba něco mezi 15 až 20, když budeme počítat i děti, protože nebývalou částí romské komunity jsou samozřejmě děti, co se nedá, a pak staří rodičové. Takže i tohle jsme tam museli zachovat.
0: K tomu více dodává Roman Červeňák.
1: My samozřejmě nejsme první, kdo se pokouší nacvičit tenhle ten muzikál Cikáněno do nebe, ale myslím si, že jsme první Romové, kteří chtějí nacvičit něco takového. My jsme tedy měli první vystoupení, ale mezi takhle jako uvnitř mezi námi, tomu spíš říkáme taková předpremiéra. Jo. Ta úplně jako opravdová premiéra přijde až teďka 19. pro naprosto cizí obecenstvo, protože je jasný, že všichni máme rodiny, známí a kamarády, a na to první původní, co měla být premiéra, přišli hlavně oni. Jo. Takže jim děkujeme, ale jako oficiální premiéra bude teprve teďka 19. A podle toho, jak to dopadne a jaký to bude mít úspěch, budeme vymýšlet, co dál. No. Divadlo Gong od 7 hodin, Vysočany, Praha.
0: Všichni účinkující se na muzikálu podílejí zadarmo a na úkor svého soukromí a rodin. Postavu maminky hraje zpěvačka Kristýna Gunárová, která popisuje své pocity z premiéry.
3: Bylo to vyprodané asi za 4 hodiny celý divadlo a tréma. Pracovala hodně tréma, byli jsme jako fakticky před tím představením, jsme byli všichni nervózní, ale jakmile jsme vstoupili na to pódium, tak už ta tréma opadala a byli jsme to my. Prostě užili jsme si to ze vším. Se smíchem, s emocema, brečeli jsme na pódium u smutných scén a myslím si, že my prostě to takhle máme. Pracuje v nás ta nervozita i na těch zkouškách, jako co si budeme, to je asi všude, ale pak, když jdem na to pódium, tak my si to prostě jdeme krásně užít jeden za druhýho. Fungujeme jako celek.
0: Dodává zpěvačka muzikálu Kristýna Gunárová. Název souboru Romano Balvaj v překladu znamená romský vítr.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Sucho způsobilo zemědělcům rekordní ztráty. Středočeský kraj slavnostně otevřel opravený památník Josefa Lady v Hrusicích. Zítra bude polojasno až oblačno, později s přeháňkami. Naměříme do 23 stupňů. Hezký večer u zpráv vám přeje Jana Taušová. Zemědělci letos přijdou na tržbách o víc než 25 miliard korun. Vyplývá to z odhadu Agrární komory. Původně přitom odhadovala ztrátu 20 miliard. Škody podle komory způsobily hlavně sucho a vysoké ceny pohonných hmot a hnojiv. Prezident komory Jan Doležal už dřív označil letošní sklizeň za nejhorší za posledních 15 let. Dělníci dokončili úpravy památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích u Prahy. Středočeský kraj ho dnes slavnostně otevřel. Součástí výstavy je nově třeba historický telefon, ve kterém návštěvníci uslyší malířův a spisovatelův hlas. A upravené je i okolí budovy, říká ředitel oblastního muzea Praha Východ Vlastislav Janík.
2: Vzniklo parkovací stání, které nám tady chybělo, máme tam 5 návštěvnických míst. Vznikla revitalizace zahrady, kde se vlastně část té zahrady změnila na takový ten ladův sad, že se tam jako vysázeli ovocní stromy a trošku se ještě právě proklestil vlastně ten jeho les.
0: Praha 1 chce do konce roku začít opravovat park Kampa. Městská část podepíše smlouvu s novým zhotovitelem. Odhadované náklady jsou více než 50 milionů korun. Dělníci tam obnoví cesty, lavičky, pítka, vysadí nové keře nebo vybudují zastínění dětského hřiště. Stavbaři budou pracovat po etapách tak, aby byl park vždy alespoň z části otevřený pro veřejnost.
1: Sport.
0: Fotbalisté Plzně nastoupí na úvod Evropské ligy proti Royalu Union Saint-Gilloise. Soupeř Viktorie vede belgickou nejvyšší soutěž, ve které nastupoval ještě minulý rok plzeňský kapitán Patrik Hrošovský.
3: Je to super, který hrá jasným štýlom. Už dlhé roky vlastně, čo som mal možnosť proti ním hrať. Je to tým, ktorý sa snaží hrať agresívny a vertikálny futbal smerom dopredu a nepotrpia si úplne nadržanie lopty, ale sú nepríjemní v breakových situáciách.
0: Utkání Plzně s Royalem Union Saint-Gilloise začne už za hodinu a vy jej můžete sledovat v přímém přenosu na radiožurnálu Sport.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno, později oblačno, na Moravě ojedinělé mlhy, teploty klesnou k 7, v údolích až k 5 stupňům. Zítra čekáme polojasno až oblačno, později se na severozápadě a západě objeví přeháňky, které později ustanou. Naměříme 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 za Prahou směr Brno pozor u začátku omezení před opravovaným mostem na Šmejkalce. Na 23. kilometru hoří auto, nedá se kolem projet. Do kolony se dojíždí před sjezdem na Benešov na 19. kilometru. Vytvářejte a udržujte záchranou uličku v koloně. V omezení samotném se snažte uvolnit jeden pruh, pokud to aspoň trošku jde. Hasiči jsou na cestě a v omezení se potřebují dostat na místo požáru. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové kus za zavřeným sjezdem na Jirny očekávejte kolonu. Teď ze 16. kilometru za sjezdem na Lisou na 19. kilometru začínají noční opravy vozovky. Provoz je tam stažený do pravého pruhu, zdržení asi 15 minut. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Trojnásobná zlatá slavice, stálice české hudební scény, která v příštím roce oslaví 55 let své úspěšné pěvecké dráhy. Petra Janů, vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den, Alex, a dobrý den všichni posluchači.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete vykřiknout stůj, Petru Janu? Nebo ne?
1: Já už nevykřikuju. Nemám na koho.
0: No, vy teď stát příliš nebudete, protože, jak jsem v úvodu zmiňovala, vy chystáte oslavu svého 55-letého působení na hudební scéně, tak odhadnu a tuším se správně, že to bude koncerty.
1: Budou to koncerty, tak co taky jinýho, že jo? měla bych to oslavit se svými fanoušky v Lucerně, protože za prvé bych asi outučko nenaplnila, to si nedělám žádný iluze, za druhý ta Lucerna je mě mému srdci milá, je to ještě takový ten prostor, který mě baví, protože mám s těma lidma kontakt, já spíš jsem na takový to kontaktní setkávání, protože potřebuju ty lidi slyšet, vidět, rozeznat a tak dál, jestli se usmívají, jestli jsou nedůvěřiví nebo tak. Prostě potřebuju, sice jsem krátkozraká a vidím jenom první řady, takže mám pocit, že mám pořád vyprodáno. Ale když vlítnu na jeviště, tak prostě podle prvních reakcí poznám, jestli se s nima budu muset prát, nebo jestli se mnou pojedou od začátku. Takže chystám koncerty, ale nebude se to nějak extra. Ta Lucerna samozřejmě ano, ale nebude se ten normální provoz nějak extra lišit od toho, co se děje tenhle rok. Protože mám těch koncertů a vystoupení tak akorát, aby mě to bavilo, protože přece jenom po 55 letech už to není taková jako touha potom nějak jezdit po té republice. Tak. Ale je to přesně tak ty 4-5 setkání s diváky, což je tak akorát, co mě baví.
0: Takže první řady na vašich koncertech by si měli dávat pozor. Petra Janů je sleduje.
1: To by si měli dát pozor tak jako tak, když už tam vlezu, že jo?
0: Ne, ale opravdu během toho koncertu zpívání, soustředění se na text, na kapelu, stihnete jako sledovat, jestli se diváci baví, návštěvníci koncertu baví, usmívají, zpívají s vámi?
1: Určitě, jo? Určitě, tak to patří všechno k sobě, protože ta kapela podpoří vás, vás podpoří texty, texty poslouchají lidi, ty písničky, melodie taky, spoustu písniček lidi znají, takže si to i zpívají se mnou a tak. Takže já miluju takový to předávání energií, že lidi jedou se mnou a mě vlastně pomáhají třeba i s nějakých špatných pocitů a tak.
0: Splínů.
1: No, ze všeho mě dostali diváci, posluchači, publikum prostě.
0: Písničku, kterou jsme teď slyšeli, Stůj, i ta zní stále na vašich koncertech?
1: Ne. To byla součást desky, která zajistila. V podstatě to byl takový oslý můstek z rokovýho kabátku do středního proudu. Bylo 12 písniček odměněných Oscarem.
0: Ty se převlékla.
1: No, ale můžu říct, že teď se tak jako pokorně vracím k tomu rokovému, k tomu, k té hlasitější a naléhavější muzice.
0: Jste to víc vy?
1: Jsem to víc já.
0: Je to něco, co vám chybělo?
1: Chybělo mi to určitě, protože takhle, vy jste krásná ženská, která prostě má ráda šatičky, ráda se hezky oblíká, dává, já sleduju váš Instagram a Facebook,
0: děkuju,
1: že jo?
0: Děkuju.
1: Strašně se mi to líbí, i to, jak cvičíte, taky to mám za sebou. I když ty to hlavou zhůru, to teda nevím, teda dolů, to teda nevím, to
0: já jsem dělala gymnastiku, víte, sportovní 10 let,
1: jo,
0: takže proto.
1: Tak to vás omlouvá.
0: Děkuji.
1: Ne, ale já jsem to měla úplně stejný, akorát, že za prvé za toho covidu jsem zlenivěla, co si budem povídat. Za druhý už mám taky nalítáno, už mě to tak nebaví. I když teda jsem sama na sebe naštvaná, protože vím, že se hejbat musím, protože ta schránka moje chátra. Ale říkám si, tak zítra. No tak třeba k tomu jednou dojde. Ale já jsem se nikdy necítila moc dobře v takových těch robách, v tom třpitivém světě a tak. Takový, ježiši, tobě to sluší a tak. Víte co? Myslím.
0: Vím, co myslíte. Ale nebylo to na vašem začátku to, co jste původně chtěla? Být takovou tou princezničkou?
1: Milá Alex, já když jsem přišla do Prahy ze Sekyrkových Louček, tak jsem věděla úplně kulový, co chci. Aha. Hlavně jsem chtěla být slavná a chtěla jsem prostě, aby lidi mě znali, aby říkali, jaká jsem šikovná, jak krásně zpívám, jak mi to sluší a tak, ale věděla jsem prdlajs. Co k tomu vede a co bych jako proto měla udělat a tak. Naštěstí jsem potkala Zelenku, který mě to prostě krůček po krůčku, jak Lízu Důlitlovou, mě k tomu dovedl.
0: No k těm vašim přáním, které jste si mimochodem i napsala na takový seznam, se ještě vrátíme a budeme o nich mluvit. A vlastně všechna ta přání jste si, ty cíle,
1: všechno
0: jste si
1: splnila. Jsem splnila.
0: Do puntíku a ještě něco navíc. Mm-hmm. Petra Janu je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: To byl Karel Gott, netřeba říkat, kávu si osladím. Ve studiu s námi sedí ale Petra Janů, která ostatně ale vás určitě ke Karlovi Gottovi váží vzpomínky, dlouhodobá spolupráce, přátelství. A vy jste tady během písničky na něj zaspomínala a aby o to posluchači nepřišli, tak pojďme k tomu. Dneska to tam není.
1: My jsme jednou s Martou Kubišovou jsme jezdili s ním nějaký turné jako hosti. A měli jsme stráž vždycky u něj na Malvazinkách a tam jsme odsud jezdili stejným autem. A vždycky před koncertem přišel prostě s bílou šálou a řekl, já nevím, jestli tam nejedeme zbytečně. Dneska to tam není. Přijeli jsme na místo, kapela nastoupená, Karel nastoupil na zkoušku, odzpíval celý program, ještě některé písničky zopakoval kvůli textu, potom přišli diváci, on zaspíval celý program, potom ještě 2 hodiny podepisoval, prostě Karel.
0: Prostě to tam bylo, jako
1: prostě
0: vždy.
1: To tam bylo.
0: Tak je nějaká vzpomínka, když jste ho teď slyšela, kromě tedy toho, dneska to tam bylo, co vám ještě přišlo na mysl, když se řekne Karel Gott?
1: Pozval si mě jako hosta do Lucerny a já jsem byla po bouračce, měla jsem berlu. Ale zlatou, večerní. To mě dali kamarádi. A zpívali jsme spolu duet z Fantoma opery. Párkrát mlčel, jenže já vím, o čem ty já. A nastoupím, já nastupuju, on mě ohlásil a předehra a Karel zpívá, přicházíš jak vánek. A teď jsem přišla já s tou berlí, že jo. Ulítla střecha, prostě lidi se začali chechtat. No, takže to byl takový můj triumfální nástup.
0: Byli jste přátelé, opravdu dobří přátelé?
1: To si netroufám říct, ale měli jsme se rádi. A on měl hrozně rád lidi, kteří opravdu tam měli nějaký hlas. A vím, že když jsme spolu zpívali, tak mě tak jako pozoroval, když jsem brala nějaký vysoký tón a tohle a povedlo se to, tak měl takovej rozkušnický výraz, jakože dobrý, povedlo se, má to tam holka.
0: Kdy jste se vlastně vůbec setkali, vybavíte si to ještě při jaký příležitosti?
1: To už se asi nepamatuju, to byl nějaký velký televizní program, ale pro mě to byla dobrá sudička, protože když jsem soutěžila v roce 72 právě na Mladé písni Jihlava, což byla tenkrát superstar, tak on a Eva Pilarová seděli v porotě. A já jsem, jako dramaturgicky, když se vezmete, že to byl nástup normalizace, že? A já jsem si velmi chytře vybrala písničku od Aretha Franklin a Creedence Clearwater Revival, což vlastně byli nepřátelé socialismu, ale opravdu tvrdě, že? Takže jsem nemohla vyhrát. Ale oni se zasadili o to, abych dostala aspoň stříbrný řetěz. Že ta holka musí něco dostat.
0: Jste byla provokatérka.
1: Já jsem si to neuvědomila, mně se ta muzika prostě líbila, teď jsem byla ze Sekerkovej Klouček, že?
0: Petra Janů je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká

0: Pozvání do Alex a host přijala trojnásobná zlatá slavice, která je na hudebních scénách už 55 let. Příští rok to bude 55 let. Petra Janů. My jsme v tom minulém vstupu, tím, že zaspíval Karel Gott, tak jsme zůstali u něho, ale pojďme se vrátit k tomu vašemu seznamu vašich cílů, které jste si kdysi dávno pod tíhou a nátlakem svého manžela napsala.
1: To vlastně, pardon, to bylo vlastně tak, že to už jsme spolu žili a já jsem otravovala, že prostě chci zpívat, chci mít písničky, chci, aby mě lidi znali a chci, a chci, a chci. A Zelenka prostě řekl, dobře, tak si napíšeme seznam, z čeho chceme dosáhnout. Takže pro koho budeme

0: zpívat, co budeme zpívat, jak to bude vypadat, pro jaký publikum, jaký složení, témata, s kým a tak dál a tak dál. Zlatá lira, Slavík, nevím, co ještě, festivaly prostě.
1: Desky,
0: singly a tak dál. Byl to strašně dlouhý sled. Mrzí mě, že jsem si to neschovala někde, možná ve sklepě to někde mám, ale no, myslím, že ne, při tom stěhování se to asi ztratilo. Ale ono se mi všechno splnilo.
1: A to jste si psala tady někdy v těch 70. letech, kdy ještě to Petru Janu nikdo moc neznal.
0: To mě bylo, no...
1: Už to byla
0: 25.
1: vlastně Petra Janu?
0: No to už jsem byla Petra Janu, to mě obrátil pan Suchý hned, jak jsem nastoupila do toho semaforu. Jako, ne, že by to byla nějaká výhra, protože do dneška mě spousta lidí nemůže přijít na jméno, jak to vlastně je, že jo. A tak mě říká, když jsem se vdávla, jestli teda si nevemu manželovo jméno, že jo, no, tak Jitka Zelenková by mě nejspíš asi umlátila. No, takže to taky by nebyla žádná výhra, no nic, Petra Janu, nedá se nic dělat, teďka už ani tetička, která mě říkala obráceně, už není, takže jsem Petra prostě a tím to končí.
1: A v občance máte co?
0: To mám obráceně.
1: Takže tam jste pořád Jana Petru.
0: Jo.
1: Nikdy jste to nechtěla změnit i úředně.
0: Já jsem to měla napsaný v občance a oni mi to už nepřepsali. Ta formulace byla úžasná. Držitelka OP používá v uměleckém životě příjmení Petra Janů.
1: Používá v uměleckém životě příjmení
0: Petra Janů, ano. Takhle jsem to měla napsané.
1: A teď tam máte tedy Jana.
0: Teď tam nemám nic, teď brýle nutné, nebo co to tam.
1: A nezlobilo se na vás okolí, myslím, tehdy rodina, blízcí, že jste si to jméno pod tedy důležitými událostmi v semaforu nechala změnit?
0: Tak oni neměli šanci se nějak rozčilovat nebo tak, protože já jakmile jsem mohla, tak jsem zdrhla z rodiny a starala jsem se sama o sebe a stála jsem na vlastních nohách, takže jestli se zlobili, tak to byla jejich věc.
1: Tak 72. rok se psala, když jste nastoupila do semaforu, pak tedy přišly ty vaše cíle, které jste si stanovila a přeci jenom když začínající, tak ještě neznámá zpěvačka si píše jako tak Slavíka a toto, tak přišla jste si trochu, jako že to děláte z legrace, nebo skutečně jste říkala, já toho dosáhnu?
0: Já jsem měla to štěstí, že jsem potkala vždycky, když jsem mělo něco v mém životě změnit, takže jsem potkala sudičky, které mě nasměrovaly. Takže když už jsem remcala, že teda chci být slavná a ať se něco děje doma, tak Zelenka potkala s Dendu Rytíře, který s Otou Petřinou vymysleli projekt jako rokový holky a že teda bych jim do toho pasovala. Já jsem o tom věděla kulový, že jo, protože co tak jako v těch sekrekových loučkách máte, jsme měli 12 na houpačce a tím to končilo, že jo. Takže jsem musela naposlouchat všechny Nazarety, Deep Purple, Suzy Quattro a tak dál. Ono mě to čaplo, ale musela jsem se všecko naučit.
1: No a když jste potom dosáhla té slávy, všichni vás znali, poslouchali vaše písničky, nezačalo vám to v nějaké době lézt krkem? Ta
0: víte,
1: sláva
0: že tohleto,
1: nebyla
0: tohleto
1: na obtíž
0: mě,
1: nikdy?
0: Ne. Tohle mě nikdy nenapadlo. Když se člověk pachtí za něčím, po čem touží a tak, tak by neměl hřešit potom, že mu to vadí, když se to povede. Protože tohleto mě přijde legrační, že občas čtu, jako, že ta ztráta soukromí mě vadí. Jo. A přitom se dere ten obličej, aby ho všichni znali. No tak co to je za hloupost?
1: Petra Janu je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Tak to byla stále ještě novinka, píseň nebo duet Světla reflektorů, který Petra Janů, náš dnešní host, naspívala s láskou, ale s láskou s velkým L, s písničkářem Láskou. Jak jste se vydovat dali dokupy?
1: On si mě dal dokupy sám.
0: Přišel za vámi?
1: Mm-hmm.
0: Rovnou s duetem?
1: Rovnou s duetem a mně se ta písnička za prvé líbila, za druhý on je strašně milej kluk a za třetí je to téma, který jako, co si o tom všeho budeme nalhávat, je aktuální, no, že budeme žít ze vzpomínek jednou.
0: Tak hlavně, že ty vzpomínky máme a vy jich máte.
1: No, tak já si je ještě pamatuju. Doufám, že to ještě chvíli vydrží.
0: Tak a teď s vámi písničkář Láska bude muset jezdit na koncert, jenom předpokládám, že
1: jezdil.
0: A jezdit bude?
1: No. On teďka jezdí sám, ale až se to zase podaří, tak klidně si ho zase vemu jako hosta, protože já jsem právě, on má takovou samohrajku a kytaru a tak a zahajoval ty koncerty. Já se říkám, no chlapče, tak ukáž, jako to teda opravdu není žádná legrace, dostat ten sál na svoji stranu, když jsem tam sám. A on to dal, opravdu to dal, ty lidi s ním zpívali, tleskali a tak. Je šikovnej.
0: Nepotřeboval kapelu.
1: To tak on jí měl v těch,
0: ano.
1: V těch krabičkách, ale stejně to, ať se tam někdo postaví, oni jsou všichni chytrý, ale když si potom stoupnou na jeviště sami, tak...
0: A teď ti diváci a posluchači, tak se předveď.
1: Přesně, že? No, přesně.
0: Tak, ale tahle píseň, vlastně po ní je pojmenované takové mini-album, protože má tuším 5 písní, které jste vydala na jaře. Mm-hmm. Nicméně, vy se vracíte ke starým písním.
1: To jsou právě písničky o ty Petřiny,
0: tak.
1: Který jsem měla, protože vždycky, když se vydávalo album, tak se to opíralo prostě o 2, o 3, který se protlačili a tak a mluvilo se o nich a nejvíc se zpívali a nejvíc se hráli a tak dál. A ten zbytek, většinou jich bývalo 12, tak jako neprávem chudinky se na ně zapomnělo. A já jsem si právě vybrala některé věci, o kterých jsem přesvědčená, že mají co říct i posluchačům dneska a mám je ráda. A ráda jsem je znova naspívala, protože přeci jenom, když jsem je naspívávala, tak jsem neměla za sebou ten život, který mám. Takže o těch textech přemýšlí člověk úplně jinak zase.
0: Jako kdybyste je zpívala třeba poprvé téměř?
1: Některé věci jo. Některé věci si musíte odžít, abyste potom si je s láskou zaspívala.
0: Pavel Vrba, Zdeněk Rytíř, Pavel Kopta, to byly vaši...
1: Velmistři.
0: Ano, velmistři slova. To, co vám napsali, jste zaspívala nebo jste někdy třeba protestovala nebo jim říkala, tomuhle já nerozumím, to zpívat nebudu?
1: Velký protest jsem měla k Edovi Krečmarovi. Protože Karel Svoboda napsal melodii a Eda Krečmar k tomu, já se napiju, protože tady na vás budu chrčet. Eda Krečmar k tomu napsal takovou písničku, jako jak běžím po louce a motýly a takováhle romantická blbost, která ke mně vůbec nešla. A já říkám, Edo, ale tohle ne, prosím tě, napiš tam něco, nějaký sdělení, jako aby to mělo váhu nějakou, tadyhle to není pro mě, viděl jsi mě někdy v květovaných šatičkách. No. A on přišel druhý den a přines písničku S láskou má svět naději. Takže tenhle protest se mi vyplatil.
0: A to má nějaké sdělení. A je to možná vysoce aktuální.
1: Ano.
0: Ale já myslím, že i tuhle písničku uslyšíme a možná právě teď. Petra Janů je naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Díky písni S láskou má svět naději si Petra Janů mohla odškrtnout další svůj cíl ze seznamu, protože jste díky této písni, nebo s touto písní vyhrála Bratislavskou liru.
1: Ano, to byl další cíl a další vrcholek zdolán. A jsem ráda, že jsem mohla tuhletu radost udělat Karlovi Svobodovi, protože on do té doby tam nevyhrál nikdy nic. A do dneška ho vidím odpoledne, když byla zkouška, tak jsme se zastavili u nich na pokoji na hotelu. A Karel ležel na posteli a Šiška, jeho žena, mu dávala obklad, až já nikam nejdu, zase nedostanu nic, oni se na mě zase vykašlou a tak dál a takový tam to. No, večer tam přeci jenom šel a tu liru jsem mu odevzdala a on byl šťastný jak malý dítě, takže to jsem hrozně ráda, že jsem mu tuhle tu přání splnil.
0: A je to právě jedna z těch písní, kterou zpíváte dnes, tak pro vás má právě s tím, že už máte něco odžito, prostě ten text, že to cítíte jinak, když ji zpíváte? Možná
1: určitě,
0: hlouběji?
1: Určitě, protože ono, když se kouknete kolem sebe, tak ta písnička je čím dál tím víc aktuální, takže já jsem přesvědčená o tom, že S láskou má svět naději prostě.
0: Jak jednoduché, ale zároveň
1: tak těžké.
0: Tak. Tak, kromě koncertů, které vás čekají a setkávání s fanoušky a oslav vlastně, které započnou možná úderem nového roku, nebo když si tak řeknete, tak teď.
1: Já zase nejsem takový slavící typ. Já spíš bych měla oslavovat, že jsem se dožila, protože tohleto. Takhle já si to slavím celý rok. Já si slavím to, že mám kamarády, já si slavím to, že mě jakž tak slouží zdraví a že mám pejska, že bydlím v lese, že prostě je mi dobře a tak.
0: No máte pejska, ale teď ho nemáte. A kde je?
1: Já mám kamarádku v Českých Budějovicích, která má jeho bratra. Takže jsme příbuzní přes kluky, přes maltézáčky, takže teďka je u tetky.
0: Je u tety a u bráchy. A nechybí vám tak trochu?
1: Vždycky mi chybí. On je mazel a kdo zná maltézáky, tak ví, že jsou to takový pusinky.
0: A je závislý na vás? Je to těžké, když ho dáváte
1: na hýjání? No. Je to závislák, ale ví, že vždycky přijdu, takže už přeci jenom ho mám 6 let, takže ví, že se mu vždycky vrátím, ale je to drama, on je taky velká herečka.
0: Velká herečka, když zpíváte, ale hlavně ne? Ne.
1: Ježiš, ale to jste mě připomněla. To jsem si opravdu vybrala toho správného psa, protože jakmile začnu zpívat, tak on začne vít. Ze začátku jsem si to brala osobně. Jsem říkala, no počkej, tak špatný to zase není. Ale on to prostě nějak slyší jinak, no. Už si to neberu osobně, vím, že se rozespívávat můžu jenom v Praze, nebo když tam není, nebo můžu jít do lesa, ale to on zase vyje doma. Takže je to těžký, no. A taky má úrazy na třeba, já nevím, na nějaký tóny v televizi, nebo když je slyší, takže taky. Třeba Jessica Fletcherová, znělka toho seriálu. No, a můj pes si sedne na zadek, udělá trubičku z hubičky a začne ale opravdu srdcerivně vít. No.
0: On má absolutní sluch.
1: Já nevím, co má, ale v každém případě je to takovej truhlík. No, můj pes, který nesnáší, když zpívám, no tak
0: to beru si to už osobně. Třeba vás doprovází.
1: Kdyby aspoň ladil, to by nebylo špatný, kdyby jsme to trošku upravili, aby jsme mohli vystupovat. No.
0: Takže opravdu, když jste na chalupě, tak nespíváte? Jsou dny, kdy si vůbec třeba z vás nevíde tón?
1: Ne. A vůbec mi to nevadí, musím říct.
0: Ne?
1: Samozřejmě před koncertem, nebo když mám nějaký vystoupení, jak se rozespívám a tak, protože jsou to svaly. Nakonec vy jako gymnastka víte, že se musíte zahřát, že?
0: Ano, ano.
1: Takže ty hlasivky taky musím zahřát, ale jinak nespívám, mě to nějak neschází. Jako.
0: Teda, že najdeme nějakou spojitost mezi sportovní gymnastikou a zpěvem, to bych nečekala, ale vy jste to zvládla.
1: Svaly jsou jako svaly, jako svaly.
0: Je to tak, Petra Janů je naším hostem.
2: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
3: Juta! Já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: V Alex a host si povídám s Petrou Janů, mimo jiné i o jejich lupě. Vy jste mi tady teďka během písničky říkala, že máte uprostřed lesa.
1: Mm-hmm.
0: Nebojíte se?
1: Ne.
0: Nikdy jste se nebála?
1: Na začátku jo, protože jsem neznala to prostředí a tak a skončila jsem, aniž jsme se moc jako znali u sousedů s Duknou, když Zelenka odjel do Prahy. Takže jsem tam zazvonila s Peřinou pod paží a že jsem tady sousedka a že se tam bojím a ať mě nechají vyspat. No. Tak. Naštěstí nechali. A dneska už se nebojím.
0: Dneska už se nebojíte, máte pro strach uděláno. A chodíte do lesů? Což je teda takhle, musíte chodit do lesu, když máte chalupu uprostřed lesa, ale chodíte ráda? Chodíte na houby?
1: Chodím moc ráda do lesa. Na houby chodím taky ráda, ale to je složitější, protože já je nevidím prostě.
0: A oni nic neříkají?
1: Oni mě vidí a nic neřeknou. No. Takže kdo jde za mnou, tak si nazbírá košík a já jsem rozčílená. A další problém je s orientací, protože když jde se mnou někdo na houby, tak nenajde nic, protože hledá mě, že jo. Takže je to složitý. Potom, když teda ty houby mám, tak to je velký úspěch.
0: Ale tak buďte ráda, že vás někdo hledá, rozumíte?
1: A to je pravda.
0: Tak a teď ještě k vaší kariéře, jak jsme zmiňovali, příští rok 55 let na hudebním nebi. Stalo se vám někdy, nebo bylo období, kdy jste měla takové to, víte, kdo já jsem? Víte, jak to myslím?
1: Ježiš, no měla.
0: Jako, že jste byla prostě jako, že někdo.
1: Jo, jako měla, ale naštěstí jsem měla i Zelenko, který vždycky včas se mnou zatřás a uklidně se, mamušo, prosím tě, tohle je to směšný.
0: Jo, a nechala jste se zase...
1: Jo, tak, já se si, tak člověk si uvědomí, že se chová jako idiot. Aspoň ten, jako, když má rozum, no.
0: No jak to vypadalo, když jste se chovala jako idiot teda?
1: A protože jsem měla pocit, že prostě se ze mě všichni zbláznějí. Že kam vlezu, tak si všichni sednou na zadek, to je prostě takový pocit.
0: A nebylo to tak vlastně?
1: To nevím, ale přeháněla jsem to. No, ale dlouho to netrvalo, zaplať pánbu Zelenka, ten byl velmi silná osobnost, nakonec kopec, trkavej, že jo, takže ten mě vždycky sklidnil.
0: Co vaši fanoušci, omlazují se, myslím tím, když díváte se do toho publika, tak je to napříč generacemi?
1: Je to víc generační, ale mám takovou stálou základnu věrných fanoušků, který za mnou jezdějí, pokud teda jim to dovolí čas, tak za mnou jezdějí na všechny koncerty a tak, vědí, že mám ráda Lilie, tak mě vozejí Lilie a tak jako mám takovou věrnou svitu.
0: Jednou svítu a stala se někdy z faninky, z fanouška vaše přítelkyně, přítel, opravdu, že jste zkrátka dnes kamarádi?
1: Jo, to jsou oni.
0: To jsou vaši přátelé.
1: Ano, jsou to moji kamarádi.
0: Tak a stalo se vám někdy, že vás nějaký fanoušek pronásledoval?
1: No, nebo vám to nebylo pro následování, ale roztomilý vzpomínání, Aleš Cibulka.
0: Opravdu, zdravíme ho.
1: No, zdravíme Alešku, já tě prásknu. Tak on se prásknul sám, že za mnou chodil, když jsem v Dejvicích venčila psa a tak. A no, tak jako žil na koleji tam někde a hlídal si, kdy chodím se psem a tak.
0: A vy jste
1: jako
0: dělala, že ho nevidíte.
1: Já jsem vůbec nevěděla, že tam za mnou chodí. On byl nenápadnej fanoušek.
0: Aha, až po letech. To byl neškodný.
1: No, on mě to potom vyprávěl, dokonce někde v Tobogánu to vyprávěl.
0: Takže no, vás neoslovil.
1: No, to byl zapálený fanoušek. A já ho mám strašně ráda do dneška. I Michala, to jsou takový dva.
0: Biláčci.
1: Dvě sluníčka.
0: Ano. Hmm. Na co se těšíte?
1: Já se těším na všechno. Já se těším na podzim, teďka bude hezký, na listopad se moc netěším, potom se začnu těšit na Vánoce, protože budou, tak já se ke stáru těším na Vánoce, já jsem je většinou neměla ráda, ale teďka už se na ně těším.
0: Já se měním
1: strašně, jsem sama ze sebe vyděšená. No, takže hele, každý den něco přináší, já se těším prostě na všechno.
0: Úžasný, já jsem moc ráda a těšila jsem se dnes na vás. Petra Janů tu byla.
1: Já děkuji za pozvání, mějte se hezky a milí posluchači, mám vás ráda.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas. Zprávy.
4: Nemocenská v prvních třech dnech zřejmě zůstane, dohodla se tak koalice. Českobudějovické letiště slouží při výcviku Ample Strike čáslavským stíhačům se stroji L-159. Zítra bude polojasno až oblačno, později s přehánkami a teploty do 23 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Navrhovaný schodek státního rozpočtu pro příští rok klesne o jednotky miliard korun. Po jednání koaliční rady to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Jeho strana přitom původně požadovala úspory až kolem 20 miliard. Prosadit se nepodařilo třeba znovu zavedení třídenní lhůty bez nároku na nemocenskou. Karenční dobu odmítala část hnutí ANO i hnutí SPD, říká jeho předseda Tomio Okamura.
5: My trváme na tom, aby se propláceli první tři nemocenské, aby občané nepřecházeli nemoci, aby se mohli doléčit. Takže i tento bod k naší spokojenosti. Takže dneska SPD jsme úplně spokojeni, prosadili jsme přesně to, co jsme chtěli.
4: Českobudějovické letiště v Plané se poprvé ve větší míře zapojilo do vojenského cvičení Ample Strike. Záložní dráhu momentálně využívají stíhači a technici 212. letky ze středočeské Čáslavy. Na místě se starají o čtveřici letounů české výroby L-159 s přezdívkou Alka. Pokračuje velitel letky Michal Veleba.
6: Není to úplně běžná věc, konkrétně pro nás je to vlastně v tomhle rozsahu poprvé, kdy jsme až takhle umístění v Českých Budějovicích nebo na záložním letišti v těchto podmínkách. Je to mezinárodní cvičení, takže ti, co cvičí, tak jsou z různých zemí. Jsou to přecenutí návočí, ale co se týká logistikou a vybavení, tak jsme se dostali zase někam jinam.
4: Výcvik se na jihu Čech kromě Českých Budějovic odehrává i v Bechyni na Táborsku nebo ve vojenském újezdu Boletice. Nová střední škola pro téměř 500 studentů má v příštích letech vzniknout na pražském Barrandově. Pátá městská část pro ní získala pozemek ve Štěpařské ulici. V budově bude 16 kmenových tříd a odborné učebny. Součástí projektu má být i sportovní hala a venkovní hřiště. Cenu a časový harmonogram radnice zjistí z odborné studie, říká mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.
7: Městská část získala pozemek a nyní nechá zpracovat studii, která bude řešit další podrobnosti. Barrandov se svými téměř 30 tisíci obyvateli každopádně střední školu potřebuje.
4: V Polsku by podle amerického prezidenta Donalda Trumpa mohla vzniknout americká vojenská základna. Dnes to napsal na své sociální síti True Social. Zároveň ocenil snahu svého polského protějšku Karola Navrockého. Varšava usiluje o větší přítomnost vojáků ze zemí NATO na svém území od začátku ruské invaze na Ukrajinu.
0: Počasí.
4: V noci bude polojasno až skoro jasno, později oblačno, na Moravě ojediněle mlhy. Teploty klesnou k 7, v údolích až k 5 stupňům. Zítra čekáme polojasno až oblačno, později na severozápadě a západě přehánky, které pak ustanou. Teploty od 18 do 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Dálnice D1 z Prahy do Brna je už průjezdná za sjezdem na Benešov. Na začátku omezení na 23. kilometru schořelo osobní auto. S velkou opatrností a pomalu se projíždí levým pruhem. Kolona je dlouhá, začíná u sjezdu na Velké Popovice. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové čekejte možné komplikace za odbočkou na Městec. Na 53. kilometru máme hlášený další požár. Vozidlo je u krajnice, zatím je to průjezdné bez zdržení. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Už za chvíli tady budou příběhy slavných značek.

0: Karma, průtokový plynový ohřívač a také tradiční český výrobce širokého sortimentu kuchyňských spotřebičů, plynového vytápění, klimatizací a ohřevu vody.
1: Troufnete se říct, co vyrábí firma Karma?
2: Něco od topení snad, ne? Vlavky takový.
3: Plynové spotřebiče na ohřev vody.
1: Myslíte si, že to je česká firma, nebo že to je zahraniční?
3: Ano, myslím, že je.
2: Karma, já bych řekl, že je.
4: Mám pocit, že to bývala česká, jestli je to dneska ještě česká, to nevím, protože dneska je to všechno prodaný.
1: Co si myslíte, že Karma vyrábí teď v současnosti?
3: Do domácnosti něco? Sporáky.
2: No, já si myslím, že pořád ty vavky od plynu všechno možná.
0: Zásobníkovému ohřívači vody se říká boiler, z anglického slova boil, tedy vřít, vařit se. Jeho podstata spočívá v akumulaci ohřáté vody. Naproti tomu Karma je ohřívač průtokový. Ohřeje se jen tolik vody, kolik se spotřebuje. Víte ale, jak tohle podivné slovo vzniklo? Po staletí se pro vodu chodilo ke studnám. Ženy se čbány na rameni okouzlovaly ladností chůze, vynucenou snahou udržet hladinu ve čbánu klidnou a nevylít si vodu za krk. S vahadly a těžkými čbery už to taková paráda nebyla, přece jen bylo nutno zvládnout nepoměrně těžší náklad. Ale stále to bylo pohodlnější, než tahat v rukou dva plné kbelíky. Tohle však byla jen první část lopoty. Voda, kterou jste pracně dovlekli domů, byla studená. Tu nastupovala druhá, neméně nepříjemná fáze. Bylo třeba zatopit v kamnech a to bylo pracné, zdlouhavé, nepříjemné a méně šikovným či začátečníkům přitom hrozila různá nebezpečí. Ovšem úžasné 19. století přineslo řadu báječných změn. Vodovod, elektřinu, plyn. Na začátku 20. století jeden bystrý a podnikavý mladý muž pochopil, jakou budoucnost mají v domácnostech plynové spotřebiče a začal je vyrábět. Nejslavnějším z jeho výrobků je právě plochý průtokový ohřívač vody, obecně známý jako Karma. Myslím, že nastal čas prozradit vám jméno toho šikovného mladého muže. Značku pro výrobky, které vyráběl, stvořil z prvních slabik svého křestního jména a příjmení. Uhodnete alespoň jedno z nich? Karma? Už vás nebudu napínat. Ten podnikatel se jmenoval Karel Macháček. Po historii i současnosti Karmy pojďme pátrat s inženýrem Zdeňkem Bartákem.
3: Karma teď sídlí přímo v místech, kde kráčela historie Karmy?
5: Ano, my zrovna teď natáčíme rozhovor v místě, kde pan Macháček bydlel.
6: Redaktorce Světlaně Lavičkové vypráví inženýr Zdeněk Barták, technický náměstek Karmy v Českém Brodě.
5: Karma je v podstatě synonymum plynu pro české spotřebitele.
3: Když se tady takhle rozhlédnu, tak když hodně zapátrám v paměti, tak řeknu, je, ale tahle ta kamna, ta byla ještě ve starých domech někdy v 60. v 50. letech.
5: I v 70. a možná, že i v 80. Samozřejmě my se snažíme stará kamna od zákazníků vykoupit nebo jim je vyměnit za nová kamna a renovovat si je tady v naší takové předváděcí místnosti.
3: Tady je plynový radiátor.
5: Je to litina, vyráběla se přímo tady v Českém Brodě a v podstatě dali se z těch článků nastavit na 4, 8 a 12 článků podle velikosti místnosti.
3: Ty články vypadají trochu jako od toho klasického ústředního topení, ale jak už bylo řečeno, je to litina a když se člověk pořádně podíval, když ta kamna se rozhořela, tak slyšel ten oheň hořet a částečně i viděl plamínky.
5: Určitě jo, byl tam ten věčný plamínek. Zákazník si ho mohl zapálit sirkou, což samozřejmě dnes již nejde, ale tenkrát byla taková doba, splňovalo to všechny požadavky, které ta doba chtěla.
3: Tahle ta topidla, ta se vyráběla od kdy do kdy?
5: Přibližně to bylo v 60. 70. letech 20. století.
3: Tady už je také jeden z prvních sporáků plynových. i s plynovou troubou, ale řeknu vám, jak teď je taková ta móda retro, to by vůbec nebylo špatné si to postavit do stylově zařízené kuchyně.
5: Nebylo by to špatné, nicméně nejsem si jistý, že bychom to dokázali vyrobit za peníze, za které by to zákazník koupil.
3: Byl by to jeden z nejdražších kusů, které do té kuchyně postavím.
5: Ano, ale samozřejmě retro je retro a já jsem spíš zastánce nové moderní technologie a snažím se na to i Karmu obrátit.
3: Tak se teď na ty nové technologie půjdeme podívat.
0: O soukromém životě průmyslníka Karla Macháčka, úzce spjatého s historií plynárenství, topenářství a energetiky u nás, se toho dá zjistit až neuvěřitelně málo. Narodil se 27. ledna 1874 v podhůří Orlických hor v malé obci Bědovice u Rychnova nad Kněžnou. Odmala vynikal v technických oborech, proto odešel studovat na prestižní průmyslovou školu v německých Drážďanech. Potom pracoval pro berlínský Siemens a taky v Budapešti, kde získal teoretické i praktické znalosti z výroby plynových zařízení. A tím výčet osobních údajů pomalu končí. Víme, že se osobně zúčastňoval sjezdů plynárenského a vodárenského sdružení a všech výstav a veletrhů, které souvisely s plynárenstvím. A také to, že bydlel ve vile v Klánovicích a nezanechal potomky. Jediná z privátnějších informací, které lze dohledat, a Bůh ví, nakolik relevantní, je, že dotyčný Macháček měl prý rád zapečené a šťouchané brambory. Přesto se jedná o jedinečnou osobnost, která stojí za příběhem jedné z nejúspěšnějších a nejznámějších českých společností. Historie českého plynárenství nijak nekulhá za světem. První veřejné plynové osvětlení se objevilo v Anglii v roce 1807 na známé Pall Mall Street v Londýně. V českých zemích patří k průkopníkům majitel letkárny ve Znojmě, Zacharius Andreas Winzler, který už v roce 1802 použil k osvětlení svého domu svítiplyn získaný odplynováním uhlí. V Praze to byl továrník Kablík, který již v roce 1917 osvětloval uhelným svítiplynem tovární laboratoře a svůj byt. První plynárna pro veřejné účely v českých zemích vůbec byla uvedena do provozu 15. září 1847 v Karlíně, který byl tehdy předměstím Prahy. Ještě týžden bylo v pražských ulicích rozžehnuto na 200 plynových lamp a další se objevily v některých obchodech a veřejných budovách. Plynárny se pak stavěly poměrně rychlým tempem. O 10 let později se další objevila na Smíchově, pak na Žižkově a vznikaly také v jiných větších i menších českých a moravských městech. V poslední čtvrtině 19. století začala svítiplyn vytlačovat elektřina.
7: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Víte, že například Národní divadlo mělo mít původně plynové lampy, ale po požáru tvůrci názor změnili? Svícení plynem bylo odzvoněno, ale v průmyslu i v domácnostech měl stále své místo. Pomineme-li svítilny veřejného osvětlení i domácí lampy,

0: teplá. Hučí tu oheň v krbových kamnech, ale tam vám nehoří pravá polena.
1: Nehoří pravá polena, nicméně myslím si, že rozeznat od pravých se je poměrně těžko. My je nakupujeme v Holandsku a zakládáme si na to, že ten plamen je skutečně reálný a pro laika v podstatě nepozná rozdíl mezi dřevem.
0: Tady v té místnosti ta krbová plynová kamna zkoušíte?
1: Ano, všechna plynová kamna zkoušíme tady a následně na certifikační proces jdou kamna do státního zkušebního ústavu Brno.
0: Kamna se vyrobí, přijdou sem a vy s nimi tady děláte co?
1: Ještě než se vyrobí, tak my je tady vyvineme, protože my máme svůj vlastní vývoj. Při tom vývoji se ta kamna všechna zkouší na spalování, výhřevnost, musí splňovat všechny evropské normy, které jsou k plynu vázány.
0: Teď je takový velký boom různých krbových kamen, ale člověk by řekl, to chce pravé dřevo i s tím praskáním a vy tady na nás s plynem.
1: My jsme plynaři, tak na vás vždycky půjdeme s plynem, ale skutečně jsme schopni nasimulovat plamen, takže nepoznáte od dřeva rozdíl.
0: Ale ta vůně, ta tu není.
1: Vůně tu není, ale dokážeme nasimulovat i praskání.
0: To znamená, že když tady zase projdu dál v té zkušebně, tak tady hoří krásný plamen, tak teď by dokázala ta polena i praskat?
1: U určitých typů kamen určitě dokážeme nasimulovat praskání. U těchto, kde v podstatě prosklená spalovací komora, je to trošku obtížný, ale dokázali bychom si s tím poradit.
0: Tohle jsou krbová kamna, která jsou prosklená ze tří stran. To je ten nejmodnější trend?
1: Dokážeme prosklit ze tří stran, z dvou stran. V podstatě záleží na přání zákazníka.
0: Když jsme sem přicházeli, tak jsem viděla krbová kamna, prosklená, ale nezlobte se na mě, mně to spíš připadalo jako akvárium nebo terárium, protože dole byly nádherné bílé kameny.
1: Je to zase na požadavek zákazníka, speciálně Belgie a Holandsko je zaměřena na lávové bílé kameny a my se jim snažíme víc stříc.
0: Na těch krbových kamnech na té římse běží větráček.
1: Je to ventilátor, který dokáže rozstřít. Točit v podstatě teplý vzduch do místnosti. Nicméně my jsme schopni tyto kamna nastavit ve výkonu od 20% až do 100%, to znamená, zákazník si dokáže regulovat teplotu místnosti úplně v pohodě a bez problému. Ten ventilátor je dodatečný a to si může každý dokoupit, to máme tady ve zkušebně, ale běžně se prodávají tyto typy ventilátorů.
0: Přece jenom od těch sálajících kamen popojdeme trochu dál. Ten plamen je jako opravdový. Jak to děláte?
1: To naše know-how, my si zakládáme skutečně na tom, že jsme výrobní firma s vlastním vývojem a ten vývoj se skutečně snažíme dělat poctivě a pořádně.
0: To jste řekl pěkně diplomaticky, vy mi to prostě neřeknete.
1: Neřeknu.
0: Takhle jsem přerovnala trochu ta polena, ale řekněte mi, vy tam máte i popel.
1: Máme tam i popel, je to drcený vermikulit, který při zahřátí skutečně světelkuje a vydává takový reálný popelavý nádech a je to moc pěkný.
2: Na začátku 20. století u nás nebyl žádný tuzemský výrobce plynových spotřebičů pro domácnost. Dodávali je k nám zahraniční firmy, především Siemens a Junkers. A přitom se Praha začala rozrůstat, stavěly se nové ulice, bytové domy vyrůstaly na obou březích Vltavy, dříve předměstské části pomalu splývaly s hlavním městem. Ve všech těchto bytech bude potřeba topit, ohřívat vodu, používat další plynové spotřebiče. A každý spotřebič se jednou porouchá, bude potřeba ho opravit a nebo dokonce koupit nový. Půlmilionová Praha nemůže bez výrobny a opravny plynových spotřebičů dlouho existovat. Možná právě takto uvažoval mladý podnikavý muž jménem Karel Macháček. V tuhle chvíli se projevil jako nadaný vizionář. Proto nelenil a v roce 1910 založil ve Vysočanech továrnu a začal tento sortiment vyrábět. Nejprve z továrních pásů sjížděly plynová kamna, trouby a ohřívače vody. Časem se výroba rozšířila na veškeré plynové spotřebiče, které tehdejší domácnosti potřebovaly. Z dnešního pohledu jsou to poněkud raritní kousky. Považte ožehovače chlupů a peří, opékače oplatek nebo

0: pražiče kávy, ale také rozžehovače koksu a uhlí pro kotle ústředního topení, plynové rožně, udírenské rošty, cukrářské pece a hlavně nástěné ploché průtokové ohřívače, které i v dnešní podobě lidé nazývají karmou.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Podnikatel, který dal karmě své jméno, měl na svou dobu velmi dobré teoretické znalosti z oblasti konstrukce plynových spotřebičů. Díky tomu jeho výrobky zdatně konkurovaly těm zahraničním. Brzy ovládl český trh, firma rostla a přestávala stačit. Už po 5 letech se proto přesunul do Libně. Pod nově zaregistrovanou značkou Karma zde vznikla celá řada plynových spotřebičů, často podle Macháčkových vlastních plánů. O dalších 10 let později, po vzoru amerických automobilek, vybudoval moderní závod v Českém Brodu. Poptávka odběratelů plynu po nových spotřebičích totiž byla čím dál větší a výrobní prostory už zase přestaly stačit. Aby se vyhnul tlaku subdodavatelů, založil si i vlastní moderní slévárnu. Macháček přenesl do Českého Brodu výrobu plynových vařidel, žehliček a sporáků s modelovnou formovacími stroji, pískovým tryskačem a bubnem a také vlastní smaltovnu. Továrna v Libni dál sloužila pouze pro výrobu a opravy přístrojů na ohřev vody. Závod měl vlastní zkušebnu, chromovnu, niklovnu a lakovnu s moderním stříkacím zařízením. Aby nekopíroval jen cizí vzory, sám přihlásil a realizoval celou řadu patentů. Pravděpodobně nejvýznamnější z nich je řešení automatického otevírání přívodu plynu do hořáku průtokového ohřívače po otevření výtokového vodního uzávěru. Tento bezpečnostní princip, který si Macháček nechal patentovat v roce 1929, se u plynových ohřívačů používá dodnes.
2: Půjdeme do výroby. Ta je zase v původních prostorách původní továrny?
3: V původních prostorách původní továrny. A provozy máme rozdělený na smaltovnu, lisovnu, lakovnu a montáže.
2: A my jdeme?
3: Teď jdeme do smaltovny.
2: Tady skoro nikdo nechodí. Tady vidím jednoho pracovníka, projde volným krokem a projíždí tady jenom jakýsi vozík na kolejnicích nad úrovní podlahy.
3: To automatická smaltovna, kde dochází k vytvoření žáru vzdorné vrstvy na spalovacích komorách obou strany smaltování.
2: Tady se smaltují jednotlivé díly čeho? Kotlu?
3: Jednotlivé spalovací komory plynových topidel. Ta smaltovací linka založena na tom, že se musí založit spalovací komory a projdou odmaštěním, oplachem, pasivací, vysušením a namočení do vlastní smaltovací suspenze a vysušením.
2: Teď jsme přišli k jedné kádi, ve které je jakoby šedavý olej.
3: A je to smaltovací suspenze, do které se spalovací komory namočí a obou straně se vlastně nanese na plech, který je potom ve finále vysušen a vypálen v peci.
2: Ze smaltovny jsme teď přešli do lisovny.
3: Máme hydraulické lisy o tonáži 100, 350 až 400 tun a pak máme excentrické klikové lisy od 25 do 250 tun.
2: Tady vznikají ty komory, které jsme viděli před chvilkou, jak jste je smaltovali?
3: Tady kompletně vznikají, všechno si děláme sami, od toho vylisování, přesvaření a následného smaltování spalovacích komor i všech dílů, které jsou potřeba povrchově upravit.
2: Z jakého materiálu se ty díly pro ta kamna, třeba dejme tomu krbová kamna, vyrábějí?
3: Je to ocelový plech o tlouce 1, 1,2, 1,5 mm. Musí být hlubokotažný, pakliže jsou na ní provedeny hluboký tahy a jsou v podstatě zkoušeny podle všech norem.
2: Tady už to není plně automatizované, tady už je vyšší procento té lidské práce.
3: Tady je vyšší procento lidské práce, ale je potřeba skutečně dodržovat bezpečnost práce.
1: Ani během druhé světové války výroba neustala. Závody v Libni a Českém Brodě zaměstnávaly na začátku 40. let 140 kovodělníků a 22 úředníků. Macháček celý podnik nadále úspěšně řídil ze své vily v poklidných Klánovicích kousek za Prahou. Pro své kvalitní zpracování a vysokou technickou úroveň si výrobky Karma zajistili velkou oblibu u odběratelů plynu, ke které přispěl i kvalitní záruční a pozáruční servis a také ochota a vystupování pracovníků firmy vůči zákazníkům.
4: Z libeňských závodů. Dva závody v Praze 8 se rozhodly v těchto dnech zavést 6denní týden. Je to firma Karma, kde se osazenstvo závodu dále usneslo odpracovat 2 hodiny pro stávkující ve Francii a firma Jakub Kadlec pod národní správou. Rudé právo 31. října 1948.
1: Nad populární značkou se začaly stahovat temné mraky až po komunistickém převratu. Série znárodnění se nevyhnula ani Karmě a v roce 1952 přešla společnost pod správu státu. Toho už se Karel Macháček nedožil. Po roce 1948 se stáhl do ústraní a nedlouho poté sám a v zapomnění v Klánovicích zemřel. Na základě nařízení zhora přešla zaběhnutá výroba do továrny Kaloria v Příbrami, jenže kvalita výrobků klesla natolik, že po několika letech se musela výroba plynových spotřebičů přestěhovat zpět do Českého Brodu. Původní továrna Karma už ale nesla jméno Okresní podnik místního průmyslu.

0: Vy ta kamna vyrábíte vlastně od toho samého prvopočátku? Vy pouze nakupujete ten základní materiál?
1: Ten základní materiál nakoupíme a samozřejmě nakoupíme spojovací materiál, těsnění, ale v podstatě ty hlavní části, to jsou hořák, spalovací komora a výdechová část, ty si všechny děláme sami.
0: Na každém tom stroji tady vzniká nějaká jiná součást těch kamen nebo toho topidla?
1: Na každý stroj se může upnout nástroj podle velikosti a na tom se potom pracuje. Tady jsme u automatického vysekávacího stroje, kde pracovník v konstrukci vytvoří program a pak na základě toho programu ten stroj vyseká přesně, co potřebujeme.
0: A teď konkrétně tam vysekává co? Tam je takový plát plechu.
1: Teď se vysekává díl, který je určený ke krytu jednoho typu spotřebiče a se následně musí ohnout a přivařit na krytu.
0: Na takových háčcích tady visí jednotlivé součásti, kamen nebo topidel. Mají pořád tu šedavou barvu. To se teď změní?
1: Teď se to změní. Nacházíme se v prostorách automatické lakovny, kde máme práškovou lakovnu i mokrou a jsme schopni podle typu kamen měnit v podstatě povrch, jak si přeje zákazník.
0: Takže tady se zavěsí ty jednotlivé díly, pak se rozjede ta linka.
1: Rozjede se linka do předúprav, to znamená se odmaštění a oplachy, následně vysušení a pak v podstatě podle technologického postupu buď prášková nebo mokrá lakovna a vypálení.
0: A pak už se bude jenom montovat?
1: Pak už se bude kontrolovat a potom montovat.
0: Tady se to tak trochu dává dohromady?
1: Trochu se to dává dohromady, jsme na pracovišti svařovny, kde je zase potřeba veškeré díly bodově a švově svařit a vyzkoušet na přípravcích, které jsou k tomu určeny.
0: Ale my se vlastně pořád motáme jakoby v jedné hale, v jednom místě. To znamená, že vy tady celou výrobu máte jako na dlani v podstatě na jednom místě?
1: Dá se říct. Samozřejmě jsme limitováni i vlastní zástavou, která tady je, protože skutečně, jak jsme řekli na začátku, nacházíme se v prostorách, který dal dohromady kdysi pan Macháček a prostě vycházíme z toho a snažíme se co nejlíp optimalizovat celou výrobu.
0: Když to přeženu, tak duch pana Macháčka tady na vás pořád dohlíží.
1: Já ho tady furt někde vidím.
2: Znovu zrození Karmy přišlo se změnou poměrů v roce 1989. Zakladatel Karel Macháček zemřel bez potomků a tak továrna zamířila do privatizace, která dopadla úspěšně. Oblíbená značka se po letech zapomnění vrátila na český i světový trh.

Rodičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezident Pavel vetoval zákon, který má mimo jiné omezit jeho pravomoci vůči vedoucím stálých misí. Policie kvůli nahlášené bombě evakuovala nemocnici v Hořovicích. Výbušninu nakonec nenašla. Zítra bude polojasno až oblačno, později s přeháňkami a teploty do 23 stupňů. Hezký večer u zpráv vám přeje Jana Taušová. Zákon o státních zaměstnancích se znovu vrátí do sněmovny. Prezident Petr Pavel ho vetoval, informoval o tom Hrad. Součástí zákona je kromě zjednodušení výměny státních úředníků i omezení pravomocí prezidenta. Nově by už nemohl jmenovat ani odvolávat vedoucí českých misí u mezinárodních organizací. Tyto pravomoci by přešly na ministra zahraničí, jak navrhuje jeden z předkladatelů Libor Vondráček za SPD. S tím Pavel nesouhlasí a odkazuje se na ústavu. Podle Vondráčka ale koalice veto prezidenta přehlasuje.
2: Pan prezident tímto svým krokem opět vzdal Českou republiku od možnosti zefektivnit svoje správní orgány, státní úřady a jde spíš ze strany pana prezidenta opravdu o protažení toho času, než se stane ta novela účinnou.
0: Nemocnici v Hořovicích na Berounsku dnes evakuovali kvůli anonymní výhrušce bombou. Policisté ale žádnou výbušninu nakonec nenašli. Zařízení museli během rána opustit desítky lidí. Pacienti upoutaní na lůžkách nebo na přístrojích mohli zůstat. Případ budou policisté vyšetřovat zřejmě pro podezření z trestného činu šíření poplašné zprávy. Pražská fakultní nemocnice Motol a Homolka otevřela nově opravené centrum komplexní geriatrické péče. Oprava budovy zhruba za 700 milionů korun trvala 4 roky a dělníci pracovali za plného provozu. Centrum se zaměřuje na léčbu a následnou péči o seniory. Nově upravené prostory nabízejí třeba akutní a lůžkovou péči nebo rehabilitaci, říká ředitel nemocnice Petr Polouček.
3: Všechno je to nové, moderní, prostornější, je to prosvětlené a to zázemí je daleko modernější, než bylo před těmi, řekněme, 5-7 lety. Vidíme tady novou lůžkovou stanici intenzivní péče, nové ambulance, zázemí pro lékaře, pro sestřičky. Sport.
0: Kvalifikační utkání o postup do finálové skupiny tenisového Davisova poháru zahájí česká jednička Jakub Menšík proti americké dvojce Lerneru Tienovi. Duel začne v Libeňské hale zítra v 15 hodin. Poté si proti sobě zahrají Jiří Lehečka a Ben Shelton. Rozhodl o tom los v Praze. Menšík by svému soupeři rád vrátil nedávnou porážku z US Open.
4: Takže začínám. Myslím, že to je fajn, že můžu kluky dobře nakopnout. Doufejme. Samozřejmě situace trošku jiná, než byla před pár dnama, kde vlastně s Lernem jsem hrál v Americe. On měl tu podporu těch fanoušků, takže teďka troufám si říct, že ta výhoda bude na moje, na naší straně, takže na utkání se moc těším a budu dělat maximum, co ne. Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno, později oblačno. Na Moravě ojediněle mlhy, teploty klesnou k 7 stupňům. Zítra čekáme polojasno až oblačno, později se na severozápadě a západě objeví přeháňky, které pak ustanou. Naměříme 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D2 na 2,5 kilometru ve směru na Brno u exitu Chrlice je uzavřen pravý jízdní pruh kvůli pracím na silnici. A na dálnici D11 mezi 18. a 20. kilometrem ve směru na Hradec Králové probíhají také práce na silnici. Levý jízdní pruh je uzavřený. Tak jeďte opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Naše rozhlasové divadlo to nejsou jenom vyprávění, povídky, archivní ukázky, ale skrze to mluvené slovo taky bohatá fantazie. Nakonec řekněte sami, kdo by si nevzpomněl třeba u rozhlasové dramatizace nebo četby na pokračování na to, které ilustrace doprovázely kdysi její původní knižní vydání. Notabene když byl jejich autorem třeba takový mistr jako Jiří Trnka. Hezký večer.
6: Hašti svíčka,

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak teď v tomto věku a v této době mám vlastně nejradši přírodu zas. Ovšem ne tak přírodu, hory, lesy a toto, ale takovou tu nejmenší. Tu docela malou, tady mi skáče v ateliéru každý den jeden kos. A když tak si se na něj koukám, občas mu něco nadrobím a uvědomím si, že tady skákali kosové za napoleonských válek, za těch, za oně, za všech možných potíží, co lidi na světě měli. Kos je pořád stejný, nemá starosti. Snad má, snad nemá. No tak takovýhle druh přírody se mi líbí.
2: Takhle na konci 60. let, vlastně tedy krátce před svým odchodem, přemýšlel o tom, co má rád a co se mu na světě líbí malíř pan Jiří Trnka. Malíř, který nás provází světem a životem vlastně od dětství a s nímž se nelze minout. Vždyť třeba jednou provždy patří Trnkovy kresby do krásné knížky Jana Karafiáta, odkud doprovázejí do světa jeho broučky.
3: Vy jste tomu dříví dali.
4: To ona.
3: To on.
4: Ona se pořád se mnou vadí.
3: Já?
4: Ty.
3: To není pravda, to ty se mnou pořád hádáš.
4: Nehádám.
3: Broučku, nekřič. Co pak jsi už zapomněl, že něco mám?
4: A je to, kmotřičko, dobré?
3: No to si myslím. Jako med sladké.
5: Hádej, co to je?
4: Jahody.
5: Samá voda.
4: Tak, maliny.
3: Něco ještě mnohem sladšího.
5: Radši se dej podat. Jako med sladký je přece jenom med.
4: Tak je to med!
3: No sláva, tady si děti naberte, každý pořádnou lžíci. A ať vám chutná.
5: Jedna lžička.
4: Druhá za ní.
5: Jedna sem.
4: A druhá tam. To je tedy pochutnání.
5: Sláva, nazdar, mňam, mňam, mňam.
6: Ochutnali a pak jedli a ten med byl tolik sladký. A když noční stíny zšedly, letěl brouček zase zpátky. Rodina zas byla celá, na stole byl ubrus bílý, polívčička zavoněla a oni se pomodlili.
4: Podvečer tvá čelátka, jak slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine.
6: Přešlo léto, nastaly dny podzimu, zčervenaly plody jeřabin. Celý kraj se připravoval na zimu, na sníh, mráz a na modravý stín. Zavál vítr z dalekého severu a ten den, když dobře zamkli dům, broučkovi se vypravili k večeru na návštěvu ke svým sousedům.
7: Podívejte, kmotříček zatlouká z kuliny před zimou.
8: Pomáhej pánbu, kmotříčku, my to dělali včera, aby neprofouklo.
9: Inu toť, tak vás pěkně vítáme. Maminko, Beruško, broučkovi jsou tady.
5: Já jsem ráda, broučku, že jsi přišel.
4: Proč jsi ráda?
5: Tak.
7: Vítejte, však je to letos naposled.
10: U nás na Vřesu byla už tuhle první jinovatka. Dobrý den.
9: Dobrý den.
7: S Janinkou se znáte.
9: Jak pak ne?
10: Ráda vás vidím.
7: My vás taky, Janinko. A tohle je náš nejmladší.
10: A ty jsi hezký brouček. Kdy pak už poletíš?
4: Brzy.
10: Už umíš?
4: Umím.
10: Jen jestli umíš taky dost poslouchat. Ale snad mě pozveš, až poletíš ponejprv. To víš? První let to je velká událost a přátelé u ní nesmějí chybět.
4: Pozvu.
7: Stydí se.
4: Nestydí.
7: No, pojďte dál. Napekla jsem koláč.
9: A vy, děti, pojďte se mnou. Něco v komoře máme.
4: Já vím co, kmotříčku. Med.
9: Kde pak med? Něco onačejšího. Pojď.
4: Co pak to je, motříčku.
9: Zrnko vína. Takhle krásně kulaté spadlo z hroznu na vinici.
4: A k čemu je to dobré?
9: Inu, uvidíš. Beruško, doběhni se čbánkem pro kapku rosy.
5: Ano, tatínku.
9: Tak, a my teď, Broučku, vezmeme kladívko a pípu, podej mi ji.
4: Ano.
9: Zatlučeme ji do toho zrnka jako do sudu. A můžeme čepovat. Jaké je to?
4: Dobré a sladké.
9: Tak vezmi ten náš soudek na jednom konci, já na druhém.
5: Je ta rosa, tatínku.
9: A můžeme jít ke stolu. Už to neseme.
7: Tak na zdraví, sousedi.
9: A na šťastné shledání.
7: Aby nás pán Bůh před zlou zimou chránil.
9: Na zdraví.
7: Na zdraví.
4: Ty, Beruško, chci se tě něco zeptat.
5: Co pa?
4: Ta Janinka, kdo pak to je?
5: Kdo by to byl, sousedka?
4: Ona se na mě pořád tak dívá.
5: Na každého se tak dívá, ale je hodná. A vyzná se v léčení.
4: A či pak ona je?
5: Ničí je sama.
4: To nemá ani tatínka a maminku?
5: Nemá.
4: A proč?
5: Tak to já nevím.
7: Pojďte, děti, tady jsou koláče.
4: My se máme.
5: Brouček má pusu od ouška k oušku.
9: Jako rosnička, jako žluna.
7: To ne. Aby nás pán Bůh od zlého chránil.
9: Já nechtěl.
4: A co je to žluna?
7: Ani to radši nevyslovuj.
10: I jen ať se ptá. Musí vědět všechno.
5: Žluna je přece pták.
4: Pták? Co je toho?
9: Žluna je náš největší nepřítel, Broučku. Kdyby si potkal, z dálky se jí vyhni.
4: A vy jste ji už potkal?
9: Potkal. A nemít štěstí, už jsem tady nebyl. To jsem se jednou nad ránem vracel domů. A v lese najednou kde se vzala, tu se vzala velikánská žluna a rovnou na mě křičela
4: Ne, tatínku!
9: Naštěstí vidím ve stromě skulinku, tak já hub do ní, ale žluna sek zobákem po mně. A já hloub a hloub do té skulinky a žluna sek a sek zobákem, tesala a tesala, až už dál nemohla a tak toho nechala. Celý den jsem v té skulině zůstal a tuhle maminka se o mě tuze bála.
7: Radši nevzpomínat.
10: Pán Bůh vás ochránil, k motřičku. A proč pak ty pláčeš, Beruško?
5: Přišlo mi tatínka líto.
7: Ale vždyť je tady. A nic se mu nestalo.
5: Ale mohlo.
4: A já bych se žluny nebál. Já bych ji... A nebo...
9: Tiše, Broučku. Proti žluně nezmůžeš nic silou, jenom chytrostí a hbitostí, to si pamatuj.
7: A nechlup se, nemáš čím.
9: Já vám radši povím, jak jsme jednou tuhle s kmotříčkem letěli do města.
4: Co to je město?
5: Přece hodně domů, ve kterých bydlí lidi.
4: Když já nevím, co je to lidi.
10: Všechno se dozvíš, jenom nepospíchej.
9: Tak to jsme tenkrát letěli daleko za les až ke krásnému městu. A tam v jedné zahradě stál velikánský dům s vysokou věží. Okna měl plná světel, zněla tam hudba, mladí i staří seděli v lavicích a modlili se, neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
7: Amen.
10: To bylo hezké povídání, ale já už musím domů, mám to k vřesu daleko.
9: My vás doprovodíme, Janinko.
7: Letos bude zima zlá.
5: Ale dá pán Bůh, přijde léto, a zase se uvidíme.
6: Letěli domů a tam potom ve chvilce zabouchli dveře a zavřeli okýnka. Dali si dobrou noc a v teplé postýlce usnuli tatínek, Brouček i maminka. V chaloupce z jehličí pod bílou závějí spali a spali a spali a spali. Dokud se led a mráz nevzdal všech nadějí a dokud kosové nezaspívali.
7: Dobrý trobroučku, jak pak ses vyspal?
4: Dobře, a tatínku, co to sem lezeš kvílou v okenici?
9: Sluníčko, Broučku. Ano, už je dávno jaro, musíme vstávat.
4: proč musíme?
8: Jenu, to už je takový řád světa. Každý má na něm svou povinnost. Lidi pracovat, my svítit. Tak jen hezky pojď a podívej se z okna. Tamhle to zelené, to je pšenice.
7: A to bílé, to jsou kopretiny.
4: A tamhle u potoka, pod tou olší ty tři kytičky.
7: To jsou chudobky, broučku.
8: To tam v zimě umřeli tři broučci.
4: Jak umřeli?
8: Snad se někde zpozdili, zalezli jen tak do trávy a zmrzli.
4: To byla jistě Beruška, Kmotříček a Kmotříčka. Oni se zachumelili.
8: No tak nepláč, to nebyli oni. Beruščina a Kmotřičina chudobka by měla červený kraječek a tyhle jsou celé bílé. Víš, kde umře Beruška, tam vyroste chudobka s červeným lemováním.
4: Ale půjdeme se ke Kmotříčkům podívat a k Janince taky, pro jistotu.
7: Však jsme jim to slíbili. Ty přece letos poprvé poletíš s tatínkem svítit. Tak ale teď pojďte, snídaně už je na stole.
6: A bylo jaro, všecko kvetlo. A bylo teplo, voňavo a světlo. A ty včely tolik bzučely. A ten vánek byl tak nesmělý. A ta rosa jako granáty. A ten palouk sluncem vyhřátý. A ta tráva byla celá provoněná jitrocely. A ti cvrčci, ti se něco nacvrčeli?
11: Cvrk, už prý to bude, brouček poletí.
8: Milý broučku, všichni máme radost, že dnes prvně poletíš. Maminka, Kmotříček s Beruškou, Janinka i já. Ale máme taky starost, jestli budeš hodný a budeš svítit, jak se sluší.
4: Budu.
8: No tak, tedy s pánem Bohem leďte.
7: A dávejte na sebe pozor.
10: Hodně štěstí, broučku. A pamatuj si, že u broučku je na prvním místě poslouchat.
4: A nespadni, neboj.
12: Zdař Bůh.
7: Podívejte, jaké má brouček krásné světýlko.
10: Žluté.
4: Spíš to růžová.
10: A pěkně jasné.

0: Jak se ti letí?
1: Dobře, a tatínku, to před námi je les.
0: Les, dubina.
1: A tam jsou žluny.
0: Jen se neboj, my poletíme jen okolo.
1: Tatínku, tatínku.
0: I mlč, to není žluna, to byl jen chroust. Bát se ho nemusíš.
1: Já se ho nebojím, jenom jsem měl trošku strach. Tatínku, žluna!
0: Ale kde pak žluna? Sova to je. Ta broučky nežere, proto se o ní říká, že je moudrá.
1: Mně se to tu nelíbí, poleďme radši domů.
0: To nejde, broučku. Co pak by si doma pomysleli, že jsi strašpitel? Janinka by se divila a Beruška by se ti smála.
1: Co pak ta?
0: Podívej, tamhle letí taky broučci. A ten malý letí dnes poprvé jako ty. Vidíš? A nebojí se.
1: Já taky ne.
0: A to jsou naši sousedi, broučci z Roští. Zdař Bůh.
2: Zdař Bůh. Dívám se, kde by mohl náš nejmladší začít. Myslel jsem, že tady, u toho domu.
0: Náš brouček se taky učí. Můžou svítit spolu.
2: Ale to vám povídám. Svítit, jak se patří. Ne, abychom na vás slyšeli nějaké stesky.
1: Ne, ne, ne, budeme poslouchat.
0: A před svítáním pěkně hned domů.
3: Když kapky deště buší na rost

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Kdo by neznal tu slavnou Trnkovu autorskou zahradu? Příběh pětice obyčejných kluků, kteří jednoho dne objeví starou rozpadající se zeď a v ní rezavou branku. No a v zahradě za zdí potkávají velmi svérázné obyvatele, zlomyslného kocoura, trpaslíka nebo mluvící zvířata, jako je moudrá velryba. A to všechno z obrázky Jiřího Trnky, které zvou do světa jeho bohaté fantazie. Ať už v knížce, v animovaném filmu, s vyprávěním Karla Hegera nebo v rozhlasové inscenaci Jiřího Horčičky. Pět kluků, kocour a velryba.
2: Výborně, vy budete velryba. Budete velmi veliká a velmi velice budete mluvit.
3: Ale ryby přece nemluví, ani velryby.
2: Všechno bude jako. Umíte si hrát na jako? Udělejte jako autobus. Výborně, výborně. Pamatujte si, jak jste to dělal. Budeme to potřebovat. Takže už máme velrybu a autobus.
4: Jenomže co s tím? Jak to dá dohromady, aby z toho vyšla pohádka?
2: Já bych věděl, ale někdo z vás by musel umět udělat zahradu.
5: Zahradu? S velikými stromy?
2: Ano.
5: A s cestičkami, které se propletají křovím a houštím?
2: Ano.
5: A s jezírkem?
2: Ano, v tom jezírku bude velryba. Vidíte, jak se nám to začíná pěkně spojovat?
5: Tak já jsem jako zahrada. Jsem velká zahrada. Tak velká, aby se do mě vešla zákoutí, kam už dlouho nikdo nevkročil. A staré stromy.

jsem já. Takovýhle kocour se hraje mnohem líp než nějaká ufňukaná, hodná a přítulná kočička. Jsem kocour vládce téhle zahrady. A protože celá patří mně, nedovolím nikomu, aby sem lezl, pronikl či vnikl. Jak někdo zabrousí do téhle zahrady, už jsem tu já a prskám, vrčím. Já totiž umím taky vrčet až krábu. A kdyby přesto se někomu zachtělo procházet se po mém panství, začnu mluvit. A on se lekne. A bodeť by se nelekl mluvícího kocoura. Já totiž umím taky mluvit. A kdyby ani to nestačilo, začnu křičet. Já totiž umím taky křičet. Já umím všechno, co ode mě pohádka potřebuje. Prosím, předvedu. Jsem kocour, král mňour první. Jsem kocour velikán, kdo přijdeš sem, tak strhni. Jsem tady všude pán, král mňour první.

0: Stop! Takže kolem zahrady je zeď?
1: To bych prosil, vysoká zeď, přes kterou jen tak někdo nepřeleze.
2: Ale když dovolíte, v té zdi je stará železná branka.
3: Jak to, prosím?
2: Já to musím vědět. Jsem přece zahrada.
0: A u té branky stojí teď těch kluků pět, co obcházejí zeď.
3: Jak to, prosím?
0: Vždyť jste je sám do pohádky přivedl, když jste o tom zpíval, no? Jak jste o tom zpíval?

0: Tak jsme tady.
1: Je nás pět.
2: A jsme jako kluci.
1: Co teď?
2: Obcházejí zeď.
0: Koukáme.
2: A zkoušíme, jestli se tahle branka pohne, když do ní strčíme.
1: Nebo jestli musíme tu branku přelézt, když se chceme podívat do téhle zahrady.
0: Vypadá to, že ta zahrada je kouzelná. Nebo začarovaná.
3: Jeden, dva, tři, čtyři, je jich pět. Už se mi ježí fousy, už se mi blízkají oči, už se mi vytahují drápky. Jestli sem někdo vkročí, spustím hrůzu, jakou ještě nezažil.
4: Ale já se těším, že mě někdo navštíví. Zahrady jsou přece od toho. Nechci být zapomenutá zahrada.
0: Pro tuhle pohádku to zatím necháme tak, jak to je.
5: Kluci, už musíme do školy.
6: Ještě máme čas.
5: Podíváme se dovnitř.
3: Jen račte dál. Jsem na vás přichystaný.
7: Vrátka asi neotevřem. Koukněte, chybí klika, zámek je zarezavělý.
8: Stačí jen trochu do nich strčit.
3: Jen trochu strčit, pánové, pak vkročit a začne peklo.
7: Někdo z vás něco povídal, kluci?
0: Nikdo nic, ale koukám, že by možná stačilo do té branky strčit.
8: Prs, prs.
0: A je to.
7: Jde se.
3: Škrt, prsk, mrsk, au, mňau, ven. Ha, ha, to jsem vás vylekal, rošťáci.
7: Ha, to je hloupost. Lekli jsme se, protože jsme o vás nevěděli. Teď o vás víme a heleďte, bojíme se?
3: Ani o krok dále. Jste v říši mňoura krále.
7: To není slušné na někoho vyuknout, pane mňoure.
6: Vy jste asi moc neslušný kocour, jestli jste vůbec kocour, protože vypadáte spíš jako starý smeták.
3: Co? Kdo je smeták? Vy uličníci, darebáci, vy lopatky, kbelíci, vy savači, vy rohošky.
6: Tak to vidíte, už nadává. S váma se nebudem bavit.
7: Jú, kluci, za chvíli zvoň. Honem do školy.
3: Vy brambory, vy lívanci, vy rohlíci, vy knedlíci, vy
9: tak se nám ta pohádka docela pěkně rozjela.
10: Ale já jsem si ještě vůbec nezahrál. A říkal jste, že mi ten autobus jde moc dobře.
9: Pochopte, co s autobusem, když jsme se ještě ani pořádně nerozhlídli po zahradě.
10: No ale...
9: Vaše chvíle přijde.
10: Jo.
9: Kdybyste ale uměl udělat školní zvonek a zazvonil, jakože je konec vyučování, mohli by kluci zase do zahrady a pohádka by mohla pokračovat.
10: Takže teď záleží všechno na tom, jestli já umím udělat zvonek.
9: No ovšem, kdybyste nezazvonil, museli by kluci pořád sedět ve škole.
10: Cvrkněte mě do nosu. To není ono, že? Okamžik, já se naladím jinak.
11: To by mohlo být ono. A teď mi pořádně zmáčkněte nos, jako se mačká tlačítko.

0: už máme kluky zase před zahradou.
1: Jen pojďte dál. Na ulici je takové horko a pod mými stromy je nádherný chládek. Po mých cestičkách se může běhat a mohlo by se i jezdit na kole.
2: To by se muselo nějaké kolo mít.
1: Když se sem vejde...
3: Narazí se na kocoura Mňoura, to známe.
4: A kvůli němu jsme přišli. Musíme ho potrestat za to nadávání a za to, že nás chtěl...
3: Co nás chtěl?
4: Sežrát.
5: My si to s ním vyřídíme.
2: Jenom nevíme,
4: jestli náhodou
5: nesedí za vraty.
4: A nečíhá na nás.
5: Kdybyste nám, paní Zahrado, mohla říct, jestli...
1: To nemůžu, protože kocour Mňour je můj stálý obyvatel a já nemám ve zvyku vykládat o svých obyvatelích řeči. Nemohu prozrazovat jejich soukromí.
2: Ať číhá za zdí nebo nečíhá, čeho se bojíte? Ulovíme ho, jako se loví tygr.
4: A jak se loví tygr?
2: Ten se, to nevím. No,
4: tak na něj neuděláme lov, ale hon.
6: A proč hon a ne lov?
4: Protože lov neumíme a honit se umíme. Budeme ho honit a nepřestaneme. A až nebude moct popadnout dech a až bude celý udýchaný, tak se ho zmocníme.
6: Jak zmocníme?
4: A prostě ho lapnem.
5: A nebo mu taky, až bude uhřátý, dáme napít studené vody, aby dostal zápal plic.
2: A musel do nemocnice, to by bylo.
6: Víš ty, co by bylo? Bylo by nám ho líto, to by bylo.
2: Ale vždyť bychom mu mohli nosit do nemocnice obložené chlebíčky a cukroví a čokoládu.
4: Ne, trápit zvířata se nemá. Řekli jsme hon, tak bude hon. Vyhraje ten, kdo bude rychlejší. Hon je poctivá hra a basta.
0: Teď paní Zahrada vrzne brankou.
1: Vrzu.
0: A kluci už jsou v zahradě. Kocoure Mňoure. Nic.
4: A co teď? Jak pak ho budeme honit, když to není?
6: Nejlepší by bylo zavolat. Kocoure.
0: Zase nic. Ticho, ani lísteček se nepohne.
5: To bylo málo. Musíš takhle.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Jaké pak by to bylo vyprávění o Jiřím Trnkovi, kdyby v něm chyběl Jan Werich, spolupracovník a taky přítel z nejvěrnějších, soused na pražské Kampě. Mimochodem, věděli jste, že to byl právě Jiří Trnka, kdo Janu Werichovi vymyslel název jeho divadla? Divadlo od začátku abecedy, tedy divadlo ABC. Trnkovy ilustrace samozřejmě nechyběly v mnoha Werichových knížkách, slavné pohádkové Fimfárum nevýjímaje. A tak si teď na závěr pojďme připomenout jednu pohádku z toho půvabného cyklu. Možná tu nejvtipnější, Lakomou barku. Vyprávět vám budou její autor Jan Werich a taky paní Stella Zázvorková. A já už jen popřeju dobré dny ve zdraví a všechno dobré, přátelé.
2: Řekli byste, Dejvice, dej více. Tam se asi lidi předhánějí v rozdávání. Vůbec ne. Lakotili a hamonili, škrtili, škudlili a byli krkouni. Ani ponocného si nedrželi. A vůbec jim nevadilo, že nevěděli, jak v noci čas plyne. O to proj by byl drahý čas, kdyby měl ponocného uživit. Starosta to rád viděl, protože chodil pytlačit do královské obory a když nebyl ponocný, no tak se nemusel bát, že ho někdo v noci potká. A koně tam koval kovář tak, že jim přendaval podkovu z pravé zadní na levou přední. Tu zase na levou zadní a tu pak na pravou přední. No až byla kobyla bosa. Nejlakomější držgrešle ze všech byla Barka, farářova kuchařka. To bylo každému známo. Nejenom, že schraňovala šlupky od buřtu a šila z nich záclony. Nejenom, že se do zrcadla nepodívala, aby se neopotřebovalo, ale to byla ona, co tenkrát, když jela do Loun dostavníkem, místo jízdenky chtěla si nechat koleno vrtat a co k tomu nedošlo jenom proto, že když kočímu to koleno ukázala, raději nechal je zadarmo, než by zneuctil nebozes. A tedle Barce povídá farář. Co kdybychom to druhé prase dali ani pomyšlení? No tak moment, počkejte, Barko. Myslil jsem na učitelovic. Mají tolik dětí a nám přece jeden čuník stačí. Proč mají tolik dětí? To je jejich věc. A co má ten člověk chudák dělat? Z lakoty tady lidi ani děti nemají. A on, aby v té škole měl koho učit, musí být samozásobitel. No, tak mu dáme vejslušku, když už musíme rozhazovat, velebný pane. Říkejte si, co chcete, dva čuníci pro dva lidi je moc, chabě trval na svém farář.
3: Je zajímavé, že přibližně v téže chvíli učitel došel k podobnému závěru. Já tu mám hladových krků jako píšťal u varhan a na faře jsou dva vepři na dva lidi. Načež se zamračil. Čím více se mračil, tím usilovněji přemýšlel. Když se mu tvář vyjasnila, vzal do kapsy kladivo a hřeb a že prý se jde nadýchat trochu večerního kyslíku. Farář mýval psa ovčáka hlídače, ale Barka ho umořila hladem. To se teď učitelovi šiklo. Šel k faře od lesa a nebylo psa, aby štěk. Ani prve, ani teď, když se vloudil do chlívka k prasatům. Tomu většímu se zdálo něco pěkného, protože kanilo a občas si zachrochtlo jako piják u piva. Menší spalo jako dudek. Když mu učitel přiložil hřeb na oči, hnulo ovarem, ale maloučko. Učitel sáhl do kapsy pro kladivo a ani se mi nechce podrobně popisovat, jak ten hřeb snadno vjel do prasečí hlavy. Ráno Barka budila faráře větou. To menší prase je v troubě. A jak se vám tam celé vešlo? Povídá rozespalý farář. Ježíš Maria, ne že ho peču, ale že je kaput. To jste je asi hladem umořila osobu, zívl farář a obrátil se ke zdi. Barka se běhla k učitelovu. Jestli by prý pan učitel neodklidil prasátko, pan farář se dává poroučet, lahala, aby se zamezilo panice mezi chovateli. Do rána jim na faře jedno zgrejzlo a lidi jsou zlí a ještě by mohli říct, že na faře zatajili červenku nebo co. Ale to víte, Barko, s radostí pro vás všechno. Učitel vzal pytel a trakař a šel pro prase, že už ho prý někde zakope.
2: Toho dne se začalo z učitelovic komína kouřit a kouřit už nepřestalo. Když se Barka ptala učitelovic Toníka, co tolik topěj, teď přece ještě nemrzne, Toník dělal, že ji neslyší. A Barka si dobře všimla, že Toník má mastnou bradu. Jak ji cestou na faru voda v putně šplouchala, Barka každý třetí krok se zastavila a usedavě přemýšlela, co to učitelovic ta chamrať se sakramenská může kuchtit. Tonda má přece mastnou bradu od něčeho mastného. Že by to prase, no přece pošlo, ne? Nebo že by bylo nepošlo, že by byl učitel, on byl stejně nějak přeochotný, když chtěl vyhovět. No, žralo jí to. Sotva se setmělo, Barka šla courem kolem kostela ke škole. Vepředu se svítí, z komína se kouří. Barka větří, čmuchá, přece takhle voní vepřová. Teď ji ovanulo zelí a tohle by mohly být, no ovšem škvarky. Vzala za kliku. Opatrně proklouzla do chodby. Na konci chodby dveře a nad nimi výklenek s oknem pro větrání. Co to k sakru jedli? Přišoupla bednu, co stála v rohu, dala na ní škopík, co visel na zdi a souká se nahoru, aby si to všechno okénkem nad dveřmi zkontrolovala. Přišla o chlup pozdě, protože učitelová už poklízela ze stolu a všechny děti stály v řadě jako čestná rota od nejstaršího po nejmladší. Učitel právě uzavíral. A pomodlíme se ještě za Barku. Barka napnula uši. Přitáhla se výš, stála na škopíku, na špičkách, jako baletka. Aby nebyla tak lakomá, povídá nejstarší Žovka a po ní Pepa, aby nebyla tak závistivá a tak špinavá, vpadl Tomáš. A neučesaná, mladší Xaver a ještě mladší Felix, ne tak vošklivácká. A Bobeš, aby nemořila prasátka hladem, Růženka. A kočičky a Libuše a pejsky. A aby nežrala žížaly, uzavřel Tonda s mastnou bradou.
3: Barka byla vstekem bez sebe, ty žížaly jí dodělali. Chtěla zahrozit pěstí, leč zapomněla, že spola stojí na špičkách, na škopíčku, na bedně a spola se přidržuje výklenku. Dřív, než mohla vychrlit nadávky, svět se pod ní zbortil. Škopíček ucukl, párce se zvedly nohy ke stropu, vzala bradou o spodek výklenku, jekla a letěla, jako když žebřík podrazíš. Našli ji tam s očima v sloup. To vypadá, že je po ní, šeptal ženě učitel. Skoč pro faráře. Jo, a jak to všechno vysvětlím? Řeknou, že jsme ji zabili, že jsme byli v komplotu kvůli praseti. Znáš lidi? Učitelová ztratila hlavu a navrhovala manželovi, aby emigrovali nebo aby zapálili dům a podobné hlouposti. Učitel jí neposlechl. Vzal pytel po čuníkovi, vecpal do něho Barku, hodil si to všechno přes rameno a šel. Nevěděl přesně, co s Barkou. Chtěl jí posadit ke kašně, ale Bureš se potácel z hospody a jen tak, že se nestřetli. Také se zabýval nápadem, že by jí vynes na zvonici a tam by jí pak našli a řeklo by se, že vybírala holubí vejce, to se o ní vědělo, a že jí zvon vzal do lebky. Už zahýbal ke zvonici, když si vzpomněl na Kubáta.
2: Kubát pro halíř byl štond hnát blechu přes strniště. Noc co noc chodil hlídat do stodoly obilí aby mu je někdo nevykradl, ale sotva se usadil ve stodole, už ho popad strach, že by ho mohl vykrást někdo v chalupě, a letěl hlídat zpátky domů. Když tak probíhal celou noc, ve dne spal. Říkal, že ušetří, že být ve dne vzhůru se při té drahotě stejně nevyplatí. Učitel počkal, až Kubát přeběh ze stodoly do chalupy. Potom posadil barku na hromadu zrní, dal jí do ruky lopatu, aby se nekácela, a za chvilenku byl doma. Kubát hlídá v chalupě, asi tak za půl hodiny ho popadne obvyklá nejistota a strach o zrní a letí do stodoly. A vydá ho, a vydá ho. A nachytal zloděje s lopatou v ruce, jak se chystá okrás ubožáka. I ty prevíte, i ty padouchu. A Kubát vzal cep a bás, bás, bás, zloděj se skácel. A ani se nehni. No to se ví, že se ani nehnul. Totiž nehnula. Kubát poznal teprve, až rozškrtl sirku, že to není ten zloděj, nýbrž ta zlodějka, a to farská barka. Ženská. Co vás to napadlo? Barka ani muk. Ženská. Hej, hej, hej, hej. A to už s ní notně třás. Snad jsem vás. Pro pána krále. Barko. Barka ani muk. Teď sedí oba ve stodole, koukají na sebe, jenže Barka Kubáta nevidí. Kubát je z toho zoufalý. Kam jí dát? Najdou ji u mě a řeknou, že se mi z lakoty utlouk, znáte lidi. Co s ní? Ze všech nápadů se mu zalíbil jeden velice škodolibý. Vzpomněl si, že učitel nezamyká školu a že by mu mohl barku donést do školy a posadit ji do lavice. To se bude učitel divit, že má vožákyni víc. Zase se ocitla barka v pytli a zase byla nesena nocí. Kubát si chtěl nadejít kaštanovou alejí směrem ke Královské oboře, když by byl málem vrazil do chlapa, který přicházel od obory. Rovněž nesl pytel na zádech a když spatřil Kubáta, zařval, pustil pytel a odskočil do tmy. Kubát zrovna tak. Teď stojí oba chlapi za kaštanem, jeden druhého protmu nevidí, a mezi nimi na silnici dva pytle. Čekají, co se bude dít. A ono se neděje nic. Tak čekaj, čekaj. Až ten jeden, byl to Kubát, skočí, popadne pytel a upaluje pryč. Ten druhý to vidí, odechne si, zvedne druhý pytel a tak jde do tmy pryč.
3: Je to starosta z Davids. Byl si zapytlačit v Královské oboře a nese domů statného kolouka. Tak se stalo, že Kubát pod mě posadil učitelovi do školní lavice místo barky koloucha, zrovna, když starosta vcházel doma do kuchyně a povídá ženě. Jen se koukni, co jsem dneska ulovil. Nás nemůže překvapit, že z pytle se vykutálela farská barka. Víme přece proč. Ale starostová to nevěděla. A když spatřila, jak se barka kutálí, zajala jim dloba a praštila sebou. Starosta, bývalý dragón, už něco v životě zažil. Celkem klidně popadl vědro s vodou a vychrstí na starostovou. Samo sebou, že barku přitom také polil. Starostová si sedla. Barka si sedla. Starostová vstává. Barka vstává. Starostová ječí. Barka se nezdržuje a hora ze dveří do tmy.
2: Ráno, než se začalo učit, našel učitel ve třídě koloucha. Seděl v první lavici. Chvíli si nad ním lámal hlavu, jak a co, ale pak si řekl, že kdo se moc ptá, moc se dozví, a koloucha zavěsil do komory, aby zvěřina uzrála. Jen to udělá, volá ho před školu Kubát. Jestli prej v noci jako nic neslyšel, tedy jako učitel. Ne, ne, neslyšel. A Kubát jako slyšel? Ne, ne, ne, taky neslyšel. Tak proč se jako teda Kubát ptá? No, jen tak, jen tak. Začali zvonit, na raní a farář, přesně jako poštovní panáček, zahýbá od fary dolů. Spatří Kubáta s učitelem, přidá do kroku a volá: jestli pak to už víte o naší Barce. V učiteli i v Kubátovi hrklo, v každém zvlášť. Představte si, oznamoval Velebníček, představte si, že jí přes noc na hlavě vyrostly dvě boule. To jí něco poštípalo? Zkoušel učitel. Ho, ho, ho. To jsou boule, no boule jako od cepu. Měla prýzlý sen a jak se v noci přehazovala, tak jí spadl na hlavu cínový svícen. Hlava jí teďka bolí jako střep. No, kdo by utrácel za doktora? Ona se z toho, s pomocí boží, ona se z toho vylíže. I bez pomoci boží, chtěl říci učitel, ale pro všechno neřekl.
4: Maličký námořník krabičce odmítla.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Je čtvrtek, před námi jsou dvě společné noční hodiny a já vás zdravím ze zlínského studia Českého rozhlasu. Jestli nás právě teď posloucháte z postele a říkáte si, no tak dneska zase nic nezabaru, pak jste tady opravdu správně, protože právě o spánku, hlavně o chvílích, kdy se mu k nám vůbec nechce, si budeme povídat. Někdo usne, sotva položí hlavu na polštář. Jiný se převaluje, počítá ovečky, přemýšlí nad tím, co všechno musí zítra udělat a s každou další hodinou je nervóznější, protože ráno se neúprosně blíží. Možná jste také zjistili, že se váš spánek během života mění. Dřív jste prospali celou noc a dnes se pravidelně budíte ve dvě, ve tři nebo ve čtyři ráno. A pak už spánek možná ani nepřijde. Co v takovou chvíli děláte? Zůstáváte v posteli, čtete, uvaříte si čaj, pustíte si rozhlas, třeba právě noční linku? A zajímají mě dnes i vaše noční příhody. Mluvíte ze spaní? Nebo jste dokonce náměsíční a ráno se dozvídáte, co jste v noci prováděli? Nebo máte někoho, kdo je náměsíční a měli byste nám o čem vyprávět? Jestli ano, volejte 731 800 900, to je náš telefon, anebo pište na rozhlas.cz/linka nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Kolik hodin potřebujete, abyste byli ráno opravdu odpočatí? Zažili jste někdy období nespavosti a co vám pomohlo? A máte nějakou veselou, zvláštní nebo možná i trochu strašidelnou noční příhodu? Volejte Jarku Barboříkovou, těším se na vás.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Když spánek nepřichází a neb, co všechno zažíváme v noci, to je dnešní téma čtvrteční noční linky Českého rozhlasu. Usnete okamžitě, jak ulehnete, anebo se dlouhé hodiny převalujete a spánek nepřichází. Kolik hodin potřebujete, abyste se ráno cítili opravdu dobře? A změnilo se to u vás s věkem? O tom všem nám můžete vyprávět. A začne paní Ludmila, která volá z Brna. Krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Špatně vás slyším, Jaruško, slabě.
0: Já vás slyším dobře a to je hlavní, tak povídejte.
1: Jo, dobře, tak jo. Tak já vám řeknu, já jsem teďka sova, protože jak já 2 roky vás poslouchám každý den, tak já mám úplně přehozený spánek, že já se ve dne dívám na televizi a večer zapnu rádio v těch 9 hodin a mám to do 2 a potom ještě si vezmu knížku. A můj uspávací rituál je, že když si vezmu časopis, tak to usnu za chvilku. Ale když si vezmu knížku, tak já dokážu číst do 4 hodin do rána a potom si říkám, pane bože, to budu nepoužitelná, ale nechodím do práce, samozřejmě jsem v důchodě, takže mě to tak nevadí. Ale když jsem byla mladá, tak jsem hrozně ráda spávala. To teda jsem potřebovala hodně hodin spát, ale teď teda, jak jsou starší, tak už ani ty hodiny nepotřebuji tolik.
0: Takže knížka je pro vás vlastně nebezpečná, protože vás místo uspávání vtáhne do děje, ano?
1: Ano, vtáhne mě do děje a já musím číst a musím a musím. Já čtu ságy, rodinné ságy a to jsem vždycky, jsem napnutá, jak to bude dál a to mám vždycky 6 dílů tlustý to je. A já to všechno, a děcka mi to kupujou, a já to vždycky počtu. A oni mi říkají, mami, ale měla bys to prodávat. Poslední době se tady množí. Já říkám, ne, knížka je knížka. Oni obě dvě mají ty audio, že poslouchají. Pana Borka, moja dcera, ta nejmladší, tak ta poslala Borka, ten ju uspí, že ona si tu knížku potom musí koupit, aby vůbec to dokázala přečíst.
0: Víte, co mě zaujalo, když jste říkala, že ty hodiny vlastně nějak nepotřebujete? To je sen? Možná mnohých lidí. No, nebýt tak závislí na těch hodinkách, na tom čase, pořád nikam nespěchat a nestresovat se jim. To zní
1: hezky. To je pravda, asi. Ale víte co, ale až vám bude tolik to mě, tak asi 74, takže to si myslím, že to každý tak dospěje. Víte?
0: Takže
1: nevím, ale jako nemůžu říct, ale můžu vám říct, že ráno stanu, ne že bych si spávala. Ráno stanu v 9 hodin, nejpozději, ale jinak tak v 8, udělám si kávu, sednu si k počítači a přečtu si, co je nového, jako Seznamku a Facebook a internet a děcka mě tam posílají a až to všechno přeštu, tak je 10:30, pak si buď to, že nemám muže, takže nemusím mět, mě nikdo nehodí, jo, uklízený mám pořád, protože mě nikdo by nic neudělá a takže, a to se mě u toho počítače, tak o té 10:30 se mě chce spát. Já říkám, no přece já nebudu spát, tak vstanu a něco tady pohodím. Takže takhle to je s tím mojím spaním. Takže já si nemůžu stěžovat. A jsem teda asi noční sova, že jako můžu být i do 4. No ale co, tak já vám třeba ve 2 hodiny teda usnu, ale zbudím se třeba za 1.5 hodiny, zase pustím rádio, nebo si rožnu a zase čtu. A to zase 1.5 hodiny, takže já to moc ne, tak potom spím ve dne. A děcka mi říkají, u nás, když byla jsem měla malou vnoučku, jsem hlídala a byla malinká a ona mě říká, Máma Pikač, táta Pikač. A já jsem furt říkala, kluci, co ona to říká. A pak jsem na to přišla, že jsem jí řekla, ona plakala, já jí říkám, neboj se, maminka i tatínek přijde, oni byli jde na svatbě a oni budou s tebou spínkat, mamička tady jenom tě hlídá, víš? A ona to řekla a dneska teďka, když mě volají, nebudou se mě dovolat, tak mi říkají, Marko, ty jsi určitě Pikačovala.
2: Tak Ludmilko, moc děkuju, že jste nám zavolala, podělila se s námi o svůj večerní rituál. Přeji vám, ať dnes časopis se splní svůj účel a spánek přijde přesně včas, hlavně žádnou knížku, protože to byste šla spát až v 7 ráno a musíte být fit na zítřejší poslouchání noční linky. Musíte umět s tím spánkem hospodařit a rozložit.
1: Děkuji, zdravím vás, mám vás moc ráda všechny.
2: Ať se vám daří.
1: Jo, děkuji.
2: Loučíme se s paní Ludmilkou, no ale těšíme se na dalšího návštěvníka. Spánek bereme jako samozřejmost, dokud jednoho večera nepřijde. A právě o těch nocích, kdy se spí krásně i kdy se nespí vůbec, si dnes budeme v noční lince povídat až do 1 hodiny.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi, máme 14 minut po 23. hodině a vítám.
1: A vítám.
0: Halo, halo. Teda já se tam ozývám.
1: Petro Sklodná.
0: Ano, paní Petru. Paní Petro, téma znáte. Je o spánku. Když spánek nepřichází a neb, co všechno zažíváme v noci. Povídejte, co máte k tématu.
1: No, tak já poslední měsíc strašně špatně usínám. Nevím, proč se to stalo. A usnu třeba až o 4 ráno.
0: To je hodně pozdě. Vzpomenete si, jestli se před tím měsícem něco změnilo? Nějaké starosti, událost, změna režimu?
1: Ne, právě že nic.
0: A jak to probíhá u vás vždycky ta noc do těch 4 hodin ráno? To trpělivě čekáte, no, až usnete a zaberete, jak se říká, nebo vás to stresuje, chodíte podobně, zkoušíte všechno možné?
1: No to ne, čekám, až usnu, no.
0: No a jak teda potom fungujete ráno? Do kolika hodin spíte? Cítíte se přes den unavená, nebo to ku podivu zvládáte dobře?
1: No, jako někdy se mi stane, že neusnu vůbec teda. A pak přes den bych spala.
0: A já teda nechodím
1: do práce, takže jako mi to zase tak nevadí, ale prostě je to divný, no.
0: No, zvláštní to je. Zkoušela jste nějaké rituály, které se doporučují právě lidem, kteří nemohou spát?
1: Ne. Neskoušela jsem nic, no.
0: Tak právě od toho je dnešní téma, aby posluchači, kteří měli třeba podobnou zkušenost, poradili. Ono se říká, že ten spánek by se neměl příliš honit, tak se tomu říká třeba u psychologů, abyste nebyla vlastně vystresovaná tím, že nemůžete usnout, ale možná to bylo tak, jak paní před vámi, která říkala, že se probudí, pak si začne číst, pak se probudí, jde se projít. Večer by si každý měl vždycky dopřát nějaký klidnější režim, žádný telefon, žádná televize, vynechat pozdní kávu a chodit spát přibližně ve stejnou dobu. Děláte to?
1: No, tak kávu nepiju vůbec, takže jako tam to nehrozí a dívám se na televizi tak do těch maximálně 10, no.
0: A máte přes den hodně fyzické aktivity?
1: Nemám.
0: No, tak zkuste přidat. Ono se říká, že to hodně pomůže k dobrému spánku, pročistí to hlavu, unaví se tělo, pak se usíná lépe. No a kdyby vám to přetrvávalo, tak byste možná mohla zajít k praktickému lékaři, že by vám něco poradil, abyste se cítila líp. A nebo poslouchejte dnešní noční linku a bude po problému. Uvidíme. Paní Petro, tak děkuju za telefon, držte se. Pojďme poslouchat rady ostatních.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Někdo si před spaním přečte 2 stránky knihy a oči se mu zavírají. Jiný otevře knížku a ve 3 ráno zjistí, že pořád čte. Co uspává právě vás? Na to se ptáme dnes v noční lince.

0: Máme 21 minut po 23. hodině, je s vámi noční linka Českého rozhlasu Jarka Barboříková a také pan Olda, který volá z Rosic. Vítejte, krásnou noc přejeme.
1: Zdravím vás všechny. Já jsem zrovna rádio, takže...
0: Před spaním každý potřebujeme něco jiného. Někdo naprosté ticho, jiný puštěný rozhlas, další otevřené okno. Bez čeho se před spaním neobejdete vy? Povídejte, no, Oldo.
1: Já bych řekl, abych mluvil za sebe, to je gen, paní. Já vždycky říkám každému, kdo mě říká, já třeba usnu po obědě 2 hodiny, jo, a kamoč mi říká, já bych už nespal. No ale já třeba leta letoucí poslouchám váš pořad, protože jsou sova, jo, to je od 11 do 1, pak od 1 do 2, a potom, protože jsem diabetik a potřebuju něco sněst, něco pojím, v lednice mám v Plzeň scházeno v dusní normálně tady v posteli, tady mám bojtáček, naliju si, vypiju na 3 doby, lehnu a spím a probudím se v 9 hodin ráno, no. A tak to mám leta, no.
0: Vy jste teda ideální posluchač noční linky i rozhlasu, pokračujete až do 2. Odpoledne si 2 hodinky schrupnete a přes den máte energii až do večera, kdy jste opět s námi. Jak dlouho no, už pak... takový režim máte?
1: No, představte si, že jsou 28 roku na inzulinu a tak to provozu a mě to vyhovuje, no.

0: poslouchám Lita váš program, no.
1: Řekněte mi, Oldo, dokážete usnout kdekoliv, třeba v autě, nebo i v minulosti, když jste sedl do vlaku, zabral jste tam, jak se říká, nebo potřebujete svoji pohodlnou postýlku?
0: Já nebudu opakovat. Já se spánkem jsem v životě neměl potíže a taky ten metabolismus mám, budu mít 82 roku, mám půstejné, no.
1: Takže usnete kdekoliv, když jste unavený a potřebujete si odpočinout, nemáte problém.
0: Jo.
1: Tak knížka, časopis Teplý čaj, otevřené okno, vlastně vy k tomu nic nepotřebujete. Vy jste si to po leta letoucí nastavil tak nějak po svém.
0: No ještě dobře, že mě chutná trochu jesta, trochu výprsu, diabetik, já jím tak pětkrát zobu, ne, že bych se naspal. Dva údrhu a takže tak jako 28 roku, když někomu řeknu, že 28 roku jsou na inzulinu, tak se na mě dívá, jak vyvará míš.
1: Oldo, a mluvíte ze spaní?
0: Ne.
1: A znáte někoho, kdo je náměsíčný?
0: To neznám.
1: A víte, že já taky ne. A tak jsem si říkala, že by mohl zavolat někdo a nějakou milou historku nám k tomu říct, protože co občas slyším, že se lidem stává, tak nad tím zůstává rozum stát. Je to pro mě opravdu velmi zajímavý jev. Tak třeba nám k tomu někdo řekne víc. Oldo, moc děkujeme za to, že nás posloucháte i že se zapojujete a zavolal jste. Přejeme krásný noční čas.
0: Mějte se hezky, naschledanou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Kup mi den, kup mi noc.

0: Máme přesně 11:30. Možná nás právě posloucháte proto, že se vám dnes jednoduše nechce spát. Tak toho využijte a zavolejte nám, protože dnes si právě o spánku povídáme. Také o nespavosti a o všem, co v noci zažíváme. Je s námi Jura, jste říkal?
1: Jura, ano, povídám.
0: Odkud voláte?
1: No, odkud? Z Chropině.
0: Z Chropině, takže kousek od Zlína. Ano, povídejte, no. Co máte k tématu.
1: No, k tomu nespaní. Řekněme, když mě bylo 15, 16, 17 roku, tak to jsme tady sedávali s dětskama u rybníka, máme tady 24 hektarový rybník, tam jsme sedávali, hráli jsme na kytary celou noc. Řekněte mě, když jsem spal, já jsem od 7. třídy dělal na státním statku tady v Chropině. Od začátku celý dva měsíce prázdnin jsem tam prostě strávil. Časem to rozpělo tak daleko, že jsem jezdil i na traktoru a když jsem přijel prostě večer v 10, v 11 zpátky do statku, státního statku tenkrát, tehdy, no to byly časy, tak jsem jenom mrknul, hoří oheň, hoří šubdom, namazat chleba sádlem, a už jsem běžel k oheni, kytary a už jsme drncali celou noc. Ráno v 5 hodin, v 6 už jsem zdrhal znova na traktor a jezdil jsem celý den. Řekněte mě, kdy jsem spal celý ty dva měsíce přes prázdniny. To je sranda. No a dneska, když už jsou starší, tak s tím asi tím stylem, že prostě, když v 8:30 zapadnu do postele, no dělám už dneska něco jiného, nedělám na statku, dělám úplně jiné věci. Zapadnu v 8:30 večer do postele, no probudím se tak nějak kolem té 1:30, 1:30, no a pak zase zalezu, usnu a ráno v 6 jsou čilej a můžu dělat. Makám. Je mě 74, dělám furt, na nějakou televizu nemám čas vůbec, to jsou pro mě pindy a blbosti. Prostě teďka spím, dospím se, když můžu, a jinak prostě furt makám, furt dělám. Zeptejte se mě, kdy spím. Jo, a s tou duchařinou, ty takový to náměsíčnictví a tak. Měl jsem dceru, ano, ta už je dávno z baráku pryč. Ta byla náměsíčná, ano, ta chodila po noci po bytě a no, nechodila s těma rukama dopředu takhle, ale prostě
0: to
1: chodila.
0: To je strašidelné.
1: No, to jsem si užil, to bylo taky hezký. No, jinak nemám s tím problémy. Spaní, večer lehnu, dám si většinou večer takhle jeden, dva frťany, řekněte, že jsem alkoholik, že jsem závislý, ale spí se potom dobře, až do rána. No a dobře. Jinak
0: Juro,
1: úplně spokojený.
0: Ono to zní krásně. Sedět u táboráku, hrát, zpívat, ano. Já s vámi souhlasím, no. Že v mládí jsme spánek nepotřebovali. Člověk vydržel vzhůru celou noc a ráno fungoval. Dneska bychom za takovou noc možná zaplatili několika denní únavou. Prostě to mládí mělo úžasnou vlastnost, že noc byla příliš krátká na to, abychom ji prospali. To by prostě byla škoda. Ale já bych se moc chtěla zastavit u té náměsíčnosti, protože já opravdu neznám nikoho, kdo je náměsíčný. Tak můžete nám jakoby vysvětlit, jak vám to bylo vysvětleno, jak to vzniká, co s tím a jak to probíhalo? To se opravdu ráno nic nepamatovala dcera?
1: Ne, nepamatovala si nic, prostě to bylo takový, no prostě nevěděla. Opravdu, jako chodila po bytě, jsem tam a to bylo ještě jako dobrý. Moje žena to má trošičku horší, ta jako v noci mívá špatný sny a bojuje s někým, kdo ji pronásleduje. No, už jsem byl taky na operaci s levým okem 24 laserových dělových ran, aby mě znova přivařili tu rohovku. Tu jsem měl od jedné její levačky pěkně No, byla odloučená, no.
0: To vám teda říkala... ty holky doma dávaly zabrat. A ta dcera reagovala na vás, když jste na ní promluvili
1: ale
0: v noci?
1: Vůbec to nebylo za zlý, to je život prostě. Furt vidím dobře, furt jezdím, je to dobrý, nemám žádný problém s tím.
0: Dobře, můžu, Juro, teda...
1: No.
0: K té dceři. Tak jak dlouho to období trvalo? A přešlo to potom samo s věkem, nebo to má dodnes?
1: No, já bych řekl, že to trvalo tak od těch 12, 13 roků až do 25.
0: Mm. A je nějaká příhoda, která vás opravdu vyděsila? Opustila někdy třeba dům?
1: Hele, víte co, já jsem hanák. Mě, aby něco vyděsilo, tak to by muselo být. Jako, že by odpustila dům, to nebylo, to jako nebyla žádná hrůza, ale jako chodila po bytě a vykládala něco, povídala a ráno o tom nevěděla vůbec nic. Jako, že by opustila dům a chodila po střeše, to je blbost, to teda opravdu ne. To bylo takový fajn, no, chodila v noci, no, bloudila. A jinak žádný problém s tím nebyl.
0: No, tak to s tou manželkou je taky milé. Vy jdete v klidu spát a máte takové dobrodružné spaní, protože se stanete nedobrovolným účastníkem snu vaší manželky.
1: Je to bylo jednou. No.
0: Dobře, Juro, moc děkuju za váš telefonát. Bylo to přímo k věci, to my máme rádi. Poslouchejte dál a volejte dál.
1: Na ty konce a na ten rybník, kde jsme se dávali u ohně a vlastně jsme celý prázdniny nespali. Řekněte mě, jak je to bylo možné.
0: Taky by mě to zajímalo. Myslím, že to máme všichni
1: stejně. Ale
0: stejný.
1: Co tady sedím, no a myslím, tak za hodinku zalezu a bude to dobrý.
0: To už budeme končit, to už vám
1: takže
0: to dovolíme.
1: Mějte se krásně. Dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi. Když nemůžete spát, snažíte se za každou cenu zabrat, nebo jste se naučili s takovou nocí nebojovat. Povězte mi, co se vám osvědčilo a co vám pomáhá k lepšímu spánku. Dnešní téma zní, když spánek nepřichází, aneb co všechno zažíváme v noci. Je s námi paní Michaela z Moravskoslezského kraje. Krásnou noc.
1: Dobrý večer. Ráda bych se podělila. Vzhledem k tomu, že kolikrát taky to nebývá jednoduché spát úplně hned, tak někdy použiju žehličku a dívám se přitom na film, ale i to někdy nebývá dost užitečné. Ale podle mé maminky bylo vždy výborné a doporučuji všem, kteří mají špatný spánek, tak aby si udělali obyčejný, jednoduchý, klidný meduňkový čaj, zalili si ho trošku mléka a věřím, že to uklidní duši a pomůže to.
0: Meduňkový čaj. Je pravda, že ten nejenom dobře chutná, taky krásně voní, takže tomu věřím. Neměla byste nějakou další radu ještě?
1: No tak pokud je organismus celkově unavený, tak lépe se usíná, ale někdy i klid pomáhá a hlavně i psychický klid. Takže ono někdy, když se člověk zadívá na hezký film, anebo na film, který má člověk rád, tak se unaví. V těžkých případech bývá, že se stane i v některých, což můžu povykládat, že nedávno teď se stalo, že nás navštívil takový nezvaný host a dokázal se vloupat do domu, a což nás jako docela rychle probudilo. A taky to mělo docela jinačí komplikace, ale naštěstí všechno dopadlo dobře, takže i přesto, že člověk se snaží být sebe víc klidnější, tak někdy ty aspekty celkově životní nebo okolnosti, nebo spíš hvězdy tomu asi nepřejí, bych řekla.
0: No paní Michálo, to je teda zážitek. Co jste v tu chvíli dělala, když k vám přišel nezvaný host? Byla jste teda doma, předpokládám, s mužem nebo s někým dalším? Volali jste policii? Odnesl útek?
1: No hned. Ne. Volali, všechno se objasnilo, pachatelé dostihli velice krátce. Velice všechno dopadlo dobře, ale šok byl obrovský. Jo, člověk, když si v klidu už chce udělat tu pohodu, že to tak, ale někdy by, a i když si člověk myslí, že všechno může být super klid, tak vždycky může přijít i z nenadání něco.
0: Ano, většinou je to jako blesk z čistého nebe. A viděla jste ty zloděje?
1: Prosím?
0: Jestli jste je viděla, ty zloděje?
1: Toho pána, ano, přesně, ano. A dokonce i jsem měla tu čest ho vidět ještě opovzdálí, protože oni nějak dohledávali ještě další okolnosti toho dne vlastně, teda té noci, takže oni si ho museli vzít sebou, takže ještě jsem ho viděla, no neuvěřitelné. Šokující, ale ale všecko lepší zaspat a vidíte. Ráda vás slyším a máte výbornou hudbu, která fakt opravdu uklidní mozek, což jsem velmi ráda.
0: Ano, od toho jsme tady. Toho děkujeme teda, že jste se nám svěřila s takovým zážitkem. Já jsem si říkala, jestli by bylo vhodné někdy realizovat toto téma do noční linky, nějaké nezvané návštěvy, a trošku jsem se toho bála, aby jsme potom usli všichni.
1: Ne, ale všechno v dobrém, všechno výborné, všechno dobře dopadlo. Opravdu žádný problém se nestal, akorát byl to šok, člověk, ale byl to človíček, který hledal nějaký úkryt před deštěm, tak tam se to může stát kdekoliv, tam bych to tak jako úplně neviděla ve zlém.
0: Takže to nebyl ale zloděj?
1: No, asi původně to tak nemyslel, ale ten pocit z toho mého dojmu, byl mnohem větší. Tak když to asi ten vpád do toho domu byl agresivnější, než by měl být, no.
0: No tak.
1: Takže ten klid před tím spánkem už potom nebyl, no, takže ten spánek vlastně nastal až ve 4 místo ve 2, když jsem už si to naplánovala po té svojí detektivce teda.
0: Tak já vám přeji, ať jsou všechny vaše další noci klidné, bezpečné, meduňkový čaj, ať vám krásně voní a spánek přichází bez podobných překvapení. Mějte se hezky.
1: Výborně, vám taky.
0: Dobrou noc.

0: Paní Iveta je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Vítám vás u našeho vysílání. Těším se, co nám budete vyprávět k dnešnímu tématu, které nám radí, jak na kvalitní spánek.
1: Už mohu mluvit?
0: Ivetko, ano, jsme ve vysílání.
1: Tak, děkuji. Takže krásnou noc. Já jsem se i zasmála, jak poslouchám ty příběhy těch lidí. Tak jsem se i zasmála. Takže napřed k tématu a potom chci říct něco, jak říkala ta paní o té příhodě nebo co. Takže já jsem vždycky výborně spala. A když jsem lehla, tak jsem hned usnula. Všude, v letadle, já nevím, ve vlaku, všude. V autobuse, malem se minule zajela, jsem jela v autobuse dom. Jo, jsem zavřela oči, že si zdřímnu jako tak. Meditačně, já jsem malem zajela do Lošova, jo, já bydlím kousek za Olomoucí, no a chci říct, když jsme byli mladí, my jsme s manželem chodili každý pátek tančit do vinárny, každý pátek, dali jsme si výbornou večeři, byla tam výborná hudba, jo, vínečko, a teď jsme přišli jednoho dne, kolem druhé ráno domů a manžel říká, já mám takovej hlad, a já jsem ve dvě ráno začala pít kačenu. Já jsem mu upekla kačenu, udělala jsem zelí knedlík, takže jak jsem to udělala, já nevím, za hodinu nebo já nevím, tak se nadspala, šel spad, jo. Takže, a potom třeba v pět ráno jsem vstávala do práce, jo. Takže jsem toho nenaspala, jo. A ještě jsem ráno vařila a pekla kačenu. No a postupem času chci říct, se to měnilo, že člověk jak stárne, tak potřebuje víc spát, ale teď přes den třeba kolikrát si lehnu, to chci říct, a normálně zavřu oči jenom tak, že si odpočinu a já hned spím, hned. Bez léku, jo, lidi berou prášky na spánek, jak ta paní, že nemůže usnout, tak jí chci poradit. Meduňkový čaj, křižálkový čaj, mléko s medem a ještě se kupuje, někdy si to taky koupím, to se jmenuje, to je už nachystaný čaj v lékárně nebo i v Lidlu, to se žene. Spánek a nervy se to jmenuje. Jo, ať si každý den ta paní uvaří večer ten pytliček čaje, spánek a nervy do malého šálku, zalije to horkou vodou, vypije to, jo, tam jsou ty bylinky už namíchaný. A to jí pomůže, tak to chci říct, jako do té noční linky.
0: Ano, a no, ještě Ivetku, tam dostanu. Šťastná to žena, no, která nemá žádné problémy s usínáním, to je fajn.
1: Nemám, no.
0: To jste tak měla celý život?
1: Ano, já jsem lehla a hned jsem zabrala. A ještě mě říkal přítel teda, že mluvím ze spaní tedy.
0: Aha,
1: to nevím,
0: a
1: to
0: co
1: mě
0: říkáte?
1: Říkal,
0: co povídáte?
1: Že mluvím ze spaní a že někdy chrápu tedy. Že někdy chrápu, no.
0: No a říkal tak, vám, co přesně říkáte?
1: Ne, že tomu nerozuměl, že to tak nějak mumlám, jo, že to neslyšel, jako co říkám, ale že prostě něco se mumlala. No a ještě jsem chtěla co si říct, počkejte. Jo, poslední dobou, když je úplněk, to chci říct, když je úplněk, já se normálně zbudím, třeba v jednu, ve dvě, teď to svítí, ten měsíc mě to tady svítí do oken, u toho lesa to září, já se zbudím, to je taková síla magická a já pak nemůžu zabrat, já ležím tedy, nic nedělám, mám tmu a teď ten měsíc září jak blázen, jo. A já normálně nemůžu pak už spat. Jo, já se zbudím a ležím. Normálně ležím. Ležím, snažím se, zavřu oči, ležím ve tmě, nesvítím, zavřu oči a snažím se spát, ale to už nejde. Tak já třeba do 6 do rána jenom ležím. Když je úplněk. To je taková magická síla, to je neuvěřitelné.
0: Bývá to, stává se to. A v životě
1: no,
0: jsem...
1: No, mně se to ale nestávalo,
0: no,
1: až
0: to,
1: teď. To
0: jsem teď chtěla říct, v životě jsem to nezažila. A no, poslední rok si uvědomuju, že to na mě taky působí.
1: No, To je taková magická síla, ten úplněk, to je něco fakt neuvěřitelného.
0: No tak budeme využívat vaše rady, meduňkový čaj, to už to slyšíme po několikáté, tak na tom asi něco bude. To je dobře, že o tom mluvíme.
1: Nějak jsem to nepociťovala až teď.
0: Ivetko, děkujeme za telefon, za zájem, za rady. Mějte se krásně, přejeme příjemnou noc. Ať nevybočujete ze svých zvyklostí, ať lehnete, usnete. A pokud to bude až po konci noční linky, budeme rádi.
1: A pozdravuju strašně tu Aničku z té Miroslavy, nebo kde to je.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Krásnou noc v noční lince. Půlnoc je za námi, začíná druhá hodina našeho nočního vysílání a já jsem ráda, že ji trávíte spolu se mnou. Povídáme si o spánku, o tom, jak snadno nebo naopak nesnadno k nám přichází, o našich večerních rituálech, nočních probuzeních, živých snech, náměsíčnosti, ale také o tom, co všechno se může stát, zatímco ostatní spí. Už jsme zjistili, jak rozdílné ty naše noci jsou. Někdo potřebuje před spaním časopis, protože u knížky by se začetl a vydržel vzhůru, kdo ví jak dlouho. Jinému pomáhá meduňkový čaj. Někdo si odpoledne 2 hodiny zdřímne a přesto s námi jako správná noční sova vydrží až do konce noční linky. A zavzpomínali jsme i na mládí, kdy jsme snad vůbec spánek nepotřebovali. Stačila kytara a dobrá společnost. Možná právě teď ležíte v posteli, nemůžete usnout, možná posloucháte pravidelně, protože noc je váš oblíbený čas. A nebo jste se právě probudili a víte, že další hodinu už budete koukat do stropu. Tak mi zavolejte, zajímá mě, jak spíte vy, co vám pomáhá usnout, co vás v noci budí a jaký nejzvláštnější noční zážitek máte za sebou. Druhá hodina noční linky začíná právě teď. Ze zlínského studia vás zdraví Jarka Barboříková a těším se na vaše příběhy. 738 900 731 800 900, pardon.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 7 minut po půlnoci, je s vámi noční linka Českého rozhlasu a ptáme se vás na to, jak kvalitní spánek máte a co vám pomáhá usnout. Usínáte vždycky dobře nebo se váš spánek s věkem mění? Budíte se někdy během noci a dokážete potom znovu rychle usnout? Co vás dokáže ze spánku nejspolehlivěji vyrušit? Hluk, světlo, starosti nebo třeba počasí? I o tom si můžeme povídat. Je s námi Míša z Prahy. Je to tak.
1: Ano, já vás všechny zdravím. Já jsem byl odmlčený, protože jsem byl 3 měsíce bezvědomý. Pak mě nějak vyměnili baterky a znova jsem ožil. Vrátila se mi paměť, všechno, takže jedu na plný pecky a v podstatě s tím spánkem je to asi tak, jak říkal pan Filipovský. Já říkám, jak to děláte, jako vysoký věk, vínečko, prostě cigaretku. On říká všeho s mírou, prostě tělo si o všechno řekne a řekne si i o ten spánek. Tak ho nenuďte to tělo, prostě. Já když nemůžu spát, tak jdu někam na diskotéku, tam se vyskotačím prostě, no a pak buď přijde spánek, anebo ten den nespím, no.
0: No. Míšo, tak vy jste dobrý, vy jste borec, začal jste teda velmi zajímavě. Tak to byl dobrý spánek, jestli teda se z nás neutahujete, to byl dlouhý spánek.
1: No, to byl dlouhý spánek, no mám naspáno, no. A jak říkám, když se mi nechce spát, tak v té bedně dřevěný se ještě naspíme, že jo. No,
0: no a co se týče... Tak i to je pohled, ano.
1: Jo. A co se týče té druhé otázky, tak to už jsme spolu probírali, je to rok nebo dva, to náměsíční, jo, co... Byl jsem náměsíčnej prostě od 10 asi do 15 let, pak to přestalo. Ale já věřím to, že jako nevěřím v Boha, ale věřím, že existuje mimozemská civilizace, protože mě opravdu životem vede moje kroky prostě tak, abych prostě si někde nenabil ústa.
0: Počkejte, tak vy si spojujete tu náměsíčnost s tím, co je mezi nebem a zemí?
1: Určitě, určitě.
0: No, tak nám to zkuste popsat. Vy jste říkal, že teda jste to zažil asi 5 let. Jak to vypadalo? Co vám o tom říkali vaši blízcí?
1: Jo, rodiče mi říkali, že jsem prostě si odevřel na balkon ve 3. patře, vzal jsem si polštář, peřinu a oni měli strach, aby neskočil z toho 3. patra, ale nikdy jsem neskočil prostě v pohodě, jo. A kdykoliv jdu na nějaký jako vyšší místo, třeba tady v Praze na Vyšehrad, tak prostě já cítím, že mi někdo něco dává. Jo. No.
0: Teď nad tím přemýšlím. No. Zkuste to nějak rozvést.
1: Helejte se, no, máme třeba i vykopávky, že jo, jako, nebo máme kresby v jeskyní, že prostě jako je namalovaný kosmonaut. Není to samo sebou, není.
0: No. No teda, vy jste volající, začal jste komatem, skončíme někde ve vesmíru. Dobře, no tak asi teda vám možná tu lehkost mnozí budou závidět, můžete jít spát, když spíte v pořádku, když nespíte, je to pro vás také v pořádku. No ale co ten člověk, který musí ráno vstávat do práce?
1: No tak jako já jsem... kdykoliv prostě já měl takový zaměstnání, že jsem musel brzo ráno, pozdě v noci, jo, prostě jako jsem měl nepravidelnou pracovní dobu a musel jsem to přežít a kolikrát jsem třeba jel, já nevím, do zahraničí a musel jsem být 3 dny prostě bez spánku.
0: Tak ano, když jsou takové situace a ta situace si to žádá, tak to prostě zvládneme. No, tak dobře. Chcete něco říct závěrem? Nějakou závěrem další perličku?
1: Určitě bych, perliček mám mnoho za svůj život, ale závěrem bych chtěl říct prostě, že opravdu se naspíme ještě dost. Užívejte si života, hlavně ty dobrý lidi, který tady znám jako mami odposlouchaný, že jo, pár lidí se mi zažilo osobně, tak prostě užívejte si, protože nevíme, kdy ta zubatá potvora přijde. No,
0: no tak to jsme skončili hezky, dobře.
1: No, jedu na plnej plyn.
0: Zdravíme vás ze Zlína do Prahy, mějte se dobře.
1: Taky hezký večer všem přeju. No.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Moc hezky mu to hrálo a zpívalo teď Karel Zich, jak jdem tím zdejším světem. Máme 21 minut po půlnoci, možná máte za sebou dobu, kdy jste mohli prospat půl dne, dnes už jste vzhůru ještě před budíkem, možná to máte jinak. Jak se váš vztah ke spánku měnil s věkem, i o tom nám můžete povídat. Kdo přichází na návštěvu? Halo, halo.
1: Halo, halo, slyšíme se.
0: Pan Tomáš je tam?
1: Ano, ano, prosím.
0: Jsem ráda, že jste vydržel do vysílání. Povídejte,
1: jo,
0: co máte k tématu.
1: Jo, to víte, že jo, slávě vždycky. Ach jo. No tak jako víte co, já vám poradím, nebo někomu poradím, moje babička na Slovensku, Československu ještě tedy, tak si dali vždycky štamprlíka, domácí slivky, jak se říká, slivovice, a zaspali, ráno se zbudili a dali si též. A šli do roboty, šli, no prostě do práce, no. A vydrželi hodně dlouho, do 90 let.
0: No a vy praktikujete to?
1: O, tak jako dám si po ránu, teď jsem teda v noci, teda teď na stanici někde, úplně jinde, ale dám si to taky a jako prospívá to i zdraví. Vypálit bacile, jak se říká lidově.
0: Mm-hmm. Jak vy jste tady na tom se spánkem?
1: Je velice dobře. Když si dám toho štamprlíka, tak spím velice dobře.
0: A bez něj?
1: Prosím?
0: No, když si nedáte, tak?
1: Tak když jste unavená z práce, momentálně nezaměstnaný, ale jako když jsem chodil z práce, tak jsem si taky dal.
0: Dobře. No, tak i za tento recept vám můžeme poděkovat. Je to originální. Myslím,
1: ne,
0: si,
1: já
0: že toto zaznělo
1: jako
0: nějak asi před hodinkou.
1: Alkohol škodí zdraví, ale jako i někdy pomáhá, dá se říct.
0: Dobře, tak děkujeme za váš recept a radu, Tomáši, ať se vám daří, přejeme klidnou noc a posíláme Lucí Bílou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Pojďte nám zavolat, co je vaše nejpodivnější noční příhoda. Náměsíčnost, mluvení ze spaní nebo sen, který vypadal úplně jako skutečnost. I takové příběhy dnes v noční lince ráda uslyším. Připomenu téma, když spánek nepřichází a neb, co všechno v noci zažíváme.

0: na čase být.
1: Lucie Bílá, dobrý kafe v noční lince Českého rozhlasu. Za 3 minuty je 12:30. Já tady vítám dalšího volajícího. Krásnou noc přeji. Halo, halo, slyšíme se?
2: Halo.
1: Ano, dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: Tak my už jsme zjistili, že noci našich posluchačů jsou velmi rozdílné. Někdo potřebuje před spaním chvilku pro sebe meduňkový čaj, někdo časopis, jiný knihu, někdo otevřené okno a někomu nezabírá nic, aby usl. Jak to máte vy,
2: no,
1: pan Otto?
2: Takže teď jsem obědval o půlnoci a dávám si kávu. Já mám přehozený biorytmus. A já spím přes den a nespím v noci.
1: No a počkejte, tak nám to vysvětlete, jak dlouho to tak máte a proč?
2: To už mám tak dobrých 20 roků.
1: Pracoval já jste v noci a to vám to přehodilo? Chodil jste na noční?
2: Ne, já jsem chodil do práce na ranní. Ale jak jste se dostal do důchodu, tak se všechno přetočilo.
1: Takže v důchodu to začalo, no.
2: No.
1: A vyhovuje vám to? Jste tak spokojený?
2: Mně to nedělá žádný problém. Já když potřebuji vysávat, tak já si vysávám v noci. Já nikoho neruším. Já si udělám různé práce. Hlavně poslouchám všude Rádio Zlín.
1: Ano, Český rozhlas Zlín. To je dobře, to samozřejmě rádi slyšíme. No, takže to chápeme, takže vy se s tou nocí vůbec nepřetahujete, vy se s ní zkrátka kamarádíte, našel jste si i v tomto obráceném režimu svůj rytmus.
2: Klidně, já si klidně otevřu knížku, nebo pustím nějaký film, nebo něco dělám, něco spravuju. Cokoliv.
1: No a co teda v těch...
2: Není to dělat venku, protože to máme všechno spravené, tak...
1: A bydlíte s někým?
2: Já bydlím se sestrou a bydlíme tak trochu podál od domu, takže říkám, já klidně si zapnu vysávač v noci, povysávám si, přeměním si duchnu.
1: No, dobře. V kolik tedy usnete? V kolik hodin jdete spát? V kolik usnete a v kolik potom vstáváte?

0: vstáváte teda večer?
1: No, půjdu spát asi tak 9 ráno a ty 3-4 hodiny budu vyspaný, tak těch 6-7 hodin a to se načte na pár dní a potom budu spát třeba 14 nebo 16 hodin v kuse.
0: Aha, takže vy už to máte takto vysledované.
1: No, tak to jde pořád dokola, neudělám s tím vůbec nic. Já mám prášky na spaní a na uklidnění a na všechno a to je zbytečné brát. To ne, nepomůže.
0: No, tak co s tím? Takže s lékařem jste to asi probíral, když máte nějakou medikaci.
1: Ne.
0: Tak uvidíte, ono se to může zase lusknutím prstu někdy otočit, kdybyste potom dokázal někdy spát přes noc, tak pak byste byl přes den vzhůru, už by se vám to otočilo, tak nechte se překvapit, no, jaký to bude mít vývoj.
1: To se taky stane, ono se to po hodině a tak dál přetáčí, jenomže já jak jednu noc budu spát, tak se to okamžitě přetočí a zase nebudu spát v noci.
0: Mm.
1: A zase budu celou noc hode. Zhůru.
0: Je to zajímavé, asi nikoho takového neznám, kdo by to měl až tak úplně otočené, tak důležité je, že víte, že s tím jde pracovat, že ten režim jde nějak posunout, kdybyste opravdu potřeboval. A to otázkou, jestli to budete někdy potřebovat řešit.
1: No takhle, když půjdu k lékaři třeba na 10 hodin dopoledne, tak to vydržím. Mhm. Ještě zapřu se a vydržím to. A půjdu spát ve 2 odpoledne.
0: Dobře, Oto, tak moc vám děkuju za zavolání a příjemné noční povídání. A když váš den končí až v 9 ráno, tak vám vlastně ještě dobrou noc přát asi nebudu. Užijte si zbytek své noci a až přijde váš čas, tak ať se vám krásně a klidně spí. Mějte se hezky.
1: Naschledanou, děkuju, naschledanou.

0: Možná máte za sebou dobu, kdy jste mohli prospat půl dne a dnes jste vzhůru ještě před budíkem. Jak se váš vztah ke spánku měnil s věkem? I o tom si můžeme povídat při dnešním tématu noční linky, které zní spánek. Naše noční dobrodružství, co nám pomáhá dobře usnout. Jarka vítá pana... kdo volá?
1: Jirka.
0: Pan Jirka, ano, pan Jiří z Trutnova, pamatuju si to dobře. Tak povídejte, co máte k tématu.
1: No, tak já jsem dělal skoro 20 let v pekárně. Já jsem mýval tak těch 300 až 350 hodin a dělal jsem většinou samý noční. No a teďko taky nemůžu spát. Teďko dělám na nádraží, je mi třeba přes 70. Dělám na záchodkách a dělám od rána od 4 do 11:30 do noci. No. A tím pádem, já jsem furt vzhůru, no. Já nemůžu usnout nic, no.
0: No tak to je pochopitelné, to má vlastně ty kořeny v práci. Když člověk roky pracuje v době, kdy ostatní spí, tělo si navykne na úplně jiný rytmus, nejdřív pekárna, teď nádraží, takže vás ta noc vlastně provází životem pořád. V té pekárně tam jste musel být někdy ve dvě v práci, že? Nebo v kolik vám začínala směna?
1: No, já jsem chodil tak ve 4, aha, ve 3, ve 4 hodiny odpoledne a končil jsem až ráno, no.
0: No.
1: A někdy jsem chodil taky, že ráno v 6 a končil jsem třeba o půlnoci, no.
0: No, peklo se celou noc, aby bylo ráno čerstvé pečivo, vidíte, no. Tak vonělo vám ještě po těch letech to pečivo, nebo už jste to nemohlo ani cítit?
1: Není to ono, jak dřív to bylo, no.
0: Protože a teď mi řekněte, no, když jste potom přišel domů po noční, dokázal jste hned usnout?
1: Ne. Já jsem si udělal.
0: To bývá kámen úrazu.
1: Kafe jsem si udělal, nasnídal jsem se a pak jsem se lehnul a to trvalo třeba 2 hodiny, než jsem usnul.
0: No tak když si dáte kafe, tak asi neusnete.
1: No, já jsem si vypil 15 kafí. No.
0: Teda, vy jste dobrý. No ano, to bývá častým problémem u lidí, kteří pracují na směny, no, teďko přijdou domů a nemůžou usnout, protože ten mozek je zkrátka nastavený tak, jako by byl den, když se pracovalo a lusknutím prstu to prostě nejde.
1: No teďko vypiju jedno kafe, když vstávám a dost. No a stejně neusnu.
0: No a co teda děláte v noci, když nemůžete usnout?
1: Poslouchám rádio.
0: Posloucháte rozhlas, odpočíváte, no. Čtete, baví vás to?
1: No moc, já se snažím se usnout, ale nejde to moc.
0: A kolik hodin potřebujete k tomu, abyste se cítil dobře druhý den? Kolik hodin spánku?
1: No já třeba přijdu z toho nádraží, z těch záchodků, o půlnoci tak nějak, nasnídám se, no a pak ráno teda ve 3 hodiny už vstávám, no a tak hodinu spím.
0: Hodinu spíte?
1: Jo.
0: Uh-huh. A dál?
1: No, ve 3 vstávám a nasnídám se zase a zavolám si taxika, no a on mě odveze na nádraží, protože nic nejezdí a já mám špatný nohy a no.
0: No, máte to teda náročné, ale taky no, je dobře, že jste aktivní, kdybyste to nechtěl dělat, tak to asi neděláte, takže jak jste byl celý život zvyklý pracovat, tak pracujete i teď.
1: No, teď jsem si koupil kolo, že budu jezdit na kole.
0: No, no. To je dobrý
1: nápad. Aby se mi ty nohy rozejbaly.
0: Ano, no tak přejeme vám, ať se vám dobře pracuje, dobře poslouchá Český rozhlas a hlavně, až přijde spánek, ať opravdu stojí za to, ať je relaxační. Mějte se hezky, zdravíme vás.
1: Já jsem dřív jsem Kamila.
0: To už si dopovídáme mimo éter.

0: Někdy stačí položit hlavu na polštář a svět přestane existovat. Patříte mezi tyto šťastlivce, nebo se spánek musí každý večer na chviličku počkat, než vás přemůže? Volejte noční linku Českého rozhlasu, pojďte se s námi povídat jako...
1: Olín z Kopřivnice.
0: Pan Olín z Kopřivnice, vítejte a povídejte, je to vaše?
1: Je to moje. Já to mám spíš obráceně, protože já kde sednu, kde se postavím, tam usínám.
0: Mhm.
1: Ne, ale jako takhle. Já chodím spávat kolem 1, 2 hodiny, vstávám kolem 6, to si pustím rádi, poslouchám zprávy, poslouchám písničky, případně si něco čtu, nějaký SMSky, jestli tam mám něco takového. Potom se obleču do monterek a aktivita a potom večer padám, jak se říká, únavou. No to je, jako to není únava, ale prostě usínám krásně. Takže té paní bych doporučil, která nemůže usnout, něco prostě dělat, pořád něco dělat. Manželka s tím měla problémy taky, že nemohla se usínat, ale já jsem řekl, no jo, podívej se na sebe. Ty se ráno nasnídáš, sedneš si k televizi, sice háčko je pro dceru dělat jako prospěšnou záležitost, protože jí pomáhá v jedné věci, ale usne si přitom, nebo se dívá na televizi, na detektivku, a pak se mě zeptá, jak to dopadlo, protože usne v polovině, takže přes ten den byla taková neaktivní a potom večer nemohla spát. Já jsem přišel do postele, lehl jsem a okamžitě usnul. A teď v poslední době trošičku, neříkám, že zabrala, nebo, ale snaží se to vydržet přes ten den, nějakou to aktivitu na zahrádce a podobně a usíná krásně. Takže já doporučuji samozřejmě takový to mléčko s medem, tak to je takový vynikající, že to spoustě lidí pomáhá opravdu, takže ta paní by to mohla taky zkusit, ale hlavně ta aktivita, prostě něco pořád dělat.
0: Tak máme další recept na klidnější usínání, teplé mléko s medem, k tomu přes den trochu pohybu, aby večer bylo tělo příjemně unavené,
1: přesně,
0: i hlava a dobře se spalo. Takže vy to přesně máte vyzkoušené, jak o tom sám mluvíte, nemáte problém se spánkem. Jaký pohyb vám pomůže, abyste večer usnul?
1: Já pořád něco dělám, já kutím, jako třeba já stojím se v dílně nebo se včelama dělám něco kolem baráku, ze dřevem prací, pod pergolou, obkládám stěny a prostě pořád něco dělám. Já třeba, když to přežijem, vím, že někde mám povolený šroubek, tak vezmu šroubovák a jdu tím směrem, ale tam uvidím to, něco třeba nahnutý, tak tam vyrovnám, tam jdu a když se dostanu k tomu šroubku, tak udělám 10 takových menších věcí, které třeba jsem vůbec s tím třeba nepočítal. Nejdůležitější je, když se mi do něčeho nechce. Já chodem toho chodím, já dělám spoustu jiných věcí, ale potom do toho lítnu a už to letí a je to vyřešené. Já si vzpomínám třeba, jak jsem byl na vojně na základně vojenské službě ještě tenkrát na 2 roky, neboli 730 dní, když to jsme otevřeli krem na boty a tam bylo byly ty 730. Jezdíval jsem s elektrocentrálou, to bylo, zajišťovali jsme velitelské stanoviště, tak jsme museli být, když bylo poplach nebo něco, tak jsme museli být dlouho předem na místě. Jezdívalo se v létě, v zimě pořád. A když jsme se střídali u těch jističů, aby prostě všechno klapalo, tak když ta doba spánku, když byla zima, tak jsem si vylezl na tu centrálu. Hlavu jsem měl vedle výfuku, opravdu, a já jsem v momentě usnul a spal jsem. A třeba když jsem byl u těch jističů, tak jsem třeba zdřímal, tak já ty kecvakl jistič, a mě to probudilo, spravil jsem to a bylo to vyřešené. Takže aktivita, opravdu ta aktivita, to je nejlepší se uspávadlo. Žádné prášky, žádné nic takového. A nebo teď před chvilkou přiznávám se, mám tam ještě od včerejška červený borčáček, tak jsem si dal poháreček na takový uklidnění. Jo a dneska navíc to mám trošku překopané, protože dopoledne jsem byl na obstřiku nervů kořenových mezi obratlema, protože mě držela bederní páteř. Paní doktorka odjela skvělou práci, opravdu skvělou, protože to bylo dělané pod tím...
0: No, k tématu.
1: Ano, a to téma je takové, že jsem potom, jak jsem přijel domů, Dal jsem si oběd a byl jsem z toho takový, nevím, co tam do toho říkali, ale usnul jsem ve 3 hodiny odpoledne a zbudil jsem se v 6. No a tím pádem jsem nějak něco udělal a teď mám oči jak tenisáky. Ještě večer jsem nesměl jsem dělat nic jako těžkého, tak jsem stáčel poslední zásoby medu do skleniček. To byla taková lehká práce. No a teď hovořím s váma, no a ještě uvažuju, že možná vezmu pejska a půjdu se trošku projít, protože ten mi taky dělá takovou
0: aktivitu. Ano, jsme u té aktivity zpátky.
1: No, třeba chození po té kopřivnici v noci, nikde. Je zajímavé, že v noci už lidi spí. Někteří teda, kromě mě.
0: Vám to přijde zajímavé, no. Oline, moc vám děkuju za zavolání, za vaše osvědčené tipy. Takže si od vás odnášíme teplé mléko s medem, trochu pohybu a hlavně klidnou hlavu. Tak vám přeji, ať se vám po dnešní noční lince spí opravdu dobře i po návštěvě lékaře. Ať se vám daří.
1: Ano, mějte se moc krásně, děkuji za prostor a těším se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

To byla kapela Krištof, Atentát, a za okamžik Madonna bude zpívat krásnou píseň Like a Player. Za 8 minut je 1 hodina, pojďme se podívat na vaše textové příspěvky. Marie Zolomoucka píše, já jsem celý život usínala bez problémů, ale po 60 se to změnilo. Když nemůžu spát, už se netrápím. Vstanu, udělám si slabý bylinkový čaj, chvíli si sednu do křesla a pustím si potichu rozhlas. Jakmile začnu klimbat, vrátím se do postele. Nejhorší pro mě bylo dívat se pořád na hodiny a počítat, kolik času mi ještě zbývá do rána. To už nedělám. Petr z Vysočiny, moje žena ze spaní mluvila a občas se mnou vede rozhovory, celé rozhovory dodnes. Ze začátku jsem jí normálně odpovídal, než jsem zjistil, že vůbec netuší, že se mnou mluví. Jednou mi uprostřed noci velmi vážně oznámila, že musíme okamžitě koupit 3 kozy. Ráno samozřejmě o ničem nevěděla. Kozy jsme naštěstí nekoupili. No a tím se dostáváme ke konci dnešní noční linky. Zjistili jsme, že každému z nás přichází spánek trošku jinak, trošku jindy. Někdo potřebuje časopis, někdo čaj, někdo pohyb. Povídali jsme si o nočních sovách, o lidech, kteří si svůj životní rytmus přizpůsobili noci, o nočních směnách, živých snech, náměsíčnosti i o zážitcích, které bychom raději zažili za bílého dne. Moc vám děkuju za vaše telefonátky, příběhy, vzpomínky a těším se příště na slyšenou v noční lince. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Dneska by to, počítám, chtělo na úvod trochu slavnostnější náladu, protože naším hostem bude herec, kterého prezident Petr Pavel ocenil a vyznamenal na výroční den republiky na Pražském hradě. Jaká škoda, že už jen se vzpomínkou na jeho herecké umění. Příští minuty Divadla pro vaše uši dnes patří Luďku Munzarovi. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Samozřejmě už slyším, že jsem zapomněl, a tak pro úplnost ještě doplním a připomenu, že medailí za zásluhy byla v říjnu 2024 oceněna společně s Luďkem Munzarem i jeho paní Jana Hlaváčová. Ostatně, jak by ne, nakonec i to čestné občanství Prahy na Staroměstské radnici přebírali před lety spolu. Ale to už bylo skoro na konci společné cesty s divadlem, která pro Luďka Munzara začala kdysi v mládí ve Smiřicích, kousek od Hradce Králové, jak o tom nejednou rád vyprávěl.
2: Tím, že jsem se začal zajímat o divadlo jako profesi, to bylo taky trošku náhodou, protože já jsem byl členem jednoho takového souboru, který vznikl při krajském výboru Svazu mládeže Hradce Králové, jmenoval se Mladá scéna. No a my jsme se dostali tenkrát až na Jiráskou v Hronov. No a tam já jsem poprvé zjistil, že na herectví existuje škola. Rozumíte, já jsem byl odchovaný tou obrozeneckou literaturu, já jsem si vždycky tak domníval, že k divadlu se utíká. Jo, že člověk opustí svoje dobrý bydlo, rodina ho zavrhne, se tluče někde po vesnicích, pak se dostane národní k národnímu, hned se všichni k němu hlásí, rozumíte tomu? A najednou tam večer po tom představení přišli, že to je pan profesor z AMU, tohle je paní profesorka, tohle je proděkan, ty to tam takhle lítalo, tyhle tituly. No a říkali mě, že tedy jaksi já mám talent ještě s několika lidma, že bychom mohli jít rovnou jaksi na tu divadelní fakultu, z který se tenkrát zrovna stala vysoká škola. To bylo asi v roce 51 nebo 52. No a jakože tohle, já jsem říkal, podívejte se, já musím dodělat tu obchodní akademii, protože maminka mě vždycky říkala, podívej se, Luďko, když budeš mít tu obchodní akademii, budeš vzdělaný člověk, lidi si tě budou vážit. Ona zřejmě měla takový pocit, jako že když budeš třeba chodit do spořitelny, rozumíš, ty, já ti budu vařit obědy a to divadlo si můžeš dělat po večerech. Proč já tu maminku tenkrát neposlech? A ona mě takový představí, že kdo chodí do spořitelny, asi jestli ty lidi svěří ty peníze. Rozumíte, jako že je takový vážený člověk. No, tak jako takhle to bral a najednou, že profesionální divadlo. No, tak já jsem začal říkat, podívejte se. Jo, a ještě maminka vždycky říkala, a dávej na sebe ve vlaku pozor, protože co pak ti je to platný, rozumíš tomu, když nebudeš vzdělaný. Přiskřípnou ti dveře, useknou ti prsty a když máš tady něco v hlavě, a ta maminka měla pravdu, a teď já tomu říkám, že bych měl jít na AMU, a říkám ty paní profesor Cenovita, jak s tím vlakem do mě přiskřípli ty prsty, oni mě koukali jako na blázna, furt jsem chtěl vysvětlit, že mi zbývá ještě rok do maturity. No a šel jsem tam dělat zkoušky, jako nahrávat někomu, to byl myslím, že Janík Císař, Ivan Palec, Honza Jílek, to znáte, že jako autora her a televizních a tak dále. No a oni jako mě řekli, že mě to ještě byl v komisi tenkrát Jiří Plachý, takže by mě rovnou jako vzali do školy. Já jsem řekl, že jezdím tím vlakem a kdyby mě usekli ty prsty, že musí ten pan Plachý na mě koukat, pak pochopil, že maminka má takovouhle správnou představu. Ať si teda dodělám, takže ještě rok jsem domaturoval, pak jsem tam šel, udělal jsem ty zkoušky, byl jsem tam 4 roky, odešel jsem do, toto beru rychle, víte, ono to tak bylo. Odešel jsem do Mladé Boleslavy, kde jsem byl necelý rok, začal jsem točit film Dědeček automobil s Alfredem Radokem a v té době už mě pan Rize Radok vzal sebou do Národního, lépe řečeno obsadil mě jako hosta do hry Zlatý kočár, potom znova, takže pak už jsem účinkoval první jaksi na angažmá role, to byla slavná inscenace Osbornova komika Radokova, kde pan Radok mě nutil, nebo nenutil, on prostě chtěl, aby jsme hráli. Jsem hrál toho Franka Rajse, takového mladého kluka, který tenkrát se ještě o tom nic nevědělo, že trošičku bere prášky, víte, jako drogy, je takový jako nervózní a někde má i křeča pianista a tak dále. No a já jsem to tak strašně krásně dělal, že Sergej Machoně napsal do Literárních novin, jak to hulkovým písmem, což myslel mě, může být nejvyšší Národního divadla, když je to tak uzlovatý a křečovatý, jo. Ale pak jsem se v srpnový neděle za tři měsíce na to zázračně uvolnil a už jsem tam zůstal. Víte, já si myslím, že to je na herectví jedna taková. Protože já jsem měl tu čest stát na jevišti vedle tolika mistrů českého divadla. Od pana Štěpánka počínaje přes pana Smolíka, Hegra, Průchu, Mařenku Vášou, paní Baldou, Šaňflugovou, Jiřínku Šejbalovou, Vlastu Fabiánu, a pokračovat dál, to by byl dlouhý pořad. A já si přesně uvědomuji, že kolik oni toho v těch prostorách Národního divadla zanechali, kolik toho z nich odešlo, usadilo se to na těch zlatých andělících tam někde. To si lidi nestačili všecko sebrat ani sebou.

Já jsem mluvil o těch pilotech. A měl jsem mám takovou letitou touhu v době, kdy prostě jsem byl na tom letišti a teď jsem se dozvídal, že ten je zavřený, tam je ten zavřený, tak jsem si jako kluk mladý kladl otázku, co já můžu udělat pro to, aby neříkali, že tenhle ten pan major nebo tenhle ten štábní kapitán, že je zločinec. Nic jsem neuchal. Co bylo mocným tenkrát naší země světa do toho, že se děje nespravedlnost? A tak jsem vždycky říkal, já to dnes jako osobní vinu, ale co jsem mohl jako 16. kluk, nebo kolik mě to bylo, 18, 19, není důležité, možná víc. Co jsem jako pro to mohl udělat? Furt jsem někdy v sobě nosil, říkal jsem, já kdybych aspoň někdy mohl se podívat do ty Anglie, kde byly ty polní letiště, a tam bych bez jaký sám za sebe šel a podíval se, to, jak jsem to znal z vyprávění, z literatury, a tiše se tam všude poklonil, a pak se ještě dostal na jedno místo. Nebylo to jaksi dost dobře možný. Z mnoha důvodů, a žena říkala, třeba tě někdy pustil, to nějak vyjde a tak dále. Našetří si a tak. No a pak se jednou přihodilo, že jsem dostal pozvánku, to už jsem jezdil s Tatrou závodní, na Brenzeč, okruh, který jsem vždycky chtěl vidět, ale na ten jsem jet nemohl, protože na to jsem neměl peníze, na ten transport přes kanál La Manche, tak nějak žena neprozřetelně řekla, že mám obrovskou touhu dostat se na ten do toho místa, kde jsou pohřbeni naši piloti, a oni jsme se tam vypravili, mě dali škodovku po tu dobu, co jsem tam byl s volantem na druhé straně, a vyjeli jsme do toho Brookwoodu, což je zhruba tak, já nevím, 70 kilometrů asi od centra Londýna. Přijeli jsme tam, tenkrát se i počasí smilovalo na ostrovní říši, tak bylo tak jako pěkně. A tam jsou nádherný stromy a krže a statisíce křížů amerických, polských, francouzských, belgických a tak dále, námořníků, vojáků. No a pak je tam takový areál, takový malinký oddělení, no a tam to vysýpaný takovým bílými obláskem, tam stojí obelisk a tam je napsáno Čechoslovakie a tam je ten pilotní odznak a tam pod tím byl takový věnec z karafiátu, to dávají Angličani na paměť svým padlým a mrtvým, a takhle tam vlála trikolora. A já se vám přiznám, já jsem tam přišel, stál jsem tam a tam jsem se sesypal. A znova se mi vrátil celý můj život. Nebo jeho velká část, to chlapectví, ta touha být pilotem, vyrovnat se těm letem lidem, kteří tenkrát v té době lítali nahoru do nebe, padali do země za takový malinký kousíček země, který se jmenoval Československo, i když v té době existoval slovenský štát, oni nelítali ani za Moravu, ani za Olomouc. Oni lítali za Československo, s tím umírali a najednou přišli dva zaměstnanci. Ne, že jsme tam byli, tak chodil jeden s belíčkem a takhle otíral kříž po kříži a druhý s párou takhle vytíral, s párou vytíral hřebíkem, aby tam nezatékala voda. A já jsem si řekl, požehnaná to země a požehnané to království, který si umí vážit svých mrtvých a padlých. A zase mě přepad prapodivný smutek, a přiznám se, že možná cit překryl ten rozum, nebo pragmatismus, chcete-li, to je mi jedno, já jsem plakal a brečel jsem s pocitem hamby a studu a vím naprosto bezpečně, už to dlouho nebude, co tady ještě budu, ale že k umírání si ponesu to nádherný odpoledne, ten věnec z těch vlčích máků, který dávají Angličani na paměť svým padlým, a tu červenomodrobílou trikoloru.

byste ještě chtěl slyšet něco asi o mým závodění, o autácích a o tom, ale já vám, pane redaktore, upřímně řeknu, já už jsem si jednou pro sebe řekl dosti Munzera. Ono už toho o tom tolik lidí napsalo a tak dále, protože oni vždycky lidi vědí jenom ten, rozumíte tomu, jen ten výsledek, to pěkné auto, který jede tu z čerstva, tu pomalu, ale nevidí se ta práce, která je bohužel na tom, ta nejdůležitější, to je kužel věcí, než vyjedete na závody. A o tom se tak nedobře povídá, protože vám to lidi stejně nebudou věřit. Rozumíte, že to je potřeba, abyste vůbec vyjel. A o tom ten pořad není. No tak jezdil jsem s tím Tatraplánem Sport České 2, někde jsme ji vyhráli, máme doma nějaký poháry, ale největší úspěch, jak jste se mohl sám dneska přesvědčit, jste to auto viděl, že je celý, že není rozbitý a že to prostě těch několik sezon vydrželo závodit na evropských okruzích, kam jsem si myslel, že se nedostanu nikdy ani jako divák. Takže to je takový zvláštní mužský atavismus, který v člověku je, když já třeba koukám na Eurosport a najednou vidím Monzu a už vím dopředu, ona není těžká, ta Monza, na pamatování, to jsou horší okruhy. Brenzeč v Anglii třeba, víte, a Zandvoort v Belgii, to se jako pamatuje hůř. Ale najednou říkal, když já jsem tam jel Munzar a tam jezdí Senna, tam jezdí Menzel, jezdil tam pan Prost, že víte, a takový ty jména, to já se klidně k tomuhle atavismu mužskému přiznám, dělá to člověku dobře, že se tam mohl na tom okruhu svíst. Takže já děkuju Pánu Bohu, že mi dopřál i tuto radost, protože jsem si rozšířil život o další dimenzi a setkal jsem se s lidmi, s kterými bych se v životě nepotkal, třeba bych o nich jenom čet v novinách. A pak to má jednu takovou ještě vzácnost pro mě, že podívejte se, každý herec musí jít na jeviště a být přesvědčený o tom, že chce být nejlepší. To by nemělo smysl, aby tam chodil. Dnes se to vždycky podaří. Musí se tomu hrozně věcí věnovat. A teď tomu věnujete strašně moc, a pak se v nějakých novinách takovým víceméně špatným, horším slohovým cvičení od někoho zamindrákuje a dočítáte, že jste tohle a tamhle to a tak dále. Jste tam nazván plným jménem naproti tomu nějakým uličníkovi, který umlátil někde babičko, je to JZ a tak dále. Ale to už tak je s tím. To by mě vadilo ze všeho nejmín. Já tím chci zkrátka říct, že ten herecký výkon nemůžete změřit, nemůžete ho zvážit, zkrátka poměřit nějakým způsobem, aby to bylo vysoce objektivní. Takže někomu se to líbí, někomu se to nelíbí, někomu více nebo méně. Když to u toho závodění opravdu nezáleží, jestli jste Paul Newman, taky závodí, to jsem se rozvěděl až potom. To je jedno, tam zkrátka rozhoduje čas a ten už neměří ani lidi, to už měří i přístroje, čili máte dvě možnosti. Buď to pojedete rychle, moc, tak si rozbijete ústa, a budete pomalu, tak zase nevyhrajete, tak musíte volit někde mezi tím a tam nerozhoduje jako nějaký jméno. Tak to je další taková věc, která člověku přinášela určité uspokojení, že tam to není za nějaký jaksi zásluhy nebo něco takového. No a to závodění v podstatě mě, mimo to, co jsem tady říkal, a hlavně to, co jsem neříkal, protože se stydím tyhle ty věci s těma pocitama chodit ven, který člověk má, když někde hraje československou hymnu a tak. Takže tak se nějakým způsobem v podstatě zakončil, završil můj život v tom, že jsem udělal oblouk od tohohle. To prošel jsem, abych to řekl, jak to řekl jeden z našich největších básníků. Vším, čím jsem byl, byl jsem rád.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Když na začátku 90. let odešli Luděk Munzar a Jana Hlaváčová z Národního divadla, stala se paní Jana členkou divadla na Vinohradech a Luděk Munzar, jak jsme slyšeli, si pak plnil klukovské sny na křídlech plachťáků a větroňů, jezdil na závodních okruzích v upraveném historickém Tatraplánu a kolem aut a náhradních dílů se motal i jako podnikatel. A oba s paní Janou společně vystupovali se zájezdovým pořadem nazvaným Příznačně. Svůní šminek a benzínu, kde si občas před diváky zaspívali v duetu, stejně jako kdysi Iveta Simonová s Milanem Chladilem.

0: Já vždycky, když jsem byl malý, tak mě doma říkávali, že když někam přijdu, tak mám slušně pozdravit. Je to už hrozně dávno, já si to pořád pamatuju, takže vám přeju dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Děkuju vám za nás, za oba dva, že jste nás přivítali potleskem. Byl bych rád, kdybyste aspoň z desetiny tak tleskali, až odsaď budeme odcházet. Já už jsem dobře 2 roky nestál před lidma. Ne, že bych měl trému, ale je to přece jenom trošku jiná disciplína a najednou jsem si uvědomil, jak to už je hrozně dávno, opravdu je to hrozně dávno, když jsem byl asi 1. rok v Národním divadle, tak se v šatně velký herecky ozval telefon. Tak nebyl jediný, tam se večer telefonovalo ze všech těch produkcí, protože vždycky herce sehnali na představení. Tenkrát ještě televize nebyla, ale z rozhlasu, z filmu a z dabingu a tak dále, zvonil telefon, pan garderobiér k tomu šel, říká, to je pro vás, tedy jako pro mě, tak já jsem ten telefon vzal. A tam se ozval takový hezký, mladý, sympatický, dívčí hlas. Říká, dobrý večer, pane Munzar, tady Československý rozhlas. Prosím vás, já bych na vás měla prosbu, máte tolikátého, teď řekla datu, máte tolikátého čas? Já říkám, moment, moment, já se budu podívat. Tak jsem šel, vzal jsem si notýsek a říkám, bohužel ne, hrajeme srpnovou neděli. A ona říká, to nevadí, a v kolik ta srpnová neděle končí? Já říkám, no tak po 9:30 asi tak. To nevadí, tak my pro vás pošleme auto, víte, ono se jedná o takovou vánoční besídku, my bychom byli hrozně rádi, kdybyste tam byla a tak dále. A zavěsila. Jsem říkal, auto pro mě? Tenkrát to nebylo zvykem. No nic, přišel ten den, byla to taková předvánoční besídka. Prosím?
1: Že to tenkrát nebylo zvykem.
0: Nebylo to zvykem, skutku ne.
1: A ještě pro
0: takového mladého herce, jako jsem byl já, že? No nicméně představení skončilo, já jsem byl potěšený, protože jsem říkal předvánoční besídka, já rozhlas mám hrozně rád, jako disciplínu hereckou. A tak jsem si říkal, je to takové setkání s těma pracovníkama, technikama, režisérem, zvukařem a tak dále, tak tam rád pojedu.

Čeče, tady na tebe čekám. Tak a vám promiňte, odpuste a sedl jsem si na zadní sedadlo a jeli jsme to se ještě podle dětského domu, jezdilo tam, nebyla pěší zóna na Václav, na Můstek, na Václavský náměstí a pam, a tak je to fajn, jedeme nahoru na Vinohradskou třídu do toho velkého rozhlasu, tam si říkám asi v závodní dílně si dáme čaj nebo deci vína, popřijeme si Vánoce, půjdeme domů a on najednou v půlce Václaváku zastavil a zahejbal do Štěpánské ulice a zastavil přímo před vchodem do pasáže Lucerna. No tak já sedím na tom sedadle a říkám, asi pro někoho jede. A on zase takovým tím slušným, elegantním způsobem otevřel dvířka a tak mladý, vypadni, já mám ještě rito. A tak mě vystrčil ven. A já jsem tam stál na tom chodníku a v té pasáži vidím, jak přichází mladá, půvabná, velice hezká dívka. Když promluvila, tak jsem poznal, že je to ta z toho rozhlasu. Říká, pojďte, ještě mě chytla za ruku, což mě udělalo hrozně dobře. Pojďte, pane Munzer, už na vás čekáme. A já říkám, moment, slečno, to bude nějaký omyl. Já jsem byl, tuším, že od vás pozván na vánoční besídku se zaměstnanci rozhlasu. A tak on říká, ano, to všecko je v pořádku, to je tady, to je veřejná nahrávka, tady dole v Lucerně a vy tady učinkujete. A to já už jsem... Pam, to je nějaký omyl, začal jsem se cukat, ta slečna ten tisk zesílila a vedla mě dolů pražskou Lucernu, znáte každý sám ze svých osobních zkušeností, a když ne, tak jistě z televizních přenosů, tam se jde po takových schodech pořád dolů až do toho sálu, já jsem šel a ta Lucerna byla úplně vyprodaná, jak kdyby tam byl Daniel Hůlka, nebo já nevím kdo, že jo, tenkrát, a takže prostě narváno lidi padali z balkónu dolů a když jsme tam vešli, to už bylo tak kolem 10. hodiny a ta Lucerna rvala smíchy a potles, taková vynikající atmosféra a já jsem říkal, co já tady budu dělat a ona mě vedla dozadu a když jsme přišli dozadu jako do zákulisí, tak tam byly jako záchody a pak jsem zjistil, že to jsou šatny. A pak jsem tam po mnoha letech vystupoval s orchestrem Václava Hybše, nic se nezměnilo. Zdá se mi, že se ty záchody rozšířily, a to nevadí. Tak v těch místnostech, co byly ty záchody a zároveň šatny, jsem se pořád škubal, že jako nemůžu, a co, jak já tady, slečno, prosím vás, já nic nemám, mám jen kalhoty, svetr, teďka jak já půjdu tady před ty lidi, já umím akorát šrámku splav, takže teďka v 10 hodin trápím, myslím se, tak je normálně utlučou, že jo, tam lidi pořád řvali smíchy. A jak jsem vešel do toho zákulisí, tak jsem tam viděl tehdy, samozřejmě, já to neříkám nějak pejorativně, hvězdy estrádního nebe. Mladička paní Iveta Simonová, samozřejmě Ljuba Hermanová, byl tam Rudolf Dill, mladší, ještě nalíčený takhle, tenkrát se hrál třetí zvonění, nebo třetí, tři přání od pana Blaška, tak tam hrál dědečka, tak ho přivezli rovnou z představení. A byl tam ten... Hála taky, no, a takhle, a co si ještě pamatuju, a pak tam jsem viděl, tam takhle pořád chodil pan Jaroslav Štercl, a teď já si říkám, co já tady budu dělat, no to je omyl, slečno, prosím vás, a tak dále. A ten pořad komentoval, nebo konferenciéra dělal, dneska by se řeklo moderoval, zvlášť vám starším, velice známý tenkrát a populární pan doktor Jan Pixa. A oni neměli žádný vysílačky, nic takového. A zkrátka, nevím, jakým tajným znamením dali panu doktorovi Pixovi na vědomí, že ten Munzar z Národního divadla je tady. A já, když jsem se cukal, že tam nepůjdu, tak najednou zaslechnu, jak doktor Jan Pixa, tý přeplněný Lucerně, rozdováděný, oznamuje. A nyní dovolte, vážení přátelé, abych vám představil nejmladšího člena činohry Národního divadla, Luďka Munzara. Tak mě takhle nakopli. Já jsem vylít na to pódium. Teď tam ty lidi stichli, mě tenkrát nikdo neznal, já jsem měl za sebou jeden film, kdo pak chodí do Národní, no to nic, tak co tady bude, teď jsem takhle připažil normálně, je to zvláštní, já nejsem voják, ale já se postavil do pozoru. Já jsem stál takhle v pozoru, klepal jsem se a pak po mnoho letech později jsem se dočet zprávu, jak to vypadá, když někdo klinicky umře. Jo, to, že vidí takový tunel, nebo že svět jde za světlem, nebo dokonce, že třeba se mu promítne celý život od mládí, někdo se dostane až do mateřského lůna třeba. Tak tam jsem se tak daleko nedostal, ale jak jsem byl připažený, tak jsem jenom slyšel hlas mý maminky, která mě vždycky říkávala, Luďku, dodělej si tu školu, tu obchodní akademii, ať je z tebe slušnej člověk.
A to jsem slyšel z

války. Já už jsem byl na druhé straně. Jak jsem umřel, tak z druhého břehu jsem slyšel ten maminčin hlas a ten pan doktor Jan Pixa jako zkušený konferenciér samozřejmě zjistil, že ze mě nedostane asi ani hlásku. Možná, že mě dokonce i takhle držel asi, jak jsem se kácel a mě tady z levého podpaždí kapal pot. To jsem cítil. Jinak jsem byl studený jenom z levého podpaždí. Potom jsem se, když jsem tuhle historku vyprávěl svým kamarádovi, doktorovi, tak jsem říkal, prosím tě, tohle se mi stalo a tak a zvláštní člověče, nebyl jsem spocený, srdce nebušilo, jenom z levýho podpaždí mě kapal pot. Co to je? On se zamyslel a odpověděl tak, jak vždycky vám řekne doktor, když neví, co by vám řekl, povídá, no podívej se, seš zrůda, musíš se s tím smířit. Já se s tím smířoval víc jak 35 let, nepodařil se mi to, vešel jsem sem, kapal mě z levého podpaždí pot, už je to dobrý. Všimli jste si, už jsem si rozepsako. Ale abych se vrátil k tomu okamžiku, jak jsem byl klinicky mrtvej, tak jsem slyšel taky už z druhého břehu, tedy jako ze života, já už byl po smrti, jakoby z dálky volal pan doktor Jan Pixa, který viděl, jak jsem bílej, tak z dálky řekl takovouhle větu, položil mě otázku, chtěl to zachránit a žádal ode mě odpověď. A tu otázku si po tolika letech, to je strašná spousta let, pamatuju, protože řekl. Pane Munzar, o vás je známo, že jste nejmladší člen činohry Národního divadla. Co byste na tuhle blbost řekli? A jak řekl to Národní divadlo, jo? Jak jsem byl v tom pozoru, tak zareagovala ta signální soustava, jak mají ty pavlovský psi, jak slintaj, že jo, na něco. Jak jsem slyšel Národní divadlo, Munzar, nesmíš udělat ostru Národní divadlo. Tak jsem zařval na celý sál. To nebyl hlas, ze mě vyšla tkanička od bod, rozumíte to? Ty lidi zarvali, začali plácat a tohleto. Pan doktor Pixa mě položil ještě jednu otázku, to si pamatuju, a řekl, pane Munzar, o vás je známo, že se zajímáte o sport, ba že i sport dokonce aktivně provozujete. No tak rozumíte tomu, Národní divadlo, teď ještě ze mě udělal chlapák, no tak to už sakra, teď musím zarvat a Lucerna lehne, aby viděl, že v Národní divadle se křičel. Ten se nadech a říkám, pak mě položil ještě třetí otázku, já jsem řekl třetí, ano, lidi tak řvali, oni myslí, že tahle blbost je secvičená, rozumíte tomu. A já, jak jsem řekl to třetí, ano, tak jsem se sesypal dozadu takhle po těch schodech, tam jsem se zříčil, tam lidi furt plácali, pořád, tam jsem ležel takhle u toho křesla, klepal a přijde ke mně ta slečna, pavala, prosím, panu zá, prosím, slečno, pomalu, co chcete, ona říká, kdybyste byl tak laskav a podepsal se nám tady, já pan, počkejte, chcete autogram, to já nedám, ne, to, abyste se nám podepsal na prezenci, abyste mohl dostat honorář. Já myslím, že mě řeknete spíš, co jsem dlužnej za tohle. A tak jsem pořád takhle tam jako se provizu a slyším z dálky, jak maminka volá, Luďku, udělej si tu obchodní akademii, ať je z tebe slušnej člověk. A takhle v tomhle rozpoložení, polo leže, polo kleče na zemi, jsem se něčemu podepsal, nevím čemu, a tohle všecko, tam bylo strašný ticho. Já když jsem přišel, přišel jsem spát dolů z toho pódia, tak všichni stichli, ty, který jsem jmenoval, možná tam, že tam byly ještě další. To až samozřejmě po letech jsem si uvědomil, jak všichni lidi, kteří, a teď to nemyslím zle, kteří dělají komiku, kteří baví lidi, jak jsou vždycky žárliví na potlesk nebo na úspěch toho druhýho. Teďka mě nikdo neznal, slyšeli tři blbý otázky doktora na Pixy. No ano, neslyšel nikdo, to nemohl nikdo slyšet dozadu. A takový úspěch, rozumíte tomu? Oni znejistěli, takhle po mně koukali. Jestli si snad řekl, že jsem tam dělal striptease, nebo co, já nevím, co je napad. A já furt v těch rozpacích a slyším tu maminku, jak mě volá. A kolem mě kroužil Jaroušek Štercl, pak jsme se po letech skamarádili a povídá na začátku mý kariéry klasickou větu. To víš, kamaráde, to není jako na Národním divadle, že ano, navíksovat si trošku krémem a říkat, já tě uškrtím dnes nebo ono, že ano. Poskrát, dát lepku a říkat bíči, nevíš, že ano, to víš, to dělat. Dělat lidem srandu, to je fuška. A já za tuhle tu větu na začátku toho jednoho z největších trapasů v mém životě jsem Jarouškovi, dej mu pánu věčnou slávu, nesmírně vděčnej.
protože mě vlastně na začátku kariéry dal takový nádherný ponaučení, že dělat lidem legraci, rozdávat jim radost, rozdávat jim pěknost, to nedokáže každý, takových lidí je málo.

sladěnici tu sedají do pohybu. Pálí se svíčka z obou stranu.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: A ještě tu mám jeden docela, myslím, unikátní záznam, omluvte prosím tedy jeho mírně zhoršenou technickou kvalitu. Je to zvukový záznam z pražské Violy, kde jsme se s Luďkem, už je to drahně let, potkávali během večeru, kdy on vzpomínal na to, jak se jako mladý kluk poznal s básníkem Františkem Hrubínem, vzpomínal na jejich společné celoživotní přátelství. A já si dodnes vážím těch společných chvil s Emilem Viklickým a Luďkem Munzarem na jevišti Violy, tváří tvář a z očí do očí po každé zaplněnému hledišti. Jak nám tam bylo dobře, tak doufám, že teď bude i vám. Dobré dny, přátelé.
2: Víš, já ti teďka píšu, já dělám takovou věc a bude se to jmenovat Romance pro křídlovku. Křídlovka je taky taková jedna z básnických hry, kterou je Františka Hrubína. No, kluka z vesnice. Víš, a to bude o takový holce od kolotoče, jo, která je schovanka, on se jmenoval Viktor, to houpačkáře a kolotočáře a majitele střelnice a mladá holka, víš, a to bude o lásce. Já jsem do ní byl strašně zamilovaný a to bude o tom všem, jak člověk najednou je poprvé okouzený a celý svět se promění a poprvé najednou v dlaní ucítíš něco tak zvláštně krásného, hebkého, něžného, ono to je ženský jadro a je to, to víš, já teď začal, a taky o smrti to bude a tohle bych tam chtěl, a teď já pan Františku, přestaň, už mě to neříkej, napiš to, já se na to strašně těším. Ne, počkej, ne, opravdu, ne, já musím to zkoušet, já to nechci slyšet, já to si přečtu, až to budeš mi hotový, no už to brzo bude, tak takhle to tam tak jako je. Plynul nějaký čas a volali mě ze svazu spisovatelů a nejdřív mě volal tedy František, že už to vyšlo, ta Romance pro křídlovku, a že dostala cenu svazu spisovatelů, ale to nebyla žádná oficiální z ministerstva kultury, to svaz spisovatelů každý rok uměňoval autora nejlepší prozy a fétu, nejlepší básně, a ta Romance pro křídlovku byla vyznamenána jako nejlepší a František přišel úplně strašně skromně, říkal, byl by si tak hodný, měl by si ten večer včas. Nepřečetl bys tam ten kousíček, ten poslední zpěv, ty Romance pro křídlovku? Já pamatuju, já bych velice rád, a to je velká čest, Františku. Tak přijdeš, já pamatuju, ano. Tak tam jsem poprvé čet ten závěrečný zpěv z Romance pro křídlovku, pak si tam seděl takhle, a jsem seděl u stolu. Vím, že tam byl Zdeněk Sajl, malý, ještě někdo. A pak tam naproti mě seděl takový pán, zamračený výraz, husté obočí, vlasy, hodně kouřil, téměř nemluvil. A to byl Jan Skácel, že? Fantastický básník moravský. A ten toho moc nenamluvil. A tak tam se mluvilo. To byla zrovna v té době premiéra Kunderovi, majitelů klíčů a tak dále. Tak se to všechno probíralo, mluvil. A najednou ten pan Skácel promluvil, povídá, jestli já něco nesnáším, ale bytostně nesnáším, to je recitování. Já jsem rozšířil oči a poslouchal jsem. Vždyť říká pan Skácel, přece ty verše, to je něco tak křehkého, tak intimního, to si má člověk jenom číst sám pro sebe. A když už je to tak silný, že by to chtěl třeba říct milence, anebo mamince, nebo komukoliv, koho má rád, je mu blízký, tak ať to pro Boha jenom přečte, jenom ať to nerecituje to, a teď se takhle rozšířil a já jsem seděl naproti němu. Takhle jsem přes ten stůl hl a dal jsem mu pusu. On se tak byl blondiát, buchy, co si myslel. A já jsem říkal, mistře, přesně tohle, to s tím jsem já měl potížit, tohle to jsem měl už od školy. To recitování, takže od jak živa jsem říkal, ano, pokud můžem, tak přečíst tiše a když už nahlas, tak nerecitovat, ale jenom přečíst.

0: zajímavec. On si se prole k dávným milenkám z Bucí a takovýhle verše.
1: A v srpnovou neděli jste točili v Chlumu taky na konci léta?
0: To jsme točili přes prázdniny divadelní, jo, celý červenec. A to bylo tak krásný. Já ani nevím, že jsem filmoval, protože u toho rybníku hejtmana tak vždycky zavolají Munzer na scénu nebo tohle, tak jsem přijel. A na motocyklu nebo takové ty věci. A jiná jsme se vlastně pořád koupali, protože jsme byli ve vodě. František taky velký milovník vody. A hlavně on měl strašně rád, ne legraci, ale srandu. Přijel František Filipovský, který tam taky hrál na natáčení a měl najednou z ničeho nic vytáh a nasadil si takový umělý zuby. Možná jste to viděli, já nevím, jak se ten film jmenoval. On tam hrál takový, jestli to byly ty říšní lidé města Plesky nebo
1: co? Čapkové povídky.
0: No, tak.
1: Agent Pištora.
0: No, tak hrál tohle takového kriminalistu, který vyšetřoval ty krádeže do špajzu marmelády a že zabití králíka a tohle to. Takový. A to dělal František hezky a vymyslel si, to byl jeho nápad, aby mu udělali takový zuby, tak mě takhle zuby, velikánský. A tam blbneme u ty vody, najednou František si takhle zotočil, nasadil si ty zuby, byl, ty to Hrubín uviděl. Ježíš, Franto, prodej mi to, to je krásné. Nemůžu, to mám rozfilmovaný. Ne, Františku, co chceš, já ti, Ježíš, to je nádhera. A teď, no nemůžu ti to půjčit, to je, na bar to je. Tak je, tak, aspoň na chvilku mě to ty zuby půjč, a ty tenhle ten básek, prosím, Frantu. A ten dělal drávo, ty ženy, až tak on se, jo. Tak Hrubín si nasadil ty zuby, ty tam byly holky, že jo, mladý lidi a František tam začal chodit a teď strašil ty děti a tak, jak začal strašit, jako zlikvidovat tohleto, tak jsme najednou, já jsem vzal nějaký takový trávy velký a svázali jsme mu nohy a přepadli jsme, že tady se nám blázní divoch v plavkách a ruce jsme mu svázali, on se nechal, podměl ty zuby, dovedli jsme ho na kraj takového chlapa, já jsem do něj strčil a on spadl v ty vody. Ježišmarja, když on má svázané ruce, se utopil po mně, tam je málo, to on je dlouhý, tak se František vynořil a první co bylo, Filipovský říkal, zuby, nemáš zuby, myslím se, že mu je utopil, ale František si je držel rukama, ty spouka přetrhal, přivlastnil jsem si to posázavý ten jeho kraj, i ten chlup.
1: No mám tam jednou ukázal vlastně Tonku, že jo, z Romance pro křídlovku.
0: A při jednom takovým, jednou já, jak seš na tom zítra s časem, jo, pán dobrý, tak já jsem kolikrát přišel z představení domů a měl jsem tam zkaz, Luďku, prosím tě, nezlob se, a byl bys tak hodný, nepřijel bys mě přeparkovat auto do garáže, já bych to odřel. Jsem zase tramvají jel do Holešovic a přeparkoval jsem to do garáže. A on říká, já pán, jsem zajedal, víš, na Jarmila si tam sedí nějaký zavařeniny a tohle, že bychom se byli takový pěkný den. A pán, jo, pojedem, dobře, tak já se přijedu dolů a budeš řídit. Ne, no ale pojedem tvoji oktávku. No tak, tak jo, když budeš řídit, tak jo, tak jsme se byli do Hrubinové oktávky, jeli jsme tedy do těch Lešan a než se přijíždí do Lešan, tak tam byl most a přes Sázavu a tam stála takhle na levé straně na tom druhém břehu taková dřevěná bouda, jako převoznická, tak tam dřív býval převoz, jak mi říkal František. A před tou boudou byla lavička, tam seděl takový pán v bílým tričku, opálený holohlavý a neměl nohu, byl invalida. A vedle něj seděla taková zdravá, přes 60 let jí bylo určitě, ale krásná ženská, taky s nádherným tričkem takovým. František najednou mě takhle vzal a povídá. Hele, to je Tonka, víš, která v Romanci je babi. Jo. Tak ta nás to všecky učila. Mě Hrubinová nastražila uši, jako prostě, ale nezaslechla to. A my jsme zase mluvili dál. Pobyli jsme tam po večer a jeli jsme do Prahy. Asi za tři dny jsem přišel k Hrubinu na návštěvu, my jsme se pak s Františkem navštěvovali. A paní Hrubinová povídala, Luďku, kde je to ta Tonka? No, neříkejte, že vám to Franta neřekl. No, opravdu, paní Hlubino, já to fakt nevím, no to se zase neříká. Jo, něco povídejte. Jste stejný jako... Tak která to je? Nevím, paní Hlubino, opravdu nevím. A naléhal, já jí to skutečně neřekl. A pak jsem si uvědomil, jednou s Františkem Hlubinem šli navštívit pana Seiferta, on už seděl takhle. No mám mě takhle deku přehozenou přes to. Paní Seifertová přinesla nějaký kafe nebo co, nějaké sušenky. Pánové si povídali, Seifertová odešla a pak Seifert se takhle otočil. Víte, že Hlika zacvakla, pán Franto, prosím tě, máš to taky? No co? Celý život píšu o ženských, no nic. Teď sem chodí ke mně takový nějaký mladý studentky, víš, krásný holky. To tak člověka potěší na stáři, to mládí. Vrta. A já jsem napsal takovou básničku, ale ani nevím, který bych to dal, tohle. Ona na starý kolena, tedy paní Seifertová. Bába jedna, která to je? A furt se slyšet, která to je. Tak jsem si řekl, že bych nechtěl být básníkem. Paní Rubinová, Tonku chtěla vidět.
1: No,
0: jeho milostná lirika, rozumíte, tolik... To
1: oni to ty ženský poznají.
0: Ty ženský vycetěj, že ta jedna může být nedostatečná.
2: Já se omlouvám za tohle gesto, že... jsem přerušil ten potlesk, jestli existuje herecké nebe, a já věřím, že ano, tak a kdybych se tam náhodou dostal, tak si naprosto dovedu přesně představit, že tam přijdu a tam bude stát pan Štěpánek, nebo Lála Pešek, nebo Jenda Pivec, nebo pan Smolík, a že řeknu, pojď sem, ty jsi 31. května v Plzni přerušil potlesk, viď? Otoč se, to se nedělá. Herec nesmí přerušit potlesk, to je prostě proti všem pravidlům. Já to říkám jenom proto, že my jsme v Národním divadle měli oponáře, který i z podprůměrného představení udělal obrovský sukces jenom podle toho, jak tahal oponu, rozumíte tomu. Takže chci tím říct, že za ty léta profese, co to vykonáváme, poznáme, co je potlesk zdvořilostní, co je potlesk upřímný a co je potlesk jako zaplať pánbu, že už jsou pryč a tak dále. Jo? Čili já vám za ten upřímný potlesk děkuju, protože na tenhle upřímný potlesk vždycky Jaroušek Štercel, dej mu pánovečnou slávu, říkával:
3: když je vděčné publikum, přidávám baletní vložku.
2: Tančit neumím, mějte se.
4: Když jsem byl malej kluk, jak je to dlouho? Dost. Strašně jsem záviděl dospělým dospělost a toužil proniknout tím velkým tajemstvím. To byla doba her a malin nezralých. Do 18 let jsem leco svičet z knih a říkal si, tak teď konečně už vím. Když se dnes ohlížím na zpátek do těch dob a vidím kolíbku a otevřený hrob, trochu mne zamrazí. A čas se valí dál. Bylo mi 25 a všechno jsem už znal. Lásku a nenávist, špínu i hvězdný prach, růže a úsměvy i slzy na řasách. Všechno. Všechno, co může muž koupit anebo vzít. Poznal jsem chudobu a taky blahobyt. Chodil jsem na slunci a z deště pod okap. Zrál jsem a košatěl a žil, jak má žít chlap. Pak přišlo poznání mých středních mužných let, že vše, co vím a znám, se vejde do dvou vět. Tohle je ošklivé, tohle je krásné. Kdo pak ví, jak sámi zamotá severák na konci života, když sklenby snů je pouhá suť a sladkým ránům zhořkla chuť. Život má tajemství jak Pandořina skříň. Oč více jsem jich znal, o to jsem věděl míň. A teď, když pomalu mi táhne 60, kdy v noci špatně spím a začínám se bát, stojím tu šedivý a nestydím se říct, že vím dnes mnohem víc, když vím, že nevím nic. O lásce, o růžích, o slze na řasách, o vůních, o barvách, na které se dá prach, o tomhle světě, který je teď na tomhle místě, že nevím nic. Ale to už vím jistě.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.